musí vrtít sandálka prmakrela. Mokrý pecky vyhrává hutnická kapela. A když mají všeho plný necky, na vodu si hodějí necky, odpočinou a pak zase zpívají se.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci open air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

Při našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají tzv. Gurale. Zde se nachází malebné městečko Saflary a v něm překrásný termální park Gorončí potok.

Hned vedle je moderní a skvěle vybavený kemp se 48 místy, velkou kuchyní, prádelnou a skvělým zázemím.

zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami, to vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: Na náves jedné z nejmenších a nejstarších obcí v republice, Krnína na Českokrumlovsku, přijíždí se svým vozem starosta Hořic na Šumavě Martin Madej.
1: Tak jsme tady!
0: Na palubě je též jeho žena Marie a historik a pedagog

0: Jan Palkovič.
1: Hlavně jak teda, no, aby nebyla dneska přesilovka.
0: Zastavili se tu pro mě, abychom společně vyrazili naopak do největšího českého města Prahy. Proč? To uvidíte za malou chvíli. Když si lidé mají co říci, utíká cesta rychle. Jsme v Praze a míříme na Smíchov, k letohrádku Kinských. Hlavním účelem naší cesty je přednáška. Před muzeem se k výpravě přidal i pražský dokumentarista, režisér Oliver Malina Morgenstern.

Je konec dubna 2026 a Hořický pašijový spolek už druhým rokem podniká kroky směřující k zápisu hořických pašijových her do seznamu UNESCO. Součástí této snahy je právě i veřejná prezentace paší ve všech jejich podobách. Jan Palkovič se fenoménu hořických paší věnuje již řadu let. Své poznatky publikuje v knihách a právě i na přednáškách. Nejenže jsou tyto přednášky poutavé, ale na jihu Čech i hojně navštěvované. Jeho obavy z tzv. Pražské přesilovky se nenaplnily.

0: Besedu navštívili i dvě významné dámy, které již hořické paši osobně znají. Znají je z titulu své profese a také v rámci nutných úkonů, které hořičtí dosud museli na cestě do UNESCO s jejich pomocí podniknout.
1: My jsme vlastně dneska v Národopisním muzeu v Praze, který je součástí Národního muzea, a máme velkou radost, že se nám povedlo dostat přednášku o pašových hrách až sem do těch prostor. Za to vděčíme paní Skopové z Ministerstva kultury, která nám to zprostředkovala. A vlastně jsme strašně rádi, že máme tu možnost prezentovat něco tak hezkého, jako jsou pašové hry právě tady v těchto prostorech a v Praze.
2: Na mě to zapůsobilo velmi. Hned jsem cítila, že to není nějaká obyčejná ochotnická záležitost, že to je opravdu dlouhatánská veliká tradice, kterou žije úplně celá obec nebo městečko. Úžasný areál, úžasní lidi, kteří nás tam prováděli. Není to samozřejmě jenom ten stávající areál a stávající podoba hořických paší, ale i ta dlouhá historie. A hlavně to, že s odchodem německého obyvatelstva ta tradice nezahynula. To je opravdu obdivuhodný a domnívám se, že to je naprosto výjimečný v naší historii, že vlastně české obyvatelstvo se chopilo té tradice a přetvořilo se jí vlastně k obrazu svému.
3: Pro mě to nebylo zas takový překvapení, protože já jsem etnograf a o těch hořických pašových slavnostech člověk něco věděl. Navíc se to připravovalo docela dlouho předtím, než jsme to viděli potom naživo. Ale je pravda, že když potom sedí člověk v tom hledišti a kouká se na to, tak je to velmi emocionální a působí to úplně jinak, než že to jenom posloucháte, mluvíte, čtete. Takže jako hrozně pěkný to bylo. Měli jsme smůlu, znovu bylo strašně ošklivě a ty herci tak usilovně se snažili, diváci. Bylo to moc pěkný a dojemný, mě to vlastně hrozně dojímalo. Do UNESCO to má šanci, teď to závisí na místních, jak zpracují nominaci, ale už jenom to, že se to dostalo na národní seznam, je velký úspěch. A myslím si, že je dobře, že se tam ty lidi dali dohromady a začali se o to starat. Z celého toho regionu to je velice prospěšný a podle mě se to povedlo i na ten seznam UNESCO. To je tak něco mimořádného, že určitě. Navíc to má přesah do Německa, teď víme, tak si myslím, že to je v pohodě.
0: Obě dámy dostaly od starosty Martina Madeje pozvání na letošní ročník paší a také pamětní hořickou minci, kterou vlastní i prezident republiky Petr Pavel. Ten Hořice na Šumově osobně navštívil v roce 2023.

Tak já musím říct, že když jsem se dozvěděl o tom, že budu o paších mluvit v Praze, tak jsem se trošku vystrašil. To pozvání do Prahy mě samozřejmě potěšilo velmi, moc jsem si toho vážil, ještě v těchto nádherných prostorách Národopisného muzea, ale pak jsem si uvědomil Hořice na Šumavě a Praha, ta vzdálenost, velké město, malé městečko na Šumavě, ale ostatní mě uklidňovali, že se prý nemám bát. Nakonec jsem byl naprosto překvapen, kolik se tady objevilo lidí. Atmosféra byla skvělá, mě se skvěle povídalo, dokonce tu byly i dotazy, rozdali se nějaké knížky, vypadalo to, že lidi to nadchlo, že možná někteří se do Hořic dokonce vydají, takže já to dneska hodnotím jako velmi povedený večer, jsem nabitý energií. A doufám, že se sem třeba ještě někdy v budoucnu vydáme na nějakou podobnou akci. Už se toho nebojím po dnešku.

Beseda skončila a nastal čas loučení. Hořické pašijové hry ale zdaleka neřekly své poslední slovo. Naschledanou, Praho. Vítej, světe.

Strašně rád bych byl, abyste navštívili Klatovské katakomby s tím, že to je projekt, který byl realizován v roce 2010 městem Klatovy. Je to projekt, který by měl navštívit každý mladý člověk v České republice, protože se tam snoubí nejenom historie, ale i moderní věda, nové technologie, a ten, kdo navštíví tuto krásnou expozici, která ukazuje život před stovkami let v České republice a speciálně v Klatovech, cisterciátů, to znamená lidí, kteří tady z ničeho budovali

kláštery, budovali města a právě tam dokážete ocenit nový přístup města Klatovy k pietě, protože se tam jedná o mumie a zároveň historii, tak jak byla vykládána po několik staletí.

Můžete namítat, že dovolená a letní toulky mají být časem radosti, slunce, vody, vzduchu, zkrátka obecně pozitivních prožitků a vjemů. Tak proč vás tedy zveme do Šerostínu katakomb na schůzku se smrtí? Jenomže právě takové setkání může být očistné a stejně pozitivní jako vše vyslovené. Už Seneca říkal, že stojí za to nebát se smrti, protože pak se člověk neumí bát ničeho. Chvíle uvědomění si vlastní smrtelnosti nám pomůže prohloubit vjemy ze všeho krásného, co bychom mohli za jiných okolností přehlížet. Získejte tedy další cestovatelské ostruhy na místě, které vám na první pohled nemusí zapadat do původních představ o vaší dovolené. A věřte, že účinek na vaši duši bude veskrze pozitivní.

Chtěla bych vás přivítat v Klatovských katakombách. Ty se nachází pod kostelem neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce na náměstí v Klatovech. Kostel byl budovaný v druhé polovině 17. století a již při jeho budování bylo rozhodnuto o tom, že se pod ním bude pohřbívat, jak bylo v době baroka zvykem. Kostel byl proto plně vybaven určitou klimatizací nebo ventilací z dnešního pohledu, kdy byly vybudovány horizontální a vertikální průduchy, které zabezpečily proudění vzduchu a díky tomu došlo k velmi rychlému vyschnutí zde uložených těl.

V roce 2011 proběhla rozsáhlá rekonstrukce, kdy byly zpřístupněny téměř všechny krypty, které se pod kostelem nalézají. Byla zde nově otevřena výstava, která se zabývá významem, vznikem, působením jezuitského řádu nejen tady v Klatovsku, ale všude ve světě. Kostel, tak jak byl vystavěn na základech renesančních domů. A právě při té rekonstrukci jsme zjistili, že se tady nalézají zbytky, které pravděpodobně byly využívány jako krypta. Konkrétně tahle ta krypta byla věnována kocům z Dobrše, což je takový nižší šlechtický rod tady z nedalekého okolí, kteří ovšem byli hlavními donátory stavby kostela.

Od roku 1673 do roku 1773, kdy bylo pohřbívání pod kostelem zakázáno, zde bylo pohřbeno více než 200 neboštíků. Jejich těla díky působení vzduchu velmi rychle vyschla, říká se, že během asi 3 měsíců, a rychle vyschla na hmotnost asi tak do těch 10 kil, 7 až 10 kil. Bohužel ve 30. letech došlo k zasypání průduchů, které vedly až na střechu kostela, a došlo teda k porušení této ventilace a z těch 200 těl většina jich byla zničena. Byly pohřbeny v blízkém kostele a v současné době zde máme pouze 38 těl. Takovou naší hlavní a nejznámější a nejoblíbenější mumií je pana Anežka Příchovská z Příchovic. Je to z toho důvodu, že známe její původ, jako jedna z mála se nám zachovala destička na rakvi, že víme, o koho šlo. A v roce 2011 jsme ji a ještě několik dalších těl podrobili CT vyšetření. A na základě tohoto vyšetření jsme zjistili, na co zemřeli, a u Anežky jsme udělali model její lebky a v kriminalistickém muzeu nám udělali vlastně její hlavu tak, jak Anežka vypadala, než zemřela. Takže dneska se tady můžete setkat jak s mumií, tak i s Anežkovou životní velikosti v šatech, které má v té rakvi měla na sobě.

Nechceme, aby naše expozice byla jenom turistickou atrakcí s lákadlem na mumie. Snažíme se o propojení mezi životem a smrtí s odkazem na takovéto mementy mori, co jsme byli my, budete i vy, co jste vy, byli jsme i my.

Příště nashledanou třeba i se sluncem, vodou a vzduchem, zkrátka tam, kam vás letos zavede další dokument o cílech letošního ročníku soutěže Kompas, pořádané regionálním operačním programem Jihozápad.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový

trénink body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.

0: Lesníkem také chtěl jsem být. Počítat kubíky dřeva. Les křížem krážem prochodit a čekat na tetřeva. Srnečky hlídat na louce a měřit smrky duby. Mít sojčí péro v klobouce a znak s kančími zuby.
1: Jaroslavu Seifertovi se toto jeho přání nesplnilo. Splnilo se ale mnohým jiným. Mezi ty, kterým osud přisoudil zelenou lesnickou uniformu, patří i Jan Mörtl, který zůstal lesu věrný i po ukončení aktivní kariéry.
2: Člověk, který pracuje v lese, má velký vztah k tomu svému místu. Jak dlouho vy tady pracujete?
3: Tak já jsem nastoupil v roce 1967 jako lesník na Polesí Vřesná a vydržel jsem tady vlastně až do odchodu do důchodu. To bylo v roce 2010, 30. června. Měsíc jsem si užíval důchodu a pak mě požádal majitel firmy Farma Milná, pan inženýr Valenta, jestli bych nešel se starat o jeho lesy. A takže nastoupil jsem prakticky 1. srpna na farmu Milná jako odborný lesní hospodář.
1: Lesy na území farmy Milná jsou díky Janu Mörtlovi a citlivému přístupu vedení firmy v dobré kondici. Dřevo z nich slouží farmě na stavební činnost v rámci jejich areálů, ale těžba je jen třešničkou na dortu a drobnou odměnou za veškerou práci, která je do této oblasti vložena.
3: Tak farma Milná vlastní celkem 27 hektarů lesa. Není to ucelený komplex, je to taková částečně taková roztržená držba, od Černý v Pošumaví, dá se říct, až k Vyššímu Brodu.
2: Jaké lesy jsou tady?
3: Tak je to různý, většina, nebo větší část je smrková, část borovice má zastoupení, jsou zastoupeny i buk a další dřeviny.
2: Já vím o tom, že pastviny trpí nálety, že jo? Vy se snažíte to odstraňovat, to se asi v rámci hospodaření dělá běžně. Kolik vlastně nových pastvin takhle ročně vytvoříte?
3: Tak v průměru se jedná o 3 až 4 hektary vyřezaných ploch, které se vrací zemědělským užíváním.
2: Já si ještě pamatuju doby, kdy takové klestí a výřezy byl v podstatě bezcenný odpad, často se pálil v lese a dnes je to strategická komodita. V podstatě jak s tím to nakládá farma Milná?
3: No je to tak, farma Milná vlastní pozemky, kdy vlivem sukcese došlo k náletu plevelných dřevin, většinou osika, bříza, další dřeviny a ty zemědělské, původně zemědělské plochy vlastně zarostly a snahou farmy Milná je vracet tyto plochy zemědělskému užívání, jako příklad je za námi.

0: kdy náletové dřeviny se vyřežou, připraví se na hromadu, zeštěpkují a ta štěpka je dneska vlastně velmi žádaná věc, protože je to jedna z alternativ topení, vyhřívání.
1: Jaká je technologie, co se musí udělat, aby vznikla znovu zemědělská půda?
0: Tak ta plocha většinou se jedná o zamokřelý plochy, to znamená, pokud tam je vysoká hladina spodní vody, musí se udělat úprava vodního režimu, dělají se příkopy. A další věc je potom s odstupem zhruba jednoho roku se provádí frézování pařezů, pak ta plocha je připravená, odvodněná k dalšímu zemědělskému využívání, buď to k pastvě, anebo ke sklizení sena.
1: Jaký kout máte nejradši tady?
0: Tak nejradši, nejvíce mi líbí Malšínsko, kolem Malšína.
1: My jsme mluvili o kácení, ale hospodaření v lese znamená také vytvořit, vysadit nový les. Jak se toto projevuje u vás?
0: No tak my jsme v těchto případech, kdy se provedla těžba, vznikla jakási menší holina, velký holiny jsme nedělali nikdy, tak ze zákona je povinnost do 2 let zalesnit, to jsme vždycky dodrželi, nakoupili se sazenice, provedlo se zalesnění, výsadba, no a pak následující práce, protože ty stromky jsou malý, ohrožuje buřeň, zvěř, tak se samozřejmě musí provést ochrana

0: tu dobu, co tady působíte, nejenom na Vilnej, předtím, na co nejraději vzpomínáte?
1: Tak těch vzpomínek je spousta. Samozřejmě nejradši člověk má, když za sebou vidí nějakou práci. Já si vzpomínám, když jsem jako lesník začínal v roce 67 a dělali jsme zalesnění, tak s odstupem 50 let už je vidět, že nějaký les roste, a to myslím, že pro každého lesáka je takovým zadostiučiněním, když vytvoří nový les.

0: Nedílnou součástí hospodaření v přírodě je i myslivost. Farma Vilná, na jejím území se vyskytují dvě honitby a jednu z nich má na starosti pan Václav Behenský. Dobrý den. Představte nám tu vaši honitbu.
1: Tak honitba Kozlí vrch má 1051 hektarů. Je to tvořen převážně lesem a pastvinami. Máme 19 hektarů vodní plochy, to je velký a malý kozí rybník. Tak, ze zvěře, která se tu vyskytuje, tak srnčí poměrně v takovým stálým stavu. 20 kusů je kmenový stav, tak to se dodržuje tak nějak, ale už postupem času to srnčí taky nějak ubejvá. Je to zřejmě tím, že

0: máme ty komunikace tady v revíru a dost těch kusů je sražených motorovými vozidly.
1: Za to ale v celé republice přibývá černé zvěře, jak jste na to vy?
0: Černou zvěř tady máme pochopitelně taky, to je hlavní odlov tady těch myslivců. Střílíme těch 20-30 kusů, což je poměrně na tuhle honitbu dost. Letos je střeleno 34 kusů už černé zvěře.
1: Oni se dokážou pěkně podepsat na těch pastvinách, že?
0: No, tak na pastvinách dělají škody velký, ale zase lesáci v lese mají rádi, že jim dělají přípravu půdy, no.
1: Vy na tom vašem území máte taky, ona už to není pro vás rarita, ale vyskytují se tu losy.
0: Tak los tu přechází z té zvěře, je takový vzácnější. Tu máme toho losa, který se drží tady dole, se drží poměrně dost často. Pak se tu objevil rys, který přecházel a tady v té zadní části revíru na Blatnej se občas vyskytne i vysoká zvěř.
1: Kousek od Milné je tady v lese jedna taková malá raritka. Nevím, jestli jste z ní úplně nadšení, ale my jsme na území, které ovládají bobři. Kdy se tu objevili a kolik je jich tady vlastně?
0: No, je to v honitbě Kozlí vrch a tady u Lukavického potoka jsou tu asi 2 roky, co tu postavili tu hráz, ale ten počet nevím, myslím tak 4, že jsou tady ty bobři.
1: Ale jsou velmi pracovitý, jak vidíme tady kolem. Co to znamená pro přírodu zdejší?
0: No tak zatím tady káceli jenom ty plevelní dřeviny, které ohlodávají, že jo? Ale udělají tady škodu, protože zatopili tady jehličnaté stromy, které potom uschly.
1: Oni vyvíjí tu aktivitu hlavně v noci, že jo?
0: No, tak ve dne ho tady zatím nikdo neviděl, takže musí pracovat určitě jenom v noci. No. Já jsem tady čekal večery nebo brzy ráno na rozednění a neviděl jsem ho, toho bobra.
1: Jak se to stane, odkud bobři přijdou vlastně a usadí se na nějakém území?
0: Asi hledají poměrně dobré podmínky, které tady jsou vytvořené. A na přítoku u Černý zřejmě byli taky, protože Černáci to hlásili, Černácká společnost. A další bobry máme ještě na rybníku Kozák, na Velkým Kozáku, tam se objevili taky, protože tam jsem zjistil tyhle ty pokácený stromy.
1: A vy osobně viděl jste bobra tady v přírodě?
0: Viděl jsem bobra, jsem viděl, no.

0: Druhou honitbu na území farmy Milná má na starosti pan Václav Baštář. Já vás zdravím, my jsme tady v lese nedaleko Malšína. Představte nám ten váš revír, odkud se co zahrnuje.
1: Tak revír, nebo respektive honitba Malšín, je společenstevní honitba. Jejím držitelem je honemní společenstvo Malšín. Výměrou 2184 hektarů se řadí mezi jedny z těch větších honiteb. V podstatě rozkládá se v nadmořské výšce cirka od 700 do 850 metrů nad mořem. No a jak jste mohli poznat, pokud projíždíte tímhletím územím, jedná se o velice hezký členitý terén, který je vhodný teda pro chov srnčí zvěře.
0: Kolik vás je myslivců teď?
1: Celkem je nás 16, samozřejmě, a leží to na bedrech, v podstatě taková ta pracovní činnost leží v podstatě na bedrech všech našich členů, kdy s vlastními prostředky teda, nebo vlastními silami provádíme výstavbu zařízení mysliveckých, ať jsou to krmelce, posedy, kazatelny. No a samozřejmě potom některá výstavba těch zařízení se provádí v součinnosti s farmou Milná, využitím jejich mechanizace.
0: V takhle velké honitbě těch drobných staveb i těch větších musí být spousta, to člověk na jednom konci začne, na druhém by pokračoval znova.
1: No v podstatě každý rok začíná stejně, že z jara přejdeme stav těch zařízení, určí se, který zařízení bude určen k demolici, výstavbě novýho, a nebo některý, který se opraví. Samozřejmě pokud vemu třeba jenom krmelce pro srnčí zvěř, tak těch máme v honitbě 28 a celkově kazatelen a posedů máme 54.
0: Jak jsem se dozvěděl, vaše honitba je výjimečná už třeba i způsobem lovu?
1: No, dá se to tak říci, protože my dneska v současné době vidíte, že je zvýšený tlak na odlov čern zvěře. Ať je to ze strany státní veterinární správy, tak i ze strany zkrátka držitelů pozemků, zemědělců. My jsme upustili od naháněk na černou zvěř jako jeden ze způsobů lovu a skutečně dneska jsme se specializovali na konání celonoční čekan na černou zvěř a zvěř škodící myslivosti, to znamená lišky, kuny a tak dále. Když jsme v roce 2010 s tímto způsobem lovu začínali, tak jsme střelili a považovali jsme to za velký úspěch 7 lišek. Postupně samozřejmě se ten lov přenesl i na lov černé zvěře a můžu říct, že rekordní úlovek byl loňského roku v měsíci lednu, kdy bylo uloveno 27 prasat, 19 lišek a 4 kuny. To si myslím, že byl úspěch. A v poslední 3 roky jsme konali tyto čekan, nebo jsme dělali tyto čekan dvakrát do roka. Je to období prosince, ledna až února. Využíváme zkrátka v fáze měsíce, když je v úplňku. A ideální je, pokud je sněhová pokrývka, aby byl ten kontrast. No a sedí se, v podstatě čekáme na těch kazatelnách celou noc od 5 od večera do 7 do rána, čili je to velice náročný na lovce, který zkrátka loví, ale výsledek bych řekl, že je velice, velice dobrý a že je to daleko efektivnější než způsob naháněk.
2: Dlouhé hodiny by se dalo mluvit o lesnictví a myslivosti. O příbězích lovců a o neutuchající práci mnoha mužů a žen ve prospěch naší přírody. O tom ale v jiných filmech a seriálech. Zde jsme vám chtěli ukázat, že i v tomto směru vyznává farma Milná komplexnost a nezůstává přírodě nic dlužna, tak, jak jsme si na to již zvykli i v jiných oblastech jejího podnikání.

0: Dobrý den, vítám vás u prvního dílu magazínu Školy Libera Nova z Českého Krumlova.
1: Budeme vás seznamovat se zajímavostmi z našeho školního života a také se dozvíte mnoho zajímavostí

Tak já jsem původem z Polska a žila jsem 15 let v Anglii a pracovala jsem jako učitelka na státních školách. A viděla jsem tam takové věci, které bych ráda upravila nebo kterých jsem se ponaučila.

Zdejší škola Liberanova má hodně společného s celou mou letitou praxí, kdy jsem od roku 90 začínal s waldorfskou pedagogikou. A teď, když jsem skončil a jsem v důchodu, tak jsem se šel podívat sem do té Liberanova školy a zjistil jsem, že má hodně společného s tou alternativou. Výhodou je této školy, že vlastně shrnuje domácí vzdělávání pod jednu střechu, takže my tady připravujeme děti pro přijímačky na to, ale zároveň sem chodí děti, které měly problémy na klasické škole, ať už s klasickou výukou, šikanou, všem možným. A mi se tady líbí, že je tady prostor pro to, co na těch běžných školách není.

tak to je asi nejvíc naplňující práce, kterou jsem v životě dělala. Je to nejvíc, myslím, i nejtěžší výzva, kterou jsem si vzala na sebe, ale je tam obrovská odměna. Každý ráno přicházíte, děti jsou šťastné, děti nechcou jít domů, rodiče jsou spokojení a konečně jako v podstatě oni se těší a to vzdělání je pro ně něco, co vidí, že je to součást života, takže tam už nechodí se vzdělávat, oni žijou tím vzděláním.

0: Děti nechcou domů, nechcou prázdniny, nechcou víkendy, nechcou v létě prázdniny. To teď nevím, jak vyřešíme, protože že to je strašně dlouhý čas, že by se neviděli. Takže pokud děti nechcou letní prázdniny, přemýšlíme nad otevřením letní školy ještě. To je taková ještě víze tam někde vzadu. Uvidíme, jestli to zvládneme.
1: Celou reportáž si pak můžete pustit na webu televize na adrese, kterou vidíte na obrazovce.
2: Já jsem Lucka a v mediálním týmu jsem redaktorka.
3: Ahoj, já jsem Petr, jsem redaktor v mediálním týmu a taky pracuji ve studiu.
4: Ahoj, já jsem Adri a v mediálním týmu jsem redaktorka.
5: Já jsem Vojta a v mediálním týmu jsem kameraman.
6: Já jsem Barča a v mediálním týmu jsem redaktorka.
7: Ahoj, já jsem Karel a v mediálním týmu pracuji s kamerou a jsem scénárista.
8: Nyní přivítáme ve studiu ředitelku školy Annu Marii Matuševskou, abychom si popovídali o aktuálním tématu.
9: Naše škola se neustále vyvíjí. Co je právě teď důležité, aby se ten vývoj nezastavil?
10: No, momentálně pro nás nejdůležitější bude zdigitalizovat

0: školu trošku víc, jak doteď. Děti potřebují pracovat na mezinárodních aplikacích, vzdělávat se rychleji. Tvoříme portfolia, pracujeme v kanvě, potřebujeme se naučit dovednosti jako psaní životopisu, komunikace se světem a k tomu potřebujeme notebooky.
1: To ale není levná záležitost. Jak bude škola nové notebooky financovat?
0: My jsme malá komunitní škola, která staví všechno sama od základu a nemáme žádnou podporu od státu. Takže jsme se rozhodli, že zkusíme poprosit širokou veřejnost o spoluúčast ve tvoření té školy.
1: Kde lidé kromě našeho pořadu najdou informace o sbírce?
0: Informace o sbírce jsou veřejně přístupné na Facebooku a Liberanova, taky na Instagramu a na našem webu liberanova.cz.
1: Děkujeme za odpovědi a s vámi se těšíme u dalšího tématu za měsíc.
2: Ahoj, já jsem Týna a v mediálním týmu jsem redaktorka.
3: Já jsem David a v mediálním týmu pracuji jako kameraman.
4: Já jsem Maruška a v mediálním týmu jsem redaktorka.
5: Ahoj, já jsem Míša a jsem kameraman.
6: Já jsem Elenka a jsem redaktorka.
7: Naše škola se zúčastnila akce Kouzelný Krumlov.
8: Jaké to tam bylo, to vám ukážeme v následující reportáži.
9: Dobrý den, plníme náš slib. Vítáme vás na Kouzelném Krumlově a tohle je náš stánek.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Poligon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILES Třeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň.
1: Jsou místa, kde člověk zpomalí hned po příjezdu. Lešná, penzion ve Zlíně Štípě je přesně takovým místem. Stylové, moderně zrekonstruované ubytování v těsné blízkosti zoo Zlín, kde vás čeká pohodlí, klid a atmosféra, do které se budete rádi vracet. Vyberte si z komfortních pokojů pro 2, 3 i 4 hosty a dopřejte si odpočinek po dni plném výletů, zážitků nebo pracovních setkání. Součástí penzionu je také restaurace a kavárna, kde se potkává poctivá česká kuchyně s chutí Itálie, dobrá káva, dezerty a posezení s rodinou nebo přáteli. Lešná penzion je ideálním místem pro víkend ve dvou, rodinný pobyt, oslavu i firemní akci. Lešná penzion, stylové ubytování v blízkosti zoo Zlín.
2: A Agnet poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. A Agnet, internet pro každého.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, ale báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. Můj dnešní host je půvabná dáma, která dělala ředitelku v Coca-Cola a dnes bude ředitelovat základní škole v Borovanech. Jana Kalačová, ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, ahoj, těší mě moc.
0: Já mám hrozně rád příběhy, které jsou něčím ozvláštněné. U tebe bychom toho mohli vyprávět spoustu, ale navážu na to, čím jsem uvedl to naše povídání. Ty z Jižních Čech utekla do Prahy, aby se zase do Jižních Čech vrátila. Jaký to je utéct z Jižních Čech do Prahy? Tím bych začal.
1: Tak já jsem Jihočeška, já pocházím ze Studené, což je u Jindřichova Hradce. Ale...
0: Dobrý papání se tam.
1: Ano, ano, masokombinát. Ale studovat jsem šla chemii, vysokou školu chemicko-technologickou do Prahy.

0: Ale moji oba rodiče byli učitelé. Učitelé na základní škole, takže u nás to vždycky žilo tím kantorstvím a možná proto ty moji rodiče nechtěli, abych šla studovat jenom pedák, ale říkali, udělej si chemii, k tomu pedák, ať má širší možnosti.
1: Jak
0: Takže
1: v
0: já
1: těch
0: jsem...
1: hereckých rodinách, jakože
0: Jo, jo, jo, jo, jo, jo.
1: nechtěli.
0: Takže mě od toho tak jako trošku
1: Ano, ano, ano.
0: udrželi. No, já jsem šla do Prahy, tam jsem studovala, potkala jsem tam svého budoucího manžela, který byl z Českých Budějovic a pořád jsem chtěla žít v Budějovicích. A osud tomu chtěl, že jsme zůstali v Praze, byli jsme tam 30 let a já jsem si říkala, že až budu moct z té Prahy odejít do Jižních Čech, tak se tak stane. A stalo se tak teď vlastně od druhého pololetí, kdy jsem se vrátila. Bydlím v Borovanech a učím na kraji Budějovic na základní škole.
1: Tak a teď se vrátíme zase chvilku do té Prahy.
0: Aha.
1: To mě vysvětlí teda, když člověk dělá chemickou školu, tak jak se pak dostane do korporátu, kde funguje tolik let, a ještě do korporátu se zvučným názvem, já to řeknu, že to je Coca-Cola. To by člověka úplně nenapadlo, jako tam bych čekal nějaký business management, něco takového.
0: No, ono i v té nadnárodní společnosti nepotřebuješ jenom ty, co prodávají ty výrobky, ale potřebuješ ty, co je vyrábějí a ty, co je kontrolujou. A já jsem byla šéfka kontroly vlastně kvality, to znamená, že lidi z mýho týmu, kterých bylo 30 skoro, vlastně dennodenně kontrolovali to, aby ty výrobky, které vyrobíme, které jdou na trh a ctí tu značku, tak aby byly v pořádku. Je to spousta mravenčí práce a je to taková práce, která není vidět. Je to jako, když doma uklízíš, tak si toho nevšimneš a když bys přestal uklízet, tak si toho najednou všimneš. Takže ty moji lidé vlastně z toho mýho týmu byli velmi pečliví, kontrolovali a já jsem jim spíš dávala ten směr a snažila se řešit jejich potřeby a nebo i reklamace od zákazníků.
1: Já si představu, že sedí a takhle pijou ty
0: Ty
1: vzorce.
0: vzorečky, no. Součástí je i senzorická kontrola, určitě, určitě. Protože lidský smysly jsou úžasný a jsou
1: Tak to
0: lidi,
1: vám se to asi
0: kteří,
1: nedá moc obejít,
0: jo,
1: jo?
0: ačkoliv pijou kafíčko anebo kouří, tak někdo má ten dar od Pána Boha a umí vlastně poznat ty různé příchutě a přípachy líp než
1: Mám pár
0: jakákoliv
1: takových
0: technika.
1: kamarádů a živí se tím, ti mají úplně pohádkovou profesi, oni
0: Ano.
1: pijou furt víno, ještě za to dostávají zaplaceno.
0: Jo, je to tak.
1: To znamená, že v korporátu člověk přistane, má tam nějaký kariérní růst. Jaký to je dělat v takhle velkém korporátu?
0: Mně to moc vyhovovalo, protože
1: Fakt.
0: já mám ráda pravidla a ty tam jsou nastavené procesy velmi dobře, víš, komu reportuješ, víš, co máš za úkoly, máš prostě nastavené nějaké hranice a to já mám ráda. Na druhou stranu jsem měla obrovský štěstí na svý šéfy. Já jsem potkala skvělou vedoucí, i první, i další a ty mi ukázali, že i v tom korporátu jsou důležitý vztahy mezi lidma. A že záleží na tom, jak si nastavíš tu spolupráci nejenom v tom svém oddělení s těma 30 lidma, ale i s těma ostatníma odděleníma, protože ty musíš spolupracovat s údržbou, musíš spolupracovat s plánováním, s nákupem. A mě hrozně bavilo poznávat i tu práci těch jiných oddělení, takže nemít jenom takhle klapky a starat se o tu kvalitu, ale vlastně vědět, co třeba za trable mají holky z call centra, jak tam na ně řvou ty lidi, někteří oškliví, co je důležitýho v nákupu, jak je někdy důležitý, že nemáme kamiony, který by odvezli to zboží, jak vlastně je to komplexní systém a my jsme jenom část toho systému. Tak to mě hrozně bavilo.
1: No mě tam právě jako přišel trošku rozpor v tom korporátu a v tom, jak jsem si s tebou povídal, že jsem si říkal, teď to musí být hrozný. Co mám kamarády, co se v tom živí. Říkali tam, to je jako super, takhle je to nějakým způsobem, je to dobře zaplacený, je to zajímavá práce, většinou i prestižní. A říkali, tam je problém, že tam máš ten svůj šuplík. A teď jsi jako součástí celé řady šuplíků a vlastně nikdy nic nedoděláš úplně jako finálně a jsi jenom součástí, jsi kolečko. Což se dá pochopit, když člověk jako jde do práce někam na linku. A když jsi jako vrcholový manažer, tak být kolečkem je komplikovaný pro
0: Ano,
1: spoustu lidí,
0: ano,
1: kteří jsou
0: ano.
1: tvůrčí. Já jsem říkal, jak tahle tvůrčí ženská může být v tom šuplíčku, tak teď mi to asi trošku vysvětlila, že se z toho dá jako jeli šance, možnost a chuť to takhle žít, takže se z toho dá vyběhnout.
0: Jo,
1: Není ten
0: jo.
1: korporát takový, že by člověk
0: Není, není. A já navíc
1: opravdu.
0: měla to štěstí, že jsem dělala v oddělení, které dělalo audity. A ty, když
1: Jo,
0: máš
1: takže
0: auditovat, tak
1: musíš
0: musíš
1: vlastně.
0: poznat to,

0: jak to tam
1: Jo, jo,
0: chodí.
1: jo.
0: A to bylo skvělé. A navíc ta firma opravdu podporuje to, že ty lidi můžou i střídat ta oddělení. Že třeba, když projevíš zájem, že by si chtěl zkusit, nevím, plánování nebo nákup nebo tak, tak ta
1: To by
0: firma ti v
1: dopadlo se
0: tom
1: mnou, no.
0: vlastně podporuje, což si myslím, že je hodně důležitý, že není tak úplně rigidní.
1: No tak to musím říct. A vybrala jsi asi dobře, že to není korporát, který by člověka uplácel do nějakého tvaru a tam ho prostě 30 let mordoval a
0: Tak, tak, tak.
1: pak ho vystřelil. No dobře, tak člověk se v tom nějak jako zaběhne, zažije si to, pak z toho vypadne. To je taky asi docela jako rána do vazu.
0: Jo, je to dlouhý rozhodování. Je to dlouhý rozhodování opustit Prahu a opustit vlastně fakt skvělý tým lidí a velkou firmu, kterou znám, ale já mám ráda zkoušet nové věci. A vždycky byl můj sen se vrátit k té kantořině, kterou jsem dělala vlastně na začátku mýho života. Po té vysoké škole jsem učila na střední škole a potom i na vysoké škole jsem pracovala s vysokoškolákama, s lidma. A já jsem si říkala, hele, jestli já v něco věřím, tak je to vrátit se k té kantořině, protože tam mají ty lidi šanci ovlivnit tu novou generaci, ty naše děti a to je něco, v co já
1: Vidíš za
0: prostě
1: sebou ten reálný
0: Jo, jo,
1: výstup té
0: jo, jo,
1: práce,
0: jo.
1: no.
0: V co já jako věřím. Takže já i s těma laborantama svýma jsem se snažila pracovat tak, že jsem je brala jako lidi, nejenom jako prostě čísla nebo jako nějaký prostě kusy, ale vždycky mě zajímaly ty jejich příběhy, jak jim můžu pomoct, v čem jsou třeba dobrý, na čem můžem stavět nebo s čím by potřebovali rozvoj nějaký nebo pomoc. Takže já jsem se vždycky jako snažila kombinovat to svoji technické myšlení s tím zájmem o ty lidi, ať jsou to dětičky a nebo dospěláci.
1: No ale stejně, když člověk jako vyskočí z té všeobjímající náruče toho korporátu, tak to musí být trošku pocit, jako když najednou seš někde v mrazivém
0: Jo.
1: větru sama, ne?
0: Je to
1: Nebylo?
0: tak. Já bych nešla nikdy jako do soukromého podnikání. To je třeba pro mě hrozně riziková oblast. Já
1: To je,
0: jsem
1: no.
0: ráda vždycky součástí nějaký instituce.
1: Jo.
0: A takže proto jsem, když jsem hledala, kam půjdu, tak když na mě vyskočil ten inzerát, že hledají učitelku a zrovna matematika, chemie, což jsou moje milované vlastně předměty, tak jsem si řekla, jo, jo, tak to je přesně to, co chci.
1: Jsi první matikářka, s kterou si dobře vyprávím, mě všichni
0: Jo, jo, jo,
1: nenáviděli.
0: já vím, že dcery moje mi říkaly, že mami ví, že jsi vybrala to nejhorší aprobaci.
1: Já jsem fakt byl úplně odstrašující, já jsem komedian, že jo? A to prostě bylo strašný, to nefungovalo, to bylo zcela nekompatibilní k sobě.
0: Jo.
1: Matika, fyzika, chemie. Fyzika ještě jo, tam
0: Ještě
1: jsem si to
0: trochu.
1: dokázal jako nějak jako natvarovat. Tak vidíš to, tak existují jako příjemné
0: A přitom
1: matikářky, to je
0: chemie je
1: dobrý.
0: všude kolem nás. Já
1: A
0: teď se
1: já
0: snažím
1: vím.
0: devíťákům, osmákům to vysvětlovat tak, aby věděli, jak
1: Je to o
0: moc je ta
1: Kantorovi.
0: chemie
1: Je to
0: kolem
1: o
0: nás.
1: Kantorovi. Já jsem to nenáviděl, ale musím říct, dej pánbu, dobrý nebe. Fakt, jako to bylo zoufalství. To byla úča, fakt.
0: Ano.
1: Musím to říct se vším despektem, to prostě nefungovalo. A pak se mi to táhlo ještě na střední škole, že jsem to tam měl jako zamražený od ty sedmičky a nebylo to příjemný. Takže souhlasím a vím, že jsou kantoři, kteří dokážou i jelitům, jako jsem já, tu matematiku zpříjemnit, takže že s tím aspoň člověk proklopítá a nepřipadá si jako úplná lama. Jo. Ale to se mi teda jako vyhlo, bohužel. Tak pro mě příjemné zjištění, že jsou milí matikáři, to je dobře vědět. No takže začala dělat to, co si přála dělat, ale ještě k tomu jsem zjistil, že se spustila do vlastně takové novější disciplíny, dnes je to velmi trendy a je to dobře. A děláš coaching, to je zajímavý a není to lehký, člověk musí mít jako velký rozhled, velký zkušenosti, protože je spousta lidí, zažil jsem to, že jsou lidi, kteří radí druhým a sami mají v životě, pardon, bordel. A ty jsou teda nejhorší a nejčastěji radí, jo. A pak jsou lidi, kteří tomu fakt jako rozumí a pomůžou tomu, aby si člověk uvědomoval třeba věci, v kterých se plácá. A můžou pomoct velmi zásadně, aby někdo třeba z toho nezblbnul, nebo nevyhořel, nebo něco, něco, něco. A to mě úplně zaujalo, jak jsem, to je asi dobrý, protože ty tam jako skládáš ty zkušenosti z různých profesí. To byl ten důvod?
0: Jo, a já celý život miluju psychologii, baví mě zkoumat to, jak vlastně fungujeme a co můžeme udělat pro to, aby nám bylo v životě dobře. Já jsem ráda, když můžu svůj život mít trochu ve svých rukou a nemám ráda, když se pořád na něco vymlouváme. Mám tu těžký, špatný šéf, manžel je takový, děti jsou takový, práce je taková a pořád hledáme vně. A já mám ráda, když se podíváme trošku, co s tím můžu udělat já. Já jsem se

0: rozhodla být v tomhle manželství nebo být v téhle práci. Takže to já dělám dlouho a to koučování mě přišlo skvělý v tom, že dobrý kouč ti nesmí radit a jenom tě dobrýma otázkama se ptá a vlastně tě přiměje k tomu, aby jsi na to přišel sám. A každý jsme tak jedinečný, že stejně univerzální rady nefungují. A když si na to přijdem sám, na tu změnu, kterou chcem udělat, byť je to jenom maličký krůček, tak to má úžasné výsledky.
1: Posun.
0: A je to takový, tak mě to hezky hraje u srdce, když někdo přijde a řekne, hele, já jsem to vyzkoušel a ono to funguje.
1: A to začalo jak? K tomuhle ses dostala jak?
0: Já jsem se k tomu dostala tak, že jsem před 2 lety si říkala, už by to chtělo něco nového. Už jsem v tom korporátu 12 let a už to jako by chtělo něčím trošku zase okořenit, něčím novým, nebo už je to skoro 3 roky vlastně. Takže jsem se přihlásila do kurzu, teď už dělám vlastně další level mezinárodní certifikaci a jdu dál a dál a baví mě to koučovat jak skupiny, protože je velmi zajímavý, jak se dá třeba pracovat s týmem, tak vlastně takhle jede na jednoho.
1: No. No z tebe to úplně jako jde, zase, až budu potřebovat kouče, tak přesně vím, komu zavolám, protože všiml jsem si, jak moc lidí se pod to schovává a jak to vlastně, je to podobné, jako když si byli léčitelé a pak to skončilo u Pavla Zednička v Básnicích, který točil tou spirálou, jo, a jo. Vlastně to úplně schodil a pak i ty dobrý, který mohli pomoct, vlastně byli k ničemu.
0: Víkendovej rychlokurs.
1: Jo, ano, taková.
0: Tak na to je třeba života, si dát pozor, no, to je.
1: Takže vidím, že tam ty ses jako, když mluvíš o mezinárodních certifikacích a tak to je úplně teda jupí potom, ne?
0: Jo, je to fajn. A dává to zase nějakou známku kvality. A já mám kvalitu ráda.
1: Jak se to přenáší do takového toho vnitřního osobního života člověka? Protože přece jenom, já to i vidím tady při tými práci, potkávám se s lidskými příběhy, s lidskými osudy a ono to na člověka nějak jako dopadne v dobrém či špatném, ulpí to. Tohle přece musí u toho coachingu fungovat úplně stejně, že si to jako nabereš si to, ono to rozšiřuje obzory. Někdy to samozřejmě člověka může malinko jako pochroumat asi. Jak to působí?
0: Hele, obrovsky ti to, já jsem vlastně jeden z důvodů, proč jsem to začala dělat, byl i můj sebe rozvoj další. Protože ty, když se naučíš vlastně další věci, jak ten mozek funguje a ta naše mysl, tak třeba pro mě úplně aha efekt byl, jak moc vlastně tím, co říkám, ovlivňuju ten svůj život. Opravdu. Kolikrát ve dne řekneme vlastně negativní prognózy, nebo něco, toto zase špatně dopadne, nebo to se mi určitě nepovede, ani to nebudu zkoušet, jo, nebo takový ty vlastně negativizmy, který posíláme do toho vesmíru a oni se třeba potom nám nějakým způsobem vrací, to je na každým, jak v co věří, ale já jsem zjistila sama u sebe, jak ty soudy a tyhle ty negativní prognózy vlastně jsou součástí toho týmí komunikace a toho mýho života. Až když jsem se vlastně na to ptala těch ostatních lidí a od skvělých koučů, u kterých se snažím inspirovat, jsem třeba najednou slyšela otázku, a co kdyby to tak nebylo? Jak by to mohlo být jinak? A já jsem si řekla, aha, teď je to pravda. Třeba to může být úplně jinak, třeba to nemusí dopadnout špatně. Takže tohle mě určitě obrovským způsobem ovlivnilo. A potom to, že hledáme více cest, že my tam máme toho kritika vnitřního, velmi hodně moc lidí to tam má, který na všechny ty nápady skočí a řekne, to nebude fungovat. To už si zkoušel, jo, a jak vlastně s ním třeba pracovat, jak si uvědomit, že ho tam vůbec mám, ať už výchovou nebo různýma dalšíma věcma.
1: Brzdíčky.
0: A jak ho třeba, ne úplně vymazat, to jde málo kdy, ale jak ho třeba trošičku zmenšit, anebo si uvědomit, že vlastně on mi to tam škrtá trošku a jak to dělat jinak.
1: Myslíš, že jsem divnej, když ho tam moc nemám, když jsem takový jako super, hysterický optimista.
0: Buď za to šťastný, protože je to velmi svazující, když tam máme naprogramovaný.
1: Ono to zase naopak někdy je trošku komplikovaný pro okolí, protože všechny štvu. Ale uvědomuji si, že to je jako, já jsem se o to teda nějak nepřičinil, to tady nebudu machrovat, to tak jako je to daný a jsem tomu rád, ale všímám si a uvědomuji si, jak spoustu věcí mi to pomohlo udělat, zvládnout, anebo že jsme se pustili do věcí, do kterých řada lidí říkala, že to nepůjde. Konec konců televize přesně fungovala v režimu, že všechno to okolí dřív ti lidi, kteří jako na to koukali, říkali, že to nejde, že to nepůjde.
0: Ano.
1: A ono to samozřejmě jde. Jak když si pravil klasik, kde je vůle, je i cesta.
0: Ano.
1: No a teď jako přejdeme k té škole v Borovanech.

0: To je jako dobrý nápad, že si tě tam jako vzali jako ředitelku, protože nemůžu si pomoct, ale takhle, jak to poslouchám, tak myslím, že tam teda jako, spoustu věcí dokážeš nastartovat a rozjet takovým tím svým optimistickým, příjemným způsobem. To je dobrý level, to je dobrá výzva, že jo?
1: Je to pro mě taková kombinace té lásky k těm dětem a té víry, že to má smysl, mm-hmm. že fakt to učitelování je poslání. Poslání a bohužel málo lidí to vidí. Jak
0: moc spousta kantorů to má tak jako, že...
1: Což to, ale to i ta přežijem. Veřejnost si myslím, že jako neoceňuje to, jak dobrou práci třeba někteří ty lidi, ti učitelé dělají. Ale je
0: že
1: to,
0: ty blbý jsou vidět víc.
1: Ale je to vlastně kombinace s tou mojí touhou něco jakoby vést, někomu trošku dávat směr a tu moji vizi a to moje nadšení a možná idealistické představy, ale je to něco, v co já věřím, jak se to dá dělat.
0: To musí být trošku idealista, jo. No by to jinak nešlo.
1: Je to prostě nějaká kombinace práce s dětma a té touhy to prostě směřovat. Takže když se to stalo a osud mi to poslal, že jsem se nastěhovala do Borovan a pár dní na to vyšlo to výběrko, tak jsem si řekla, že to zkusím. Že bych si to neodpustila, kdybych to neskusila.
0: Asi to tak mělo být. Jako jo, ta náhoda, že se trefíš just do Borovan.
1: Přesně,
0: a zrovna
1: tak,
0: si to vypíše,
1: to
0: tak jako... Ano, to není
1: náhoda.
0: Já ti velmi rozumím z toho důvodu, že moje maminka je dlouholetá kantorka. A dělala ve velmi, jako i velmi vysokých funkcích, dělala školní inspektorku a dělala to školení kantoru a takové ty věci, které jako přesně měly za cíl z toho zašedlého průměru těch učitelů, který prostě byli takový, zase škola a zase ty smráďata a zase tam musí mezi ně. Tak vlastně já jsem byl účasten, protože když to dělala tyhle školení, tak mě volávala, hele, přijď nám něco natočit. Mm. A tak já jsem tam viděl desítky takových těch nadšených učitelů, který tam byli a oni je nutili jako, nebo nutili, oni pro ně měli nějaký programy, kde ty kantoři jako vlastně byli jakoby děti,
1: ano.
0: A měli tam, a já jsem na to koukal, na ty dospělé, říkal jsem, ty jsou nádherně cvaklí, jako oni si to tam jako dávají. A přišlo mi to hrozně fajn a říkal jsem, takovýho učitele bych chtěl, protože to je přesně o tom, že v tom člověku je pořád to dítě a rozumí mu. Mm-hmm. Není to ten zastydlej kantor, který a sedni si a dej ruce za záda. Kyselý pozadí.
1: Ano.
0: Jo? A takže jsem pochopil, že to je asi cesta, že když ten kantor bude dobrý, tak a teď si to násobí geometricky. 30 dětí, který, nebo 25 dětí, který budou šťastný, když bude dobrý kantor. A těch 25 dětí nebude 25 zapšklých blbečků, ale bude 25 veselých, milých lidí, který budou rozvíjet svoje talenty. Tak mi to přijde jako dobrý. Takže ti rozumím v tom, jako, že když člověk má tu chuť a ten entuziasmus to rozdávat, takže to musí být hrozně jako silný. Konec konců máme společné to, že jsme oba milovníci dětských táborů. Tam je to vlastně dětský tábor je taková škola v divokém prostředí. A tam se ukáže, kdo na to má.
1: Tam se to ukáže a je to krásný se dívat právě na ten letitej vývoj, protože já už jezdím 25 let a ty děti, co jsem si vypiplala od těch 6 let, tak už teď ten tábor prakticky vedou. A tím, že tam mají to srdíčko, hrozně moc důležitý je v tomhle typu té práce tam mít srdce, jo, a nesoustředit se jenom na to, že ty děti naučíme hichy, kiry, dityny a nebo násobilku, ale to, že vlastně tím svým vzorem, nadšením, postojem k životu jim vlastně fakt můžeme dát mnohem víc a vidím to i na tom táboře. Za ty 2 týdny, kolik práce oni s nima udělají, ty odíláci, fakt klobouk dolů.
0: A přijedou děti, který kolikrát jako úplně jsou nedotčený.
1: Moc bych si přála, aby i v té škole prostě ti učitelé, kteří mají chuť to dělat, ještě s tím srdíčkem a třeba i trochu jinak, než je ten standard vyběhaný, tak aby tu možnost měli, aby to prostě dělali. Já nejsem moc kreativní člověk, ale... proto mám tým kreativců, kdy se staví ta celotáborová hra. Takže věřím, že i v tom školství potkám spoustu skvělých lidí, kteří mají třeba nápady, jak by to chtěli dělat a dáme tomu nějaký jenom trošku rámec.
0: Co myslíš, proč je tam v té profesi tolik lidí, kteří jsou jakoby takový jako unavený. Je to třeba daný tím, že je tam málo chlapů, že to je nepoměrný a že tam jako ta genderová nevyváženost, jak se dneska říká, že by tam jako to chtělo větší podíl mužského elementu, ne protože je lepší, ale že by to bylo pestrý a že by se tam trošku jako
1: nakřísilo. Určitě by to bylo pestřejší, já si myslím, že by to bylo skvělý, ale je to, jak to je, musíme s tím pracovat. Hele, asi nemám tuhle odpověď. Je to u každého, to může být jinak. Někdy je to třeba nějaký sešněrování systémem, někdy je to nějaký pocit toho, co musím. A třeba ty lidi trošku zapomenou na to, jak by to chtěli, nebo jak to chtěli na začátku.
0: Ano, když šli na ten pedák, takže třeba to bylo jiné.
1: Myslím si, že je i trošku špatně v českém školství, že ti lidé vlastně nedostanou vůbec možnost dělat něco jiného. Aspoň chvíli zkusit si nějakou profesi nebo nějakou praxi, že oni vlastně ze školy jdou většina z nich rovnou učit.
0: Takže, a pak tam zůstanu až do důchodu.
1: Jo, může to být. Já třeba nejlepšího kantora z průmyslovky si pamatuju člověka, který určitou dobu pracoval normálně ve firmě a pak se vrátil a učil nás elektroniku a fyziku a takový. A bylo to skvělý, protože měl příklady z praxe, opravdu v reálu a takový věci. Takže to by třeba pomohlo, ale bohužel v reálu je to tak, že ti lidé té praxe mají maličko na tom pedálu.
0: Jani, jaká bude Borovanská škola za rok, za pět let? Jakou máš vizi? Jak se ti to, ty jsi to určitě někde jako prezentoval, jo, tak to mi nejde, jo. Ale tvoje vnitřní přání, pocity, touhy, jak bys to ráda viděla za nějakou?
1: Já bych moc chtěla, aby byla pozitivní, aby byla otevřená, aby tam děti chodili rádi a rodiče byli rádi, že jejich děti chodí zrovna do Borovan. Já se chystám ty rodiče trošku zaangažovat, zkusit jim říct, hele, byl byste ochotný, aby jsme se třeba přišli podívat s osmákama do vaší firmičky nebo do vaší dílny, aby ty děti viděli, co jsou to řemesla, aby uměli třeba, protože my jsme to tak měli, když jsme byli děti, my jsme se chodili do těch lokálních podniků podívat a takový. Spousta rodičů je fakt aktivních a nabízí různý kroužky, různý věci. Takže já se na to moc těším, že těm rodičům, že je trošku do toho vtahnu a zkusím je poprosit o nějakou pomoc, protože když to poteče ta energie mezi těma rodičema a tou školou, tak to je velmi důležitý, si myslím. No a chtěla bych, aby učitelé chodili rádi do práce, aby tam byli spokojení, aby ten tým fungoval, protože když v tým funguje a rád jdeš do práce, tak tam nejdeš samozřejmě jenom pro peníze, ale i pro nějakou energii a sounáležitost.
0: Třeba se těšit, aby se člověk potkal s kolegama.
1: A potom to ty děti nasajou, děti hrozně vnímají ty vztahy mezi, i na tom táboře, já jim to říkám, oni poznají, jestli spolu blbnete a komunikujete, jestli se jeden od druhého učíte, anebo jestli jste na sebe naštvaný a vymračujete se na sebe. Děti jsou takový radary a tak jako nás nasávají doma, tak to nasávají určitě i v té škole. Takže to bych si přála, ale potřebuju trošku čas. Bojím se trošku toho, že to budou očekávat lidi hrozně rychle a je to velká organizace, takže nějakou dobu to samozřejmě bude trvat, ale já věřím, že to půjde.
0: Já musím říct za sebe, že teda o tebe fakt nemám strach. Jo. Popřeju ti, aby to očekávání se naplnilo velmi rychle. Myslím si, že to tak bude. Můžu ti slíbit, že kdybys chtěla zavolat, že potřebuješ nějakou exkurzi, tak rodičem taky, byť moje dítě do Borova nechodí, tak samozřejmě rádi děti televizí provedem.
1: A
0: budu se těšit na samé dobré zprávy z Borovanské školy, protože když je v tak dobrých rukou, tak se vůbec nebojím, že by to nebylo dokonalý.
1: Tak děkuji moc, to mě těší. Děkuji.
0: Milí diváci, jestli jste tohle naše povídání neviděli od začátku, tady pod námi jako vždycky sociální sítě, tak si to tam můžete pustit od začátku do konce, od konce do začátku. A mým dnešním hostem byla Jana Kalačová. Děkuji ti za návštěvu ve studiu.
1: Já tobě.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Vodnická hymna. Písnička, která nám uvedla dnešní díl pořadu Hvězdy jihu. Sem chodí lidé, kteří jsou spjati většinou s muzikou a mají tak nějak blízko k jihočeskému kraji. Někdo je tady jednou a někdo tady pak může být kdykoliv, protože má k tomu všechno dohromady k dispozici jako ty správné důvody. A ten ideální důvod je ten, že se po 4 letech setkáváme v magazínu Hvězdy jihu na Ječeničce s Jirkou Krškou a s kapelou Rybníkáři, která nám hezky uvedla začátek toho dnešního dílu. Vítej, Jirko.
1: Já přeju krásný den tobě i všem divákům.
0: Vidím, že oblečení stylové.
1: Ano, ano, to je třeba.
0: Já se tě rovnou zeptám, protože kapela Rybníkáři. Já když vidím, jak se oblíkají rybníkáři jako takový, tak mají takový ty gumové boty, ne? Ty gumové kalhoty s laclem, nějaký mikiny, teplo na hlavě něco. A vy jste jako jinak oblečení.
1: My jsme jako vodníci, jako... protože Rybníkáři, to je vodnická kapela, která už funguje vlastně 38 let.
0: 38 let od roku 1988.
1: Od roku 1988, ano.
0: No, tak to už je moc hezká chvilka. Moc hezká chvilka, ale vy nemáte jenom tohleto výročí.
1: My máme hlavně výročí našeho festivalu, který je pro rodiny s dětmi a je to festival Pohádkový chlum a ne Vodnický splav. No a tam máme 25 let.
0: To je pravda, protože to je ten důvod, proč my se tady setkáváme a nejen teda kvůli 25. výročí toho báječného chlumu. Nebo jak se to přesně jmenuje? Celé.
1: Celé se to jmenuje Pohádkový chlum u Třeboně.
0: Tím jsme zavírali naše povídání před 4 lety.
1: Ano, přesně tak.
0: A protože těch 25 let je sacramentsky úctyhodná chvilka, tak teď tím začneme. Letos to bude po 25. Kdy to bude?
1: Letos to bude po 25. a bude to poslední týden v červenci a my vždycky začínáme v pondělí a končíme v pátek, takže to bude od 27. července do 31. července 2026.
0: Takhle to bude. No, abychom ale byli, jak se říká, naprosto otevření, seznámíme diváky i s fotkama, jak to tam vlastně všechno probíhá a tím pádem můžeme probrat, co se vlastně zase odehraje na tomhle krásném místě v Chlumu u Třeboně. Tak.
1: Určitě. My začínáme vždycky průvodem vodníků. Ale před tím průvodem, aby se sešli všichni návštěvníci, tak tam máme pohádku. Ta bude v 18 hodin na náměstí v Chlumu u Třeboně.
0: Právě toho 27. července.
1: Právě toho 27. července. Já tady mám třeba takový nástin, jak vypadá úplně ten úvod, kdy se sejdou vlastně všichni vodníci, vezmou nástroje a zaspívají právě tu vodnickou hymnu, kterou jsme před chviličkou slyšeli.
0: Na první fotce můžeme vidět stany a všechno.

0: krytí, kdyby náhodou sprchlo nebo bylo nebezpečné slunce.
1: Ano, nám vodníkům samozřejmě v trošku vody nevadí, ale
0: Ano.
1: pro vás, suchozemce, jsme připravili
0: To
1: právě takovéhle stany.
0: chápu. To naprosto chápu. No a pak po té pohádce, jak to tak bývá, to už je taková tradice, ten průvod.
1: Ten průvod je tradice, ano. My jsme začali průvod asi od druhého ročníku, protože jsme si říkali, chce to něco takového,
0: Aha.
1: aby lidi věděli, že se vodníci opět po roce do Chlumu u Třeboně
0: A
1: vrátili.
0: jak vypadá takový průvod? Podíváme se.
1: Podíváme se tady na fotku. Tak průvod zahajují koně, na kterých jedou dvě vodnice. No a potom je tam, jak vidíš, parta muzikantů. Prostě všichni vodníci, co mají nástroje, tak vemou své nástroje do průvodu, zpíváme vodnické písničky, že tady máme i takové krásné transparenty ve tvaru ryby
0: No,
1: samozřejmě
0: jak jinak.
1: a tam jsou názvy vodnických rodů, kteří se zúčastnili právě toho
0: A
1: vodnického
0: Jirko,
1: splavu.
0: kudy tak chodíte?
1: Tak my jdeme z náměstí Chlumu u Třeboně na hráz rybníka Hejtman a potom obcházíme rybník Hejtman po jeho pravém břehu, takže jdeme kolem toho největšího kempu, který se jmenuje Hejtman Jih a dojdeme až na kemp Kapřík.
0: Ty jsi
1: Takže
0: zmínil,
1: my jdeme v průvodu
0: jo
1: tak
0: takhle,
1: přibližně 30-40 minut.
0: 30-40, ty jsi zmínil Chlum u Třeboně. Jak jste se ocitli v Chlumu u Třeboně?
1: No tak to je otázka spíš na to, jak jsme došli k tomuhle festivalu. My jsme
0: Aha.
1: se v roce 2000 potkali s kamarádem Jirkou Tybitanclem, s hercem, který je písecký rodák, ale v tu dobu sídlil v Havířově a měl tam svůj festival pro děti pohádkový, který se jmenoval Minitátro. No a my jsme byli na Čochtanově Třeboni, kde jsme byli přizváni a jako vodnická kapela, to byly vlastně naše vodnické začátky. A tam jsme se s tímhle člověkem seznámili. A slovo dalo slovo. A já jsem tenkrát pořádal festival jihočeské zpívání. A tak jsme si řekli, že by byl dobrý nápad dát to dohromady a udělat festival divadla a muziky.
0: To je české zpívání, bylo v
1: V
0: Trocnově.
1: Trocnově,
0: Pokud paměť sahá tak
1: ano,
0: daleko, že
1: přesně tak.
0: už nějakou dobu nefunguje. A takže se to v podstatě tak trošičku proměnilo, to je české zpívání, v tu formu tady tohoto báječného vodnického festivalu.
1: Ono
0: Jak
1: se to trošku prolnulo. A
0: prolnulo.
1: my jsme tenkrát hledali místo, kde tenhle festival udělat.
0: A jsme u toho.
1: Jirka Tybitanclu říkal, já jsem písecký rodák, chtělo by to v Písku.
0: No, jak je to možné, že ten písečák, viď, lokální patriot, všechno by chtěl.
1: Potom jsme měli nápad Bechyně
0: Ano.
1: a další nápad byla Zlatá koruna. On říkal, oni jedou ty vodáci a oni nám přijedou na to místo. A já jsem tenkrát, asi rok předtím, byl na Slovensku na nějakém festivalu, už nevím, jak se jmenoval, a přijeli jsme tam do kempu. Ten festival byl v kempu. A já jsem si říkal, to je úžasný, dělat festival tam, kde ty lidi se můžou ubytovat, kde tam stráví celou tu dobu festivalu, protože když jsem dělal to jihočeské zpívání, tak to bylo krásné místo, ale to místo jsme navštívili jenom jednou v roce. Takže nebylo tam, kde ty lidi ubytovat, museli jsme udělat
0: Rozumím.
1: stanový tábor pro ně, všechno tam dovést.
0: Když to v Chlumu je to hotový, tam je to připravený
1: A
0: všechno.
1: právě ten nápad byl o tom, že lidi přijedou s náma trávit celou dovolenou.
0: A je to tam.
1: A je to
0: A
1: tam.
0: je to tam. Ty jsi zmínil dva rybníky. Kapřík a Hejtman.
1: Já jsem zmínil rybník Hejtman, Kapřík je kemp.
0: Jo,
1: On je
0: kapřík
1: tam
0: je
1: potom
0: kemp.
1: ještě velký rybník Staňkovský, vedle Staňkova a tam taky kolem toho děláme programy.
0: Já už si myslím, že všechno je rybník. Normálně, díky tomu, že vidím rybníkáře a ty řekneš něco ohledně vodnického festivalu, tak já všechno mám za rybníky. Kapřík je teda kemp.
1: Kapřík je kemp.
0: Kemp, tak to se omlouvám.
1: A právě tak jsme došli do toho Chlumu, protože já jsem třeboňský rodák a to Třeboňsko znám hodně a tam je nejvíc rybníků a hlavně v létě je tam nejvíc lidí. A Chlum je právě to místo, kde se těch lidí dá vejít úplně nejvíc.
0: To je
1: Tam je
0: skvělý.
1: nejvíc kempů, je tam spoustu chatek,
0: Skvělý.
1: spoustu kempů, místa pro
0: Skvělý.
1: stany. Takže to je ideální místo na setkání
0: A tak
1: vodníků.
0: jste tím průvodem prošli všema tyhle těma kouskama tohle toho místa a až jste se ocitli na loďkách. A tady vidím právě něco, co by možná bylo dobrý popsat, protože to je hodně zajímavá fotka.
1: My to nazýváme zvaní po hladině rybníka.
0: Aha.
1: Takže jak tadyhle vidíš, vodníci nasednou do pramic, aby jsme byli krásně vidět. Vezmeme sebou nástroje a plujeme si tak po hladině rybníka. Ono se krásně stmívá. zapadá nám slunce a ta muzika, ty písničky se po hladině krásně nesou.
0: Jo, takže všichni si můžou už dopředu ujasňovat, jak budou trávit další dny ve spojení právě s tady s tou pozvánkou.
1: Přesně tak. Lidi stojí na břehu, zpívají s vodníkama nebo nám mávají. Je to úžasná chvíle a my vlastně vyplouváme z toho kempu Kapřík a doplujeme až do toho kempu Jich.
0: Ano.
1: Takže
0: ano.
1: Zpíváme a nese se to po celém rybníku.
0: A je jasně, že je jedno, jestli prší nebo neprší, protože vodníkům voda nevadí.
1: Přesně tak.
0: No a teď pojď se teď zaměřit, jak vypadá takový ten běžný den, protože to už teda po tom průvodu všichni očekávají, že od rána se něco bude dít.
1: My máme od rána vždycky pohádku. To znamená, už v úterý v 10 hodin dopoledne začíná pohádka. A to je pohádka, která je na nejkrásnější scéně, kterou v Chlumu máme, a to je ostrov.
0: Podíváme
1: je to
0: se.
1: Ostrov, který se jmenuje Markéta, je to ostrov, který je v rybníku Hejtman. No ale vy suchozemci se samozřejmě nemusíte bát, protože na ten ostrov není třeba doplavat, i když je to samozřejmě taky možné, ale máme tam lávku, lávka z kempu Hejtman Jich, a tak se dostanete na ostrov. Ostrov je dost velký na to, aby se tam vešlo, jak vidíš, dost publika.
0: No publikum
1: tady
0: teda.
1: Tady máme pohádku.
0: Ty, tam to musí být docela i milý, když je třeba teplo, že ty stromy udělají dobrou atmosféru stínovou.
1: Je to tam krásný pod těma stromama, hlavně kolem všude je slyšet ta voda, to, ty vlnky, prostě všecko si to tam ševelí a na ty pohádky je tam taky nádherně ticho, protože nás neruší ten ruch těch okolních silnic.
0: Maximálně větří kvít, ty ano, větvičky ano, a tak podobně. Ano.
1: A na téhle scéně my děláme pohádku vždycky dopoledne a potom jsou tam občas i odpolední večerní pohádky.
0: Dobře, a obědvá se?
1: No samozřejmě, samozřejmě.
0: Necháte.
1: I vodníci, i suchozemci obědvají, ano.
0: Já se bál, že se furt něco, jako bude, oběd normálně je a po obědě zase...
1: My tam máme i delší pauzičku, ta pohádka je od té 10. hodiny do 11.
0: Hodinku. Pak takový nadechnutí před obědem.
1: Přesně oběd. Tak a pak nám začíná odpolední program.
0: To je samozřejmě po poledním klidu, ale že ano, to je potřebný, to je jasný, protože potom až do večera nenecháte frekventantům vydechnout. Je to tak?
1: Je to tak. A kolem 3. hodiny nám začíná buď pohádka, nebo pohádkový les. A to bych tady zmínil právě na další fotografii.
0: Ano.
1: Jak vidíš, že tady máme děti, co si užívají tady zrovna takových barevných šlápor, kde musí přejít louku.
0: Aha.
1: A my tam máme pohádkový les, který v posledních letech startujeme z náměstí v Chlumu Třeboně a jdeme na louky, které jsou za náměstím. A máme tam 10 úžasných stanovišť. Je tam spoustu pohádkových postav a děti si tam můžou každý rok vyzkoušet úplně jiné disciplíny.
0: Zmínil jsi spoustu pohádkových postav a tak podobně. Kolik lidí se stará o ten celý festival vodnický?
1: Je to něco kolem 50 lidí.
0: 50 lidí. A jak dáváte ty lidi dohromady?
1: No ty lidi se dali dohromady postupně za těch 25 let festivalu, protože jsme zjistili, když jednou ten festival navštívíš, tak tě to, když tě to uhrane, tak už nemůžeš to nechat bejt a staneš se členem týmu. No a tak vlastně se sestavil, když tady takhle ukážu úplně tu první fotku, co jsme měli tu zvací, tak tady je vlastně ten náš hlavní vodnický tým, těch většina vodníků a členů divadel. Takže už za tu dobu jsou divadla, která pravidelně navštěvují ten náš festival a
0: takže
1: už
0: tady,
1: bez nich se nemůžeme obejít.
0: Tady je vidět na té fotce samozřejmě, oč se jedná, kdy to bude, kde se to i najde.
1: Vodnici.eu.
0: No a vidím, že celá vodnická rodinka tam je nachystána, připravena a
1: já tady ukazuju tady na jedno místo, kde stojí náš vodnický král, Pepa Vošplouch první, protože my máme samozřejmě svého vodnického krále, který byl zvolen v prvním ročníku pohádkového Chlumu, takže letos už bude královat 25 let. A pak tam máme ještě dva ministry, ministryni vodoobrany, to je vodnice Krnda.
0: Že máš taky nějakou funkci.
1: A já jsem ministr vodokultury. A mám upevňovat dobré vztahy mezi lidmi a vodníky.
0: Tak to teda, ty jsi ministr?
1: No, já jsem dokonce ministr dvakrát, protože kromě toho, že jsem minister vodokultury v naší vodnické společnosti Pohádkový chlum Vodnický splav, tak jsem taky ministrem pro vodníky. Tady je má osobní
0: to je
1: vizitka.
0: V Pohádkovém království,
1: ano.
0: Jirko, uvažuješ, že by si časem byl i ministr?
1: Ne. Vím, kam směřuje tvá otázka. Dvě ministerská křesla mě úplně stačí.
0: Jako, teď tam máme dost unikátní lidi, takže by si možná je pěkně smáznul všechny, ale
1: ne.
0: To je jiná věc. Každopádně teda, všechno se koná, Jirko, venku.
1: Všecko se koná venku. My jsme měli k dispozici prvních 19 ročníků, jsme měli k dispozici i kulturní dům, který jsme mohli využívat. Potom se stala taková věc, že přišel ten covid, všichni známe. No a ono nás to jako vyhnalo všechno do venkovních cen.
0: A nakonec je to spíš pozitivní.
1: A my už jsme tam zůstali.
0: A vy jste tam zůstali.
1: My jsme tam rádi. A jsme tam rádi.
0: Co se odehrává venku, kromě těch věcí, které jsme říkali, pohádky, pohádkový les, průvody, písničky, hraní, ještě určitě něco dalšího bychom mohli se teď jako podívat na.
1: Přesně tak, my tam máme dílničky pro děti. Uh-huh. My tam máme takový jeden den, který se věnuje dílničkám. Tady třeba vidíš, jak vodník Ivan na svém keramickém kruhu vysvětluje, že není vůbec lehké si vytočit takový vodnický hrníček.
0: Ano, ano.
1: Máme tam potom dílnu
0: vodník Ivan.
1: S kovářem, pak tam máme drátenické dílny a spoustu dílniček, kde si děti můžou něco vyrobit. Třeba takovouhle vodnickou kokardu, kde se můžou ozdobit na náš průvod.
0: A oni si to vyrobí a můžou si to nechat.
1: No samozřejmě.
0: Jo, samozřejmě. Ano, no tak ano, to je nádhera.
1: A protože máme letos 25. ročník, tak jsme si tam pozvali i další divadla jako takovou zdravici, kterou udělají v letošním pohádkovém chlumu. Ale tam, kde budou ty dílničky, jsme si pozvali výborného kuchaře Petra Stupku, který nám taky ukáže, jak on zpracovává ty ryby, protože když vodníci, tak ryby, to je,
0: no to já
1: to
0: vím,
1: má k sobě.
0: Takže
1: se
0: může
1: blízko.
0: Každý těšit na kaviárové hody.
1: Nebo, no uvidíme, co nám Petr představí a čím nás překvapí.
0: Nebo snad osmažené šproty z konzervy.
1: To necháme na něm. Tohle proběhne ve čtvrtek 30. července odpoledne právě na náměstí toho městy se klubu Třebuně.
0: Jak třeba vodníci sledují třeba nějaké talenty dětské nebo nějakým způsobem, jestli se jim věnujete v tom smyslu, aby taky něco předvedli, aby nebyly jenom ty pasivní koukači na něco nebo manuálně vyrábějící něco pro sebe. Existuje ještě něco, jak se děti můžou nějak díky vám prezentovat?
1: Existuje a to je naše pěvecká soutěž, která se jmenuje Zpívající žába. A je podle hesla Žabičky a žabáci nejlepší jsou zpěváci. Tady třeba máme jednu účastnici, dokonce finalistku naší soutěže Zpívající žába, protože my máme ve středu takový výběrový program, kde se může kdokoliv přihlásit z dětí. Vybere si svoji písničku, my s rybníkářema s nima tu písničku se cvičíme a za doprovodu pravé vodnické kapely si tu písničku můžou potom na pódiu zaspívat. A my nedáváme body, ale dáváme žáby. Každý vodník má možnost dát 5 žab.
0: Takže
1: celkový zisk, máme tam 3 vodníky a celkový zisk je 15 žab. A kdo dostane nejvíc žab, ta postupuje právě, jak tady vidíš na pódium v kempu, tady je vidět to pódium, do pátečního finále, kde se zjistí, kdo dostane titul Zpívající žáby.
0: Skvělý. To znamená, že to jsou kromě toho všeho dalšího ještě koncerty, hudební večery. Vy hrajete pro všechny?
1: My hrajeme pro všechny, hrajeme pro děti, hrajeme pro dospělí.
0: Jirko, vy nejen, že hrajete takhle jako vodníci, jako muzikanti, ale já mám pocit, že si můžou i děti nebo rodiče vaše písničky odnést.
1: Přesně tak a to máme tady nové CDčko, to jsme před 4 lety ještě tady neměli a to je CDčko Pohádkový orchestrion. A tam jsou písničky z našich pohádek, ale nejen z našich pohádek, jsou to písničky, které my hrajeme na našich programech pro děti a dospělé. A jak už vidíš, že tady vidíš čarodějku, tady vidíš čertici, tady vidíš vodníka, loupežníka.
0: Takže všechny vaše převleky v podstatě v jednom obraze.
1: Všechny naše tváře v jednom obraze.
0: Já jsem řekl převleky, vlastně vy jste to vy, to jsou opravdu tváře. To znamená, že mokré písničky mají
1: Mokré písničky mají dalšího bratřička nebo sestřičku.
0: Přesně tak. A dokonce i Jiskra v kouři pořád funguje?
1: Ano, ano. Jardo, ještě tam máme takovou specialitu na tom CDčku. Já to nebudu přímo tohle ukazovat, ale jenom to řeknu. V tom CDčku je takzvaný QR kód.

protože jsme zjistili, že spoustu vás suchozemců už dneska nemá, kde si to přehrát, a tak stačí, když si ten QR kód pěkně nasnímáte na svůj mobilní telefon a stáhnete si rybníka.

0: to pak pamatují celý rok a chtějí přijet zase.
1: Přesně tak, my ten festival začínáme průvodem a končíme taky průvodem. Ale ten průvod, který je na konci, je, když se setmí, je to průvod lampionovej. Takže my tam máme dokonce pro děti, jak tady vidíš na té fotografii připraveny, lampiony. Vezmeme si své vodnické koupací oděvy.
0: Vodnické koupací oděvy? Co to je za...
1: To jsou třeba ty klasické pruhované plavky z první republiky.
0: Ano, ano, ano.
1: Koupací klobouk.
0: Ano, ano, ano.
1: A odebereme se z kempu jich, kde nám skončí to finále soutěže Zpívající žába. Tam vyhlásíme taky termín dalšího ročníku pohádkového chlumu a odebereme se na hráz rybníka Hejtman, kde se vodníci zanoří za zpěvu lidových písniček do vod Hejtmanu.
0: Tady je vidět to loučení s vodníky, patrně.
1: Tady je vidět loučení s vodníky. Nejsou tam sice vidět děti s pláčem, kteří to obrečí, že vodníci z chlumu odplouvají, ale zase dobrá zpráva v tom, že se vodníci opět za rok do chlumu u Třeboně vrátí.
0: Vy dodáváte takovéhle jistoty. To je velká jistota, protože pochopitelně ten pohádkový chlum je teda místem tradičním už dneska a místem návratu.
1: Ano, to jsme rádi, že se nám vrací spoustu lidí. A úžasný je, že v prvních ročnících, co jsme tam měli návštěvníky jako děti, tak se nám teď vrací jako rodiče se svým potěrem, se svými dětmi. A vrací se za vodníky. A to si myslím, že je úplně ta největší odměna pro nás.
0: Jirko, naše těžiště povídání je 25. ročník této báječné akce a jsem rád, že jsme tomu mohli věnovat tento prostor a určitě bude stát za to pozvat lidi na vodnický chlum nebo pohádkový chlum. Je to tak?
1: Proveď. Takže pokud si chcete udělat krásnou dovolenou pohádkovou, přijeďte poslední týden v červenci od 27. do 31. července do chlumu Třeboně a rybníkáři a vodníci se na vás moc těší.
0: No, bude to stát určitě za to. Tak to jsme teď udělali to, co jsme se domluvili a teď už jenom tak trošku letem světem, protože rybníkáři nejsou jenom pořadatelé této nádherné akce, tak pojďme se podívat ještě na další důležitou akci, kterou je dobrý zmínit, která taky bude pomalu slavit 25 let.
1: To je Klub na nečisto.
0: Ano.
1: Klub na nečisto začal v roce 2003 a klub děláme vždycky od září až do června a každý měsíc si tam zveme nějakého zajímavého hosta. V letošním roce jsme tam třeba zajímavého měli pana Štěpána Raka se svým synem, potom jsme tam měli třeba kombinace...
0: Jirko, nemusíš to, já jsem kouk na vaše stránky.
1: Jo, ty to máš všechno připravený.
0: Tohle to jsem vytisk, protože tady ten dlouhý seznam jsou vaši hosté a nejlepší na tom je totiž, já jsem si říkal, co to je ta kapela... a mnoho dalších a to vlastně tam ani všechno není. Tak to jsem ti přinesl takový dárek, abys věděl, co všechno vlastně se dá najít na vašich stránkách a je to důležité taky si uvědomit, že na stránce www.rybníkáři.cz je vlastně o vás, ale absolutně všechno. Takže i Klub na nečisto, potom další vaše aktivity, které se blíží.
1: No, blíží se spoustu pohádek, ale to všecko najdete na těch našich
0: stránkách. Přesně tak, takže nové aktivity, jako jsou výlety pro školy, že jo?
1: Ano, děláme od loňského roku výlety pro školy a pro školky v klášteře Zlatá koruna.
0: Najděte si to, protože to stojí za to. Taky děláte adventní pořady.
1: Děláme spoustu adventních pořadů, ten náš hlavní adventní pořad se jmenuje Cesta do Betléma, s kterým objíždíme nejen školy a školky, ale i náměstí po jižních Čechách a po celé České republice.
0: Já jsem zjistil, že sály, náměstí, prostranství, ty nějaký cesty, které mají jenom trošku prostoru, tam všude rybníkáři jsou. Tam se všude vejdou, tam všude můžou existovat.
1: A hlavně jsme tam rádi, můžeme být jak ve volném prostoru pod širým nebem, nebo v sálech a všude jsme rádi a pořád nás to baví.
0: Skvělý, tak milí přátelé, právě jste viděli rozhovor s ministrem pro vodníky v pohádkovém království Jiřím Krškou. Jsem rád, Jirko, že jsi přišel do pořadu, do magazínu Hvězdy Hudíky.
1: Já děkuju moc za pozvání.
0: A věřím, že budete pokračovat ve všech aktivitách, které jsou, protože dělají lidem radost, dělají jim potěšení. A mám ti takový pocit, že radost a potěšení to dělá i vám.
1: dělá a moc velké.
0: Moc velké. Rozloučíme se písničkou, to si myslím, že na závěr bude se velmi hodit.

0: Bude to písnička Pochod vodníků a je to taková písnička, kterou zpíváme v průvodech v Chlumu Třeboně.
1: Výborně, přátelé, loučíme se písní, která je Pochodem vodníků a zahrají vám ji rybníkáři, aby vám odstartovali to skvělé léto v roce 2026. Děkuji.
0: Naschledanou.
2: Rybníka hejtmanu, mají kuchyňci splav. Zval si věci dostanu, skoč do vody a plav. V prsti ploutví hej mě oudem, jako štěkar vy se s průdem. Když to stihneš, tak za náho.

0: na břehu i pod hladinou radost zvykala, že měli u stavidla seně dvojníků.
1: To bylo otavit.
0: A nechý to nikdo jiný, než sám pošplul král. Vynořil se, aby tady

tvrdíc nám dá chapr makrela. Mokrý pecky vyhrává hutnická kapela. A když mají všeho plný hecky, pravodu si hodějnecky, odpočinou a pak zase zpívaj zase.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci open air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

Při našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají tzv. Gurale. Zde se nachází malebné městečko Saflary a v něm překrásný termální park Gorončí potok.

Hned vedle je moderní a skvěle vybavený kemp se 48 místy, velkou kuchyní, prádelnou a skvělým zázemím.

Zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami. To vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: Na náves jedné z nejmenších a nejstarších obcí v republice, Krnína na Českokrumlovsku, přijíždí se svým vozem starosta Hořic na Šumavě Martin Madej.
1: Tak jsme tady!
0: Na palubě je též jeho žena Marie a historik a pedagog Jan Palkovič.
2: Hlavní aktéra, no, aby nebyla dneska přesilovka.
0: Zastavili se tu pro mě, abychom společně vyrazili naopak do největšího českého města, Prahy. Proč? To uvidíte za malou chvíli. Když si lidé mají co říci, utíká cesta rychle. Jsme v Praze a míříme na Smíchov, k letohrádku Kinských. Hlavním účelem naší cesty je přednáška. Před muzeem se k výpravě přidal i pražský dokumentarista, režisér Oliver Malina Morgenstern.

Je konec dubna 2026 a Hořický pašijový spolek už druhým rokem podniká kroky směřující k zápisu hořických pašijových her do seznamu UNESCO. Součástí této snahy je právě i veřejná prezentace paší ve všech jejich podobách. Jan Palkovič se fenoménu hořických paší

již řadu let. Své poznatky publikuje v knihách a právě i na přednáškách. Nejenže jsou tyto přednášky poutavé, ale na jihu Čech i hojně navštěvované. Jeho obavy z takzvané pražské přesilovky se nenaplnily.

0: Besedu navštívili i dvě významné dámy, které již hořické paši osobně znají. Znají je z titulu své profese a také v rámci nutných úkonů, které hořičtí dosud museli na cestě do UNESCO s jejich pomocí podniknout.
1: My jsme vlastně dneska v Národopisním muzeu v Praze, který je součástí Národního muzea, a máme velkou radost, že se nám povedlo dostat přednášku o pašových hrách až sem do těchto prostor. Za to vděčíme paní Skopové z Ministerstva kultury, která nám to zprostředkovala. A vlastně jsme strašně rádi, že máme tu možnost prezentovat něco tak hezkého, jako jsou pašové hry právě tady v těchto prostorech a v Praze.
2: Na mě to zapůsobilo velmi. Hned jsem cítila, že to není nějaká obyčejná ochotnická záležitost, že to je opravdu dlouhatánská veliká tradice, kterou žije úplně celá obec nebo městečko. Úžasný areál, úžasní lidi, kteří nás tam prováděli. Není to samozřejmě jenom ten stávající areál a stávající podoba hořických paší, ale i ta dlouhá historie. A hlavně to, že s odchodem německého obyvatelstva ta tradice nezahynula. To je opravdu obdivuhodný a domnívám se, že to je naprosto výjimečný v naší historii, že vlastně české obyvatelstvo se chopilo té tradice a přetvořilo se jí vlastně k obrazu svému.
3: Pro mě to nebylo zas takový překvapení, protože já jsem etnograf a o těch hořických pašových slavnostech člověk něco věděl. Navíc se to připravovalo docela dlouho předtím, než jsme to viděli potom naživo. Ale je pravda, že když potom sedí člověk v tom hledišti a kouká se na to, tak je to velmi emocionální a působí to úplně jinak, než když to jenom posloucháte, mluvíte, čtete. Takže jako hrozně pěkný to bylo. Měli jsme smůlu, zrovna bylo strašně ošklivě a ty herci tak usilovně se snažili, diváci. Bylo to moc pěkný a dojemný, mě to vlastně hrozně dojímalo. Do UNESCO to má šanci, teď to závisí na místních, jak zpracují nominaci, ale už jenom to, že se to dostalo na národní seznam, je velký úspěch. A myslím si, že je dobře, že se tam ty lidi dali dohromady a začali se o to starat. Z celého toho regionu to je velice prospěšný a podle mě se to povedlo i na ten seznam UNESCO. To je tak něco mimořádného, že určitě. Navíc to má přesah do Německa, teď víme, tak si myslím, že to je v pohodě.
0: Obě dámy dostaly od starosty Martina Madeje pozvání na letošní ročník paší a také pamětní hořickou minci, kterou vlastní i prezident republiky Petr Pavel. Ten Hořice na Šumově osobně navštívil v roce 2023.

Tak já musím říct, že když jsem se dozvěděl o tom, že budu o paších mluvit v Praze, tak jsem se trošku vystrašil. To pozvání do Prahy mě samozřejmě potěšilo velmi, moc jsem si toho vážil, ještě v těchto nádherných prostorách Národopisného muzea, ale pak jsem si uvědomil Hořice na Šumavě a Praha, ta vzdálenost, velké město, malé městečko na Šumavě, ale ostatní mě uklidňovali, že se prý nemám bát. Nakonec jsem byl naprosto překvapen, kolik se tady objevilo lidí. Atmosféra byla skvělá, mně se skvěle povídalo, dokonce tu byly i dotazy, rozdali se nějaké knížky, vypadalo to, že lidi to nadchlo, že možná někteří se do Hořic dokonce vydají, takže já to dneska hodnotím jako velmi povedený večer, jsem nabitý energií. A doufám, že se sem třeba ještě někdy v budoucnu vydáme na nějakou podobnou akci. Už se toho nebojím po dnešku.

Beseda skončila a nastal čas loučení. Hořické pašijové hry ale zdaleka neřekly své poslední slovo. Naschledanou, Praho. Vítej, světe.

strašně rád bych byl, abyste navštívili Klatovské katakomby s tím, že to je projekt, který byl realizován v roce 2010 městem Klatovy. Je to projekt, který by měl navštívit každý mladý člověk v České republice, protože se tam snoubí nejenom historie, ale i moderní věda, nové technologie, a ten, kdo navštíví tuto krásnou expozici, která ukazuje život před stovkami let v České republice a speciálně v Klatovech, cisterciátů, to znamená lidí, kteří tady z ničeho budovali kláštery, budovali města, a právě tam dokážete ocenit nový přístup města Klatovy k pietě, protože se tam jedná o mumie a zároveň historii, tak jak byla vykládána po několik staletí.

Můžete namítat, že dovolená a letní toulky mají být časem radosti, slunce, vody, vzduchu, zkrátka obecně pozitivních prožitků a vjemů. Tak proč vás tedy zveme do Šerostínu katakomb na schůzku se smrtí? Jenomže právě takové setkání může být očistné a stejně pozitivní jako vše vyslovené. Už Seneca říkal, že stojí za to nebát se smrti, protože pak se člověk neumí bát ničeho. Chvíle uvědomění si vlastní smrtelnosti nám pomůže prohloubit vjemy ze všeho krásného, co bychom mohli za jiných okolností přehlížet. Získejte tedy další cestovatelské ostruhy na místě, které vám na první pohled nemusí zapadat do původních představ o vaší dovolené. A věřte, že účinek na vaši duši bude veskrze pozitivní.

Chtěla bych vás přivítat v Klatovských katakombách. Ty se nachází pod kostelem neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce na náměstí v Klatovech. Kostel byl budovaný v druhé polovině 17. století a již při jeho budování bylo rozhodnuto o tom, že se pod ním bude pohřbívat, jak bylo v době baroka zvykem. Kostel byl proto plně vybaven určitou klimatizací nebo ventilací z dnešního pohledu, kdy byly vybudovány horizontální a vertikální průduchy, které zabezpečily proudění vzduchu a díky tomu došlo k velmi rychlému vyschnutí zde uložených těl.

V roce 2011 proběhla rozsáhlá rekonstrukce, kdy byly zpřístupněny téměř všechny krypty, které se pod kostelem nalézají. Byla zde nově otevřena výstava, která se zabývá významem, vznikem, působením jezuitského řádu nejen tady v Klatovsku, ale všude ve světě. Kostel, tak jak byl stavěn, byl vystavěn na základech renesančních domů. A právě při té rekonstrukci jsme zjistili, že se tady nalézají zbytky, které pravděpodobně byly využívány jako krypta. Konkrétně tahle ta krypta byla věnována kocům z Dobrše, což je takový nižší šlechtický rod tady z nedalekého okolí, kteří ovšem byli hlavními donátory stavby kostela.

Od roku 1673 do roku 1773, kdy bylo pohřbívání pod kostelem zakázáno, zde bylo pohřbeno více než 200 neboštíků. Jejich těla díky působení vzduchu velmi rychle vyschla, říká se, že během asi 3 měsíců, a rychle vyschla na hmotnost asi tak do těch 10 kil, 7 až 10 kil. Bohužel ve 30. letech došlo k zasypání průduchů, které vedly až na střechu kostela, a došlo teda k porušení této ventilace a z těch 200 těl většina jich byla zničena. Byly pohřbeny v blízkém kostele a v současné době zde máme pouze 38 těl. Takovou naší hlavní a nejznámější a nejoblíbenější mumií je pana Anežka Příchovská z Příchovic. Je to z toho důvodu, že známe její původ, jako jedna z mála se nám zachovala destička na rakvi, že víme, o koho šlo. A v roce 2011 jsme ji a ještě několik dalších těl podrobili CT vyšetření. A na základě tohoto vyšetření jsme zjistili, na co zemřeli, a u Anežky jsme udělali model její lebky a v kriminalistickém muzeu nám udělali vlastně její hlavu, tak, jak Anežka vypadala, než zemřela. Takže dneska se tady můžete setkat jak s mumií, tak i s Anežkou životní velikosti v šatech, které má v té rakvi měla na sobě.

Nechceme, aby naše expozice byla jenom turistickou atrakcí s lákadlem na mumie. Snažíme se o propojení mezi životem a smrtí s odkazem na takovéto mementy mori, co jsme byli my, budete i vy, co jste vy, byli jsme i my.

Příště nashledanou třeba i se sluncem, vodou a vzduchem, zkrátka tam, kam vás letos zavede další dokument o cílech letošního ročníku soutěže Kompas, pořádané regionálním operačním programem Jihozápad.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, bodypump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.

0: Lesníkem také chtěl jsem být. Počítat kubíky dřeva. Les křížem krážem prochodit a čekat na tetřeva. Srnečky hlídat na louce a měřit smrky duby. Mít sojčí péro v klobouce a znak s kančími zuby.
1: Jaroslavu Seifertovi se toto jeho přání nesplnilo. Splnilo se ale mnohým jiným. Mezi ty, kterým osud přisoudil zelenou lesnickou uniformu, patří i Jan Mörtl, který zůstal lesu věrný i po ukončení aktivní kariéry.
2: Člověk, který pracuje v lese, má velký vztah k tomu svému místu. Jak dlouho vy tady pracujete?
3: Tak já jsem nastoupil v roce 1967 jako lesník na Polesí Vřesná a vydržel jsem tady vlastně až do odchodu do důchodu. To bylo v roce 2010, 30. června. Měsíc jsem si užíval důchodu a pak mě požádal majitel firmy Farma Milná, pan inženýr Valenta, jestli bych nešel se starat o jeho lesy. A takže nastoupil jsem prakticky 1. srpna na farmu Milná jako odborný lesní hospodář.
1: Lesy na území farmy Milná jsou díky Janu Mörtlovi a citlivému přístupu vedení firmy v dobré kondici. Dřevo z nich slouží farmě na stavební činnost v rámci jejich areálů, ale těžba je jen třešničkou na dortu a drobnou odměnou za veškerou práci, která je do této oblasti vložena.
3: Tak farma Milná vlastní celkem 27 hektarů lesa. Není to ucelený komplex, je to taková částečně, taková roztržená držba, od Černý v Pošumaví, dá se říct, až k Vyššímu Brodu.
2: Jaké lesy jsou tady?
3: Tak je to různý, většina, nebo větší část je smrková, část borovice má zastoupení, jsou zastoupeny i buk a další dřeviny.
2: Já vím o tom, že pastviny trpí nálety, že jo? Vy se snažíte to odstraňovat, to se asi v rámci hospodaření dělá běžně. Kolik vlastně nových pastvin takhle ročně vytvoříte?
3: Tak v průměru se jedná o 3 až 4 hektary vyřezaných ploch, které se vrací zemědělským užívání.
2: Já si ještě pamatuju doby, kdy takové klestí a výřezy byl v podstatě bezcenný odpad, často se pálil v lese a dnes je to strategická komodita. V podstatě jak s tím to nakládá farma Milná?
3: No je to tak, farma Milná vlastní pozemky, kdy vlivem sukcese došlo k náletu plevelných dřevin, většinou osika, bříza, další dřeviny a ty zemědělské, původně zemědělské plochy vlastně zarostly a snahou farmy Milná je vracet tyto plochy zemědělskému užívání. Takový příklad je za námi, kdy náletové dřeviny se vyřežou, připraví se na hromadu, zeštěpkují a ta štěpka je dneska vlastně velmi žádaná věc, protože je to jedna z alternativ topení, vyřívání.
2: Jaká je technologie, co se musí udělat, aby vznikla znovu zemědělská půda?
3: Tak ta plocha většinou se jedná o zamokřelý plochy, to znamená, pokud tam je vysoká hladina spodní vody, musí se udělat úprava vodního režimu, dělají se příkopy a další věc je potom s odstupem zhruba 1 roku, se provádí frézování pařezů, pak ta plocha je připravená, odvodněná k dalšímu zemědělskému využívání, buď to k pastvě, anebo ke sklizení sem.
2: Jaký kout máte nejradši tady?
3: Tak nejradši, nejvíce mi líbí Malšínsko, kolem Malšína.
2: My jsme mluvili o kácení, ale hospodaření v lese znamená také vytvořit, vysadit nový les. Jak se toto projevuje u vás?
3: No tak my jsme v těchto případech, kdy se provedla těžba, vznikla jakási menší holina, velký holiny jsme nedělali nikdy, tak ze zákona je povinnost do 2 let zalesnit, to jsme vždycky dodrželi, nakoupili se sazenice, provedlo se zalesnění, výsadba, no a pak následující práce, protože ty stromky jsou malý, ohrožuje buřeň, zvěř, tak se samozřejmě musí provést.

0: tu dobu, co tady působíte, nejenom na Mironej, i předtím, na co nejraději vzpomínáte?
1: Tak těch vzpomínek je spousta. Samozřejmě nejradši člověk má, když za sebou vidí nějakou práci. Já si vzpomínám, když jsem jako lesník začínal v roce 67 a dělali jsme zalesnění, tak s odstupem 50 let už je vidět, že nějaký les roste, a to myslím, že pro každého lesáka je takovým zadostiučiněním, když vytvoří nový les.

0: Nedílnou součástí hospodaření v přírodě je i myslivost. Farma Vilná, na jejím území se vyskytují dvě honitby a jednu z nich má na starosti pan Václav Behenský. Dobrý den. Představte nám tu vaši honitbu.
1: Tak honitba Kozlí vrch má 1051 hektarů. Je to tvořen převážně lesem a pastvinami. Máme 19 hektarů vodní plochy, to je velký a malý kozí rybník. Tak, ze zvěře, která se tu vyskytuje, tak srnčí poměrně v takovým stálým stavu. 20 kusů je kmenový stav, tak to se dodržuje tak nějak, ale už postupem času to srnčí taky nějak ubejvá. Je to zřejmě tím, že máme ty komunikace tady v revíru a dost těch kusů je sražených motorovými vozidly.
0: Za to ale v celé republice přibývá černé zvěře, jak jste na to vy?
1: Černou zvěř tady máme pochopitelně taky, to je hlavní odlov tady těch myslivců. Střílíme těch 20-30 kusů, což je poměrně na tuhle honitbu dost. Letos je střeleno 34 kusů už černé zvěře.
0: Oni se dokážou pěkně podepsat na těch pastvinách, že?
1: No, tak na pastvinách dělají škody velký, ale zase lesáci v lese mají rádi, že jim dělají přípravu půdy, no.
0: Vy na tom vašem území máte taky, ona už to není pro vás rarita, ale vyskytují se tu losy.
1: Tak los tu přechází z té zvěře, je takový vzácnější. Tu máme toho losa, který se drží tady dole, se drží poměrně dost často. Pak se tu objevil rys, který přecházel a tady v té zadní části revíru na Blatnej se občas vyskytne i vysoká zvěř.
0: Kousek od Milné je tady v lese jedna taková malá raritka. Nevím, jestli jste z ní úplně nadšení, ale my jsme na území, které ovládají bobři. Kdy se tu objevili a kolik je jich tady vlastně?
1: No, je to v honitbě Kozlí vrch a tady u Lukavického potoka jsou tu asi 2 roky, co tu postavili tu hráz, ale ten počet nevím, myslím tak 4, že jsou tady ty bobři.
0: Ale jsou velmi pracovitý, jak vidíme tady kolem. Co to znamená pro přírodu zdejší?
1: No tak zatím tady káceli jenom ty plevelní dřeviny, které ohlodávají, že jo? Ale udělají tady škodu, protože zatopili tady jehličnaté stromy, které potom uschly.
0: Oni vyvíjí tu aktivitu hlavně v noci, že jo?
1: No, tak ve dne ho tady zatím nikdo neviděl, takže musí pracovat určitě jenom v noci. No. Já jsem tady čekal večery nebo

0: brzy ráno na rozednění a neviděl jsem ho, toho bobra.
1: Jak se to stane, odkud bobři přijdou vlastně a usadí se na nějakém území?
0: Asi hledají poměrně dobrý podmínky, které tady jsou vytvořené, a na přítoku u Černý zřejmě byli taky, protože Černáci to hlásili, černácká společnost. A další bobry máme ještě na rybníku Kozák, na Velkým Kozáku, tam se objevili taky, protože tam jsem zjistil tyhle ty pokácený stromy.
1: A vy osobně viděl jste bobra tady v přírodě?
0: Viděl jsem bobra, jsem viděl, no.

0: Druhou honitbu na území farmy Milná má na starosti pan Václav Baštář. Já vás zdravím, my jsme tady v lese nedaleko Malšína. Představte nám ten váš revír, odkud se a co zahrnuje.
1: Tak revír, nebo respektive honitba Malšín, je společenstevní honitba, jejíž držitelem je honemní společenstvo Malšín. Výměrou 2184 hektarů se řadí mezi jedny z těch větších honiteb. V podstatě rozkládá se v nadmořské výšce cirka od 700 do 850 metrů nad mořem. No a jak jste mohli poznat, pokud projíždíte tímhletím územím, jedná se o velice hezký členitý terén, který je vhodný teda pro chov srnčí zvěře.
0: Kolik vás je myslivců?
1: Celkem je nás 16, samozřejmě, a leží to na bedrech, v podstatě taková ta pracovní činnost leží v podstatě na bedrech všech našich členů, kdy s vlastními prostředky teda, nebo vlastními silami provádíme výstavbu zařízení mysliveckých, ať jsou to krmelce, posedy, kazatelny. No a samozřejmě potom některá výstavba těch zařízení se provádí v součinnosti s farmou Milná, využitím jejich mechanizace.
0: V takhle velké honitbě těch drobných staveb i těch větších musí být spousta, to člověk na jednom konci začne, na druhém by pokračoval znova.
1: No v podstatě každý rok začíná stejně, že z jara přejdeme stav těch zařízení, určí se, který zařízení bude určen k demolici, výstavbě novýho, a nebo některý, který se opraví. Samozřejmě pokud vemu třeba jenom krmelce pro srnčí zvěř, tak těch máme v honitbě 28 a celkově kazatelen a posedů máme 54.
0: Jak jsem se dozvěděl, vaše honitba je výjimečná už třeba i způsobem lovu?
1: No, dá se to tak říci, protože my dneska v současné době vidíte, že je zvýšený tlak na odlov černé zvěře. Ať je to ze strany státní veterinární správy, tak i ze strany zkrátka držitelů pozemků, zemědělců. My jsme upustili od naháněk na černou zvěř jako jeden ze způsobů lovu a skutečně dneska jsme se specializovali na konání celonoční čekan na černou zvěř a zvěř škodící myslivosti, to znamená lišky, kuny a tak dále. Když jsme v roce 2010 s tímto způsobem lovu začínali, tak jsme střelili a považovali jsme to za velký úspěch 7 lišek. Postupně samozřejmě se ten lov přenesl i na lov černé zvěře a můžu říct, že rekordní úlovek byl loňského roku v měsíci lednu, kdy bylo uloveno 27 prasat, 19 lišek a 4 kuny. To si myslím, že byl úspěch. A v poslední 3 roky jsme konali tyto čekan, nebo jsme dělali tyto čekan dvakrát do roka. Je to období prosince, ledna až února. Využíváme zkrátka fáze měsíce, když je v úplňku. A ideální je, pokud je sněhová pokrývka, aby byl ten kontrast. No a sedí se, v podstatě čekáme na těch kazatelnách celou noc od 5 od večera do 7 do rána, čili je to velice náročné na lovce, který zkrátka loví, ale výsledek bych řekl, že je velice, velice dobrý a že je to daleko efektivnější než způsob naháněk.
2: Dlouhé hodiny by se dalo mluvit o lesnictví a myslivosti. O příbězích lovců a o neutuchající práci mnoha mužů a žen ve prospěch naší přírody. O tom ale v jiných filmech a seriálech. Zde jsme vám chtěli ukázat, že i v tomto směru vyznává farma Milná komplexnost a nezůstává přírodě nic dlužna. Tak, jak jsme si na to již zvykli i v jiných oblastech jejího podnikání.

0: Dobrý den, vítám vás u prvního dílu magazínu Školy Libera Nova z Českého Krumlova.
1: Budeme vás seznamovat se zajímavostmi z našeho školního života a také se dozvíte mnoho zajímavostí o alternativním školství.
2: Nejprve vám ale představíme naší školu. Já poprosím režii, aby nám pustila krátkou reportáž o tom, kdo jsme.

Tak já jsem původem z Polska a žila jsem 15 let v Anglii a pracovala jsem jako učitelka na státních školách. A viděla jsem tam takové věci, které bych ráda upravila nebo kterých jsem se ponaučila.

Zdejší škola Liberanova má hodně společného s celou mou letitou praxí, kdy jsem od roku 90 začínal s waldorfskou pedagogikou. A teď, když jsem skončil a jsem v důchodu, tak jsem se šel podívat sem do té Liberanova školy a zjistil jsem, že má hodně společného s tou alternativou. Výhodou je této školy, že vlastně shrnuje domácí vzdělávání pod jednu střechu, takže my tady připravujeme děti pro přijímačky na to, ale zároveň sem chodí děti, které měly problémy na klasické škole, ať už s klasickou výukou, šikanou, všim možným. A mi se tady líbí, že je tady prostor pro to, co na těch běžných školách není.

tak to je asi nejvíc naplňující práce, kterou jsem v životě dělala. Je to nejvíc, myslím, i nejtěžší výzva, kterou jsem si vzala na sebe, ale je tam obrovská odměna. Každý ráno přicházíte, děti jsou šťastné, děti nechcou jít domů, rodiče jsou spokojení a konečně jako v podstatě oni se těší a to vzdělání je pro ně něco, co vidí, že je to součást života, takže tam už nechodí se vzdělávat, oni žijou tím vzděláním.

0: Děti nechcou domů, nechcou prázdniny, nechcou víkendy, nechcou v létě prázdniny. To teď nevím, jak vyřešíme, protože že to je strašně dlouhý čas, že by se neviděli. Takže pokud děti nechcou letní prázdniny, přemýšlíme nad otevřením letní školy ještě. To je taková ještě víze tam někde vzadu. Uvidíme, jestli to zvládneme.
1: Celou reportáž si pak můžete pustit na webu televize na adrese, kterou vidíte na obrazovce.
2: Já jsem Lucka a v mediálním týmu jsem redaktorka.
3: Ahoj, já jsem Petr, jsem redaktor v mediálním týmu a taky pracuji ve studiu.
4: Ahoj, já jsem Adri a v mediálním týmu jsem redaktorka.
5: Já jsem Vojta a v mediálním týmu jsem kameraman.
6: Já jsem Barča a v mediálním týmu jsem redaktorka.
7: Ahoj, já jsem Karel a v mediálním týmu pracuji s kamerou a jsem scénárista.
8: Nyní přivítáme ve studiu ředitelku školy Annu Marii Matuševskou, abychom si popovídali o aktuálním tématu.
9: Naše škola se neustále vyvíjí. Co je právě teď důležité, aby se ten vývoj nezastavil?
10: No, momentálně pro nás nejdůležitější bude zdigitalizovat školu trošku víc, jak doteď. Děti potřebují pracovat na mezinárodních aplikacích, vzdělávat se rychleji. Tvoříme portfolia, pracujeme v Canvě, potřebujeme se naučit dovednosti jako psaní životopisu, komunikace se světem a k tomu potřebujeme notebooky.
9: To ale není levná záležitost. Jak bude škola nové notebooky financovat?
10: My jsme malá komunitní škola, která staví všechno sama od základu a nemáme žádnou podporu od státu. Takže jsme se rozhodli, že zkusíme poprosit širokou veřejnost o spoluúčast ve tvoření té školy.
9: Kde lidé kromě našeho pořadu najdou informace o sbírce?
10: Informace o sbírce jsou veřejně přístupné na Facebooku Liberanova, taky na Instagramu a na našem webu liberanova.cz.
9: Děkujeme za odpovědi a s vámi se těšíme u dalšího tématu za měsíc.
1: Ahoj, já jsem Týna a v mediálním týmu jsem redaktorka.
11: Já jsem David a v mediálním týmu pracuji jako kameraman.
12: Já jsem Maruška a v mediálním týmu jsem redaktorka.
13: Ahoj, já jsem Míša a jsem kameraman.
14: Já jsem Elenka a jsem redaktorka.
15: Naše škola se zúčastnila akce Kouzelný Krumlov.
16: Jaké to tam bylo, to vám ukážeme v následující reportáži.
17: Dobrý den, plníme náš slib. Vítáme vás na Kouzelném Krumlově a tohle je náš stánek.

0: a za město Český Krumlov vás teď na úvod našeho dnešního zdejšího programu přichází, dámy a pánové, děti, také pozdravit starosta města, pan Alexandr Nogrády. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem. Vítám vás, nebo zdravím vás v našem kouzelném Krumlově.

0: Pneu servis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILE Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Autoškola Ile Třeboň. Jsou místa, kde člověk zpomalí hned po příjezdu. Lešná, penzion ve Zlíně Štípě je přesně takovým místem. Stylové, moderně zrekonstruované ubytování v těsné blízkosti zoo Zlín, kde vás čeká pohodlí, klid a atmosféra, do které se budete rádi vracet. Vyberte si z komfortních pokojů pro 2, 3 i 4 hosty a dopřejte si odpočinek po dni plném výletů, zážitků nebo pracovních setkání. Součástí penzionu je také restaurace a kavárna, kde se potkává poctivá česká kuchyně s chutí Itálie, dobrá káva, dezerty a posezení s rodinou nebo přáteli. Lešná penzion je ideálním místem pro víkend ve dvou, rodinný pobyt, oslavu i firemní akci. Lešná penzion, stylové ubytování v blízkosti zoo Zlín.
1: Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. Agnet. Internet pro každého.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, ale báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s tornádem. Můj dnešní host je půvabná dáma, která dělala ředitelku v Coca-Cola a dnes bude ředitelovat základní škole v Borovanech. Jana Kalačová, ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, ahoj, těší mě moc.
0: Já mám hrozně rád příběhy, které jsou něčím ozvláštněné. U tebe bychom toho mohli vyprávět spoustu, ale navážu na to, čím jsem uvedl to naše povídání. Ty z jižních Čech utekla do Prahy, aby se zase do jižních Čech vrátila. Mm-hmm. Jaký to je utéct z jižních Čech do Prahy? Tím bych začal.
1: Tak já jsem Jihočeška, já pocházím ze Studené, což je u Jindřichova Hradce. Ale...
0: Dobrý papání se tam.
1: Ano, ano, masokombinát, ale studovat jsem šla chemii, vysokou školu chemicko-technologickou do Prahy. Ale moji oba rodiče byli učitelé. Učitelé na základní škole, takže u nás to vždycky žilo tím kantorstvím a možná proto ty moji rodiče nechtěli, aby šla studovat jenom pedák, ale říkali, udělej si chemii, k tomu pedák, ať má širší možnosti.
0: Takže jak v těch hereckých rodinách.
1: Takže mě o toho tak jako trošku udrželi. No, já jsem šla do Prahy, tam jsem studovala, potkala jsem tam svého budoucího manžela, který byl z Českých Budějovic a pořád jsem chtěla žít v Budějovicích. A osud tomu chtěl, že jsme zůstali v Praze, byli jsme tam 30 let a já jsem si říkala, že až budu moct z té Prahy odejít do jižních Čech, tak se tak stane. A stalo se tak teď vlastně od druhého pololetí, kdy jsem se vrátila. Bydlím v Borovanech a učím na kraji Budějovic na základní škole.
0: Tak a teď se vrátíme zase chvilku do té Prahy.
1: Aha.
0: To mě vysvětlí teda, když člověk dělá chemickou školu, tak jak se pak dostane do korporátu, kde funguje tolik let, ještě do korporátu se zvučným názvem, já to řeknu, že to je Coca-Cola. To by člověka úplně nenapadlo, jako tam bych čekal nějaký business management, něco takového.
1: No ono, i v té nadnárodní společnosti nepotřebuješ jenom ty, co prodávají ty výrobky, ale potřebuješ ty, co je vyrábějí. A ty, co je kontrolujou. A já jsem byla šéfka kontroly vlastně kvality, to znamená, že lidi z mýho týmu, kterých bylo 30 skoro, vlastně denodenně kontrolovali to, aby ty výrobky, které vyrobíme, které jdou

0: na trh a ctí tu značku, tak aby byly v pořádku. Je to spousta mravenčí práce a je to taková práce, která není vidět. Je to jako, když doma uklízíš, tak si toho nevšimneš a když bys přestal uklízet, tak si toho najednou všimneš. Takže ty moji lidé vlastně z toho mýho týmu byli velmi pečliví, kontrolovali a já jsem jim spíš dávala ten směr a snažila se řešit jejich potřeby a nebo i reklamace od zákazníků.
1: Já si představu, že sedí a takhle pijou ty vzorečky.
0: Ty vzorečky, no. Součástí je i senzorická kontrola. Určitě, určitě. Protože lidský smysly jsou úžasný a jsou
1: tak
0: lidi,
1: to vlastně
0: kteří...
1: To nedá moc obejít,
0: jo, ačkoliv pijou kafíčko anebo kouří, tak někdo má ten dar od Pána Boha a umí vlastně poznat ty různý příchutě a přípachy líp než jakákoliv
1: technika. Mám pár
0: jakákoliv
1: takových kamarádů a živí se tím, mají úplně pohádkovou profesi. Oni pijou furt víno, ještě za to dostávají zaplaceno.
0: Jo, je to tak.
1: To znamená, že v korporátu člověk přistane, má tam nějaký kariérní růst. Jaký to je dělat v takhle velkým korporátu?
0: Mně to moc vyhovovalo, protože já mám ráda pravidla a ty tam jsou nastavený procesy velmi dobře, víš, komu reportuješ, víš, co máš za úkoly, máš prostě nastavený nějaký hranice a to já mám ráda. Na druhou stranu jsem měla obrovský štěstí na svý šéfy, já jsem potkala skvělou vedoucí, i první, i další a ty mi ukázali, že i v tom korporátu jsou důležitý vztahy mezi lidma, a že záleží na tom, jak si nastavíš tu spolupráci nejenom v tom svém oddělení s těma 30 lidma, ale i s těma ostatníma odděleníma, protože ty musíš spolupracovat s údržbou, musíš spolupracovat s plánováním, s nákupem. A mě hrozně bavilo poznávat i tu práci těch jiných oddělení, takže nemít jenom takhle klapky a starat se o tu kvalitu, ale vlastně vědět, co třeba za trable mají holky z call centra, jak tam na ně řvou ty lidi, někteří oškliví, co je důležitýho v nákupu, jak je někdy důležitý, že nemáme kamiony, který by odvezli to zboží, jak vlastně je to komplexní systém a my jsme jenom část toho systému. Tak to mě hrozně bavilo.
1: No mě tam právě jako přišel trošku rozpor v tom korporátu a v tom, jak jsem si s tebou povídal, že jsem si říkal, teď to musí být hrozný. Co mám kamarády, co se v tom živí. Říkali tam, to je jako super, takhle je to nějakým způsobem, je to dobře zaplacený, je to zajímavá práce, většinou i prestižní. A říkali, tam je problém, že tam máš ten svůj šuplík. A teď jsi jako součástí celé řady šuplíků a vlastně nikdy nic nedoděláš úplně jako finálně a jsi jenom součástí, jsi kolečko. Což se dá pochopit, když člověk jako jde do práce někam na linku. A když jsi jako vrcholový manažer, tak být kolečkem je komplikovaný pro spoustu lidí, kteří jsou tvůrčí. Já jsem říkal, jak tahle tvůrčí ženská může být v tom šuplíčku, tak teď jsi mi to asi trošku vysvětlila, že se z toho dá jako, je-li šance, možnost a chuť to takhle žít, takže se z toho dá vyběhnout. Není ten korporát takový, že by člověk...
0: Není. A já navíc měla to štěstí, že jsem dělala v oddělení, který dělalo audity. A ty, když máš auditovat,
1: takže musíš
0: vlastně poznat trošku, jak to tam chodí. A to bylo skvělý. A navíc ta firma opravdu podporuje to, že ty lidi můžou i střídat ta oddělení. Že třeba, když projevíš zájem, že by si chtěl zkusit, nevím, plánování nebo nákup nebo tak, tak ta firma ti v tom vlastně podporuje, což si myslím, že je hodně důležitý, že není tak úplně rigidní.
1: No tak to musím říct. A vybrala jsi asi dobře, že to není korporát, který by člověka uplácel do nějakého tvaru a tam ho prostě 30 let mordoval
0: tak,
1: a pak ho vystřelil. No dobře, tak člověk se v tom nějak jako zaběhne, zažije si to. Z toho vypadne. To je taky asi docela jako rána do vazu.
0: Jo, je to dlouhý rozhodování. Je to dlouhý rozhodování opustit Prahu a opustit vlastně fakt skvělý tým lidí a velkou firmu, kterou znám, ale já mám ráda zkoušet nové věci. A vždycky byl můj sen se vrátit k té kantořině, kterou jsem dělala vlastně na začátku mýho života. Po té vysoké škole jsem učila na střední škole a potom i na vysoké škole jsem pracovala s vysokoškolákama, s lidma. A já jsem si říkala, hele, jestli já v něco věřím, tak je to vrátit se k té kantořině, protože tam mají ty lidi šanci ovlivnit tu novou generaci, ty naše děti a A to je něco, v co
1: já vidíš prostě... za sebou ten reálný výstup té práce, no.
0: V co já jako věřím. Takže já i s těma laborantama svýma jsem se snažila pracovat tak, že jsem je brala jako lidi, nejenom jako prostě čísla nebo jako nějaký, nějaký prostě kusy, ale vždycky mě zajímaly ty jejich příběhy, jak jim můžu pomoct, v čem jsou třeba dobrý, na čem můžem stavět, nebo s čím by potřebovali rozvoj nějaký nebo pomoc. Takže já jsem se vždycky jako snažila kombinovat to svoji technické myšlení s tím zájmem o ty lidi, ať jsou to dětičky anebo dospěláci.
1: No ale stejně, když člověk jako vyskočí z té všeobjímající náruče toho korporátu, tak to musí být trošku pocit, jako když najednou seš někde v mrazivém větru sama, ne?
0: Nebylo? Je to tak. Já bych nešla nikdy jako do soukromého podnikání. To je třeba pro mě hrozně riziková oblast. Já to jsem ráda vždycky součástí nějaký instituce.
1: Jo.
0: A takže proto jsem, když jsem hledala, kam půjdu, tak když na mě vyskočil ten inzerát, že hledají učitelku a zrovna matematika, chemie, což jsou moje milované vlastně předměty, tak jsem si řekla, jo, jo, tak to je přesně to, co chci.
1: A... Jsi první matikářka, z kterou si dobře vyprávím, mě všichni nenáviděli.
0: Jo, jo, jo, já vím, že dcery moje mi říkali, že mami ví, že jsi vybrala to nejhorší aprobaci.
1: já jsem fakt byl úplně odstrašující, já jsem komedian, že jo. Mm-hmm. A to prostě bylo strašný, to nefungovalo, to bylo zcela nekompatibilní k sobě. Jo. Matika, fyzika, chemie, fyzika ještě jo, ještě tam jsem trochu. Si to dokázal jako nějak jako natvarovat. Tak vidíš to, tak existují jako příjemný matikářky, to je dobrý.
0: A kolem nás, já teď se snažím devíťákům, osmákům to vysvětlovat tak, aby věděli, jak
1: je
0: moc
1: to Kantorovi. Je to o Kantorovi, já jsem to nenáviděl, ale musím říct, dej pánbu dobrý nebe, fakt jako to bylo zoufalství, to byla úča, fakt. Ano. Musím to říct se vším respektem, to prostě nefungovalo a pak se mi to táhlo ještě na střední škole, že jsem to tam měl jako zamražený od ty sedmičky a nebylo to příjemný. Takže souhlasím a vím, že jsou kantoři, kteří dokážou i jeli tom, jako jsem já, tu matematiku zpříjemnit, takže že s tím aspoň člověk proklopitá a nepřipadá si jako úplná lama. Jo. Ale to se mi teda jako vyhlo, bohužel. Tak pro mě příjemné zjištění, že jsou milí matikáři, to je dobře vědět. No takže začala dělat to, co si přála dělat, ale ještě k tomu jsem zjistil, že se spustila do vlastně takové novější disciplíny, dnes je to velmi trendy a je to dobře. A děláš coaching, to je zajímavý a není to lehký, člověk musí mít jako velký rozhled, velký zkušenosti, protože je spousta lidí, zažil jsem to, že jsou lidi, kteří radí druhým a sami mají v životě pardon bordel. A ty jsou teda nejhorší a nejčastěji radí, jo. A pak jsou lidi, kteří tomu fakt jako rozumí a pomůžou tomu, aby si člověk uvědomoval třeba věci, v kterých se plácá. A můžou pomoct velmi zásadně, aby někdo třeba z toho nezblbnul, nebo nevyhořel, nebo něco. A to mě úplně zaujalo, jak to je asi dobrý, protože ty tam jako skládáš ty zkušenosti z různých profesí. To byl ten důvod?
0: Jo, a já celý život miluju psychologii, baví mě zkoumat to, jak vlastně fungujeme a co můžeme udělat pro to, aby nám bylo v životě dobře. Já jsem ráda, když můžu svůj život mít trochu ve svých rukou a nemám ráda, když se pořád na něco vymlouváme. Mám tu těžký, špatný šéf, manžel je takovej, děti jsou takový, práce je taková a pořád hledáme vně. A já mám ráda, když se podíváme trošku, co s tím můžu udělat já. Já jsem se rozhodla být v tomhle manželství nebo být v téhle práci. Takže to já dělám dlouho a to koučování mě přišlo skvělý v tom, že dobrý kouč ti nesmí radit a jenom tě dobrýma otázkama se ptá a vlastně tě přiměje k tomu, aby jsi na to přišel sám. A každý jsme tak jedinečný, že stejně univerzální rady nefungují. A když si na to přijdem sám, na tu změnu, kterou chcem udělat, byť je to jenom maličký krůček, tak to má úžasné výsledky. Posun. A je to takový, tak mě to hezky hřeje u srdce, když někdo přijde a řekne, hele, já jsem to vyzkoušel a ono to funguje.
1: A to začalo jak? K tomuhle ses dostala jak?
0: Já jsem se k tomu dostala tak, že jsem před 2 lety si říkala, už by to chtělo něco novýho. Už jsem v tom korporátu 12 let a už to jako by chtělo něčím trošku zase okořenit, něčím novým, nebo už je to skoro 3 roky vlastně. Takže jsem se přihlásila do kurzu, teď už dělám vlastně další level mezinárodní certifikaci a jdu dál a dál a baví mě to koučovat jak skupiny, protože je velmi zajímavý, jak se dá třeba pracovat s týmem, tak vlastně takhle jede na jednoho.
1: No, z tebe to úplně jako jde. Zase, až budu potřebovat kouče, tak přesně vím, komu zavolám, protože všiml jsem si, jak moc lidí se pod to schovává a jak to vlastně... Je to podobné, jako když si byli léčitelé a pak to skončilo u Pavla Zednička v Básnicích, který točil tou spirálou, jo, a jo, vlastně to úplně schodil a pak i ty dobrý, který mohli pomoct, vlastně byli k ničemu.
0: Víkendovej rychlokurs.
1: Jo, jo, jo, ano, taková
0: tak na to je třeba si dát pozor, no, to
1: takže,
0: je.
1: Takže vidím, že tam ty ses jako... Do to, a,

0: Když mluvíš o mezinárodních certifikacích a tak, tak to je úplně teda jupí potom, ne?
1: Jo, je to fajn. A dává to zase nějakou známku kvality. A já mám kvalitu ráda.
0: Jak se to přenáší do takového toho vnitřního osobního života člověka? Protože přece jenom, já to i vidím tady při té mé práci, potkávám se s lidskými příběhy, s lidskými osudy a ono to na člověka nějak jako dopadne v dobrém či špatném, ulpí to. Tohle přece musí u toho coachingu fungovat úplně stejně, že si to jako nabereš si to, ono to rozšiřuje obzory. Někdy to samozřejmě člověka může malinko jako pochroumat asi. Jak to působí?
1: Hele, obrovský ti to, já jsem vlastně jeden z důvodů, proč jsem to začala dělat, byl i můj sebe rozvoj další. Protože ty, když se naučíš vlastně další věci, jak ten mozek funguje a ta naše mysl, tak třeba pro mě úplně aha efekt byl, jak moc vlastně tím, co říkám, ovlivňuju ten svůj život. Opravdu. Kolikrát ve dne řekneme vlastně negativní prognózy, nebo něco, toto zase špatně dopadne, nebo to se mi určitě nepovede, ani to nebudu zkoušet. Jo, nebo takový ty vlastně negativizmy, který posíláme do toho vesmíru a oni se třeba potom nám nějakým způsobem vrací. To je na každým, jak v co věří. Ale já jsem zjistila sama u sebe, jak ty soudy a tyhle ty negativní prognózy vlastně jsou součástí toho týmí komunikace a toho mýho života. Až když jsem se vlastně na to ptala těch ostatních lidí a od skvělých koučů, u kterých se snažím inspirovat, jsem třeba najednou slyšela otázku, a co kdyby to tak nebylo? Jak by to mohlo být jinak? A já jsem si řekla, aha, je to pravda. Třeba to může být úplně jinak, třeba to nemusí dopadnout špatně. Takže tohle mě určitě obrovským způsobem ovlivnilo. A potom to, že hledáme více cest, že my tam máme toho kritika vnitřního, velmi hodně moc lidí to tam má, který na všechny ty nápady skočí a řekne, to nebude fungovat. To už si zkoušel, jo, a jak vlastně s ním třeba pracovat, jak si uvědomit, že ho tam vůbec mám, ať už výchovou nebo různýma dalšíma věcma.
0: Brzdičky.
1: A jak ho třeba, ne úplně vymazat, to jde málo kdy, ale jak ho třeba trošičku zmenšit, anebo si uvědomit, že vlastně on mi to tam škrtá trošku a jak to dělat jinak.
0: Myslíš, že jsem divnej, když ho tam moc nemám, když jsem takový jako super, hysterický optimista.
1: Buď za to šťastný, protože je to velmi svazující, když tam máme naprogramovaný.
0: Vím. Ono to zase naopak někdy je trošku komplikovaný pro okolí, protože všechny štvu. Ale uvědomuji si, že to je jako, já jsem se o to teda nějak nepřičinil, to tady nebudu machrovat, to tak jako je to daný a jsem tomu rád, ale všímám si a uvědomuji si, jak spoustu věcí mi to pomohlo udělat, zvládnout, anebo že jsme se pustili do věcí, do kterých řada lidí říkala, že to nepůjde. Konec konců televize přesně fungovala v režimu, že všechno to okolí dřív ti lidi, kteří jako na to koukali, říkali, že to nejde, že to nepůjde.
1: Ano.
0: A ono to samozřejmě jde, jak kdysi pravil klasik, kde je vůle, je i cesta.
1: Ano.
0: No a teď jako přejdeme k té škole v Borovanech. To je jako dobrý nápad, že si tě tam jako vzali jako ředitelku, protože nemůžu si pomoct, ale takhle, jak to poslouchám, tak myslím, že tam teda jako spoustu věcí dokážeš nastartovat a rozjet takovým tím svým optimistickým, příjemným způsobem. To je dobrý level, to je dobrá výzva, že jo?
1: Je to pro mě taková kombinace té lásky k těm dětem a té víry, že to má smysl, že fakt to učitelování je poslání. Poslání a bohužel málo lidí to vidí. Jak moc
0: spousta kantorů to má tak jako, že...
1: Ale i ta veřejnost si myslím, že jako neoceňuje to, jak dobrou práci třeba někteří ty lidi, ti učitelé dělají. Ale je
0: že
1: to,
0: ty blbý jsou vidět víc.
1: Ale je to vlastně kombinace s tou mojí touhou něco jakoby vést, někomu trošku dávat směr a tu moji vizi a to moje nadšení a možná idealistické představy, ale je to něco, v co já věřím, jak se to dá dělat.
0: To musí být trošku idealista, ono by to jinak nešlo.
1: Je to prostě nějaká kombinace práce s dětma a té touhy to prostě směřovat. Takže když se to stalo a osud mi to poslal, že jsem se nastěhovala do Borovan a pár dní na to vyšlo to výběrko, tak jsem si řekla, že to zkusím. Že bych si to neodpustila, kdybych to neskusila.
0: Asi to tak mělo být. Jako ta náhoda, že se trefíš just do Borovan.
1: Přesně tak, si to vypíše, to tak jako,
0: ano, to není náhoda. Já ti velmi rozumím z toho důvodu, že moje maminka je...

0: dlouholetá kantorka. A dělala ve velmi, jako i velmi vysokých funkcích, dělala školní inspektorku a dělala to školení kantorů a takové ty věci, které jako přesně měly za cíl z toho zašedlého průměru těch učitelů, který prostě byli takový, zase škola a zase ty smráďata a zase tam musí mezi ně. Tak vlastně já jsem byl účasten, protože když to dělala tyhle školení, tak mě volávala, hele, přijď nám něco natočit. Mm. A tak já jsem tam viděl desítky takových těch nadšených učitelů, který tam byli a oni je nutili jako, nebo nutili, oni pro ně měli nějaký programy, kde ty kantoři jako vlastně byli jakoby děti, ano. A měli tam. A já jsem na to koukal, na ty dospělé, říkal jsem, ty jsou nádherně cvaklí, jako ten, oni si to tam jako dávají. A přišlo mi to hrozně fajn a říkal jsem, takovýho učitele bych chtěl, protože to je přesně o tom, že v tom člověku je pořád to dítě a rozumí mu. Není to ten zastydlej kantor, který a sedni si, já dej ruce za zádám. Kyselý pozadí. Ano. Jo? A takže jsem pochopil, že to je asi cesta, že když ten kantor bude dobrý, tak a teď si to násobí geometricky. 30 dětí, který, nebo 25 dětí, který budou šťastný, když bude dobrý kantor. A těch 25 dětí nebude 25 zapšklých blbečků, ale bude 25 veselých, milých lidí, který budou rozvíjet svoje talenty. Tak mi to přijde jako dobrý. Takže ti rozumím v tom, jako, že když člověk má tu chuť a ten entuziasmus to rozdávat, takže to musí být hrozně jako silný. Konec konců máme společné to, že jsme oba milovníci dětských táborů. Tam je to vlastně dětský tábor je taková škola v divokém prostředí. A tam se ukáže, kdo na to má.
1: Tam se to ukáže a je to krásný se dívat právě na ten letitej vývoj, protože já už jezdím 25 let a ty děti, co jsem si vypiplala od těch 6 let, tak už teď ten tábor prakticky vedou a tím, že tam mají to srdíčko, hrozně moc důležitý je v tomhle typu té práce tam mít srdce, jo, a nesoustředit se jenom na to, že ty děti naučíme hichy, kiry, dityny a nebo násobilku, ale to, že vlastně tím svým vzorem, nadšením, postojem k životu jim vlastně fakt můžeme dát mnohem víc a vidím to i na tom táboře. Za ty 2 týdny, kolik práce oni s nima udělají, ty oddíláci, fakt klobouk dolů.
0: A přijedou moc bych děti, který kolikrát jako úplně ano, jsou nedotčený.
1: Moc bych si přála, aby i v té škole prostě ti učitelé, kteří mají chuť to dělat, ještě s tím srdíčkem a třeba i trochu jinak, než je ten standard vyběhaný, tak aby tu možnost měli, aby to prostě dělali. Já nejsem moc kreativní člověk, ale proto mám tým kreativců, kdy se staví ta celotáborová hra, takže věřím, že i v tom školství potkám spoustu skvělých lidí, kteří mají třeba nápady, jak by to chtěli dělat a dáme tomu nějaký jenom trošku rámec.
0: Co myslíš, proč je tam v té profesi tolik lidí, kteří jsou jakoby takový jako unavený? Je to třeba daný tím, že je tam málo chlapů, že to je nepoměrný a že tam jako ta genderová nevyváženost, jak se dneska říká, že by tam jako to chtělo větší podíl mužského elementu, ne protože je lepší, ale že by to bylo pestrý a že by se tam trošku jako
1: nakřísilo. Určitě by to bylo pestřejší, já si myslím, že by to bylo skvělý, ale je to jak to je, musíme s tím pracovat. Hele, asi nemám tuhle odpověď, je to u každého, to může být jinak, někdy je to třeba nějaký sešněrování systémem, někdy je to nějaký pocit toho, co musím a třeba ty lidi trošku zapomenou na to, jak by to chtěli, nebo jak to chtěli na začátku.
0: Ano, když šli na ten pedák, takže třeba to bylo jiné.
1: Myslím si, že je i trošku špatně v českém školství, že ti lidé vlastně nedostanou vůbec možnost dělat něco jiného. Aspoň chvíli, zkusit si nějakou profesi nebo nějakou praxi, že oni vlastně ze školy jdou většina z nich rovnou učit.
0: Takže, a pak tam zůstanu až do důchodu.
1: Jo, může to být. Já třeba nejlepšího kantora z průmyslovky si pamatuju člověka, který určitou dobu pracoval normálně ve firmě a pak se vrátil a učil nás elektroniku a fyziku a takový. A bylo to skvělý, protože měl příklady z praxe, opravdu v reálu a takový věci. Takže to by třeba pomohlo, ale bohužel v reálu je to tak, že ti lidé té praxe mají maličko na tom pedáku.
0: Jani, jaká bude Borovanská škola za rok, za 5 let? Jakou máš vizi? Jak se ti to? Ty jsi to určitě někde jako prezentoval, jo, tak to mi nejde, jo. Ale tvoje vnitřní přání, pocity, touhy, jak bys to ráda viděla za nějakou?
1: Já bych moc chtěla, aby byla pozitivní, aby byla otevřená, aby tam děti chodili rádi a rodiče byli rádi, že jejich děti chodí zrovna do Borovan. Já se chystám ty rodiče trošku zaangažovat, zkusit jim říct, hele, byl byste ochotný, aby jsme se třeba přišli podívat s osmákama do vaší firmičky nebo do vaší dílny, aby ty děti viděly, co jsou to řemesla, aby

0: protože když v tým funguje a rád jdeš do práce, tak tam nejdeš samozřejmě jenom pro peníze, ale i pro nějakou energii a
1: Třeba se těšit, aby se
0: sounáležitost
1: člověk potkal s
0: a tak.
1: kolegama.
0: A potom to ty děti nasajou. Děti hrozně vnímají ty vztahy mezi i na tom táboře, já jim to
1: Ano.
0: říkám. Oni poznají, jestli spolu blbnete a komunikujete, jestli se jeden od druhého učíte, anebo jestli jste na sebe naštvaný a vymračujete se na sebe. Děti jsou takový radary a tak jako nás nasávají doma, tak to nasávají určitě i v té škole. Takže to bych si přála, ale potřebuju trošku čas. Bojím se trošku toho, že to budou očekávat lidi hrozně rychle a je to velká organizace, takže nějakou dobu to samozřejmě bude trvat, ale já věřím, že to bude.
1: Já musím říct za sebe, že teda o tebe fakt nemám strach, jo. Popřeju ti, aby to očekávání se naplnilo velmi rychle. Myslím si, že to tak bude. Můžu ti slíbit, že kdybys chtěla zavolat, že potřebuješ nějakou exkurzi, tak rodičem taky, byť moje dítě do Borova nechodí, tak samozřejmě rádi děti televizí provedem.
0: Tak
1: A
0: děkuju.
1: budu se těšit na samé dobré zprávy z borovanské školy, protože když je v tak dobrých rukou, tak se vůbec nebojím, že by to nebylo dokonalý.
0: Tak děkuju moc, to mě těší. Děkuju.
1: Milí diváci, jestli jste tohle naše povídání neviděli od začátku, tady pod námi, jako vždycky, sociální sítě, tak si to tam můžete pustit od začátku do konce, od konce do začátku. A mým dnešním hostem byla Jana Kalačová. Děkuji ti za návštěvu ve studiu.
0: Já tobě.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

Vodnická hymna. Písnička, která nám uvedla dnešní díl pořadu Hvězdy jihu. Sem chodí lidé, kteří jsou spjati většinou s muzikou a mají tak nějak blízko k jihočeskému kraji. Někdo je tady jednou a někdo tady pak může být kdykoliv, protože má k tomu všechno dohromady k dispozici jako ty správné důvody. A ten ideální důvod je ten, že se po 4 letech setkáváme v magazínu Hvězdy jihu na Ječeničce s Jirkou Krškou a s kapelou Rybníkáři, která nám hezky uvedla začátek toho dnešního dílu. Vítejte.

0: Hej, Jirko.
1: Já přeju krásný den tobě i všem divákům.
0: Vidím, že oblečení stylové.
1: Ano, ano, to je třeba.
0: Já se tě rovnou zeptám, protože kapela Rybníkáři. Já když vidím, jak se oblíkají rybníkáři jako takový, tak mají takový ty gumové boty, ne? Ty gumové kalhoty s laclem, nějaký mikiny, teplo na hlavě něco. A vy jste jako jinak oblečení.
1: My jsme jako vodníci, jako... protože Rybníkáři, to je vodnická kapela, která už funguje vlastně 38 let.
0: 38 let od roku 1988.
1: Od roku 1988, ano.
0: No, tak to už je moc hezká chvilka. Moc hezká chvilka, ale vy nemáte jenom tohleto výročí.
1: My máme hlavně výročí našeho festivalu, který je pro rodiny s dětmi a je to festival Pohádkový chlum a ne Vodnický splav. No a tam máme 25 let.
0: To je pravda, protože to je ten důvod, proč my se tady setkáváme a nejen teda kvůli 25. výročí toho báječného chlumu, nebo jak se to přesně jmenuje celé?
1: Celé se to jmenuje Pohádkový chlum u Třeboně.
0: Tím jsme zavírali naše povídání před 4 lety.
1: Ano, přesně tak.
0: A protože těch 25 let je se sakramentsky úctyhodná chvilka, tak teď tím začneme. Letos to bude po 25. Kdy to bude?
1: Letos to bude po 25. a bude to poslední týden v červenci a my vždycky začínáme v pondělí a končíme v pátek, takže to bude od 27. července do 31. července 2026.
0: Takhle to bude. No, abychom ale byli, jak se říká, naprosto otevření, seznámíme diváky i s fotkama, jak to tam vlastně všechno probíhá a tím pádem můžeme probrat, co se vlastně zase odehraje na tomhle krásném místě v chlumu u Třeboně. Tak.
1: Určitě. My začínáme vždycky průvodem vodníku. Ale před tím průvodem, aby se sešli všichni návštěvníci, tak tam máme pohádku. Ta bude v 18 hodin na náměstí v chlumu u Třeboně.
0: Právě toho 27. července.
1: Právě toho 27. července. Já tady mám třeba takový nástin, jak vypadá úplně ten úvod, kdy se sejdou vlastně všichni vodníci, vezmou nástroje a zaspívají právě tu vodnickou hymnu, kterou jsme před chviličkou slyšeli.
0: Na první fotce můžeme vidět stany a všechno krytí, kdyby náhodou sprchlo nebo bylo nebezpečné slunce.
1: Ano, nám vodníkům samozřejmě trošku vody nevadí, ano. Ale pro vás, suchozemce, jsme připravili právě takovéhle stany.
0: To naprosto chápu. No a pak po té pohádce, jak to tak bývá, to už je taková tradice, ten průvod?
1: Ten průvod je tradice, ano. My jsme začali průvod asi od druhého ročníku, protože jsme si říkali, chce to něco takového, aby lidi věděli, že se vodníci opět po roce do chlumu u Třeboně vrátili.
0: A jak vypadá takový průvod? Podíváme se?
1: Podíváme se tady na fotku. Tak průvod zahajují koně, na kterých jedou dvě vodnice. No a potom je tam, jak vidíš, parta muzikantů. Prostě všichni vodníci, co mají nástroje, tak vemou své nástroje do průvodu, zpíváme vodnické písničky, že tady máme i takové krásné transparenty ve tvaru ryby samozřejmě.
0: No,
1: a tam jsou názvy vodnických rodů, kteří se zúčastnili právě toho vodnického splavu.
0: Kudy tak chodíte?
1: Tak my jdeme z náměstí chlumu Třeboně na hráz rybníka Hejtman a potom obcházíme rybník Hejtman po jeho pravém břehu, takže jdeme kolem toho největšího kempu, který se jmenuje Hejtman Jich a dojdeme až na kemp Kapřík.
0: Ty jsi zmínil?
1: My jdeme v průvodu tak přibližně 30-40 minut.
0: 30-40. Ty jsi zmínil chlum u Třeboně. Jak jste se ocitli v chlumu u Třeboně?
1: No tak to je otázka spíš na to, jak jsme došli k tomuhle festivalu. My jsme se v roce 2000 potkali s kamarádem Jirkou Tibitanclem, s hercem, který je písecký rodák, ale v tu dobu sídlil v Havířově a měl tam svůj festival pro děti pohádkový, který se jmenoval Minitátro. No a my jsme byli na Čochtanově Třeboni, kde jsme byli přizváni a jako vodnická kapela, to byly vlastně naše vodnické začátky. A tam jsme se s tímhle člověkem seznámili. A slovo dalo slovo a já jsem tenkrát pořádal festival jihočeské zpívání a tak jsme si řekli, že by byl dobrý nápad dát to dohromady a udělat festival divadla a muziky.
0: To je české zpívání.

0: vysílání bylo v Trocnově.
1: V Trocnově,
0: pokud
1: ano,
0: paměť sahá tak daleko, že?
1: Přesně tak.
0: Už nějakou dobu nefunguje. A takže se to v podstatě tak trošičku proměnilo, to je české zpívání, v tu formu tady tohletoho báječného vodnického festivalu.
1: Ono se to trošku prolnulo.
0: Prolnulo.
1: A my jsme tenkrát hledali místo, kde tenhle festival udělat.
0: A jsme u toho.
1: Jirka, ty by tancu říkal, já jsem písecký rodák, chtělo by to v Písku.
0: No, jak je to možný, že ten písečák, viď, lokální patriot, všechno by chtěl...
1: Potom jsme měli nápad Bechyně.
0: Ano.
1: A další nápad byla Zlatá koruna, on říkal, oni jedou ty vodáci a oni nám přijedou na to místo. A já jsem tenkrát, asi rok předtím, byl na Slovensku na nějakém festivalu, už nevím, jak se jmenoval, a přijeli jsme tam do kempu. Ten festival byl v kempu. Já jsem si říkal, to je úžasný, dělat festival tam, kde ty lidi se můžou ubytovat, kde tam stráví celou tu dobu festivalu, protože když jsem dělal to jihočeské zpívání, tak to bylo krásné místo, ale to místo jsme navštívili jenom jednou v roce. Takže nebylo tam, kde ty lidi ubytovat, museli jsme udělat stanový tábor pro ně, všechno tam dovést.
0: Když to v Klumu je to hotový. Tam je to připravený všechno.
1: A právě ten nápad byl o tom, že lidi přijedou s náma trávit celou dovolenou.
0: A je to tam.
1: A je to tam.
0: A je to tam. Ty jsi zmínil dva rybníky. Kapřík a Hejtman.
1: Já jsem zmínil rybník Hejtman, Kapřík je kemp.
0: Jo, Kapřík
1: je tam
0: je
1: potom kemp. Ještě velký rybník Staňkovský, vedle Staňkova, a tam taky kolem toho děláme programy.
0: Já už si myslím, že všechno je rybník. Normálně, díky tomu, že vidím rybníkáře a ty řekneš něco ohledně vodnického festivalu, tak já všechno mám za rybníky. Kapřík je teda kemp.
1: Kapřík je kemp.
0: Kemp, tak to se omlouvám.
1: A právě tak jsme došli do toho Chlumu, protože já jsem třeboňský rodák a to Třeboňsko znám hodně a tam je nejvíc rybníků a hlavně v létě je tam nejvíc lidí. A Chlum je právě to místo, kde se těch lidí dá vejít úplně nejvíc. Tam je nejvíc kempů, je tam spoustu chatek, spoustu kempů, místa pro stany. Takže to je ideální místo na setkání vodníků.
0: A tak jste tím průvodem prošli všema tyhle těma kouskama tohoto místa a až jste se ocitli na loďkách. A tady vidím právě něco, co by možná bylo dobrý popsat, protože to je hodně zajímavá fotka.
1: My to nazýváme zvaní po hladině rybníka. Aha. Takže jak tady vidíš, vodníci nasednou do pramic, aby jsme byli krásně vidět. Uhum. Vezmeme sebou nástroje a plujeme si tak po hladině rybníka. Ono se krásně stmívá, západá nám slunce a ta muzika, ty písničky se po hladině krásně nesou.
0: Jo, takže všichni si můžou už dopředu ujasňovat, jak budou trávit další dny ve spojení právě s tady s tou pozvánkou.
1: Přesně tak. Lidi stojí na břehu, zpívají s vodníkama nebo nám mávají. Je to úžasná chvíle a my vlastně vyplouváme z toho kempu Kapřík a doplujeme až do toho kempu jich.
0: Ano.
1: Takže
0: ano.
1: Zpíváme a nese se to po celém rybníku.
0: A je jasně, že je jedno, jestli prší nebo neprší, protože vodníkům voda nevadí.
1: Nevadí, přesně tak.
0: No a teď pojď se teď zaměřit, jak vypadá takový ten běžný den, protože to už teda po tom průvodu všichni očekávají, že od rána se něco bude dít.
1: My máme od rána vždycky pohádku. To znamená, už v úterý v 10 hodin dopoledne začíná pohádka. A to je pohádka, která je na nejkrásnější scéně, kterou v Chlumu máme, a to je ostrov.
0: Podíváme
1: je to
0: se.
1: Ostrov, který se jmenuje Markéta, je to ostrov, který je v rybníku Hejtman. No ale vy suchozemci se samozřejmě nemusíte bát, protože na ten ostrov není třeba doplavat, i když je to samozřejmě taky možné, ale máme tam lávku. Lávka jde z kempu Hejtman jich a tak se dostanete na ostrov. Ostrov je dost velký na to, aby se tam vešlo, jak vidíš, dost publika.
0: No publikum
1: tady
0: teda...
1: Tady máme pohádku.
0: Ty, tam to musí být docela i milý, když je třeba teplo, že ty stromy udělají dobrou atmosféru stínovou.
1: Je to tam krásný pod těma stromama, hlavně kolem všude je slyšet ta voda, ty vlnky, prostě všecko si to tam ševelí a... Na ty pohádky je tam taky nádherně ticho, protože nás neruší ten ruch těch okolních silnic.
0: Maximálně větřík, viď, ty ano, větvičky ano, a tak podobně. Ano.
1: A na téhle scéně my děláme pohádku vždycky dopoledne a potom jsou tam občas i odpolední večerní pohádky.
0: Dobře, a obě dva se?
1: No samozřejmě, samozřejmě.
0: Necháte.
1: I vodníci, i suchozemci obědvají, ano.
0: Já se bál, že se furt něco, jakoby oběd normálně je a po obědě zase...
1: My tam máme i delší pauzičku, ta pohádka je od té 10. hodiny do 11.
0: Hodinku.
1: hodinku, hodinku.
0: Pak takový nadechnutí před obědem.
1: Přesně tak. A pak nám začíná odpolední program.
0: To je samozřejmě popoledním klidu, ale.
1: Že? Ano,

0: Velmi
1: Ano.
0: potřebný, to je jasný, protože potom až do večera nenecháte frekventantům vydechnout. Je to tak?
1: Je to tak.
0: Je to tak.
1: A kolem 3. hodiny nám začíná buď pohádka, nebo pohádkový les. A to bych tady zmínil právě na další fotografii.
0: Ano.
1: Jak vidíš, že tady máme děti, co si užívají tady zrovna takových barevných šlápor, kde musí přejít louku.
0: Aha.
1: A my tam máme pohádkový les, který v posledních letech startujeme z náměstí Flumu Třeboně a jdeme na louky, které jsou za náměstím. A máme tam 10 úžasných stanovišť. Je tam spoustu pohádkových postav a děti si tam můžou každý rok vyzkoušet úplně jiné disciplíny.
0: Zmínil jsi spoustu pohádkových postav a tak podobně. Kolik lidí se stará o ten celý festival vodnický?
1: Je to něco kolem 50 lidí.
0: 50 lidí. A jak dáváte ty lidi dohromady?
1: No, ty lidi se dali dohromady postupně za těch 25 let festivalu, protože jsme zjistili, když jednou ten festival navštívíš, tak tě to, když tě to uhrane, tak už nemůžeš to nechat bejt a staneš se členem týmu. No a tak vlastně se sestavil, když tady takhle ukážu úplně tu první fotku, co jsme měli tu zvací, tak tady je vlastně ten náš hlavní vodnický tým, těch většina vodníků a členů divadel. Takže už za tu dobu jsou divadla, která pravidelně navštěvují ten náš festival a
0: takže
1: už
0: tady,
1: bez nich se nemůžeme obejít.
0: Tady je vidět na té fotce samozřejmě, oč se jedná, kdy to bude, kde se to i najde.
1: Vodnici.eu.
0: EU. No a vidím, že celá vodnická rodinka tam je nachystána, připravena a
1: já tady ukazuju tady na jedno místo, kde stojí náš vodnický král, Pepa Vošplouch první, protože my máme samozřejmě svého vodnického krále, který byl zvolen v prvním ročníku pohádkového chlumu, takže letos už bude královat 25 let. A pak tam máme ještě dva ministry, ministryni vodoobrany, to je vodnice Krnda.
0: Neříkej, že máš taky nějakou funkci.
1: A já jsem ministr vodokultury. A mám upevňovat dobré vztahy mezi lidmi a vodníky.
0: Tak to teda, ty jsi ministr?
1: No, já jsem dokonce ministr dvakrát, protože kromě toho, že jsem ministr vodokultury v naší vodnické společnosti pohádkový chlum Vodnický splav, tak jsem taky ministrem pro vodníky. Tady má osobní
0: to je
1: vizitka.
0: V pohádkovém království,
1: ano.
0: Jirko, uvažuješ, že by si časem byl i ministr?
1: Ne. Vím, kam směřuje ta otázka. Dvě ministerská křesla mě úplně stačí.
0: Jako, teď tam máme dost unikátní lidi, takže by si možná je pěkně smáznul všechny, ale to je jiná věc. Každopádně teda, všechno se koná, Jirko, venku.
1: Všecko se koná venku. My jsme měli k dispozici prvních 19 ročníků, jsme měli k dispozici i kulturní dům, který jsme mohli využívat. A aha, potom se stala taková věc, že přišel ten covid,
0: no,
1: který všichni známe. No a ono nás to jako vyhnalo všechno do venkovních scén.
0: A nakonec je to spíš pozitivní.
1: A my už jsme tam zůstali.
0: A vy jste tam zůstali,
1: A jsme tam rádi.
0: Co se odehrává venku, kromě těch věcí, které jsme říkali, pohádky, pohádkový les, průvody, písničky, hraní, ještě určitě něco dalšího bychom mohli se teď jako podívat na.
1: Přesně tak, my tam máme dílničky pro děti. My tam máme takový jeden den, který se věnuje dílničkám. Tady třeba vidíš, jak vodník Ivan na svém keramickém kruhu vysvětluje, že není vůbec lehké si vytočit takový vodnický hrníček.
0: Ano, ano.
1: Máme tam potom dílnu
0: vodník Ivan.
1: S kovářem, pak tam máme drátenické dílny a spoustu dílniček, kde si děti můžou něco vyrobit. Třeba takovouhle vodnickou kokardu, kde se můžou ozdobit na náš průvod.
0: A oni si to vyrobí a můžou si to nechat.
1: No samozřejmě.
0: Jo, samozřejmě. Ano, no tak ano, to je nádhera.
1: A protože máme letos 25. ročník, tak jsme si tam pozvali i další divadla jako takovou zdravici, kterou udělají v letošním pohádkovém chlumu. Ale tam, kde budou ty dílničky, jsme si pozvali výborného kuchaře Petra Stupku, který nám taky ukáže, jak on zpracovává ty ryby, protože když vodníci, tak ryby, to je...
0: No to já vím, takže se může blízko. Každý těšit na kaviárové hody.
1: Nebo, no uvidíme, co nám Petr představí a čím nás překvapí.
0: Nebo snad osmažené šproty z konzervy.
1: To necháme na něm. Tohle proběhne ve čtvrtek 30. července odpoledne právě na náměstí toho městy se klubu Třebuně.
0: Jak třeba vodníci sledují třeba nějaké talenty dětské, nebo nějakým způsobem, jestli se jim věnujete v tom smyslu, aby taky něco předvedli, aby nebyly jenom ty pasivní koukači na něco, nebo manuálně vyrábějící něco pro sebe. Existuje ještě něco, jak se děti můžou nějak díky vám prezentovat?
1: Existuje a to je naše pěvecká soutěž, která se jmenuje Zpívající žába. A je podle hesla Žabičky a žabáci nejlepší jsou zpěváci. Tady třeba máme jednu účastnici, dokonce finalistku naší soutěže Zpívající žába, protože my máme ve středu takový výběrový program, kde se může kdokoliv přihlásit z dětí. Vybere si svoji písničku, my s rybníkářema s nima tu písničku secvičíme a za doprovodu pravé vodnické kapely si tu písničku můžou potom na pódiu zaspívat. A my nedáváme body, ale dáváme žáby. Každý vodník má možnost dát 5 žab.
0: Takže
1: celkový zisk, máme tam 3 vodníky a celkový zisk je 15 žab. A kdo dostane nejvíc žab, ta postupuje právě, jak tady vidíš na pódium v kempu, tady je vidět to pódium, do pátečního finále, kde se zjistí, kdo dostane titul Zpívající žáby.
0: Skvělý. To znamená, že to jsou kromě toho všeho dalšího ještě koncerty, hudební večery. Vy hrajete pro všechny?
1: My hrajeme pro všechny, hrajeme pro děti, hrajeme pro dospělí.
0: Jirko, vy nejen, že hrajete takhle jako vodníci, jako muzikanti, ale já mám pocit, že si můžou i děti nebo rodiče vaše písničky odnést.
1: Přesně tak a to máme tady nové CDčko, to jsme před 4 lety ještě tady neměli a to je CDčko Pohádkový orchestrion. A tam jsou písničky z našich pohádek, ale nejen z našich pohádek, jsou to písničky, které my hrajeme na našich programech pro děti a dospělé. A jak už vidíš, že tady vidíš čarodějku, tady vidíš čertici, tady vidíš vodníka, loupežníka.
0: Takže všechny vaše převleky v podstatě v jednom obraze.
1: Všechny naše tváře v jednom obraze.
0: Já jsem řekl převleky, vlastně vy jste to vy, to jsou opravdu tváře. To znamená, že mokré písničky mají...
1: Mokré písničky mají dalšího bratřička nebo sestřičku.
0: Přesně tak. A dokonce i Jiskra v kouři pořád funguje?
1: Ano, ano. Jardo, ještě tam máme takovou specialitu na tom CDčku. Já to nebudu přímo tohle ukazovat, ale jenom to řeknu. V tom CDčku je takzvaný QR kód. Protože jsme zjistili, že spoustu vás suchozemců už dneska nemá, kde si to přehrát. A tak stačí, když si ten QR kód pěkně nasnímáte na svůj mobilní telefon a stáhnete si rybníkáře k sobě, abyste si nás mohli nosit pořád sebou a poslouchat naše písničky.
0: Ta představa, že namířím telefon a stáhnu si rybníkáře, je plně člověče pohádková. Protože vy jste hudebně pohádková kapela, která se tomu věnuje. Jirko, ten festival má svůj začátek a má své finále. V tom finále se pak taky něco určitě odehrává tak dobrého, že ty lidi si to pak pamatují celý rok a chtějí přijet zase.
1: Přesně tak. My ten festival začínáme průvodem a končíme taky průvodem. Ale ten průvod, který je na konci, je, když se setmí, je to průvod lampionovej. Takže my tam máme dokonce pro děti, jak tady vidíš na té fotografii, připraveny lampiony. Vezmeme si své vodnické koupací oděvy.
0: Vodnické koupací oděvy? Co to je za...
1: To jsou třeba ty klasické pruhované plavky z první republiky.
0: Ano, ano, ano.
1: Koupací klobouk.
0: Ano, ano, ano.
1: A odebereme se z kempu jich, kde nám skončí to finále soutěže Zpívající žába. Tam vyhlásíme taky termín dalšího ročníku pohádkového chlumu. A odebereme se na hráz rybníka Hejtman, kde se vodníci zanoří za zpěvu lidových písniček do vod Hejtmanu.
0: Tady je vidět to loučení z vodníky patrně.
1: Nejsou tam sice vidět děti s pláčem, kteří to obrečí, že vodníci z chlumu odplouvají, ale zase dobrá zpráva v tom, že se vodníci opět za rok do chlumu u Třeboně vrátí.
0: Vy dodáváte takovéhle jistoty. To je velká jistota, protože pochopitelně ten pohádkový chlum je teda místem tradičním už dneska a místem návratu.
1: Ano, to jsme rádi, že se nám vrací spoustu lidí. A úžasný je, že v prvních ročnících, co jsme tam měli návštěvníky jako děti, tak se nám teď vrací jako rodiče se svým potěrem, se svými dětmi.
0: To je krásný.
1: A vrací

0: se za vodníky a to si myslím, že je úplně ta největší odměna pro nás.
1: Jirko, naše těžiště povídání je 25. ročník této báječné akce a jsem rád, že jsme tomu mohli věnovat tento prostor a určitě bude stát za to pozvat lidi na vodnický chlum nebo pohádkový chlum. Je to tak?
0: Takže pokud si chcete udělat krásnou dovolenou pohádkovou, přijeďte poslední týden v červenci od 27. do 31. července do chlumů Třeboně a rybníkáři a vodníci se na vás moc těší.
1: No, bude to stát určitě za to. Tak to jsme teď udělali to, co jsme se domluvili a teď už jenom tak trošku letem světem, protože rybníkáři nejsou jenom pořadatelé této nádherné akce, tak pojďme se podívat ještě na další důležitou akci, kterou je dobrý zmínit, která taky bude pomalu slavit 25 let.
0: To je Klub na nečisto.
1: Ano.
0: Klub na nečisto začal v roce 2003 a klub děláme vždycky od září až do června a každý měsíc si tam zveme nějakého zajímavého hosta. V letošním roce jsme tam třeba zajímavého měli pana Štěpána Raka se svým synem, potom jsme tam měli třeba kombinace...
1: Jirko, nemusíš to, já jsem kouk na vaše stránky.
0: Jo, ty to máš všechno připravený.
1: Tohle to jsem vytisk, protože tady ten dlouhý seznam jsou vaši hosté a nejlepší na tom je totiž, já jsem si říkal, co to je ta kapela a mnoho dalších a to vlastně tam ani všechno není. Tak to jsem ti přinesl takový dárek, abys věděl,
0: děkuji,
1: co všechno vlastně se dá najít na vašich stránkách a je to důležité taky si uvědomit, že na stránce www.rybníkáři.cz je vlastně o vás, ale absolutně všechno. Takže i Klub na nečisto, potom další vaše aktivity, které se blíží.
0: No, blíží se spoustu pohádek, ale to všecko najdete na těch našich
1: stránkách. Tak, takže nové aktivity, jako jsou výlety pro školy, že jo?
0: Ano, děláme od loňského roku výlety pro školy a pro školky v klášteře Zlatá koruna.
1: Najděte si to, protože to stojí za to. Taky děláte adventní pořady.
0: Děláme spoustu adventních pořadů, ten náš hlavní adventní pořad se jmenuje Cesta do Betléma, s kterým objíždíme nejen školy a školky, ale i náměstí po jižních Čechách a po celé České republice.
1: Já jsem zjistil, že sály, náměstí, prostranství, ty nějaký cesty, které mají jenom trošku prostoru, tam všude rybníkáři jsou. Tam se všude vejdou, tam všude můžou existovat.
0: A hlavně jsme tam rádi, můžeme být jak ve volném prostoru pod širým nebem, nebo v sálech a všude jsme rádi a pořád nás to baví.
1: Skvělý, tak milí přátelé, právě jste viděli rozhovor s ministrem pro vodníky v pohádkovém království Jiřím Krškou. Jsem rád, Jirko, že jsi přišel do pořadu, do magazínu Hvězdy Hudíky.
0: Já děkuju moc za pozvání.
1: A věřím, že budete pokračovat ve všech aktivitách, které jsou, protože dělají lidem radost, dělají jim potěšení. A mám ti takový pocit, že radost a potěšení to dělá i vám.
0: Dělá a moc velké.
1: Moc velké. Rozloučíme se písničkou, to si myslím, že na závěr bude se velmi hodit.
0: Bude to písnička Pochod vodníků a je to taková písnička, kterou zpíváme v průvodech v chlumu Třeboně.
1: Výborně, přátelé, loučíme se písní, která je Pochodem vodníků a zahrají vám ji rybníkáři, aby vám odstartovali to skvělé léto v roce 2026. Děkuji.
0: Naschledanou.
2: Rybníka hejtmanu a jdi si splav. Spal si věci do stanu, skoč do vody a plav. V prsti ploutví hej mě oudem, jako štikar vy se s proudem. Když to stihneš, tak za náma, na

na břehu i pod hladinou radost zvykal, že měli postavidla sedět hodníků. A nechý to nikdo jiný, než sám pošplnou král, vynořil se, aby tady

0: Mocí vrtí sandálka prmakrela. Mokrý pecky vyhrává hodnická kapela.
1: A když mají všeho plný necky,
0: na vodu si hoděj necky, odpočinou a pak zase snívaj se.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci open air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

Při našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají tzv. Gurale. Zde se nachází malebné městečko Saflary a v něm překrásný termální park Gorončí potok.

Hned vedle je moderní a skvěle vybavený kemp se 48 místy, velkou kuchyní, prádelnou a skvělým zázemím.

zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami, to vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: Na náves jedné z nejmenších a nejstarších obcí v republice, Krnína na Českokrumlovsku, přijíždí se svým vozem starosta Hořic na Šumavě Martin Madej.
1: Tak jsme tady!
0: Na palubě je též jeho žena Marie a historik a pedagog Jan Palkovič.
2: Hlavně aktéra, no, aby nebyla dneska přesilovka.
0: Zastavili se tu pro mě, abychom společně vyrazili naopak do největšího českého města Prahy. Proč? To uvidíte za malou chvíli. Když si lidé mají co říci, utíká cesta rychle. Jsme v Praze a míříme na Smíchov, k letohrádku Kinských. Hlavním účelem naší cesty je přednáška. Před muzeem se k výpravě přidal i pražský dokumentarista, režisér Oliver Malina Morgenstern.

Je konec dubna 2026 a Hořický pašijový spolek už druhým rokem podniká kroky směřující k zápisu hořických pašijových her do seznamu UNESCO. Součástí této snahy je právě i veřejná prezentace paší ve všech jejich podobách. Jan Palkovič se fenoménu hořických paší věnuje již řadu let. Své poznatky publikuje v knihách a právě i na přednáškách. Nejenže jsou tyto přednášky poutavé, ale na jihu Čech i hojně navštěvované. Jeho obavy z takzvané pražské přesilovky se nenaplnily.

0: Besedu navštívili i dvě významné dámy, které již hořické paši osobně znají. Znají je z titulu své profese a také v rámci nutných úkonů, které hořičtí dosud museli na cestě do UNESCO s jejich pomocí podniknout.
1: My jsme vlastně dneska v Národopisním muzeu v Praze, který je součástí Národního muzea, a máme velkou radost, že se nám povedlo dostat přednášku o pašových hrách až sem do těchto prostor. Za to vděčíme paní Skopový z Ministerstva kultury, která nám to zprostředkovala. A vlastně jsme strašně rádi, že máme tu možnost prezentovat něco tak hezkého, jako jsou pašové hry právě tady v těchto prostorech a v Praze.
2: Na mě to zapůsobilo velmi. Hned jsem cítila, že to není nějaká obyčejná ochotnická záležitost, že to je opravdu dlouhatánská veliká tradice, kterou žije úplně celá obec nebo městečko. Úžasný areál, úžasní lidi, kteří nás tam prováděli. Není to samozřejmě jenom ten stávající areál a stávající podoba hořických paší, ale i ta dlouhá historie. A hlavně to, že s odchodem německého obyvatelstva ta tradice nezahynula. To je opravdu obdivuhodný a domnívám se, že to je naprosto výjimečný v naší historii, že vlastně české obyvatelstvo se chopilo té tradice a přetvořilo se jí vlastně k obrazu svému.
3: Pro mě to nebylo zas takový překvapení, protože já jsem etnograf a o těch hořických pašových slavnostech člověk něco věděl. Navíc se to připravovalo docela dlouho předtím, než jsme to viděli potom naživo. Ale je pravda, že když potom sedí člověk v tom hledišti a kouká si na to, tak je to velmi emocionální a působí to úplně jinak, než že to jenom posloucháte, mluvíte, čtete. Takže jako hrozně pěkný to bylo. Měli jsme smůlu, zrovna bylo strašně ošklivě a ty herci tak usilovně se snažili, diváci. Bylo to moc pěkný a dojemný, mě to vlastně hrozně dojímalo. Do UNESCO to má šanci, teď to závisí na místních, jak zpracují nominaci, ale už jenom to, že se to dostalo na národní seznam, je velký úspěch. A myslím si, že je dobře, že se tam ty lidi dali dohromady a začali se o to starat. Z celého toho regionu to je velice prospěšný a podle mě se to povedlo i na ten seznam UNESCO. To je tak něco mimořádného, že určitě. Navíc to má přesah do Německa, teď víme, tak si myslím, že to je v pohodě.
0: Obě dámy dostaly od starosty Martina Madeje pozvání na letošní ročník paší a také pamětní hořickou minci, kterou vlastní i prezident republiky Petr Pavel. Ten Hořice na Šumově osobně navštívil v roce 2023.

Tak já musím říct, že když jsem se dozvěděl o tom, že budu o paších mluvit v Praze, tak jsem se trošku vystrašil. To pozvání do Prahy mě samozřejmě potěšilo velmi, moc jsem si toho vážil, ještě v těchto nádherných prostorách Národopisného muzea, ale pak jsem si uvědomil Hořice na Šumavě a Praha, ta vzdálenost, velké město, malé městečko na Šumavě, ale ostatní mě uklidňovali, že se prý nemám bát. Nakonec jsem byl naprosto překvapen, kolik se tady objevilo lidí. Atmosféra byla skvělá, mě se skvěle povídalo, dokonce tu byly i dotazy, rozdali se nějaké knížky, vypadalo to, že lidi to nadchlo, že možná někteří se do Hořic dokonce vydají, takže já to dneska hodnotím jako velmi povedený večer, jsem nabitý energií. A doufám, že se sem třeba ještě někdy v budoucnu vydáme na nějakou podobnou akci. Už se toho nebojím po dnešku.

Beseda skončila a nastal čas loučení. Hořické pašijové hry ale zdaleka neřekly své poslední slovo. Naschledanou, Praho. Vítej, světe.

strašně rád bych byl, abyste navštívili Klatovské katakomby s tím, že to je projekt, který byl realizován v roce 2010 městem Klatovy. Je to projekt, který by měl navštívit každý mladý člověk v České republice, protože se tam snoubí nejenom historie, ale i moderní věda, nové technologie, a ten, kdo navštíví tuto krásnou expozici, která ukazuje život před stovkami let v České republice a speciálně v Klatovech, cisterciátů, to znamená lidí, kteří tady z ničeho budovali kláštery, budovali města, a právě tam dokážete ocenit nový přístup města Klatovy k pietě, protože se tam jedná o mumie a zároveň historii, tak jak byla vykládána po několik staletí.

Můžete namítat, že dovolená a letní toulky mají být časem radosti, slunce, vody, vzduchu, zkrátka obecně pozitivních prožitků a věmů. Tak proč vás tedy zveme do Šerostínu katakomb na schůzku se smrtí? Jenomže právě takové setkání může být očistné a stejně pozitivní jako vše vyslovené. Už Seneca říkal, že stojí za to nebát se smrti, protože pak se člověk neumí bát ničeho. Chvíle uvědomění si vlastní smrtelnosti nám pomůže prohloubit věmy ze všeho krásného, co bychom mohli za jiných okolností přehlížet. Získejte tedy další cestovatelské ostruhy na místě, které vám na první pohled nemusí zapadat do původních představ o vaší dovolené. A věřte, že účinek na vaši duši bude veskrze pozitivní.

Chtěla bych vás přivítat v Klatovských katakombách. Ty se nachází pod kostelem neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce na náměstí v Klatovech. Kostel byl budovaný v druhé polovině 17. století a již při jeho budování bylo rozhodnuto o tom, že se pod ním bude pohřbívat, jak bylo v době baroka zvykem. Kostel byl proto plně vybaven určitou klimatizací nebo ventilací z dnešního pohledu, kdy byly vybudovány horizontální a vertikální průduchy, které zabezpečily proudění vzduchu a díky tomu došlo k velmi rychlému vyschnutí zde uložených těl.

V roce 2011 proběhla rozsáhlá rekonstrukce, kdy byly zpřístupněny téměř všechny krypty, které se pod kostelem nalézají. Byla zde nově otevřena výstava, která se zabývá významem, vznikem, působením jezuitského řádu nejen tady v Klatovsku, ale všude ve světě. Dům, kostel, tak jak byl vystavěn na základech renesančních domů. A právě při té rekonstrukci jsme zjistili, že se tady nalézají zbytky, které pravděpodobně byly využívány jako krypta. Konkrétně tahle ta krypta byla věnována kocům z Dobrše, což je takový nižší šlechtický rod tady z nedalekého okolí, kteří ovšem byli hlavními donátory stavby kostela.

Od roku 1673 do roku 1773, kdy bylo pohřbívání pod kostelem zakázáno, zde bylo pohřbeno více než 200 neboštíků. Jejich těla díky působení vzduchu velmi rychle vyschla, říká se, že během asi 3 měsíců, a rychle vyschla na hmotnost asi tak do těch 10 kil, 7 až 10 kil. Bohužel ve 30. letech došlo k zasypání průduchů, které vedly až na střechu kostela, a došlo teda k porušení této ventilace a z těch 200 těl většina jich byla zničena. Byly pohřbeny v blízkém kostele a v současné době zde máme pouze 38 těl. Takovou naší hlavní a nejznámější a nejoblíbenější mumií je pana Anežka Příchovská z Příchovic. Je to z toho důvodu, že známe její původ, jako jedna z mála se nám zachovala destička na rakvi, že víme, o koho šlo. A v roce 2011 jsme ji a ještě několik dalších těl podrobili CT vyšetření. A na základě tohoto vyšetření jsme zjistili, na co zemřeli, a u Anežky jsme udělali model její lebky a v kriminalistickém muzeu nám udělali vlastně její hlavu tak, jak Anežka vypadala, než zemřela. Takže dneska se tady můžete setkat jak s mumií, tak i s Anežkovou životní velikosti v šatech, které má v té rakvi měla na sobě.

Nechceme, aby naše expozice byla jenom turistickou atrakcí s lákadlem na mumie. Snažíme se o propojení mezi životem a smrtí s odkazem na takovéto mementy mori, co jsme byli my, budete i vy, co jste vy, byli jsme i my.

příště nashledanou třeba i se sluncem, vodou a vzduchem, zkrátka tam, kam vás letos zavede další dokument o cílech letošního ročníku soutěže Kompas, pořádané regionálním operačním programem Jihozápad.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners, tradice zavazuje.

0: Lesníkem také chtěl jsem být. Počítat kubíky dřeva. Les křížem krážem prochodit a čekat na tetřeva. Srnečky hlídat na louce a měřit smrky duby. Mít sojčí péro v klobouce a znak s kančími zuby.
1: Jaroslavu Seifertovi se toto jeho přání nesplnilo. Splnilo se ale mnohým jiným. Mezi ty, kterým osud přisoudil zelenou lesnickou uniformu, patří i Jan Mörtl, který zůstal lesu věrný i po ukončení aktivní kariéry.
2: Člověk, který pracuje v lese, má velký vztah k tomu svému místu. Jak dlouho vy tady pracujete?
3: Tak já jsem nastoupil v roce 1967 jako lesník na Polesí Vřesná a vydržel jsem tady vlastně až do odchodu do důchodu. To bylo v roce 2010, 30. června. Měsíc jsem si užíval důchodu a pak mě požádal majitel firmy Farma Milná, pan inženýr Valenta, jestli bych nešel se starat o jeho lesy. A takže nastoupil jsem prakticky 1. srpna na farmu Milná jako odborný lesní hospodář.
1: Lesy na území farmy Milná jsou díky Janu Mörtlovi a citlivému přístupu vedení firmy v dobré kondici. Dřevo z nich slouží farmě na stavební činnost v rámci jejich areálů, ale těžba je jen třešničkou na dortu a drobnou odměnou za veškerou práci, která je do této oblasti vložena.
3: Tak farma Milná vlastní celkem 27 hektarů lesa. Není to ucelený komplex, je to taková

0: částečně taková roztržená držba od Černý v Pošumaví, dá se říct, až k Vyššímu Brodu.
1: Jaké lesy jsou tady?
0: Tak je to různý, většina nebo větší část je smrková, část borovice má zastoupení, jsou zastoupeny i buk a další dřeviny.
1: Já vím o tom, že pastviny trpí nálety, že jo? Vy se snažíte to odstraňovat, to se asi v rámci hospodaření dělá běžně. Kolik vlastně nových pastvin takhle ročně vytvoříte?
0: Tak v průměru se jedná o 3 až 4 hektary vyřezaných ploch, které se vrací zemědělským užíváním.
1: Já si ještě pamatuju doby, kde takové klestí a výřezy byl v podstatě bezcenný odpad, často se pálil v lese a dnes je to strategická komodita. V podstatě jak s tím to nakládá Farma Mylná?
0: No je to tak, Farma Mylná vlastní pozemky, kdy vlivem sukcese došlo k náletu plevelných dřevin, většinou osika, bříza, další dřeviny a ty zemědělské, původně zemědělské plochy vlastně zarostly a snahou Farmy Mylná je vracet tyto plochy zemědělskému užívání. Takový příklad je za námi, kdy náletové dřeviny se vyřežou, připraví se na hromadu, zeštěpkují a ta štěpka je dneska vlastně velmi žádaná věc, protože je to jedna z alternativ topení, vyhřívání.
1: Jaká je technologie, co se musí udělat, aby vznikla znovu zemědělská půda?
0: Tak ta plocha většinou se jedná o zamokřelý plochy, to znamená, pokud tam je vysoká hladina spodní vody, musí se udělat úprava vodního režimu, dělají se příkopy a další věc je potom s odstupem zhruba jednoho roku se provádí frézování pařezů, pak ta plocha je připravená, odvodněná k dalšímu zemědělskému využívání, buď to k pastvě, anebo ke sklizení sena.
1: Jaký kout máte nejradši tady?
0: Tak nejradši, nejvíce mi líbí Malšínsko, kolem Malšína.
1: My jsme mluvili o kácení, ale hospodaření v lese znamená také vytvořit, vysadit nový les. Jak se toto projevuje u vás?
0: No tak my jsme v těchto případech, kdy se provedla těžba, vznikla jakási menší holina, velký holiny jsme nedělali nikdy, tak ze zákona je povinnost do 2 let zalesnit, to jsme vždycky dodrželi, nakoupili se sazenice, provedlo se zalesnění, výsadba, no a pak následující práce, protože ty stromky jsou malý, ohrožuje buřeň, zvěř, tak se samozřejmě musí provést ochrana

0: tu dobu, co tady působíte, nejenom na Mylně, i předtím, na co nejraději vzpomínáte?
1: Tak těch vzpomínek je spousta. Samozřejmě nejradši člověk má, když za sebou vidí nějakou práci. Já si vzpomínám, když jsem jako lesník začínal v roce 67 a dělali jsme zalesnění, tak s odstupem 50 let už je vidět, že nějaký les roste, a to myslím, že pro každého lesáka je takovým zadostiučiněním, když vytvoří nový les.

0: Nedílnou součástí hospodaření v přírodě je i myslivost. Farma Vilná, na jejím území se vyskytují dvě honitby a jednu z nich má na starosti pan Václav Behenský. Dobrý den. Představte nám tu vaši honitbu.
1: Tak honitba Kozlí vrch má 1051 hektarů. Je to tvořený převážně lesem a pastvinami. Máme 19 hektarů vodní plochy, to je velký a malý kozí rybník. Tak, ze zvěře, která se tu vyskytuje, tak srnčí poměrně v takovým stálým stavu, 20 kusů je kmenový stav, tak to se dodržuje tak nějak, ale už postupem času to srnčí taky nějak ubejvá. Je to zřejmě tím, že máme ty komunikace tady v revíru a dost těch kusů je sražených motorovými vozidly.
0: Za to ale v celé republice přibývá černé zvěře, jak jste na to vy?
1: Černou zvěř tady máme pochopitelně taky, to je hlavní odlov tady těch myslivců. Střílíme těch 20-30 kusů, což je poměrně na tuto honitbu dost. Letos je střeleno 34 kusů už černé zvěře.
0: Oni se dokážou pěkně podepsat na těch pastvinách, že?
1: No, tak na pastvinách dělají škody velký, ale zase lesáci v lese mají rádi, že jim dělají přípravu půdy, no.
0: Vy na tom vašem území máte taky, ona už to není pro vás rarita, ale vyskytují se tu losy.
1: Tak los tu přechází z té zvěře takový vzácnější. Tu máme toho losa, který se drží tady dole, se drží poměrně dost často. Pak se tu objevil rys, který přecházel a tady v té zadní části revíru na Blatnej se občas vyskytne i vysoká zvěř.
0: Kousek od Milné je tady v lese jedna taková malá raritka. Nevím, jestli jste z ní úplně nadšení, ale my jsme na území, které ovládají bobři. Kdy se tu objevili a kolik je jich tady vlastně?
1: No, je to v honitbě Kozlí vrch a tady u Lukavického potoka jsou tu asi 2 roky, co tu postavili tu hráz, ale ten počet nevím, myslím tak 4, že jsou tady ty bobři.
0: Ale jsou velmi pracovitý, jak vidíme tady kolem. Co to znamená pro přírodu zdejší?
1: No tak zatím tady káceli jenom ty plevelní dřeviny, které ohlodávají, že jo? Ale udělají tady škodu, protože zatopili tady jehličnaté stromy, které potom uschly.
0: Oni vyvíjí tu aktivitu hlavně v noci, že jo?
1: No, tak ve dne ho tady zatím nikdo neviděl, takže musí pracovat určitě jenom v noci. No. Já jsem tady čekal večery nebo brzy ráno na rozednění a neviděl jsem ho, toho bobra.
0: Jak se to stane, odkud bobři přijdou vlastně a usadí se na nějakém území?
1: Asi hledají poměrně dobrý podmínky, které tady jsou vytvořené. A na přítoku u Černý zřejmě byli taky, protože Černáci to hlásili, Černácká společnost. A další bobry máme ještě na rybníku Kozák, na Velkým Kozáku, tam se objevili taky, protože tam jsem zjistil tyhle ty pokácený stromy.
0: A vy osobně viděl jste bobra tady v přírodě?
1: Viděl jsem bobra, jsem viděl, no.

0: Druhou honitbu na území farmy Milná má na starosti pan Václav Baštář. Já vás zdravím, my jsme tady v lese nedaleko Malšína. Představte nám ten váš revír, odkud se co zahrnuje.
1: Tak revír, nebo respektive honitba Malšín, je společenstevní honitba. Jejím držitelem je honemní společenstvo Malšín. Výměrou 2184 hektarů se řadí mezi jedny z těch větších honiteb. V podstatě rozkládá se v nadmořské výšce cirka od 700 do 850 metrů nad mořem. No a jak jste mohli poznat, pokud projíždíte tímhletím územím, jedná se o velice hezký členitý terén, který je vhodný teda pro chov srnčí zvěře.
0: Kolik vás je myslivců?
1: Celkem je nás 16, samozřejmě, ale leží to na bedrech, v podstatě taková ta pracovní činnost leží v podstatě na bedrech všech našich členů, kdy s vlastními prostředky teda, nebo vlastními silami provádíme výstavbu zařízení mysliveckých, ať jsou to krmelce, posedy, kazatelny. No a samozřejmě potom některá výstavba těch zařízení se provádí v součinnosti s farmou Milná, využitím jejich mechanizace.
0: V takhle velké honitbě těch drobných staveb i těch větších musí být spousta, to člověk na jednom konci začne, na druhém aby pokračoval znova.
1: No v podstatě každý rok začíná stejně, že z jara přejdeme stav těch zařízení, určí se, který zařízení bude určen k demolici, výstavbě novýho, a nebo některých, který se opraví. Samozřejmě pokud vemu třeba jenom krmelce pro srnčí zvěř, tak těch máme v honitbě 28 a celkově kazatelen a posedů máme 54.
0: Jak jsem se dozvěděl, vaše honitba je výjimečná už třeba i způsobem lovu?
1: No, dá se to tak říci, protože my dneska v současné době vidíte, že je zvýšený tlak na odlov černé zvěře. Ať je to ze strany státní veterinární správy, tak i ze strany zkrátka držitelů pozemků, zemědělců. My jsme upustili od naháněk na černou zvěř jako jeden ze způsobů lovu a skutečně dneska jsme se specializovali na konání celonoční čekan na černou zvěř a zvěř škodící myslivosti, to znamená lišky, kuny a tak dále. Když jsme v roce 2010 s tímto způsobem lovu začínali, tak jsme střelili a považovali jsme to za velký úspěch 7 lišek. Postupně samozřejmě se ten lov přenesl i na lov černé zvěře a můžu říct, že rekordní úlovek byl loňského roku v měsíci lednu, kdy bylo uloveno 27 prasat, 19 lišek a 4 kuny. To si myslím, že byl úspěch. A v poslední 3 roky jsme konali tyto čekan, nebo jsme dělali tyto čekan dvakrát do roka. Je to období prosince, ledna až února. Využíváme zkrátka fáze měsíce, když je v úplňku. A ideální je, pokud je sněhová pokrývka, aby byl ten kontrast. No a sedí se, v podstatě čekáme na těch kazatelnách celou noc od 5 od večera do 7 do rána, čili je to velice náročný na lovce, který zkrátka loví, ale výsledek bych řekl, že je velice, velice dobrý a že je to daleko efektivnější než způsob naháněk.
2: Dlouhé hodiny by se dalo mluvit o lesnictví a myslivosti. O příbězích lovců a o neutuchající práci mnoha mužů a žen ve prospěch naší přírody. O tom ale v jiných filmech a seriálech. Zde jsme vám chtěli ukázat, že i v tomto směru vyznává farma Milná komplexnost a nezůstává přírodě nic dlužna, tak, jak jsme si na to již zvykli i v jiných oblastech jejího podnikání.

0: Dobrý den, vítám vás u prvního dílu magazínu Školy Libera Nova z Českého Krumlova.
1: Budeme vás seznamovat se zajímavostmi z našeho školního života a také se dozvíte mnoho zajímavostí o alternativním školství.
2: Nejprve vám ale představíme naší školu. Já poprosím režii, aby nám pustila krátkou reportáž o tom, kdo jsme.

Tak já jsem původem z Polska a žila jsem 15 let v Anglii a pracovala jsem jako učitelka na státních školách. A viděla jsem tam takové věci, které bych ráda upravila nebo kterých jsem se ponaučila.

Zdejší škola Liberanova má hodně společného s celou mou letitou praxí, kdy jsem od roku 90 začínal s waldorfskou pedagogikou. A teď, když jsem skončil a jsem v důchodu, tak jsem se šel podívat sem do té Liberanova školy a zjistil jsem, že má hodně společného s tou alternativou. Výhodou je této školy, že vlastně shrnuje domácí vzdělávání pod jednu střechu, takže my tady připravujeme děti pro přijímačky na to, ale zároveň sem chodí děti, které měly problémy na klasické škole, ať už s klasickou výukou, šikanou, všim možným. A mi se tady líbí, že je tady prostor pro to, co na těch běžných školách není.

tak to je asi nejvíc naplňující práce, kterou jsem v životě dělala. Je to nejvíc, myslím, i nejtěžší výzva, kterou jsem si vzala na sebe, ale je tam obrovská odměna. Každý ráno přicházíte, děti jsou šťastné, děti nechcou jít domů, rodiče jsou spokojení a konečně jako v podstatě oni se těší a to vzdělání je pro ně něco, co vidí, že je to součást života, takže tam už nechodí se vzdělávat, oni žijou tím vzděláním.

Děti nechcou domů, nechcou prázdniny, nechcou víkendy, nechcou v létě prázdniny. To teď nevím, jak vyřešíme, protože když to je strašně dlouhý čas, že

0: aby se neviděli, takže pokud děti nejsou letní prázdní, nepřemýšlíme nad otevřením letní školy ještě. To je taková ještě vize tam někde vzadu. Uvidíme, jestli to zvládneme.
1: Celou reportáž si pak můžete pustit na webu televize na adrese, kterou vidíte na obrazovce.
2: Já jsem Lucka a v mediálním týmu jsem redaktorka.
3: Ahoj, já jsem Petr, jsem redaktor v mediálním týmu a taky pracuji ve studiu.
4: Ahoj, já jsem Adri a v mediálním týmu jsem redaktorka.
5: Já jsem Vojta a v mediálním týmu jsem kameraman.
6: Já jsem Barča a v mediálním týmu jsem redaktorka.
7: Ahoj, já jsem Karel a v mediálním týmu pracuji s kamerou a jsem scénárista.
8: Nyní přivítáme ve studiu ředitelku školy Annu Marii Matuševskou, abychom si popovídali o aktuálním tématu.
9: Naše škola se neustále vyvíjí. Co je právě teď důležité, aby se ten vývoj nezastavil?
10: No, momentálně pro nás nejdůležitější bude zdigitalizovat školu trošku víc, jak doteď. Děti potřebují pracovat na mezinárodních aplikacích, vzdělávat se rychleji, tvoříme portfolia, pracujeme v kanvě, potřebujeme se naučit dovednosti jako psaní životopisu, komunikace se světem a k tomu potřebujeme notebooky.
9: To ale není levná záležitost. Jak bude škola nové notebooky financovat?
10: My jsme malá komunitní škola, která staví všechno sama od základu a nemáme žádnou podporu od státu. Takže jsme se rozhodli, že zkusíme poprosit širokou veřejnost o spoluúčast ve tvoření té školy.
9: Kde lidé kromě našeho pořadu najdou informace o sbírce?
10: Informace o sbírce jsou veřejně přístupné na Facebooku a Libera Nova, taky na Instagramu a na našem webu liberanova.cz.
9: Děkujeme za odpovědi a s vámi se těšíme u dalšího tématu za měsíc.
1: Ahoj, já jsem Týna a v mediálním týmu jsem redaktorka.
4: Já jsem David a v mediálním týmu pracuji jako kameraman.
11: Já jsem Maruška a v mediálním týmu jsem redaktorka.
12: Ahoj, já jsem Míša a jsem kameraman.
13: Já jsem Elenka a jsem redaktorka.
14: Naše škola se zúčastnila akce Kouzelný Krumlov.
15: Jaké to tam bylo, to vám ukážeme v následující reportáži.
16: Dobrý den, plníme náš slib. Vítáme vás na Kouzelném Krumlově a tohle je náš stánek.

0: A za město Český Krumlov vás teď na úvod našeho dnešního zdejšího programu přichází, dámy a pánové, děti, také pozdravit starosta města, pan Alexandr Nogrády. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem. Vítám vás, nebo zdravím vás v našem kouzelném Krumlově.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILE Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň. Jsou místa, kde člověk zpomalí hned po příjezdu. Lešná, penzion ve Zlíně Štípě je přesně takovým místem. Stylové, moderně zrekonstruované ubytování v těsné blízkosti zoo Zlín, kde vás čeká pohodlí, klid a atmosféra, do které se budete rádi vracet. Vyberte si z komfortních pokojů pro 2, 3 i 4 hosty a dopřejte si odpočinek po dni plném výletů, zážitků nebo pracovních setkání. Součástí penzionu je také restaurace a kavárna, kde se potkává poctivá česká kuchyně s chutí Itálie, dobrá káva, dezerty a posezení s rodinou nebo přáteli. Lešná penzion je ideálním místem pro víkend ve dvou, rodinný pobyt, oslavu i firemní akci. Lešná penzion, stylové ubytování v blízkosti zoo Zlín.
1: Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. Agnet. Internet pro každého.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, ale báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. Můj dnešní host je půvabná dáma, která dělala ředitelku v Coca-Cola a dnes bude ředitelovat základní škole v Borovanech. Jana Kalačová, ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, ahoj, těší mě moc.
0: Já mám hrozně rád příběhy, které jsou něčím ozvláštněné. U tebe bychom toho mohli vyprávět spoustu, ale navážu na to, čím jsem uvedl to naše povídání. Ty jsi z Jižních Čech utekla do Prahy, aby se zase do Jižních Čech vrátila. Mm-hmm. Jaký to je utéct z Jižních Čech do Prahy? Tím bych začal.
1: Tak já jsem Jihočeška, já pocházím ze Studené, což je u Jindřichova Hradce. Ale...
0: Dobrý papání se tam.
1: Ano, ano, masokombinát, ale studovat jsem šla chemii, vysokou školu chemicko-technologickou do Prahy. Ale moji oba rodiče byli učitelé. Učitelé na základní škole, takže u nás to vždycky žilo tím kantorstvím a možná proto ty moji rodiče nechtěli, aby šla studovat jenom pedák, ale říkali, udělej si chemii, k tomu pedák, ať má širší možnosti.
0: Takže jak v těch hereckých rodinách.
1: Takže mě od toho tak jako trošku udrželi. No, já jsem šla do Prahy, tam jsem studovala, potkala jsem tam svého budoucího manžela, který byl z Českých Budějovic a pořád jsem chtěla žít v Budějovicích. A osud tomu chtěl, že jsme zůstali v Praze, byli jsme tam 30 let. A já jsem si říkala, že až budu moct z té Prahy odejít do Jižních Čech, tak se tak stane. A stalo se tak teď vlastně od druhého pololetí, kdy jsem se vrátila. Bydlím v Borovanech a učím na kraji Budějovic na základní škole.
0: Tak a teď se vrátíme zase chvilku do té Prahy.
1: Aha.
0: To mě vysvětlí teda, když člověk dělá chemickou školu, tak jak se pak dostane do korporátu, kde funguje tolik let, ještě do korporátu se zvučným názvem, já to řeknu, že to je Coca-Cola. To by člověka úplně nenapadlo, jako tam bych čekal nějaký business management, něco takového.
1: No ono, i v té nadnárodní společnosti nepotřebuješ jenom ty, co prodávají ty výrobky, ale potřebuješ ty, co je vyrábějí. A ty, co je kontrolujou. A já jsem byla šéfka kontroly vlastně kvality, to znamená, že lidi z mýho týmu, kterých bylo 30 skoro, vlastně dennodenně kontrolovali to, aby ty výrobky, které vyrobíme, které jdou na trh a ctí tu značku, tak aby byly v pořádku. Je to spousta mravenčí práce a je to taková práce, která není vidět. Je to jako, když doma uklízíš, tak si toho nevšimneš a když bys přestal uklízet, tak si toho najednou všimneš. Takže ty moji lidé vlastně z toho mýho týmu byli velmi pečliví, kontrolovali a já jsem jim spíš dávala ten směr a snažila se řešit jejich potřeby a nebo i reklamace od zákazníků.
0: Já si představu, že sedí a takhle pijou ty vzorečky.
1: Ty vzorečky, no. Součástí je i senzorická kontrola. Já. Určitě, určitě. Protože lidský smysly jsou úžasný a jsou
0: tak
1: lidi, kteří...
0: To se nedá moc obejít.
1: Jo, ačkoliv pijou kafíčko anebo kouří, tak někdo má ten dar od Pána Boha a umí vlastně poznat ty různý příchutě a přípachy líp než jakákoliv
0: technika. Mám pár takových kamarádů a živí se tím, mají úplně pohádkovou profesi. Oni pijou furt víno a ještě za to dostávají zaplaceno.
1: Jo, je to tak.
0: To znamená, že v korporátu člověk přistane, má tam nějaký kariérní růst. Jaký to je dělat v takhle velkým korporátu?
1: Mně to moc vyhovovalo, protože já mám ráda pravidla a ty tam jsou nastavený procesy velmi dobře, víš, komu reportuješ, víš, co máš za úkoly, máš prostě nastavený nějaký hranice a to já mám ráda. Na druhou stranu jsem měla obrovský štěstí na svý šéfy, já jsem potkala skvělou vedoucí, i první, i další a ty mi ukázali, že i v tom korporátu jsou důležitý vztahy mezi lidma, a že záleží na tom, jak si nastavíš tu spolupráci nejenom v tom svém oddělení s těma 30 lidma, ale i s těma ostatníma odděleníma, protože ty musíš spolupracovat s údržbou, musíš spolupracovat s plánováním, s nákupem. A mě hrozně bavilo poznávat i tu práci těch jiných oddělení, takže nemít jenom takhle klapky a starat se o tu kvalitu, ale vlastně vědět, co třeba za trable mají holky z call centra, jak tam na ně řvou ty lidi, někteří oškliví, co je důležitýho v nákupu, jak je někdy důležitý, že nemáme kamiony, který by odvezli to zboží,

0: jak vlastně je to komplexní systém a my jsme jenom část toho systému, tak to mě hrozně bavilo.
1: No mě tam právě jako přišel trošku rozpor v tom korporátu a v tom, jak jsem si s tebou povídal. Že jsem si říkal, teď to musí být hrozný. Co mám kamarády, co se v tom živí. Říkali tam, to je jako super, takhle je to nějakým způsobem, je to dobře zaplacený, je to zajímavá práce, většinou i prestižní. A říkali, tam je problém, že tam máš ten svůj šuplík. A teď jsi jako součástí celé řady šuplíků a vlastně nikdy nic nedoděláš úplně jako finálně a jsi jenom součástí, jsi kolečko. Což se dá pochopit, když člověk jako jde do práce někam na linku. A když jsi jako vrcholový manažer, tak být kolečkem je komplikovaný pro spoustu lidí, kteří jsou tvůrčí. Já jsem říkal, jak tahle tvůrčí ženská může být v tom šuplíčku, tak teď jsi mi to asi trošku vysvětlila, že se z toho dá jako, jeli šance, možnost a chuť to takle žít, takže se z toho dá vyběhnout. Není ten korporát takový, že by člověk...
0: Není. A já navíc měla to štěstí, že jsem dělala v oddělení, který dělalo audity. A ty, když máš auditovat,
1: takže musíš vlastně
0: poznat trošku, jak to tam chodí. A to bylo skvělé. A navíc ta firma opravdu podporuje to, že ty lidi můžou i střídat ta oddělení. Že třeba, když projevíš zájem, že by si chtěl zkusit, nevím, plánování nebo nákup nebo tak, tak ta firma tě v tom vlastně podporuje, což si myslím, že je hodně důležitý, že není tak úplně rigidní.
1: No tak to musím říct. A vybrala jsi asi dobře, že to není korporát, který by člověka uplácel do nějakého tvaru a tam ho prostě 30 let mordoval
0: tak,
1: a pak ho vystřelil. No dobře, tak člověk se to nějak jako zaběhne, zažije si to, z toho vypadne. To je taky asi docela jako rána do vazu.
0: Jo, je to dlouhý rozhodování. Je to dlouhý rozhodování opustit Prahu a opustit vlastně fakt skvělý tým lidí a velkou firmu, kterou znám, ale já mám ráda zkoušet nové věci. A vždycky byl můj sen se vrátit k té kantořině, kterou jsem dělala vlastně na začátku mýho života. Po té vysoké škole jsem učila na střední škole a potom i na vysoké škole jsem pracovala s vysokoškolákama, s lidma. A já jsem si říkala, hele, jestli já v něco věřím, tak je to vrátit se k té kantořině, protože tam mají ty lidi šanci ovlivnit tu novou generaci, ty naše děti a to je něco, v co
1: vidíš
0: já...
1: Vidíš za sebou ten reálný výstup té práce,
0: jo. V co já jako věřím. Takže já i s těma laborantama svýma jsem se snažila pracovat tak, že jsem je brala jako lidi, nejenom jako prostě čísla nebo jako nějaký prostě kusy, ale vždycky mě zajímaly ty jejich příběhy, jak jim můžu pomoct, v čem jsou třeba dobrý, na čem můžem stavět, nebo s čím by potřebovali rozvoj nějaký nebo pomoc. Takže já jsem se vždycky jako snažila kombinovat to svoji technické myšlení s tím zájmem o ty lidi, ať jsou to dětičky anebo dospěláci.
1: No ale stejně, když člověk jako vyskočí z té všeobjímající náruče toho korporátu, tak to musí být trošku pocit, jako když najednou seš někde v mrazivém větru sama, ne? Nebylo?
0: Je to tak. Já bych nešla nikdy jako do soukromého podnikání. To je třeba pro mě hrozně riziková oblast. Já
1: to
0: jsem
1: ráda
0: vždycky součástí nějaký instituce.
1: Jo.
0: A takže proto jsem, když jsem hledala, kam půjdu, tak když na mě vyskočil ten inzerát, že hledají učitelku a zrovna matematika, chemie, což jsou moje milované vlastně předměty, tak jsem si řekla, jo, tak to je přesně to, co chci.
1: A jsi první matikářka, s kterou si dobře vyprávím, mě všichni nenáviděli.
0: Jako. Jo, já vím, že dcery moje mi říkali, že mami ví, že jsi vybrala to nejhorší a probaci.
1: Já jsem fakt byl úplně odstrašující, já jsem komedian, že jo? A to prostě bylo strašný, to nefungovalo, to bylo zcela nekompatibilní k sobě.
0: Jo.
1: Matika, fyzika, chemie, fyzika ještě jo,
0: ještě
1: tam
0: trochu.
1: Jsem si to dokázal jako nějak jako natvarovat. Tak vidíš to, tak existují jako příjemné matikářky, to je dobrý.
0: Kolem nás. Já teď se snažím devíťákům, osmákům to vysvětlovat tak, aby věděli, jak
1: je
0: moc
1: to o kantorovi. Je to o kantorovi. Já jsem to nenáviděl, ale musím říct, dej pánbu dobrý nebe. Fakt jako to bylo zoufalství. To byla úča. Fakt.
0: Ano.
1: Musím to říct se vším respektem, to prostě nefungovalo. A pak se mi to táhlo ještě na střední škole, že jsem to tam měl jako zamražený od ty sedmičky a nebylo to příjemný. Takže souhlasím a vím, že jsou kantoři, kteří dokážou i jelitům, jako jsem já, tu matematiku zpříjemnit, takže že s tím aspoň člověk proklopítá a nepřipadá si jako úplná lama. Ale to se mi teda jako vyhlo, bohužel. Tak pro mě příjemné zjištění, že jsou milí matikáři, to je dobře vědět. No takže začala dělat to, co si přála dělat, ale ještě k tomu jsem zjistil, že se spustila do vlastně takové novější disciplíny, dnes je to velmi trendy a je to dobře,

0: A děláš coaching, to je zajímavý a není to lehký, člověk musí mít jako velký rozhled, velký zkušenosti, protože je spousta lidí, zažil jsem to, že jsou lidi, kteří radí druhým a sami mají v životě, pardon, bordel. A ty jsou teda nejhorší a nejčastěji radí, jo. A pak jsou lidi, kteří tomu fakt jako rozumí a pomůžou tomu, aby si člověk uvědomoval třeba věci, v kterých se plácá. A můžou pomoct velmi zásadně, aby někdo třeba z toho nezblbnul, nebo nevyhořel, nebo něco, něco. A to mě úplně zaujalo, jak to je asi dobrý, protože ty tam jako skládáš ty zkušenosti z různých profesí. To byl ten důvod?
1: Jo, a já celý život miluju psychologii, baví mě zkoumat to, jak vlastně fungujeme a co můžeme udělat pro to, aby nám bylo v životě dobře. Já jsem ráda, když můžu svůj život mít trochu ve svých rukou a nemám ráda, když se pořád na něco vymlouváme. Mám tu těžký, špatný šéf, manžel je takovej, děti jsou takový, práce je taková a pořád hledáme vně. A já mám ráda, když se podíváme trošku, co s tím můžu udělat já. Já jsem se rozhodla být v tomhle manželství nebo být v téhle práci. Takže to já dělám dlouho a to koučování mě přišlo skvělý v tom, že dobrý kouč ti nesmí radit a jenom tě dobrýma otázkama se ptá a vlastně tě přiměje k tomu, aby jsi na to přišel sám. A každý jsme tak jedinečný, že stejně univerzální rady nefungují. A když si na to přijdem sám, na tu změnu, kterou chcem udělat, byť je to jenom maličký krůček, tak to má úžasné výsledky. Posun. A je to takový, tak mě to hezky hraje u srdce, když někdo přijde a řekne, hele, já jsem to vyzkoušel a ono to funguje.
0: A to začalo jak? K tomuhle se dostala jak?
1: Já jsem se k tomu dostala tak, že jsem před 2 lety si říkala, už by to chtělo něco nového. Už jsem v tom korporátu 12 let a už to jako by chtělo něčím trošku zase okořenit, něčím novým, nebo už je to skoro 3 roky vlastně. Takže jsem se přihlásila do kurzu, teď už dělám vlastně další level mezinárodní certifikaci a jdu dál a dál a baví mě to koučovat jak skupiny, protože je velmi zajímavý, jak se dá třeba pracovat s týmem, tak vlastně takhle jeden na jednoho.
0: No z tebe to úplně jako jde, protože až budu potřebovat kouče, tak přesně vím, komu zavolám, protože všiml jsem si, jak moc lidí se pod to schovává a jak to vlastně, je to podobné, jako když si byli léčitelé a pak to skončilo u Pavla Zednička v Básnicích, který točil tou spirálou, jo, a vlastně to úplně schodil a pak i ty dobrý, který mohli pomoct, vlastně byli k ničemu.
1: Víkendovej rychlokurs.
0: Jo, ano, taková
1: škola života. Tak na to je třeba si dát pozor, no, to
0: takže,
1: je.
0: Takže vidím, že tam ty ses jako do to, a když mluvíš o mezinárodních certifikacích a tak, tak to je úplně teda jupí potom, ne?
1: Jo, je to fajn. A dává to zase nějakou známku kvality. A já mám kvalitu ráda.
0: Jak se to přenáší do takového toho vnitřního osobního života člověka? Protože přece jenom, já to i vidím tady při tými práci, potkávám se s lidskými příběhy, s lidskými osudy a ono to na člověka nějak jako dopadne v dobrém či špatném, ulpí to. Tohle přece musí u toho coachingu fungovat úplně stejně, že si to jako nabereš si to, ono to rozšiřuje obzory. Někdy to samozřejmě člověka může malinko jako pochroumat asi. Jak to působí?
1: Hele, obrovsky ti to, já jsem vlastně jeden z důvodů, proč jsem to začala dělat, byl i můj sebe rozvoj další. Protože ty, když se naučíš vlastně další věci, jak ten mozek funguje a ta naše mysl, tak třeba pro mě úplně aha efekt byl, jak moc vlastně tím, co říkám, ovlivňuju ten svůj život. Opravdu. Kolikrát ve dne řekneme vlastně negativní prognózy, nebo něco, toto zase špatně dopadne, nebo to se mi určitě nepovede, ani to nebudu zkoušet. Jo, nebo takový ty vlastně negativismy, který posíláme do toho vesmíru a oni se třeba potom nám nějakým způsobem vrací. To je na každým, jak v co věří. Ale já jsem zjistila sama u sebe, jak ty soudy a tyhle ty negativní prognózy vlastně jsou součástí toho týmy komunikace a toho mýho života. Až když jsem se vlastně na to ptala těch ostatních lidí a od skvělých koučů, u kterých se snažím inspirovat, jsem třeba najednou slyšela otázku, a co kdyby to tak nebylo? Jak by to mohlo být jinak? A já jsem si řekla, aha, je to pravda. Třeba to může být úplně jinak, třeba to nemusí dopadnout špatně. Takže tohle mě určitě obrovským způsobem ovlivnilo. A potom to, že hledáme více cest, že my tam máme toho kritika vnitřního, velmi hodně moc lidí to tam má, který na všechny ty nápady skočí a řekne, to nebude fungovat, to už si zkoušel, jo, a jak vlastně s ním třeba pracovat, jak si uvědomit, že ho tam vůbec mám, ať už výchovou nebo různýma dalšíma věcma. Brzdíček. A já

0: Jak ho třeba ne úplně vymazat, to jde málo kdy, ale jak ho třeba trošičku zmenšit, anebo si uvědomit, že vlastně on mi to tam škrtá trošku a
1: Jo.
0: jak to dělat jinak.
1: Myslíš, že jsem divnej, když ho tam moc nemám? Jako, když jsem
0: Je
1: takový
0: to
1: jako
0: super,
1: hysterický optimista.
0: buď za to šťastný, protože je to velmi svazující, když tam máme
1: Vím, vím,
0: naprogramovaný
1: vím.
0: ty
1: Ono to zase
0: negativní.
1: naopak někdy je trošku komplikovaný pro okolí, protože všechny štvu. Ale uvědomuji si, že to je jako... Já jsem se o to teda nijak nepřičinil, to tady nebudu machrovat, to tak jako je to daný a jsem tomu rád. Ale všímám si a uvědomuji si, jak spoustu věcí mi to pomohlo udělat, zvládnout, anebo že jsme se pustili do věcí, do kterých řada lidí
0: By
1: říkala, že
0: ani
1: to nepůjde.
0: nešlo.
1: Konec konců televize přesně fungovala v režimu, že všechno to okolí dřív, ti lidi, kteří jako na to koukali, říkali, že to nejde, že to
0: Ano,
1: nepůjde.
0: ano,
1: A
0: ano.
1: ono to samozřejmě jde, jak kdysi pravil klasik, kde je vůle, je i cesta.
0: Ano.
1: No a teď jako přejdeme k té škole v Borovanech. To je jako dobrý nápad, že si tě tam jako vzali jako ředitelku, protože nemůžu si pomoct, ale takhle, jak to poslouchám, tak myslím, že tam teda jako spoustu věcí dokážeš nastartovat a rozjet takovým tím svým optimistickým, příjemným způsobem. To je dobrý level, to je dobrá výzva, že jo?
0: Je to pro mě taková kombinace té lásky k těm dětem a té víry, že to má smysl, že fakt to učitelování je poslání, poslání a bohužel málo lidí to vidí, jak moc
1: Spousta
0: velik.
1: kantorů to má tak jako, že
0: Což to,
1: já
0: ale i
1: to
0: ta
1: přežijem.
0: veřejnost si myslím, že jako neoceňuje to, jak dobrou práci třeba někteří ty lidi, ti učitelé dělají. Ale je
1: Že ty
0: to
1: blbý jsou vidět víc, víš.
0: vlastně kombinace s tou mojí touhou něco jakoby vést, někomu trošku dávat směr a tu moji vizi a to moje nadšení a možná idealistické představy, ale je to něco, v co já věřím, jak se
1: Ten
0: to dá
1: kantor
0: dělat.
1: musí být trošku
0: Jo, jo,
1: idealista,
0: jo.
1: ono by to
0: A
1: jinak nešlo.
0: je to prostě nějaká kombinace práce s dětma a té touhy to prostě směřovat. Takže když se to stalo a osud mi to poslal, že jsem se nastěhovala do Borovan a pár dní na to vyšlo to výběrko, tak jsem si řekla, že to zkusím. Že bych si to neodpustila, kdybych to
1: To asi to tak
0: nezkusila.
1: mělo být, jako
0: Jo,
1: ta
0: jo.
1: náhoda, že se trefíš just do Borovan a
0: Přesně
1: zrovna se
0: tak,
1: to
0: to už
1: vypíše,
0: není
1: to tak
0: náhoda,
1: jako,
0: to
1: ano,
0: není
1: to není náhoda.
0: náhoda.
1: Já ti velmi rozumím z toho důvodu, že moje maminka je dlouholetá kantorka a dělala ve velmi, jako i velmi vysokých funkcích, dělala školní inspektorku a dělala to školení kantorů a takové ty věci, které jako přesně měly za cíl z toho zašedlého průměru těch učitelů, který prostě byli takový, je, zase škola a zase ty smráďata a zase tam musí mezi ně. Tak vlastně já jsem byl účasten, protože když to dělala tyhle školení, tak mě volávala, hele, přijď nám něco natočit. A tak já jsem tam viděl desítky takových těch nadšených učitelů, který tam byli a oni je nutili jako, nebo nutili, oni pro ně měli nějaký programy, kde ty kantoři jako vlastně byli jakoby děti a měli
0: Ano.
1: tam. A já jsem na to koukal, na ty dospělé, říkal jsem, ty jsou nádherně cvaklí, jako oni si to tam jako dávají. A přišlo mi to hrozně fajn a říkal jsem, takového učitele bych chtěl, protože to je přesně o tom, že v tom člověku je pořád to dítě a rozumí mu. Není to ten zastydlej kantor, který a sedni si, já dej ruce za záda.
0: Ano.
1: Kyselý pozadí.
0: Ano.
1: Jo? A takže jsem pochopil, že to je asi cesta, že když ten kantor bude dobrý, tak a teď si to násobí geometricky. 30 dětí, který, nebo 25 dětí, který budou šťastný, když bude dobrý kantor. A těch 25 dětí nebude 25 zapšklých blbečků, ale bude 25 veselých, milých lidí, který budou rozvíjet svoje talenty. Tak mi to přijde jako dobrý. Takže ti rozumím v tom, jako, že když člověk má tu chuť a ten entuziasmus to rozdávat, takže to musí být hrozně jako silný. Konec konců máme společné to, že jsme oba milovníci dětských táborů. Tam je
0: Ano.
1: to vlastně dětský tábor je taková škola v divokém
0: Je to
1: prostředí.
0: tak.
1: A tam se ukáže, kdo na to má.
0: Tam se to ukáže a je to krásný se dívat právě na ten letitý vývoj, protože já už jezdím 25 let a ty děti, co jsem si vypiplala od těch 6 let, tak už teď ten tábor prakticky vedou. A tím, že tam mají to srdíčko, hrozně moc důležitý je v tomhle typu té práce tam mít srdce, jo, a nesoustředit se jenom na to, že ty děti naučíme hichy, kiridytiny a nebo násobilku, ale to, že vlastně tím svým vzorem, nadšením, postojem k životu jim vlastně fakt můžeme dát mnohem víc. A vidím to i na tom táboře. za ty 2 týdny, kolik práce oni s nima udělají, ty oddíláci, fakt klobouk dolů.
1: A to přijedou děti, který kolikrát jako úplně ano, jsou nedotčený.
0: Ano, ano. Moc bych si přála, aby i v té škole prostě ti učitelé, kteří mají chuť to dělat, ještě s tím srdíčkem a třeba i trochu jinak, než je ten standard vyběhaný, tak aby tu možnost měli, aby to prostě dělali. Já nejsem moc kreativní člověk, ale proto mám tým kreativců, kdy se staví ta celotáborová hra, takže věřím, že i v tom školství potkám spoustu skvělých lidí, kteří mají třeba nápady, jak by to chtěli dělat a dáme tomu nějaký jenom trošku rámec.
1: Co myslíš, proč je tam v té profesi tolik lidí, kteří jsou jakoby takový jako unavený? Je to třeba daný tím, že je tam málo chlapů, že to je nepoměrný a že tam jako ta genderová nevyváženost, jak se dneska říká, že by tam jako to chtělo větší podíl mužského elementu, ne protože je lepší, ale že by to bylo pestrý a že by se tam trošku jako
0: nakřísilo. Určitě by to bylo pestřejší, já si myslím, že by to bylo skvělý, ale je to jak to je, musíme s tím pracovat. Hele, asi nemám tuhle odpověď, je to u každého, to může být jinak. Někdy je to třeba nějaký sešněrování systémem, někdy je to nějaký pocit toho, co musím, a třeba ty lidi trošku zapomenou na to, jak by to chtěli, nebo jak to chtěli na začátku.
1: Ano,
0: třeba,
1: když na ten pedák, takže třeba to bylo jiné.
0: Myslím si, že je i trošku špatně v českém školství, že ti lidé vlastně nedostanou vůbec možnost dělat něco jiného. Aspoň chvíli zkusit si nějakou profesi nebo nějakou praxi, že oni vlastně ze školy jdou většina z nich rovnou učit.
1: Takže, a pak tam zůstanu až do důchodu.
0: Jo, může to být. Já třeba nejlepšího kantora z průmyslovky si pamatuju, člověka, který určitou dobu pracoval normálně ve firmě a pak se vrátil a učil nás elektroniku a fyziku a takový. A bylo to skvělý, protože měl příklady praxe. Z praxe, opravdu v reálu a takový věci. Takže to by třeba pomohlo, ale bohužel v reálu je to tak, že ti lidé té praxe mají maličko na tom pedáku.
1: Jani, jaká bude Borovanská škola za rok, za 5 let? Jakou máš vizi? Jak se ti to... Ty jsi to určitě někde jako prezentoval, tak to mi nejde, ale tvoje vnitřní přání, pocity, touhy, jak bys to ráda viděla za nějakou...
0: Já bych moc chtěla, aby byla pozitivní, aby byla otevřená, aby tam děti chodili rádi a rodiče byli rádi, že jejich děti chodí zrovna do Borovan. Já se chystám ty rodiče trošku zaangažovat, zkusit jim říct, hele, byl byste ochotný, aby jsme se třeba přišli podívat s osmákama do vaší firmičky nebo do vaší dílny, aby ty děti viděli, co jsou to řemesla, aby uměli třeba, protože my jsme to tak měli, když jsme byli děti, my jsme se chodili do těch lokálních podniků podívat a takový. Spousta rodičů je fakt aktivních a nabízí různý kroužky, různý věci. Takže já se na to moc těším, že těm rodičům, že je trošku do toho vtahnu a musíme poprosit o nějakou pomoc, protože když to poteče, ta energie mezi těma rodičema a tou školou, tak to je velmi důležitý, si myslím. No a chtěla bych, aby učitelé chodili rádi do práce, aby tam byli spokojení, aby ten tým fungoval, protože když v tým funguje a rád jdeš do práce, tak tam nejdeš samozřejmě jenom pro peníze, ale i pro nějakou energii a sounáležitost.
1: Třeba se těšit, aby se člověk potkal s kolegama.
0: A potom to ty děti nasajou, děti hrozně vnímají ty vztahy mezi, i na tom táboře, já jim to říkám, oni poznají, jestli spolu blbnete a komunikujete, jestli se jeden od druhého učíte, anebo jestli jste na sebe naštvaný a vymračujete se na sebe. Děti jsou takový radary a tak jako nás nasávají doma, tak to nasávají určitě i v té škole. Takže to bych si přála, ale potřebuju trošku čas. Bojím se trošku toho, že to budou očekávat lidi hrozně rychle a je to velká organizace, takže nějakou dobu to samozřejmě bude trvat, ale já věřím, že to bude.
1: Já musím říct za sebe, že teda o tebe fakt nemám strach. Jo. Popřeju ti, aby to očekávání se naplnilo velmi rychle. Myslím si, že to tak bude. Můžu ti slíbit, že kdybys chtěla zavolat, že potřebuješ nějakou exkurzi, tak rodič jsem taky, byť moje dítě do Borova nechodí, tak samozřejmě rádi děti televizí provedem.
0: A děkuju.
1: budu se těšit na samé dobré zprávy z Borovanské školy, protože když je v tak dobrých rukou, tak se vůbec nebojím, že by to nebylo dokonalý.
0: Tak děkuji moc, to mě těší. Děkuji.
1: Milí diváci, jestli jste tohle naše povídání neviděli od začátku, tady pod námi jako vždycky sociální sítě, tak si to tam můžete pustit od začátku do konce, od konce do začátku. A mým dnešním hostem byla Jana Kalačová. Děkuji ti za návštěvu ve studiu.
0: Já tobě.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Vodnická hymna. Písnička, která nám uvedla dnešní díl pořadu Hvězdy jihu. Sem chodí lidé, kteří jsou spjati většinou s muzikou a mají tak nějak blízko k jihočeskému kraji. Někdo je tady jednou a někdo tady pak může být kdykoliv, protože má k tomu všechno dohromady k dispozici jako ty správné důvody. A ten ideální důvod je ten, že se po 4 letech setkáváme v magazínu Hvězdy jihu na Ječeničce s Jirkou Krškou a s kapelou Rybníkáři, která nám hezky uvedla začátek toho dnešního dílu. Vítej, Jirko.
1: Já přeju krásný den tobě i všem divákům.
0: Vidím, že oblečení stylové.
1: Ano, ano, to je třeba.
0: Já se tě rovnou zeptám, protože kapela Rybníkáři. Já když vidím, jak se oblíkají rybníkáři jako takový, tak mají takový ty gumové boty, ne? Ty gumové kalhoty s laclem, nějaký mikiny, teplo, na hlavě něco. A vy jste jako jinak oblečení.
1: My jsme jako vodníci, protože Rybníkáři, to je vodnická kapela, která už funguje vlastně 38 let.
0: 38 let od roku 1988.
1: Ano.
0: No, tak to už je moc hezká chvilka. Moc hezká chvilka, ale vy nemáte jenom tohleto výročí.
1: My máme hlavně výročí našeho festivalu, který je pro rodiny s dětmi a je to festival Pohádkový chlum a ne Vodnický splav. No a tam máme 25 let.
0: To je pravda, protože to je ten důvod, proč my se tady setkáváme a nejen teda kvůli 25. výročí toho báječného chlumu. Nebo jak se to přesně jmenuje? Celé.
1: Celé se to jmenuje Pohádkový chlum u Třeboně.
0: Tím jsme zavírali naše povídání před 4 lety.
1: Ano, přesně tak.
0: A protože těch 25 let je se sakramensky úctyhodná chvilka, tak teď tím začneme. Letos to bude po 25. Kdy to bude?
1: Letos to bude po 25. a bude to poslední týden v červenci a my vždycky začínáme v pondělí a končíme v pátek, takže to bude od 27. července do 31. července 2026.
0: Takhle to bude. No abychom ale byli, jak se říká, naprosto otevření, seznámíme diváky i s fotkama, jak to tam vlastně všechno probíhá a tím pádem můžeme probrat, co se vlastně zase odehraje na tomhle krásném místě v chlumu u Třeboně. Tak.
1: Určitě. My začínáme vždycky průvodem vodníku. Ale před tím průvodem, aby se sešli všichni návštěvníci, tak tam máme pohádku. Ta bude v 18 hodin na náměstí v chlumu u Třeboně.
0: Právě toho 27. července.
1: Právě toho 27. července. Já tady mám třeba takový nástin, jak vypadá úplně ten úvod, kdy se sejdou vlastně všichni vodníci, vemou nástroje a zaspívají právě tu vodnickou hymnu, kterou jsme před chviličkou slyšeli.
0: Na první fotce můžeme vidět stany a všechno krytí, kdyby náhodou sprchlo nebo bylo nebezpečné slunce.
1: Ano, nám vodníkům samozřejmě trošku vody nevadí, ano. Ale pro vás, suchozemce, jsme připravili právě takovéhle stany.
0: To naprosto chápu. No a pak po té pohádce, jak to tak bývá, to už je taková tradice, ten průvod?
1: Ten průvod je tradice, ano. My jsme začali průvod asi od 2. ročníku, protože jsme si říkali, chce to něco takového, aby lidi věděli, že se vodníci opět po roce do chlumu u Třeboně vrátili.
0: A jak vypadá takový průvod? Podíváme se?
1: Podíváme se tady na fotku. Tak průvod zahajují koně, na kterých jedou 2 vodnice. No a potom je tam, jak vidíš, parta muzikantů. Prostě všichni vodníci, co mají nástroje, tak vemou své nástroje do průvodu, zpíváme vodnické písničky, že tady máme i takové krásné transparenty ve tvaru ryby samozřejmě.
0: No,
1: a tam jsou názvy vodnických rodů, kteří se zúčastnili právě toho vodnického splavu.
0: Kudy tak chodíte?
1: Tak my jdeme z náměstí chlumu u Třeboně na hráz rybníka Hejtman a potom obcházíme rybník Hejtman po jeho pravém břehu, takže jdeme kolem toho největšího kempu, který se jmenuje Hejtman Jih a dojdeme až na kemp Kapřík.
0: Ty jsi zmínil?
1: My jdeme v průvodu tak přibližně 30-40 minut.
0: 30-40. Ty jsi zmínil chlum u Třeboně. Jak jste se ocitli v chlumu u Třeboně?
1: No tak To je otázka spíš na to, jak jsme došli k tomuhle festivalu. My jsme se v roce 2000 potkali s kamarádem Jirkou Tibitanclem, s hercem, který je písecký rodák, ale v tu dobu sídlil v Havířově a měl tam svůj festival pro děti pohádkový, který se jmenoval Minitátro. No a my jsme byli na Čochtanově Třeboni, kde jsme byli přizváni a jako vodnická kapela, to byly vlastně naše vodnické začátky. A tam jsme se s tímhle člověkem seznámili. A slovo dalo slovo, a já jsem tenkrát pořádal festival české zpívání, a tak jsme si řekli, že by byl dobrý nápad dát to dohromady a udělat festival divadla a muziky.
0: To je české zpívání bylo v Trocnově.
1: V Trocnově,
0: pokud
1: ano,
0: paměť
1: ano,
0: sahá
1: ano,
0: tak daleko. Že?
1: Přesně tak.
0: Už nějakou dobu nefunguje. A takže se to v podstatě tak trošičku proměnilo, to české zpívání, v tu formu tady tohletoho báječného vodnického festivalu.
1: Ono se to trošku prolnulo.
0: Prolnulo.
1: A my jsme tenkrát hledali místo, kde tenhle festival udělat.
0: A jsme u toho.
1: Jirka Tibitanclu říkal, já jsem písecký rodák, chtělo by to v Písku.
0: No, jak je to možný, že ten písečák, víte, lokální patriot, všechno by chtěl.
1: Potom jsme měli nápad Bechyně.
0: Ano.
1: A další nápad byla Zlatá koruna. On říkal, oni jedou ty vodáci a oni nám přijedou na to místo. A já jsem tenkrát, asi rok předtím, byl na Slovensku na nějakém festivalu, už nevím, jak se jmenoval, a přijeli jsme tam do kempu. Ten festival byl v kempu. Já jsem si říkal, to je úžasný, dělat festival tam, kde ty lidi se můžou ubytovat, kde tam stráví celou tu dobu festivalu, protože když jsem dělal to jihočeské zpívání, tak to bylo krásné místo, ale to místo jsme navštívili jenom jednou v roce. Takže nebylo tam, kde ty lidi ubytovat, museli jsme udělat stanový tábor pro ně, všechno tam dovést.
0: Když to v Klumu je to hotový. Tam je to připravený. Všechno.
1: A právě ten nápad byl o tom, že lidi přijedou s náma trávit celou dovolenou.
0: A je to tam.
1: A je to tam.
0: A je to tam. Ty jsi zmínil dva rybníky. Kapřík a Hejtman.
1: Já jsem zmínil rybník Hejtman, Kapřík je kemp.
0: Jo, Kapřík
1: je tam
0: je
1: potom
0: kemp.
1: Ještě velký rybník Staňkovský, vedle Staňkova, a tam taky kolem toho děláme programy.
0: Já už si myslím, že všechno je rybník. Normálně, díky tomu, že vidím rybníkáře a ty řekneš něco ohledně vodnického festivalu, tak já všechno mám za rybníky. Kapřík je teda kemp.
1: Kapřík je kemp.
0: Kemp, tak to se omlouvám.
1: A právě tak jsme došli do toho Chlumu, protože já jsem třeboňský rodák a to Třeboňsko znám hodně a tam je nejvíc rybníků a hlavně v létě je tam nejvíc lidí. A Chlum je právě to místo, kde se těch lidí dá vejít úplně nejvíc. Tam je nejvíc kempů, je tam spoustu chatek, spoustu kempů, místa pro stany. Takže to je ideální místo na setkání vodníků.
0: A tak jste tím průvodem prošli všema tyhle těma kouskama tohle toho místa a až jste se ocitli na loďkách. A tady vidím právě něco, co by možná bylo dobrý popsat, protože to je hodně zajímavá fotka.
1: My to nazýváme zvaní po hladině rybníka. Aha. Takže jak tady vidíš, vodníci nasednou do pramic, aby jsme byli krásně vidět. Vezmeme sebou nástroje a plujeme si tak po hladině rybníka. Ono se krásně stmívá, zapadá nám slunce a ta muzika, ty písničky se po hladině krásně nesou.
0: Jo, takže všichni si můžou už dopředu ujasňovat, jak budou trávit další dny ve spojení právě s tady s tou pozvánkou.
1: Přesně tak. Lidi stojí na břehu, zpívají s vodníkama nebo nám mávají. Je to úžasná chvíle a my vlastně vyplouváme z toho kempu Kapřík a doplujeme až do toho kempu jich.
0: Ano.
1: Takže
0: ano.
1: Zpíváme a nese se to po celém rybníku.
0: A je jasně, že je jedno, jestli prší nebo neprší, protože vodníkům voda nevadí.
1: Nevadí, přesně tak.
0: No a teď pojď se teď zaměřit, jak vypadá takový ten běžný den, protože to už teda po tom průvodu všichni očekávají, že od rána se něco bude dít.
1: My máme od rána vždycky pohádku. To znamená, už v úterý v 10 hodin dopoledne začíná pohádka. A to je pohádka, která je na nejkrásnější scéně, kterou v Chlumu máme, a to je ostrov.
0: Podíváme
1: je to
0: se.
1: Ostrov, který se jmenuje Markéta, je to ostrov, který je v rybníku Hejtman. No ale vy suchozemci se samozřejmě nemusíte bát, protože na ten ostrov není třeba doplavat, i když je to samozřejmě taky možné, ale máme tam lávku. Lávka jde z kempu Hejtman jich a tak se dostanete na ostrov. Ostrov je dost velký na to, aby se tam vešlo, jak vidíš, dost publika.
0: No publikum
1: tady
0: teda.
1: Tady máme pohádku.
0: Ty tam to musí být docela i milý, když je třeba teplo, že ty stromy udělají dobrou atmosféru stínovou.
1: Je to tam krásný pod těma stromama, hlavně kolem všude je slyšet ta voda, ty vlnky, prostě všecko si to tam ševelí a na ty pohádky je tam taky nádherně ticho, protože nás neruší ten ruch těch okolních silnic.
0: Maximálně větřík, ty větvičky a tak podobně.
1: A na téhle scéně my děláme pohádku vždycky dopoledne a potom jsou tam občas i odpolední večerní pohádky.
0: Dobře, a obě dva se?
1: No samozřejmě, samozřejmě.
0: Necháte.
1: I vodníci, i suchozemci obědvají, ano.
0: Já jsem se bál, že se furt něco, jakoby oběd normálně je a po obědě zase...
1: My tam máme i delší pauzičku, ta pohádka je od té 10:00 do 11:00.
0: Hodinku. Pak takový nadechnutí před obědem.
1: Přesně tak. A pak nám začíná odpolední program.
0: To je samozřejmě po poledním klidu, ale že ano, to je potřebný, to je jasný, protože potom až do večera nenecháte frekventantům vydechnout. Je to tak?
1: Je to tak. A kolem 3:00 nám začíná buď pohádka, nebo pohádkový les. A to bych tady zmínil právě na další fotografii.
0: Ano.
1: Jak vidíš, že tady máme děti, co si užívají tady zrovna takových barevných šlápor, kde musí přejít louku.
0: Aha.
1: A my tam máme pohádkový les, který v posledních letech startujeme z náměstí Flumu Třeboně a jdeme na louky, které jsou za náměstím. A máme tam 10 úžasných stanovišť. Je tam spoustu pohádkových postav a děti si tam můžou každý rok vyzkoušet úplně jiné disciplíny.
0: Zmínil jsi spoustu pohádkových postav a tak podobně. Kolik lidí se stará o ten celý festival vodnický?
1: Je to něco kolem 50 lidí.
0: 50 lidí. A jak dáváte ty lidi dohromady?
1: No ty lidi se dali dohromady postupně za těch 25 let festivalu, protože jsme zjistili, když jednou ten festival navštívíš, tak když tě to uhrane, tak už nemůžeš to nechat bejt a staneš se členem týmu. No a tak vlastně se sestavil, když tady takhle ukážu úplně tu první fotku, co jsme měli tu zvací, tak tady je vlastně ten náš hlavní vodnický tým, těch většina vodníků a členů divadel. Takže už za tu dobu jsou divadla, která pravidelně navštěvují ten náš festival a
0: takže
1: už bez nich se nemůžeme

0: obejít.
1: Tady je vidět na té fotce samozřejmě, oč se jedná, kdy to bude, kde se to i najde.
0: Vodnici.eu.
1: EU. No a vidím, že celá vodnická rodinka tam je nachystána, připravena a
0: já tady ukazuju tady na jedno místo, kde stojí náš vodnický král Pepa Vošplouch první, protože my máme samozřejmě svého vodnického krále, který byl zvolen v prvním ročníku pohádkového chlumu, takže letos už bude královat 25 let. A pak tam máme ještě dva ministry, ministryni vodoobrany, to je vodnice Krnda.
1: Že máš taky nějakou funkci.
0: A já jsem ministr vodokultury. A mám upevňovat dobré vztahy mezi lidmi a vodníky.
1: Tak to teda, ty jsi ministr?
0: No, já jsem dokonce ministr dvakrát, protože kromě toho, že jsem ministr vodokultury v naší vodnické společnosti Pohádkový chlum Vodnický splav, tak jsem taky ministrem pro vodníky. Tady má osobní
1: to je
0: vizitka.
1: V Pohádkovém království.
0: Ano.
1: Jirko, uvažuješ, že by si časem byl i ministr?
0: Ne. Vím, kam směřuje tohle otázka. Dvě ministerská křesla mě úplně stačí.
1: Jako, teď tam máme dost unikátní lidi, takže by si možná je pěkně smáznul všechny, ale
0: ne.
1: To
0: je jiná
1: věc. Každopádně teda, všechno se koná, Jirko, venku.
0: Všecko se koná venku. My jsme měli k dispozici prvních 19 ročníků, jsme měli k dispozici i kulturní dům, který jsme mohli využívat. Potom se stala taková věc, že přišel ten covid, který známe. No a ono nás to jako vyhnalo všechno do venkovních cen.
1: A nakonec je to spíš pozitivní.
0: A my už jsme tam zůstali.
1: A vy jste tam zůstali.
0: A jsme tam rádi.
1: Co se odehrává venku, kromě těch věcí, které jsme říkali, pohádky, pohádkový les, průvody, písničky, hraní, ještě určitě něco dalšího bychom mohli se teď jako podívat na.
0: Přesně tak, my tam máme dílničky pro děti. Uh-huh. My tam máme takový jeden den, který se věnuje dílničkám. Tady třeba vidíš, jak vodník Ivan na svém keramickém kruhu vysvětluje, že není vůbec lehké si vytočit takový vodnický hrníček.
1: Ano, ano.
0: Máme tam potom dílnu
1: vodník Ivan.
0: S kovářem, pak tam máme drátenické dílny a spoustu dílniček, kde si děti můžou něco vyrobit. Třeba takovouhle vodnickou kokardu, kde se můžou ozdobit na náš průvod.
1: A oni si to vyrobí a můžou si to nechat.
0: No samozřejmě.
1: Jo, samozřejmě. To je nádhera.
0: A protože máme letos 25. ročník, tak jsme si tam pozvali i další divadla, jako takovou zdravici, kterou udělají v letošním pohádkovém chlumu. Ale tam, kde budou ty dílničky, jsme si pozvali výborného kuchaře Petra Stupku, který nám taky ukáže, jak on zpracovává ty ryby, protože když vodníci, tak ryby, to je
1: no to, já vím,
0: to má k sobě.
1: Takže se může
0: blízko.
1: Každý těšit na kaviárové hody.
0: Nebo, no uvidíme, co nám Petr představí a čím nás překvapí.
1: Nebo snad osmažené šproty z konzervy.
0: To necháme na něm. Tohle proběhne ve čtvrtek 30. července odpoledne právě na náměstí toho městy se klubu Třebuně.
1: Jak třeba vodníci sledují třeba nějaké talenty dětské nebo nějakým způsobem, jestli se jim věnujete v tom smyslu, aby taky něco předvedli, aby nebyly jenom ty pasivní koukači na něco nebo manuálně vyrábějící něco pro sebe. Existuje ještě něco, jak se děti můžou nějak díky vám prezentovat?
0: Existuje a to je naše pěvecká soutěž, která se jmenuje Zpívající žába a je podle hesla Žabičky a žabáci nejlepší jsou zpěváci. Tady třeba máme jednu účastnici, dokonce finalistku naší soutěže Zpívající žába, protože my máme ve středu takový výběrový program, kde se může kdokoliv přihlásit z dětí. Vybere si svoji písničku, my s rybníkářema s nima tu písničku secvičíme a za doprovodu pravé vodnické kapely si tu písničku můžou potom na pódiu zaspívat. A my nedáváme body, ale dáváme žáby. Každý vodník má možnost dát 5 žab.
1: Takže
0: celkový zisk, máme tam 3 vodníky a celkový zisk je 15 žab. A kdo dostane nejvíc žab, ta postupuje právě, jak tady vidíš na pódium v kempu, tady je vidět to pódium, do pátečního finále, kde se zjistí, kdo dostane titul zpívající žáby.
1: Skvělý. To znamená, že to jsou kromě toho všeho dalšího ještě koncerty, hudební večery. Vy hrajete pro všechny?
0: My hrajeme pro všechny, hrajeme pro děti, hrajeme pro dospělí.
1: Jirko, vy nejen, že hrajete takhle jako vodníci, jako muzikanti, ale já mám pocit, že si můžou i děti nebo rodiče vaše písničky odnést.
0: Přesně tak. A to máme tady nové CDčko, to jsme před 4 lety ještě tady neměli. A to je CDčko Pohádkový orchestrion. A tam jsou písničky z našich pohádek, ale nejen z našich pohádek, jsou to písničky, které my hrajeme na našich programech pro děti a dospělé. A jak už vidíš, že tady vidíš čarodějku, tady vidíš čertici, tady vidíš vodníka, loupežníka.
1: Takže všechny vaše převleky v podstatě v jednom obraze.
0: Všechny naše tváře v jednom obraze.
1: Já jsem řekl, převleky je vlastně, vy jste to vy, to jsou opravdu tváře. To znamená, že mokré písničky mají...
0: Mokré písničky mají dalšího bratřička nebo sestřičku.
1: Přesně tak. A dokonce i Jiskra v kouři pořád funguje?
0: Ano, ano. Jardo, ještě tam máme takovou specialitu na tom CDčku. Já to nebudu přímo tohle ukazovat, ale jenom to řeknu. V tom CDčku je takzvaný QR kód. Protože jsme zjistili, že spoustu vás suchozemců už dneska nemá, kde si to přehrát. A tak stačí, když si ten QR kód pěkně nasnímáte na svůj mobilní telefon a stáhnete si Rybníkáře k sobě, abyste si nás mohli nosit pořád sebou a poslouchat naše písničky.
1: Ta představa, že namířím telefon a stáhnu si Rybníkáře, je plně člověče pohádková. Protože vy jste hudebně pohádková kapela, která se tomu věnuje. Jirko, ten festival má svůj začátek a má své finále. V tom finále se pak taky něco určitě odehrává tak dobrého, že ty lidi si to pak pamatují celý rok a chtějí přijet zase.
0: Přesně tak. My ten festival začínáme průvodem a končíme taky průvodem. Ale ten průvod, který je na konci, je, když se setmí, je to průvod lampionovej. Takže my tam máme dokonce pro děti, jak tady vidíš na té fotografii, připraveny lampiony. Vezmeme si své vodnické koupací oděvy.
1: Vodnické koupací oděvy? Co to je za...
0: To jsou třeba ty klasické pruhované plavky z první republiky.
1: Ano, ano, ano.
0: Koupací klobouk.
1: Ano, ano, ano.
0: A odebereme se z kempu jich, kde nám skončí to finále soutěže Zpívající žába. Tam vyhlásíme taky termín dalšího ročníku pohádkového chlumu a odebereme se na hráz Rybníka Hejtman, kde se vodníci zanoří za zpěvu lidových písniček do vod Hejtmanu.
1: Tady je vidět to loučení z vodníky patrně.
0: Tady je vidět loučení z vodníky. Nejsou tam sice vidět děti s pláčem, kteří to obrečí, že vodníci z chlumu odplouvají, ale zase dobrá zpráva v tom, že se vodníci opět za rok do chlumu u Třeboně vrátí.
1: Vy dodáváte takovéhle jistoty. To je velká jistota, protože pochopitelně ten pohádkový chlum je teda místem tradičním už dneska a místem návratu.
0: Ano, to jsme rádi, že se nám vrací spoustu lidí. A úžasný je, že v prvních ročnících, co jsme tam měli návštěvníky jako děti, tak se nám teď vrací jako rodiče se svým potěrem, se svými dětmi. A vrací se za vodníky. A to si myslím, že je úplně ta největší odměna pro nás.
1: Jirko, naše těžiště povídání je 25. ročník této báječné akce a jsem rád, že jsme tomu mohli věnovat tento prostor a určitě bude stát za to pozvat lidi na vodnický chlum nebo pohádkový chlum. Je to tak?
0: Proveď. Takže pokud si chcete udělat krásnou dovolenou pohádkovou, přijeďte poslední týden v červenci od 27. do 31. července do chlumu Třeboně a Rybníkáři a vodníci se na vás moc těší.
1: No, bude to stát určitě za to. Tak to jsme teď udělali to, co jsme se domluvili a teď už jenom tak trošku letem světem, protože Rybníkáři nejsou jenom pořadatelé této nádherné akce, tak pojďme se podívat ještě na další důležitou akci, kterou je dobrý zmínit, která taky bude pomalu slavit 25 let.
0: To je Klub na nečisto.
1: Ano.
0: Klub na nečisto začal v roce 2003 a klub děláme vždycky od září až do června a každý měsíc si tam zveme nějakého zajímavého hosta. V letošním roce jsme tam třeba zajímavého měli pana Štěpána Raka se svým synem, potom jsme tam měli třeba kombinace...
1: Jirko, nemusíš to, já jsem kouk na vaše stránky.
0: Jo, ty to máš všechno připravený.
1: Tohle to jsem vytisk, protože tady ten dlouhý seznam jsou vaši hosté a nejlepší na tom je totiž, já jsem si říkal, co to je ta kapela a mnoho dalších a bylo to vlastně tam ani...

0: všechno není. Tak to jsem ti přinesl takový dárek, abys viděl,
1: Děkuji.
0: co všechno vlastně se dá najít na vašich stránkách. A je to důležité taky si uvědomit, že na stránce www.rybnikáři.cz je vlastně o vás ale absolutně všechno. Takže i klub na nečisto, potom další vaše aktivity, které se blíží.
1: No, blíží se spoustu pohádek, ale to všecko najdete na těch našich
0: stránkách. Přesně tak, takže nové aktivity, jako jsou výlety pro školy, že jo?
1: Ano, děláme od loňského roku výlety pro školy a pro školky v klášteře Zlatá koruna.
0: Najděte si to, protože to stojí za to. Taky děláte adventní pořady.
1: Děláme spoustu adventních pořadů, ten náš hlavní adventní pořad se jmenuje Cesta do Betléma, s kterým objíždíme nejen školy a školky, ale i náměstí po jižních Čechách a po celé České republice.
0: Já jsem zjistil, že sály, náměstí, prostranství, nějaký cesty, které mají jenom trošku prostoru, tam všude rybníkáři jsou. Tam se všude vejdou, tam všude můžou existovat.
1: A hlavně jsme tam rádi, můžeme být jak ve volném prostoru pod širým nebem, nebo v sálech a všude jsme rádi a pořád nás to baví.
0: Skvělý, tak milí přátelé, právě jste viděli rozhovor s ministrem pro vodníky v Pohádkovém království Jiřím Krškou. Jsem rád, Jirko, že jsi přišel do pořadu, do magazínu Hvězdy Hudíky.
1: Já děkuju moc za pozvání.
0: A věřím, že budete pokračovat ve všech aktivitách, které jsou, protože dělají lidem radost, dělají jim potěšení. A mám ti takový pocit, že radost a potěšení to dělá i vám.
1: Dělá a moc velké.
0: Moc velké. Rozloučíme se písničkou, to si myslím, že na závěr bude se velmi hodit.
1: Bude to písnička Pochod vodníků a je to taková písnička, kterou zpíváme v průvodech v Chlumu Třebuně.
0: Výborně, přátelé, loučíme se písní, která je Pochodem vodníků a zahrají vám ji rybníkáři, aby vám odstartovali to skvělé léto v roce 2026. Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Rybníka hejtmanu a jedinci splav. Spal si věci do stanu, skoč do vody a plav. Prsti ploutví hej mě oudem, jako štikarvy se sproudem. Když to stihneš, tak za náma.

0: průsehu i pod hladinou. Že měli postavidla sedět hodníků.
1: To bylo hodně.
0: To nikdo jiný, než sám pošplou král. Vynořil se, aby tady s

0: Vrtíc nám dá chapr makrela. Mohlý pecky vyhrává hudnická kapela.
1: A když mají všeho plný decky,
0: pravodu si hodějnecky, odpočinou a pak zase zpívaj zase.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci Open Air koncertu s podtitulem z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

Při našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají tzv. Gurale. Zde se nachází malebné městečko Saflary a v něm překrásný termální park Gorončí potok.

Hned vedle je moderní a skvěle vybavený kemp se 48 místy, velkou kuchyní, prádelnou a skvělým zázemím.

zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami, to vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: Na náves jedné z nejmenších a nejstarších obcí v republice, Krnína na Českokrumlovsku, přijíždí se svým vozem starosta Hořic na Šumavě Martin Madej.
1: Tak jsme tady!
0: Na palubě je též jeho žena Marie a historik a pedagog Jan Palkovič.
2: Hlavní aktéra, aby nebyla dneska přesilovka.
0: Zastavili se tu pro mě, abychom společně vyrazili naopak do největšího českého města, Prahy. Proč? To uvidíte za malou chvíli.

Když si lidé mají co říci, utíká cesta rychle. Jsme v Praze a míříme na Smíchov, k letohrádku Kinských. Hlavním účelem naší cesty je přednáška. Před muzeem se k výpravě přidal i pražský dokumentarista, režisér Oliver Malina Morgenstern.

Je konec dubna 2026 a Hořický pašijový spolek už druhým rokem podniká kroky směřující k zápisu hořických pašijových her do seznamu UNESCO. Součástí této snahy je právě i veřejná prezentace paší ve všech jejich podobách. Jan Palkovič se fenoménu hořických paší věnuje již řadu let. Své poznatky publikuje v knihách a právě i na přednáškách. Nejenže jsou tyto přednášky poutavé, ale na jihu Čech i hojně navštěvované. Jeho obavy z takzvané pražské přesilovky se nenaplnily.

0: Besedu navštívili i dvě významné dámy, které již hořické paši osobně znají. Znají je z titulu své profese a také v rámci nutných úkonů, které hořičtí dosud museli na cestě do UNESCO s jejich pomocí podniknout.
1: My jsme vlastně dneska v Národopisním muzeu v Praze, který je součástí Národního muzea, a máme velkou radost, že se nám povedlo dostat přednášku o pašiových hrách až sem do těchto prostor. Za to vděčíme paní Skopový z Ministerstva kultury, která nám to zprostředkovala. A vlastně jsme strašně rádi, že máme tu možnost prezentovat něco tak hezkého, jako jsou pašiové hry, právě tady v těchto prostorech a v Praze.
2: Na mě to zapůsobilo velmi. Hned jsem cítila, že to není nějaká obyčejná ochotnická záležitost, že to je opravdu dlouhatánská veliká tradice, kterou žije úplně celá obec nebo městečko. Úžasný areál, úžasní lidi, kteří nás tam prováděli. Není to samozřejmě jenom ten stávající areál a stávající podoba hořických paší, ale i ta dlouhá historie. A hlavně to, že s odchodem německého obyvatelstva ta tradice nezahynula. To je opravdu obdivuhodný a domnívám se, že to je naprosto výjimečný v naší historii, že vlastně české obyvatelstvo se chopilo té tradice a přetvořilo se jí vlastně k obrazu svému.
3: Pro mě to nebylo zas takový překvapení, protože já jsem etnograf a o těch hořických pašiových slavnostech člověk něco věděl. Navíc se to připravovalo docela dlouho předtím, než jsme to viděli potom naživo. Ale je pravda, že když potom sedí člověk v tom hledišti a kouká se na to, tak je to velmi emocionální a působí to úplně jinak, než že to jenom posloucháte, mluvíte, čtete. Takže jako hrozně pěkný to bylo. Měli jsme smůlu, zrovna bylo strašně ošklivě a ty herci tak usilovně se snažili, diváci. Bylo to moc pěkný a dojemný, mě to vlastně hrozně dojímalo. Do UNESCO to má šanci, teď to závisí na místních, jak zpracují nominaci, ale už jenom to, že se to dostalo na národní seznam, je velký úspěch. A myslím si, že je dobře, že se tam ty lidi dali dohromady a začali se o to starat. Z celého toho regionu to je velice prospěšný a podle mě se to povedlo i na ten seznam UNESCO. To je tak něco mimořádného, že určitě. Navíc to má přesah do Německa, když víme, tak si myslím, že to je v pohodě.
0: Obě dámy dostaly od starosty Martina Madeje pozvání na letošní ročník paší a také pamětní hořickou minci, kterou vlastní i prezident republiky Petr Pavel. Ten Hořice na Šumově osobně navštívil v roce 2023.

Tak já musím říct, že když jsem se dozvěděl o tom, že budu o paších mluvit v Praze, tak jsem se trošku vystrašil. To pozvání do Prahy mě samozřejmě potěšilo velmi, moc jsem si toho vážil, ještě v těchto nádherných prostorách Národopisného muzea, ale pak jsem si uvědomil Hořice na Šumavě a Praha, ta vzdálenost, velké město, malé městečko na Šumavě, ale ostatní mě uklidňovali, že se prý nemám bát. Nakonec jsem byl naprosto překvapen, kolik se tady objevilo lidí. Atmosféra byla skvělá, mě se skvěle povídalo, dokonce tu byly i dotazy, rozdali se nějaké knížky, vypadalo to, že lidi to nadchlo, že možná někteří se do Hořic dokonce vydají, takže já to dneska hodnotím jako velmi povedený večer, jsem nabitý energií. A doufám, že se sem třeba ještě někdy v budoucnu vydáme na nějakou podobnou akci. Už se toho nebojím, po dnešku.

Beseda skončila a nastal čas loučení. Hořické pašijové hry ale zdaleka neřekly své poslední slovo. Naschledanou, Praho. Vítej, světe.

Strašně rád bych byl, abyste navštívili Klatovské katakomby s tím, že to je projekt, který byl realizován v roce 2010 městem Klatovy. Je to projekt, který by měl navštívit každý mladý člověk v České republice, protože se tam snoubí nejenom historie, ale i moderní věda, nové technologie, a ten, kdo navštíví tuto krásnou expozici, která ukazuje život před stovkami let v České republice a speciálně v Klatovech, cisterciátů, to znamená lidí, kteří tady z ničeho budovali kláštery, budovali města, a právě tam dokážete ocenit nový přístup města Klatovy k pietě, protože se tam jedná o mumie a zároveň historii, tak jak byla vykládána po několik staletí.

Můžete namítat, že dovolená a letní toulky mají být časem radosti, slunce, vody, vzduchu, zkrátka obecně pozitivních prožitků a vjemů. Tak proč vás tedy zveme do Šerostínu katakomb na schůzku se smrtí? Jenomže právě takové setkání může být očistné a stejně pozitivní jako vše vyslovené. Už Seneca říkal, že stojí za to nebát se smrti, protože pak se člověk neumí bát ničeho. Chvíle uvědomění si vlastní smrtelnosti nám pomůže prohloubit vjemy ze všeho krásného, co bychom mohli za jiných okolností přehlížet. Získejte tedy další cestovatelské ostruhy na místě, které vám na první pohled nemusí zapadat do původních představ o vaší dovolené. A věřte, že účinek na vaši duši bude veskrze pozitivní.

Chtěla bych vás přivítat v Klatovských katakombách. Ty se nachází pod kostelem neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce na náměstí v Klatovech. Kostel byl budovaný v druhé polovině 17. století a již při jeho budování bylo rozhodnuto o tom, že se pod ním bude pohřbívat, jak bylo v době baroka zvykem. Kostel byl proto plně vybaven určitou klimatizací nebo ventilací z dnešního pohledu, kdy byly vybudovány horizontální a vertikální průduchy, které zabezpečily proudění vzduchu a díky tomu došlo k velmi rychlému vyschnutí zde uložených těl.

V roce 2011 proběhla rozsáhlá rekonstrukce, kdy byly zpřístupněny téměř všechny krypty, které se pod kostelem nalézají. Byla zde nově otevřena výstava, která se zabývá významem, vznikem, působením jezuitského řádu nejen tady v Klatovsku, ale všude ve světě. Kostel, tak jak byl vystavěn na základech renesančních domů. A právě při té rekonstrukci jsme zjistili, že se tady nalézají zbytky, které pravděpodobně

byly využívány jako krypta. Konkrétně tahle ta krypta byla věnována kocům z Dobrše, což je takový nižší šlechtický rod tady z nedalekého okolí, kteří ovšem byli hlavními donátory stavby kostela.

Od roku 1673 do roku 1773, kdy bylo pohřbívání pod kostelem zakázáno, zde bylo pohřbeno více než 200 neboštíků. Jejich těla díky působení vzduchu velmi rychle vyschla, říká se, že během asi 3 měsíců, a rychle vyschla na hmotnost asi tak do těch 10 kil, 7 až 10 kil. Bohužel ve 30. letech došlo k zasypání průduchu, které vedly až na střechu kostela, a došlo teda k porušení této ventilace a z těch 200 těl většina jich byla zničena. Byly pohřbeny v blízkém kostele a v současné době zde máme pouze 38 těl. Takovou naší hlavní a nejznámější a nejoblíbenější mumií je pana Anežka Příchovská z Příchovic. Je to z toho důvodu, že známe její původ, jako jedna z mála se nám zachovala destička na rakvi, že víme, o koho šlo. A v roce 2011 jsme ji a ještě několik dalších těl podrobili CT vyšetření. A na základě tohoto vyšetření jsme zjistili, na co zemřeli, a u Anežky jsme udělali model její lebky a v kriminalistickém muzeu nám udělali vlastně její hlavu tak, jak Anežka vypadala, než zemřela. Takže dneska se tady můžete setkat jak s mumií, tak i s Anežkou životní velikosti v šatech, které má v té rakvi měla na sobě.

Nechceme, aby naše expozice byla jenom turistickou atrakcí s lákadlem na mumie. Snažíme se o propojení mezi životem a smrtí s odkazem na takovéto mementy mori, co jsme byli my, budete i vy, co jste vy, byli jsme i my.

Příště nashledanou třeba i se sluncem, vodou a vzduchem, zkrátka tam, kam vás letos zavede další dokument o cílech letošního ročníku soutěže Kompas, pořádané regionálním operačním programem Jihozápad.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna, zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.

0: Lesníkem také chtěl jsem být. Počítat kubíky dřeva. Les křížem krážem prochodit a čekat na tetřeva. Srnečky hlídat na louce a měřit smrky duby. Mít sojčí péro v klobouce a znak s kančími zuby.
1: Jaroslavu Seifertovi se toto jeho přání nesplnilo. Splnilo se ale mnohým jiným. Mezi ty, kterým osud přisoudil zelenou lesnickou uniformu, patří i Jan Mörtl, který zůstal lesu věrný i po ukončení aktivní kariéry.
2: Člověk, který pracuje v lese, má velký vztah k tomu svému místu. Jak dlouho vy tady pracujete?
3: Tak já jsem nastoupil v roce 1967 jako lesník na Polesí Vřesná a vydržel jsem tady vlastně až do odchodu do důchodu. To bylo v roce 2010, 30. června. Měsíc jsem si užíval důchodu a pak mě požádal majitel firmy Farma Milná, pan inženýr Valenta, jestli bych nešel se starat o jeho lesy. A takže nastoupil jsem prakticky 1. srpna na Farmu Milná jako odborný lesní hospodář.
1: Lesy na území Farmy Milná jsou díky Janu Mörtlovi a citlivému přístupu vedení firmy v dobré kondici. Dřevo z nich slouží farmě na stavební činnost v rámci jejich areálů, ale těžba je jen třešničkou na dortu a drobnou odměnou za veškerou práci, která je do této oblasti vložena.
3: Tak Farma Milná vlastní celkem 27 hektarů lesa. Není to ucelený komplex, je to taková částečně taková roztržená držba od Černý v Pošumaví, dá se říct, až k Vyššímu Brodu.
2: Jaké lesy jsou tady?
3: Tak je to různý, většina, nebo větší část je smrková, část borovice má zastoupení, jsou zastoupeny i buk a další dřeviny.
2: Já vím o tom, že pastviny trpí nálety, že jo? Vy se snažíte to odstraňovat, to se asi v rámci hospodaření dělá běžně. Kolik vlastně nových pastvin takhle ročně vytvoříte?
3: Tak v průměru se jedná o 3 až 4 hektary vyřezaných ploch, které se vrací zemědělským užíváním.
2: Já si ještě pamatuju doby, kdy takové klestí a výřezy byl v podstatě bezcenný odpad, často se pálil v lese a dnes je to strategická komodita. V podstatě jak s tím to nakládá Farma Milná?
3: No je to tak, Farma Milná vlastní pozemky, kdy vlivem sukcese došlo k náletu plevelných dřevin, většinou osika, bříza, další dřeviny a ty zemědělské, původně zemědělské plochy vlastně zarostly a snahou Farmy Milná je vracet tyto plochy zemědělskému užívání. Takový příklad je za námi, kdy náletové dřeviny se vyřežou, připraví se na hromadu, zeštěpkují a ta štěpka je dneska vlastně velmi žádaná věc, protože je to jedna z alternativ topení vyhřívání.
2: Jaká je technologie, co se musí udělat, aby vznikla znovu zemědělská půda?
3: Tak ta plocha většinou se jedná o zamrazení.

0: mokřelý plochy, to znamená, pokud tam je vysoká hladina spodní vody, musí se udělat úprava vodního režimu, udělají se příkopy. A další věc je potom s odstupem zhruba jednoho roku se provádí frézování pařezů, pak ta plocha je připravená, odvodněná k dalšímu zemědělskému využívání, buď to k pastvě, anebo ke sklizení sen.
1: Jaký kout máte nejradši tady?
0: Tak nejradši, nejvíce mi líbí Malšínsko, kolem Malšína.
1: My jsme mluvili o kácení, ale hospodaření v lese znamená také vytvořit, vysadit nový les. Jak se toto projevuje u vás?
0: No tak my jsme v těchto případech, kdy se provedla těžba, vznikla jakási menší holina, velký holiny jsme nedělali nikdy, tak ze zákona je povinnost do 2 let zalesnit, to jsme vždycky dodrželi, nakoupili se sazenice, provedlo se zalesnění, výsadba, no a pak následující práce, protože ty stromky jsou malý, ohrožuje buřeň, zvěř, tak se samozřejmě musí provést ochrana

0: tu dobu, co tady působíte, nejenom na Milné, i předtím, na co nejraději vzpomínáte?
1: Tak těch vzpomínek je spousta. Samozřejmě nejradši člověk má, když za sebou vidí nějakou práci. Já si vzpomínám, když jsem jako lesník začínal v roce 67 a dělali jsme zalesnění, tak s odstupem 50 let už je vidět, že nějaký les roste, a to myslím, že pro každého lesáka je takovým zadostiučiněním, když vytvoří nový les.

0: Nedílnou součástí hospodaření v přírodě je i myslivost. Farma Vilna, na jejím území se vyskytují dvě honitby a jednu z nich má na starosti pan Václav Behenský. Dobrý den. Představte nám tu vaši honitbu.
1: Tak honitba Kozlí vrch má 1051 hektarů. Je to tvořený převážně lesem a pastvinami. Máme 19 hektarů vodní plochy, to je velký a malý kozí rybník. Tak, ze zvěře, která se tu vyskytuje, tak srnčí poměrně v takovým stálým stavu. 20 kusů je kmenový stav, tak to se dodržuje tak nějak, ale už postupem času to srnčí taky nějak ubejvá. Je to zřejmě tím, že máme ty komunikace tady v revíru a dost těch kusů je sražených motorovými vozidly.
0: Za to ale v celé republice přibývá černé zvěře, jak jste na to vy?
1: Černou zvěř tady máme pochopitelně taky, to je hlavní odlov tady těch myslivců. Střílíme těch 20-30

0: kusů, což je poměrně na tuhle honitbu dost. Letos je střeleno 34 kusů už černé zvěře.
1: Oni se dokážou pěkně podepsat na těch pastvinách, že?
0: No, tak na pastvinách dělají škody velký, ale zase lesáci v lese mají rádi, že jim dělají přípravu půdy, no.
1: Vy na tom vašem území máte taky, ona už to není pro vás rarita, ale vyskytují se tu losy.
0: Tak los tu přechází z tý zvěře takový vzácnější. Tu máme toho losa, který se drží tady dole, se drží poměrně dost často. Pak se tu objevil rys, který přecházel. A tady v té zadní části revíru na Blatnej se občas vyskytne i vysoká zvěř.
1: Kousek od Milné je tady v lese jedna taková malá raritka. Nevím, jestli jste z ní úplně nadšení, ale my jsme na území, které ovládají bobři. Kdy se tu objevili a kolik je jich tady vlastně?
0: No, je to v honitbě Kozlí vrch a tady u Lukavického potoka jsou tu asi 2 roky, co tu postavili tu hráz, ale ten počet nevím, myslím tak 4, že jsou tady ty bobři.
1: Ale jsou velmi pracovitý, jak vidíme tady kolem. Co to znamená pro přírodu zdejší?
0: No tak zatím tady káceli jenom ty plevelní dřeviny, které ohlodávají, že jo? Ale udělají tady škodu, protože zatopili tady jehličnaté stromy, které potom uschly.
1: Oni vyvíjí tu aktivitu hlavně v noci, že jo?
0: No, tak ve dne ho tady zatím nikdo neviděl, takže musí pracovat určitě jenom v noci, no. Já jsem tady čekal večery nebo brzy ráno na rozednění a neviděl jsem ho, toho bobra.
1: Jak se to stane, odkud bobři přijdou vlastně a usadí se na nějakém území?
0: Asi hledají poměrně dobrý podmínky, které tady jsou vytvořené, a na přítoku u Černý zřejmě byli taky, protože Černáci to hlásili, černácká společnost. A další bobry máme ještě na rybníku Kozák, na Velkým Kozáku, tam se objevili taky, protože tam jsem zjistil tyhle ty pokácený stromy.
1: A vy osobně viděl jste bobra tady v přírodě?
0: Viděl jsem bobra, jsem viděl, no.

0: druhou honitbu na území farmy Milná má na starosti pan Václav Baštář. Já vás zdravím, my jsme tady v lese nedaleko Malšína. Představte nám ten váš revír, odkud se a co zahrnuje.
1: Tak revír, nebo respektive honitba Malšín, je společenstevní honitba. Jejím držitelem je honemní společenstvo Malšín. Výměrou 2184 hektarů se řadí mezi jedny z těch větších honiteb. V podstatě rozkládá se v nadmořské výšce cirka od 700 do 850 metrů nad mořem. No a jak jste mohli poznat, pokud projíždíte tímhletím územím, jedná se o velice hezký členitý terén, který je vhodný teda pro chov srnčí zvěře.
0: Kolik vás je myslivců?
1: Celkem je nás 16, samozřejmě, ale leží to na bedrech, v podstatě taková ta pracovní činnost leží v podstatě na bedrech všech našich členů, kdy s vlastními prostředky teda, nebo vlastními silami provádíme výstavbu zařízení mysliveckých, ať jsou to krmelce, posedy, kazatelny. No a samozřejmě potom některá výstavba těch zařízení se provádí v součinnosti s farmou Milná, využitím jejich mechanizace.
0: V takhle velké honitbě těch drobných staveb i těch větších musí být spousta, to člověk na jednom konci začne, na druhém aby pokračoval znova.
1: No v podstatě každý rok začíná stejně, že z jara přejdeme stav těch zařízení, určí se, který zařízení bude určen k demolici, výstavbě novýho, a nebo některý, který se opraví. Samozřejmě pokud vemu třeba jenom krmelce pro srnčí zvěř, tak těch máme v honitbě 28 a celkově kazatelen a posedů máme 54.
0: Jak jsem se dozvěděl, vaše honitba je výjimečná už třeba i způsobem lovu?
1: No, dá se to tak říci, protože my dneska v současné době vidíte, že je zvýšený tlak na odlov černé zvěře. Ať je to ze strany státní veterinární správy, tak i ze strany zkrátka držitelů pozemků, zemědělců. My jsme upustili od naháněk na černou zvěř jako jeden ze způsobů lovu a skutečně dneska jsme se specializovali na konání celonoční čekan na černou zvěř a zvěř škodící myslivosti, to znamená lišky, kuny a tak dále. Když jsme v roce 2010 s tímto způsobem lovu začínali, tak jsme střelili a považovali jsme to za velký úspěch 7 lišek. Postupně samozřejmě se ten lov přenesl i na lov černé zvěře a můžu říct, že rekordní úlovek byl loňského roku v měsíci lednu, kdy bylo uloveno 27 prasat, 19 lišek a 4 kuny. To si myslím, že byl úspěch. A v poslední 3 roky jsme konali tyto čekan, nebo jsme dělali tyto čekan dvakrát do roka. Je to období prosince, ledna až února. Využíváme zkrátka v fáze měsíce, když je v úplňku. A ideální je, pokud je sněhová pokrývka, aby byl ten kontrast. No a sedí se, v podstatě čekáme na těch kazatelnách celou noc, od 5 od večera do 7 do rána, čili je to velice náročné na lovce, který zkrátka loví, ale výsledek bych řekl, že je velice, velice dobrý a že je to daleko efektivnější než způsob naháněk.
0: Dlouhé hodiny by se dalo mluvit o lesnictví a myslivosti. O příbězích lovců a o neutuchající práci mnoha mužů a žen ve prospěch naší přírody. O tom ale v jiných filmech a seriálech. Zde jsme vám chtěli ukázat, že i v tomto směru vyznává farma Milná komplexnost a nezůstává přírodě nic dlužna. Tak, jak jsme si na to již zvykli i v jiných oblastech jejího podnikání.

0: Dobrý den, vítám vás u prvního dílu magazínu Školy Libera Nova z Českého Krumlova.
1: Budeme vás seznamovat se zajímavostmi z našeho školního života. A také se dozvíte mnoho zajímavostí o alternativním školství.
2: Nejprve vám ale představíme naší školu. Já poprosím režii, aby nám pustila krátkou reportáž o tom, kdo jsme.

Zdejší škola Liberanova má hodně společného s celou mou letitou praxí, kdy jsem od roku 90 začínal s waldorfskou pedagogikou. A teď, když jsem skončil a jsem v důchodu, tak jsem se šel podívat sem do té Liberanova školy a zjistil jsem, že má hodně společného s tou alternativou. Výhodou je této školy, že vlastně shrnuje domácí vzdělávání pod jednu střechu, takže my tady připravujeme děti pro přijímačky na to, ale zároveň sem chodí děti, které měly problémy na klasické škole, ať už s klasickou výukou, šikanou, všem možným. A mně se tady líbí, že je tady prostor pro to, co na těch běžných školách není.

tak to je asi nejvíc naplňující práce, kterou jsem v životě dělala. Je to nejvíc, myslím, i nejtěžší výzva, kterou jsem si vzala na sebe, ale je tam obrovská odměna. Každý ráno přicházíte, děti jsou šťastné, děti nechcou jít domů, rodiče jsou spokojení a konečně jako v podstatě oni se těší a to vzdělání je pro ně něco, co vidí, že je to součást života, takže tam už nechodí se vzdělávat, oni žijou tím vzděláním.

0: Děti nechcou domů, nechcou prázdniny, nechcou víkendy, nechcou v létě prázdniny. To teď nevím, jak vyřešíme, protože že to je strašně dlouhý čas, že by se neviděli. Takže pokud děti nechcou letní prázdniny, přemýšlíme nad otevřením letní školy ještě. To je taková ještě víze tam někde vzadu. Uvidíme, jestli to zvládneme.
1: Celou reportáž si pak můžete pustit na webu televize na adrese, kterou vidíte na obrazovce.
2: Já jsem Lucka a v mediálním týmu jsem redaktorka.
3: Ahoj, já jsem Petr, jsem redaktor v mediálním týmu a taky pracuji ve studiu.
4: Ahoj, já jsem Adri a v mediálním týmu jsem redaktorka.
5: Já jsem Vojta a v mediálním týmu jsem kameraman.
6: Já jsem Barča a v mediálním týmu jsem redaktorka.
7: Ahoj, já jsem Karel a v mediálním týmu pracuji s kamerou a jsem scénárista.
8: Nyní přivítáme ve studiu ředitelku školy Annu Marii Matuševskou, abychom si popovídali o aktuálním tématu.
9: Naše škola se neustále vyvíjí. Co je právě teď důležité, aby se ten vývoj nezastavil?
10: No, momentálně pro nás nejdůležitější bude zdigitalizovat školu trošku víc, jak doteď. Děti potřebují pracovat na mezinárodních aplikacích, vzdělávat se rychleji, tvoříme portfolia, pracujeme v kanvě, potřebujeme se naučit dovednosti jako psaní životopisu, komunikace se světem a k tomu potřebujeme notebooky.
9: To ale není levná záležitost. Jak bude škola nové notebooky financovat?
10: My jsme malá komunitní škola, která staví všechno sama od základu a nemáme žádnou podporu od státu. Takže jsme se rozhodli, že zkusíme poprosit širokou veřejnost o spoluúčast ve tvoření té školy.
9: Kde lidé kromě našeho pořadu najdou informace o sbírce?
10: Informace o sbírce jsou veřejně přístupné na Facebooku a Libera Nova, taky na Instagramu a na našem webu liberanova.cz.
9: Děkujeme za odpovědi a s vámi se těšíme u dalšího tématu za mě.

0: tisíc.
1: Ahoj, já jsem Týna a v mediálním týmu jsem redaktorka.
2: Já jsem David a v mediálním týmu pracuji jako kameraman.
3: Já jsem Maruška a v mediálním týmu jsem redaktorka.
4: Ahoj, já jsem Míša a jsem kameraman.
5: Já jsem Elenka a jsem redaktorka.
6: Naše škola se zúčastnila akce Kouzelný Krumlov.
7: Jaké to tam bylo, to vám ukážeme v následující reportáži.
8: Dobrý den, plníme náš slib. Vítáme vás na Kouzelném Krumlově a tohle je náš stánek.

0: a za město Český Krumlov vás teď na úvod našeho dnešního zdejšího programu přichází, dámy a pánové, děti, také pozdravit starosta města, pan Alexandr Nogrády. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem. Vítám vás, nebo zdravím vás v našem kouzelném Krumlově.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme

0: vysíláme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
1: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILE Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň. Jsou místa, kde člověk zpomalí hned po příjezdu. Lešná, penzion ve Zlíně Štípě je přesně takovým místem. Stylové, moderně zrekonstruované ubytování v těsné blízkosti zoo Zlín, kde vás čeká pohodlí, klid a atmosféra, do které se budete rádi vracet. Vyberte si z komfortních pokojů pro 2, 3 i 4 hosty a dopřejte si odpočinek po dni plném výletů, zážitků nebo pracovních setkání. Součástí penzionu je také restaurace a kavárna, kde se potkává poctivá česká kuchyně s chutí Itálie, dobrá káva, dezerty a posezení s rodinou nebo přáteli. Lešná penzion je ideálním místem pro víkend ve dvou, rodinný pobyt, oslavu i firemní akci. Lešná penzion, stylové ubytování v blízkosti zoo Zlín.
1: Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. Agnet. Internet pro každého.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, ale báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s tornádem. Můj dnešní host je půvabná dáma, která dělala ředitelku v Coca-Cola a dnes bude ředitelovat základní škole v Borovanech. Jana Kalačová, ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, ahoj, těší mě moc.
0: Já mám hrozně rád příběhy, které jsou něčím ozvláštněné. U tebe bychom toho mohli vyprávět spoustu, ale navážu na to, čím jsem uvedl to naše povídání. Ty jsi z jižních Čech utekla do Prahy, aby se zase do jižních Čech vrátila. Jaký to je utéct z jižních Čech do Prahy? Tím bych začal.
1: Tak já jsem jihočeška, já pocházím ze Studené, což je u Jindřichova Hradce. Ale...
0: Dobrý papání se tam.
1: Ano, ano, masokombinát. Ale studovat jsem šla chemii, vysokou školu chemicko-technologickou do Prahy. Ale moji oba rodiče byli učitelé. Učitelé na základní škole, takže u nás to vždycky žilo tím kantorstvím a možná proto ty moji rodiče nechtěli, aby šla studovat jenom pedák, ale říkali, udělej si chemii, k tomu pedák, ať má širší možnosti.
0: Takže jak v těch hereckých rodinách.
1: Takže mě o toho tak jako trošku udrželi. No, já jsem šla do Prahy, tam jsem studovala, potkala jsem tam svého budoucího manžela, který byl z Českých Budějovic a pořád jsem chtěla žít v Budějovicích. A osud tomu chtěl, že jsme zůstali v

0: Praze, byli jsme tam 30 let a já jsem si říkala, že až budu moct z té Prahy odejít do Jižních Čech, tak se tak stane. A stalo se tak teď vlastně od druhého pololetí, kdy jsem se vrátila. Bydlím v Borovanech a učím na kraji Budějovic na základní škole.
1: Tak a teď se vrátíme zase chvilku do té Prahy.
0: Aha.
1: To mě vysvětlí teda, když člověk dělá chemickou školu, tak jak se pak dostane do korporátu, kde funguje tolik let, a ještě do korporátu se zvučným názvem, já to řeknu, že to je Coca-Cola. To by člověka úplně nenapadlo, jako tam bych čekal nějaký business management, něco takového.
0: No, ono i v té nadnárodní společnosti nepotřebuješ jenom ty, co prodávají ty výrobky, ale potřebuješ ty, co je vyrábějí a ty, co je kontrolujou. A já jsem byla šéfka kontroly vlastně kvality, to znamená, že lidi z mýho týmu, kterých bylo 30 skoro, vlastně dennodenně kontrolovali to, aby ty výrobky, které vyrobíme, které jdou na trh a ctí tu značku, tak aby byly v pořádku. Je to spousta mravenčí práce a je to taková práce, která není vidět. Je to jako, když doma uklízíš, tak si toho nevšimneš a když bys přestal uklízet, tak si toho najednou všimneš. Takže ty moji lidé vlastně z toho mýho týmu byli velmi pečliví, kontrolovali a já jsem jim spíš dávala ten směr a snažila se řešit jejich potřeby a nebo i reklamace od zákazníků.
1: Já si představu, že sedí a takhle pijou ty
0: Ty
1: vzorce.
0: vzorečky, no, součástí je i senzorická kontrola, určitě, určitě, protože lidský smysly jsou úžasný a jsou
1: Tak
0: lidi,
1: ono se to asi
0: kteří,
1: nedá moc
0: ač,
1: obejít,
0: jo,
1: jo.
0: ačkoliv pijou kafíčko anebo kouří, tak někdo má ten dar od Pána Boha a umí vlastně poznat ty různé příchutě a přípachy líp než
1: Mám pár
0: jakákoliv
1: takových
0: technika.
1: kamarádů a živí se tím, ti mají úplně pohádkovou profesi, oni
0: Ano.
1: pijou furt víno, ještě za to dostávají zaplaceno.
0: Jo, je to tak.
1: To znamená, že v korporátu člověk přistane, má tam nějaký kariérní růst. Jaký to je dělat v takhle velkém korporátu?
0: Mně to moc vyhovovalo,
1: Fakt.
0: protože já mám ráda pravidla a ty tam jsou nastavené procesy velmi dobře, víš, komu reportuješ, víš, co máš za úkoly, máš prostě nastavené nějaké hranice a to já mám ráda. Na druhou stranu jsem měla obrovský štěstí na svý šéfy. Já jsem potkala skvělou vedoucí, i první, i další, a ty mi ukázali, že i v tom korporátu jsou důležitý vztahy mezi lidma a že záleží na tom, jak si nastavíš tu spolupráci nejenom v tom svém oddělení s těma 30 lidma, ale i s těma ostatníma odděleníma, protože ty musíš spolupracovat s údržbou, musíš spolupracovat s plánováním, s nákupem. A mě hrozně bavilo poznávat i tu práci těch jiných oddělení, takže nemít jenom takhle klapky a starat se o tu kvalitu, ale vlastně vědět, co třeba za trable mají holky z call centra, jak tam na ně řvou ty lidi, někteří oškliví, co je důležitýho v nákupu, jak je někdy důležitý, že nemáme kamiony, který by odvezli to zboží, jak vlastně je to komplexní systém a my jsme jenom část toho systému, tak to mě hrozně bavilo.
1: No mě tam právě jako přišel trošku rozpor v tom korporátu a v tom, jak jsem si s tebou povídal, že jsem si říkal, teď to musí být hrozný. Co mám kamarády, co se v tom živí. Říkali tam, to je jako super, takhle je to nějakým způsobem, je to dobře zaplacený, je to zajímavá práce, většinou i prestižní. A říkali, tam je problém, že tam máš ten svůj šuplík. A teď jsi jako součástí celé řady šuplíků a vlastně nikdy nic nedoděláš úplně jako finálně a jsi jenom součástí, jsi kolečko. Což se dá pochopit, když člověk jako jde do práce někam na linku. Ale když jsi jako vrcholový manažer, tak být kolečkem je komplikovaný pro
0: Ano,
1: spoustu lidí,
0: ano,
1: kteří jsou
0: ano.
1: tvůrčí. Já jsem říkal, jak tahle tvůrčí ženská může být v tom šuplíčku, tak teď jsi mi to asi trošku vysvětlila, že se z toho dá jako jeli šance, možnost a chuť to takhle žít, takže se z toho dá vyběhnout.
0: Jo,
1: Není ten
0: jo.
1: korporát takovej, že by člověk
0: Není, není. A já
1: opravdu.
0: navíc měla to štěstí, že jsem dělala v oddělení, který dělalo audity. A ty, když
1: Jo,
0: máš
1: jo, jo. Takže
0: auditovat, tak
1: musíš
0: musíš
1: vlastně.
0: poznat trošku,
1: Jasně,
0: jak to tam chodí.
1: jo.
0: A to bylo skvělé. A navíc ta firma opravdu podporuje to, že ty lidi můžou i střídat ta oddělení. Že třeba, když projevíš zájem, že by si chtěl zkusit, nevím, plánování nebo nákup nebo tak, tak ta
1: To by
0: firma tě v
1: dopadlo se
0: tom
1: mnou, no.
0: vlastně podporuje, což si myslím, že je hodně důležitý, že není tak úplně rigidní.
1: No tak to musím říct. A vybrala jsi asi dobře, že to není korporát, který by člověka uplácel do nějakého tvaru a tam ho prostě 30 let mordoval a
0: Tak, tak, tak.
1: pak ho vystřelil. No dobře, tak člověk se v tom nějak jako zaběhne, zažije si to, z toho vypadne. To je taky asi docela jako rána do vazu.
0: Jo, je to dlouhý rozhodování. Je to dlouhý rozhodování opustit Prahu a opustit vlastně fakt skvělej tým lidí a velkou firmu, kterou znám, ale já mám ráda zkoušet nové věci. A vždycky byl můj sen se vrátit k té kantořině, kterou jsem dělala vlastně na začátku mýho života. Po té vysoké škole jsem učila na střední škole a potom i na vysoké škole jsem pracovala s vysokoškolákama, s lidma. A já jsem si říkala, hele, jestli já v něco věřím, tak je to vrátit se k té kantořině, protože tam mají ty lidi šanci ovlivnit tu novou generaci, ty naše děti a to je něco, v co
1: vidíš prostě za sebou ten reálný výstup té práce, no.
0: V co já jako věřím. Takže já i s těma laborantama svýma jsem se snažila pracovat tak, že jsem je brala jako lidi, nejenom jako prostě čísla nebo jako nějaký prostě kusy, ale vždycky mě zajímaly ty jejich příběhy, jak jim můžu pomoct, v čem jsou třeba dobrý, na čem můžem stavět, nebo s čím by potřebovali rozvoj nějaký nebo pomoc. Takže já jsem se vždycky jako snažila kombinovat to svoji technické myšlení s tím zájmem o ty lidi, ať jsou to dětičky anebo dospěláci.
1: No ale stejně, když člověk jako vyskočí z té všeobjímající náruče toho korporátu, tak to musí být trošku pocit, jako když najednou seš někde v mrazivém větru sama, ne? Nebylo?
0: Je to tak. Já bych nešla nikdy jako do soukromého podnikání. To je třeba pro mě hrozně riziková oblast. Já to jsem ráda vždycky součástí nějaký instituce.
1: Jo.
0: A takže proto jsem, když jsem hledala, kam půjdu, tak když na mě vyskočil ten inzerát, že hledají učitelku a zrovna matematika, chemie, což jsou moje milované vlastně předměty, tak jsem si řekla, jo, tak to je přesně to, co chci.
1: A jsi první matikářka, s kterou si dobře vyprávím, mě všichni nenáviděli.
0: Jo, já vím, že dcery moje mi říkali, že mami ví, že jsi vybrala to nejhorší a probaci.
1: já jsem fakt byl úplně odstrašující, já jsem komedian, že jo? A to prostě bylo strašný, to nefungovalo, to bylo zcela nekompatibilní k sobě. Jo. Matika, fyzika, chemie, fyzika ještě jo, ještě tam trochu. Jsem si to dokázal jako nějak jako natvarovat. Tak vidíš to, tak existují jako příjemný matikářky, to je dobrý.
0: Kolem nás. Já teď se snažím devíťákům, osmákům to vysvětlovat tak, aby věděli, jak
1: je
0: moc
1: to o Kantorovi. Je to o Kantorovi. Já jsem to nenáviděl, ale musím říct, dej pánbu dobrý nebe, fakt jako to bylo zoufalství, to byla úča, fakt. Ano. Musím to říct se vším respektem, to prostě nefungovalo a pak se mi to táhlo ještě na střední škole, že jsem to tam měl jako zamražený od ty sedmičky a nebylo to příjemný. Takže souhlasím a vím, že jsou kantoři, kteří dokážou i jeli tom, jako jsem já, tu matematiku zpříjemnit, takže že s tím aspoň člověk proklopítá a nepřipadá si jako úplná lama. Ale to se mi teda jako vyhlo, bohužel. Tak pro mě příjemné zjištění, že jsou milí matikáři, to je dobře vědět. No takže začala dělat to, co si přála dělat, ale ještě k tomu jsem zjistil, že se spustila do vlastně takové novější disciplíny, dnes je to velmi trendy a je to dobře. A děláš coaching, to je zajímavý a není to lehký, člověk musí mít jako velký rozhled, velký zkušenosti, protože je spousta lidí, zažil jsem to, že jsou lidi, kteří radí druhým a sami mají v životě pardon bordel. A ty jsou teda nejhorší a nejčastěji radí, jo. A pak jsou lidi, kteří tomu fakt jako rozumí a pomůžou tomu, aby si člověk uvědomoval třeba věci, v kterých se plácá. A můžou pomoct velmi zásadně, aby někdo třeba z toho nezblbnul, nebo nevyhořel, nebo něco. A to mě úplně zaujalo, jak to je asi dobrý, protože ty tam jako skládáš ty zkušenosti z různých profesí. To byl ten důvod?
0: Jo, a já celý život miluju psychologii, baví mě zkoumat to, jak vlastně fungujeme a co můžeme udělat pro to, aby nám bylo v životě dobře. Já jsem ráda, když můžu svůj život mít trochu ve svých rukou a nemám ráda, když se pořád na něco vymlouváme. Mám tu těžký, špatný šéf, manžel je takovej, děti jsou takový, práce je taková a pořád hledáme vně. A já mám ráda, když se podíváme trošku, co s tím můžu udělat já. Já jsem se rozhodla být v tomhle manželství nebo být v téhle práci. Takže to já dělám dlouho a to koučování mě přišlo skvělý v tom, že dobrý kouč ti nesmí radit a jenom tě dobrýma otázkama se ptá a vlastně tě přiměje k tomu, aby jsi na to přišel sám. A každý jsme tak jedinečný, že stejně univerzální rady nefungují. A když si na to přijdem sám, na tu změnu, kterou chcem udělat, byť je to jenom maličkej krůček, tak to má úžasné výsledky. Posun. A je to takový, tak mě to hezky hraje u srdce, když někdo přijde a řekne, hele, já jsem to vyzkoušel a ono to funguje.
1: A to začalo jak? K tomuhle se dostala jak?
0: Já jsem se k tomu dostala tak, že jsem před 2 lety si říkala, už by to chtělo něco nového. Už jsem v tom korporátu 12 let a už to jako by chtělo něčím trošku zase okořenit, něčím novým, nebo už je to skoro 3 roky vlastně. Takže jsem se přihlásila do kurzu, teď už dělám vlastně další level mezinárodní certifikaci a jdu dál a dál a baví mě to koučovat jak skupiny, protože je velmi zajímavý, jak se dá třeba pracovat s týmem, tak vlastně takhle jeden na jednoho.
1: No z tebe to úplně jako jde, protože až budu potřebovat kouče, tak přesně vím, komu zavolám, protože všiml jsem si, jak moc lidí se pod to schovává a jak to vlastně, je to podobné, jako když si byli léčitelé, ano, a pak to skončilo, ano, u Pavla Zednička v Básnicích, který točil tou spirálou, jo, a jo, vlastně to úplně schodil a pak i ty dobrý, který mohli pomoct, vlastně byli k ničemu.
0: Víkendovej rychlokurs.
1: Jo, ano, taková
0: škola. Tak na to je třeba si dát pozor, no, to
1: takže,
0: je.
1: Takže vidím, že tam ty ses jako, když mluvíš o mezinárodních certifikacích a tak, tak to je úplně teda jupí potom, ne?
0: Jo, je to fajn. A dává to zase nějakou známku kvality. A já mám kvalitu ráda.
1: Jak se to přenáší do takového toho vnitřního osobního života člověka? Protože přece jenom, já to i vidím tady při tými práci, potkávám se s lidskými příběhy, s lidskými osudy a ono to na člověka nějak jako dopadne, v dobrém či špatném, ulpí to. Tohle přece musí u toho coachingu fungovat úplně stejně, že si to jako nabereš si to, ono to rozšiřuje obzory. Někdy to samozřejmě člověka může malinko jako pochroumat asi. Jak to působí?
0: Hele, obrovsky ti to, já jsem vlastně jeden z důvodů, proč jsem to začala dělat, byl i můj sebe rozvoj další. Protože ty, když se naučíš vlastně další věci, jak ten mozek funguje a ta naše mysl, tak třeba pro mě úplně aha efekt byl, jak moc vlastně tím, co říkám, ovlivňuju ten svůj život. Opravdu. Kolikrát ve dne řekneme vlastně negativní prognózy, nebo něco, toto zase špatně dopadne, nebo to se mi určitě nepovede, ani to nebudu zkoušet, jo, nebo takový ty vlastně negativizmy, který posíláme do toho vesmíru a oni se třeba potom nám nějakým způsobem vrací, to je na každým, jak v co věří. Ale já jsem zjistila sama u sebe, jak ty soudy a tyhle ty negativní prognózy vlastně jsou součástí toho týmy komunikace a toho mýho života. Až když jsem se vlastně na to ptala těch ostatních lidí a od skvělých koučů, u kterých se snažím inspirovat, jsem třeba najednou slyšela otázku, a co kdyby to tak nebylo? Jak by to mohlo být jinak? A já jsem si řekla, aha, teď je to pravda. Třeba to může být úplně jinak, třeba to nemusí dopadnout špatně. Takže tohle mě určitě obrovským způsobem ovlivnilo. A potom to, že hledáme více cest, že my tam máme toho kritika vnitřního, velmi hodně moc lidí to tam má, který na všechny ty nápady skočí a řekne, to nebude fungovat, to už si zkoušel, jo, a jak vlastně s ním třeba pracovat, jak si uvědomit, že ho tam vůbec mám, ať už výchovou nebo různýma dalšíma věcma. Brzdíčky. A jak ho třeba, ne úplně vymazat, to jde málo kdy, ale jak ho třeba trošičku zmenšit, anebo si uvědomit, že vlastně on mi to tam škrtá trošku, a jak to dělat jinak.
1: Myslíš, že jsem divnej, když ho tam moc nemám, jako když jsem takový jako super, hysterický buď optimista.
0: Buď za to šťastný, protože je to velmi svazující, když tam máme naprogramovaný.
1: Vím. Ono to zase naopak někdy je trošku komplikovaný pro okolí, protože všechny štvu. Ale uvědomuji si, že to je jako, já jsem se o to teda nějak nepřičinil, to tady nebudu machrovat, to tak jako je to daný a jsem tomu rád, ale všímám si a uvědomuji si, jak spoustu věcí mi to pomohlo udělat, zvládnout, anebo že jsme se pustili do věcí, do kterých řada lidí říkala, že to nepůjde. Konec konců televize přesně fungovala v režimu, že všechno to okolí dřív, ti lidi, kteří jako na to koukali, říkali, že to nejde, že to nepůjde.
0: Ano.
1: A ono to samozřejmě jde, jak když si pravil klasik, kde je vůle, je i cesta.
0: Ano.
1: No a teď jako přejdeme k té škole v Borovanech. To je jako dobrý nápad, že si tě tam jako vzali jako ředitelku, protože nemůžu si pomoct, ale takhle, jak to poslouchám, tak myslím, že tam teda jako spoustu věcí dokážeš nastartovat a rozjet takovým tím svým optimistickým, příjemným způsobem. To je dobrý level, to je dobrá výzva, že?
0: Je to pro mě taková kombinace té lásky k těm dětem a té víry, že to má smysl, že fakt to učitelování je poslání, poslání a

0: bohužel málo lidí to vidí, jak moc
1: Spousta
0: velik...
1: kantorů to má tak jako, že
0: Což to, ale
1: já
0: i
1: to
0: ta
1: přežiju.
0: veřejnost si myslím, že jako neoceňuje to, jak dobrou práci třeba někteří ty lidi, ti učitelé dělají. Ale je
1: Že
0: to...
1: ty blbý jsou vidět víc.
0: Ale je to vlastně kombinace s tou mojí touhou něco jakoby vést, někomu trošku dávat směr a tu moji vizi a to moje nadšení a možná idealistické představy, ale je to něco, v co já věřím, jak se
1: Ten
0: to dá
1: kantor
0: dělat.
1: Musí být trošku idealista,
0: jo, jo, jo.
1: Ono by to
0: A
1: jinak nešlo.
0: Je to prostě nějaká kombinace práce s dětma a té touhy to prostě směřovat. Takže když se to stalo a osud mi to poslal, že jsem se nastěhovala do Borovan a pár dní na to vyšlo to výběrko, tak jsem si řekla, že to zkusím. Že bych si to neodpustila, kdybych to
1: tak asi
0: neskusila.
1: To tak mělo být. Jako
0: jo,
1: ta náhoda, že se trefíš just do Borovan
0: přesně
1: a zrovna
0: tak,
1: se to
0: to už
1: vypíše,
0: není
1: to
0: náhoda,
1: tak jako,
0: to
1: ano,
0: není
1: to není náhoda.
0: náhoda.
1: Já ti velmi rozumím z toho důvodu, že moje maminka je dlouholetá kantorka. A dělala ve velmi, jako i velmi vysokých funkcích, dělala školní inspektorku a dělala to školení kantorů a takové ty věci, které jako přesně měly za cíl z toho zašedlého průměru těch učitelů, který prostě byli takový, je zase škola a zase ty smráďata a zase tam musí mezi ně. Tak vlastně já jsem byl účasten, protože když to dělala tyhle školení, tak mě volávala, hele, přijď nám něco natočit. A tak já jsem tam viděl desítky takových těch nadšených učitelů, který tam byli a oni je nutili jako, nebo nutili, oni pro ně měli nějaký programy, kde ty kantoři jako vlastně byli jakoby děti
0: ano.
1: A měli tam, a já jsem na to koukal, na ty dospělé, říkal jsem, ty jsou nádherně cvaklí, jako ten, oni si to tam jako dávají. A přišlo mi to hrozně fajn a říkal jsem, takovýho učitele bych chtěl, protože to je přesně o tom, že v tom člověku je pořád to dítě a rozumí mu. Není to ten zastydlej kantor, který a sedni si, já dej ruce za záda. Kyselý pozadí.
0: Ano.
1: Jo? A takže jsem pochopil, že to je asi cesta, že když ten kantor bude dobrý, tak a teď si to násobí geometricky. 30 dětí, který, nebo 25 dětí, který budou šťastný, když bude dobrý kantor. A z těch 25 dětí nebude 25 zapšklých blbečků, ale bude 25 veselých, milých lidí, který budou rozvíjet svoje talenty. Tak mi to přijde jako dobrý. Takže ti rozumím v tom, jako, že když člověk má tu chuť a ten entuziasmus to rozdávat, takže to musí být hrozně jako silný. Konec konců máme společné to, že jsme oba milovníci dětských táborů.
0: Ano.
1: Tam je to vlastně dětský tábor je taková škola v divokém prostředí. A tam se ukáže, kdo na to má.
0: Tam se to ukáže a je to krásný se dívat právě na ten letitej vývoj, protože já už jezdím 25 let a ty děti, co jsem si vypiplala od těch 6 let, tak už teď ten tábor prakticky vedou a tím, že tam mají to srdíčko, hrozně moc důležitý je v tomhle typu té práce tam mít srdce, jo, a nesoustředit se jenom na to, že ty děti naučíme hichikiri, dityny a nebo násobilku, ale to, že vlastně tím svým vzorem, nadšením, postojem k životu jim vlastně fakt můžeme dát mnohem víc a vidím to i na tom táboře. Za ty 2 týdny, kolik práce oni s nima udělají, ty oddíláci, fakt klobouk dolů.
1: A přijedou děti, který kolikrát jako úplně jsou nedotčený.
0: Moc bych si přála, aby i v té škole prostě ti učitelé, kteří mají chuť to dělat, ještě s tím srdíčkem a třeba i trochu jinak, než je ten standard vyběhaný, tak aby tu možnost měli, aby to prostě dělali. Já nejsem moc kreativní člověk, ale... proto mám tým kreativců, kdy se staví ta celotáborová hra. Takže věřím, že i v tom školství potkám spoustu skvělých lidí, kteří mají třeba nápady, jak by to chtěli dělat a dáme tomu nějaký jenom trošku rámec.
1: Co myslíš, proč je tam v té profesi tolik lidí, kteří jsou jakoby takový jako unavený? Je to třeba daný tím, že je tam málo chlapů, že to je nepoměrný a že tam jako ta genderová nevyváženost, jak se dneska říká, že by tam jako to chtělo větší podíl mužského elementu, ne protože je lepší, ale že by to bylo pestrý a že by se
0: určitě,
1: tam trošku jako
0: nakřísilo. Určitě by to bylo pestřejší, já si myslím, že by to bylo skvělý, ale je to, jak to je, musíme s tím pracovat. Hele, asi nemám tuhle odpověď, je to u každého, to může být jinak. Někdy je to třeba nějaký sešněrování systémem, někdy je to nějaký pocit toho, co musím, a třeba ty lidi trošku zapomenou na to, jak by to chtěli, nebo jak to chtěli na začátku.
1: Ano,
0: a
1: třeba, když na ten třeba pedák, takže třeba to bylo jiné.
0: Myslím si, že je i trošku špatně v českém školství, že ti lidé vlastně nedostanou vůbec možnost dělat něco jiného, aspoň chvíli zkusit si nějakou profesi nebo nějakou praxi, že oni vlastně ze školy jdou většina z nich rovnou učit.

0: A pak tam zůstanu až do důchodu.
1: Jo, jo, jo, může to být. Já třeba nejlepšího kantora z průmyslovky si pamatuju člověka, který určitou dobu pracoval normálně ve firmě a pak se vrátil a učil nás elektroniku a fyziku a takový. A bylo to skvělý, protože měl příklady z praxe, opravdu v reálu a takový věci. Takže to by třeba pomohlo, ale bohužel v reálu je to tak, že ti lidé té praxe mají maličko na tom pedáku.
0: Jani, jaká bude Borovanská škola za rok, za pět let? Jakou máš vizi? Jak se ti to, ty jsi to určitě někde jako prezentoval, jo, tak to, jo, o to mi nejde, jo, jo. Ale tvoje, jako, tvoje vnitřní přání, pocity, touhy, jak bys to ráda viděla za nějakou...
1: Já bych moc chtěla, aby byla pozitivní, aby byla otevřená, aby tam děti chodili rádi a rodiče byli rádi, že jejich děti chodí zrovna do Borovan. Já se chystám ty rodiče trošku zaangažovat, zkusit jim říct, hele, byl byste ochotnej, aby jsme se třeba přišli podívat s osmákama do vaší firmičky nebo do vaší dílny, aby ty děti viděli, co jsou to řemesla, aby uměli třeba, protože my jsme to tak měli, když jsme byli děti, my jsme se chodili do těch lokálních podniků podívat a takový. Spousta rodičů je fakt aktivních a nabízí různý kroužky, různý věci. Takže já se na to moc těším, že těm rodičům, že je trošku do toho vtahnu a zkusíme poprosit o nějakou pomoc, protože když to poteče ta energie mezi těma rodičema a tou školou, tak to je velmi důležitý, si myslím. No a chtěla bych, aby učitelé chodili rádi do práce, aby tam byli spokojení, aby ten tým fungoval, protože když v tým funguje a rád jdeš do práce, tak tam nejdeš samozřejmě jenom pro peníze, ale i pro nějakou energii a sounáležitost.
0: Třeba se těšit, aby se člověk potkal s kolegama.
1: A potom to ty děti nasajou, děti hrozně vnímají ty vztahy mezi, i na tom táboře, já jim to říkám, oni poznají, jestli spolu blbnete a komunikujete, jestli se jeden od druhého učíte, anebo jestli jste na sebe naštvaný a vymračujete se na sebe. Děti jsou takový radary a tak jako nás nasávají doma, tak to nasávají určitě i v té škole. Takže to bych si přála, ale potřebuju trošku čas. Bojím se trošku toho, že to budou očekávat lidi hrozně rychle a je to velká organizace, takže nějakou dobu to samozřejmě bude trvat, ale já věřím, že to půjde.
0: Já musím říct za sebe, že teda o tebe fakt nemám strach. Jo. Popřeju ti, aby to očekávání se naplnilo velmi rychle. Myslím si, že to tak bude. Můžu ti slíbit, že kdybys chtěla zavolat, že potřebuješ nějakou exkurzi, tak rodičem taky, byť moje dítě do Borova nechodí, tak samozřejmě rádi děti televizí provedem.
1: A děkuju.
0: Budu se těšit na samé dobré zprávy z borovanské školy, protože když je v tak dobrých rukou, tak se vůbec nebojím, že by to nebylo dokonalý.
1: Tak děkuji moc, to mě těší. Děkuji.
0: Milí diváci, jestli jste tohle naše povídání neviděli od začátku, tady pod námi jako vždycky sociální sítě, tak si to tam můžete pustit od začátku do konce, od konce do začátku. A mým dnešním hostem byla Jana Kalačová. Děkuji ti za návštěvu ve studiu.
1: Já tobě.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Vodnická hymna. Písnička, která nám uvedla dnešní díl pořadu Hvězdy jihu. Sem chodí lidé, kteří jsou spjati většinou s muzikou a mají tak nějak blízko k jihočeskému kraji. Někdo je tady jednou a někdo tady pak může být kdykoliv, protože má k tomu všechno dohromady k dispozici jako ty správné důvody. A ten ideální důvod je ten, že se po 4 letech setkáváme v magazínu Hvězdy jihu na Ječeničce s Jirkou Krškou a s kapelou Rybníkáři, která nám hezky uvedla začátek toho dnešního dílu. Vítej, Jirko.
1: Já přeju krásný den tobě i všem divákům.
0: Vidím, že oblečení stylové.
1: Ano, ano, to je třeba.
0: Já se tě rovnou zeptám, protože kapela Rybníkáři. Já když vidím, jak se oblíkají Rybníkáři jako takový, tak mají takový ty gumové boty, ne? Ty gumové kalhoty s laclem, nějaký mikiny, teplo na hlavě něco. A vy jste jako jinak oblečení.
1: My jsme jako vodníci, protože Rybníkáři, to je vodnická kapela, která už funguje vlastně 38 let.
0: 38 let od roku 1988.
1: Ano.
0: No, tak to už je moc hezká chvilka. Moc hezká chvilka, ale vy nemáte jenom tohleto výročí.
1: My máme hlavně výročí našeho festivalu, který je pro rodiny s dětmi a je to festival Pohádkový chlum a ne Vodnický splav. No a tam máme 25 let.
0: To je pravda, protože to je ten důvod, proč my se tady setkáváme a nejen teda kvůli 25. výročí toho báječného chlumu. Nebo jak se to přesně jmenuje? Celé.
1: Celé se to jmenuje Pohádkový chlum u Třeboně.
0: Tím jsme zavírali naše povídání před 4 lety.
1: Ano, přesně tak.
0: A protože těch 25 let je setsakramentsky úctyhodná chvilka, tak teď tím začneme. Letos to bude po 25. Kdy to bude?
1: Letos to bude po 25. a bude to poslední týden v červenci a my vždycky začínáme v pondělí a končíme v pátek, takže to bude od 27. července do 31. července 2026.
0: Takhle to bude. No abychom ale byli, jak se říká, naprosto otevření, seznámíme diváky i s fotkama, jak to tam vlastně všechno probíhá a tím pádem můžeme probrat, co se vlastně zase odehraje na tomhle krásném místě v chlumu u Třeboně. Tak.
1: Určitě. My začínáme vždycky průvodem vodníků. Ale před tím průvodem, aby se sešli všichni návštěvníci, tak tam máme pohádku. Ta bude v 18 hodin na náměstí v chlumu u Třeboně.
0: Právě toho 27. července.
1: Právě toho 27. července. Já tady mám třeba takový nástin, jak vypadá úplně ten úvod, kdy se sejdou vlastně všichni vodníci, vezmou nástroje a zaspívají právě tu vodnickou hymnu, kterou jsme před chviličkou slyšeli.
0: Na první fotce můžeme vidět stany a všechno krytí, kdyby náhodou sprchlo nebo bylo nebezpečné slunce.
1: Ano, nám vodníkům samozřejmě trošku vody nevadí, ale pro vás, suchozemce, jsme připravili právě takovéhle stany.
0: To naprosto chápu. No a pak po té pohádce, jak to tak bývá, to už je taková tradice, ten průvod?
1: Ten průvod je tradice, ano. My jsme začali průvod asi od 2. ročníku, protože jsme si říkali, chce to něco takového, aby lidi věděli, že se vodníci opět po roce do chlumu u Třeboně vrátili.
0: A jak vypadá takový průvod? Podíváme se?
1: Podíváme se tady na fotku. Tak průvod zahajujou koně, na kterých jedou dvě vodnice. No a potom je tam, jak vidíš, parta muzikantů. Prostě všichni vodníci, co mají nástroje, tak vemou své nástroje do průvodu, zpíváme vodnické písničky, že tady máme i takové krásné transparenty ve tvaru ryby samozřejmě.
0: No,
1: a tam jsou názvy vodnických rodů, kteří se zúčastnili právě toho vodnického splavu.
0: Kudy tak chodíte?
1: Tak my jdeme z náměstí chlumu u Třeboně na hráz rybníka Hejtman a potom obcházíme rybník Hejtman po jeho pravém břehu, takže jdeme kolem toho největšího kempu, který se jmenuje Hejtman Jih a dojdeme až na kemp Kapřík.
0: Ty jsi zmínil?
1: My jdeme v průvodu tak přibližně 30-40 minut.
0: 30-40. Ty jsi zmínil chlum u Třeboně. Jak jste se ocitli v chlumu u Třeboně?
1: No tak To je otázka spíš na to, jak jsme došli k tomuhle festivalu. My jsme se v roce 2000 potkali s kamarádem Jirkou Tibitanclem, s hercem, který je písecký rodák, ale v tu dobu sídlil v Havířově a měl tam svůj festival pro děti pohádkový, který se jmenoval Minitátro. No a my jsme byli na Čochtanově Třeboni, kde jsme byli přizváni a jako vodnická kapela, to byly vlastně naše vodnické začátky. A tam jsme se s tímhle člověkem seznámili. A slovo dalo slovo a já jsem tenkrát pořádal festival jihočeské zpívání a tak jsme si řekli, že by byl dobrý nápad dát to dohromady a udělat festival divadla a muziky.
0: To jihočeské zpívání bylo v Trocnově.
1: V Trocnově,
0: pokud
1: ano,
0: paměť
1: ano,
0: sahá ano, tak daleko. Že?
1: Přesně tak.
0: Už nějakou dobu nefunguje. A takže se to v podstatě tak trošičku proměnilo to jihočeské zpívání v tu formu tady tohletoho báječného vodnického festivalu.
1: Ono se to trošku prolnulo.
0: Prolnulo.
1: A my jsme tenkrát hledali místo, kde tenhle festival udělat.
0: A jsme u toho.
1: Jirka Tibitanclu říkal, já jsem písecký rodák, chtělo by to v Písku.
0: No, jak je to možný, že ten písečák, viď, lokální patriot, všechno by chtěl...
1: Potom jsme měli nápad Bechyně.
0: Ano.
1: A další nápad byla Zlatá koruna. On říkal, oni jedou ty vodáci a oni nám přijedou na to místo. A já jsem tenkrát, asi rok předtím, byl na Slovensku na nějakém festivalu, už nevím, jak se jmenoval, a přijeli jsme tam do kempu. Ten festival byl v kempu. Já jsem si říkal, to je úžasný, dělat festival tam, kde ty lidi se můžou ubytovat, kde tam stráví celou tu dobu festivalu, protože když jsem dělal to jihočeské zpívání, tak to bylo krásné místo, ale to místo jsme navštívili jenom jednou v roce. Takže nebylo tam, kde ty lidi ubytovat, museli jsme udělat stanový tábor pro ně, všechno tam dovést.
0: Když to v Klumu je to hotový. Tam je to připravený všechno.
1: A právě ten nápad byl o tom, že lidi přijedou s náma trávit celou dovolenou.
0: A je to tam.
1: A je to tam.
0: A je to tam. Ty jsi zmínil dva rybníky. Kapřík a Hejtman.
1: Já jsem zmínil rybník Hejtman, Kapřík je kemp.
0: Jo, Kapřík
1: je tam
0: je
1: potom
0: kemp.
1: Ještě velký rybník Staňkovský, vedle Staňkova a tam taky kolem toho děláme programy.
0: Já už si myslím, že všechno je rybník normálně. Díky tomu, že vidím rybníkáře a ty řekneš něco ohledně vodnického festivalu, tak já všechno mám za rybníky. Kapřík je teda kemp.
1: Kapřík je kemp.
0: Kemp, tak to se omlouvám.
1: A právě tak jsme došli do toho Chlumu, protože já jsem třeboňský rodák a to Třeboňsko znám hodně a tam je nejvíc rybníků a hlavně v létě je tam nejvíc lidí. A Chlum je právě to místo, kde se těch lidí dá vejít úplně nejvíc. Tam je nejvíc kempů, je tam spoustu chatek, spoustu kempů, místa pro stany. Takže to je ideální místo na setkání vodníků.
0: A tak jste tím průvodem prošli všema tyhle těma kouskama tohoto místa a až jste se ocitli na loďkách. A tady vidím právě něco, co by možná bylo dobrý popsat, protože to je hodně zajímavá fotka.
1: My to nazýváme zvaní po hladině rybníka. Takže jak tadyhle vidíš, vodníci nasednou do pramic, aby jsme byli krásně vidět. Vezmeme sebou nástroje a plujeme si tak po hladině rybníka. Ono se krásně stmívá, západá nám slunce a ta muzika, ty písničky se po hladině krásně nesou.
0: Jo, takže všichni si můžou už dopředu ujasňovat, jak budou trávit další dny ve spojení právě s tady s tou pozvánkou.
1: Přesně tak. Lidi stojí na břehu, zpívají s vodníkama nebo nám mávají. Je to úžasná chvíle a my vlastně vyplouváme z toho kempu Kapřík a doplujeme až do toho kempu jich.
0: Ano.
1: Takže
0: ano.
1: Zpíváme a nese se to po celém rybníku.
0: A je jasně, že je jedno, jestli prší nebo neprší, protože vodníkům voda nevadí.
1: Nevadí, přesně tak.
0: No a teď pojď se teď zaměřit, jak vypadá takový ten běžný den, protože to už teda po tom průvodu všichni očekávají, že od rána se něco bude dít.
1: My máme od rána vždycky pohádku. To znamená, už v úterý v 10 hodin

0: A tak se dostanete na ostrov.
1: Na...
0: Ostrov je dost velký na to, aby se tam vešlo, jak vidíš, dost publika.
1: No publikum
0: tady
1: teda...
0: Tady máme pohádku.
1: Ty, tam to musí být docela i milý, když je třeba teplo, že ty stromy udělají dobrou atmosféru stínovou.
0: Je to tam krásný pod těma stromama, hlavně kolem všude je slyšet ta voda, to, ty vlnky, prostě všecko si to tam ševelí a na ty pohádky je tam taky nádherně ticho, protože nás neruší ten ruch těch okolních silnic.
1: Maximálně větří kvít, ty ano, větvičky ano, a tak podobně. Ano.
0: A na téhle scéně my děláme pohádku vždycky dopoledne a potom jsou tam občas i odpolední večerní pohádky.
1: Dobře, a obědvá se?
0: No samozřejmě, samozřejmě.
1: Necháte.
0: I vodníci, i suchozemci obědvají, ano, ano, ano.
1: Já jsem se bál, že se furt něco, jako bude, oběd normálně je a po obědě zase...
0: My tam máme i delší pauzičku, ta pohádka je od té 10. hodiny do 11.
1: Hodinku. Pak takový nadechnutí před obědem.
0: Přesně oběd. Tak a pak nám začíná odpolední program.
1: To je samozřejmě po polodním klidu, ale že ano, to ano, je potřebný, to je jasný, protože potom až do večera nenecháte frekventantům vydechnout. Je to tak?
0: Je to tak.
1: Je to tak.
0: A kolem 3. hodiny nám začíná buď pohádka, nebo pohádkový les. A to bych tady zmínil právě na další fotografii.
1: Ano.
0: Jak vidíš, že tady máme děti, co si užívají tady zrovna takových barevných šlápor, kde musí přejít louku.
1: Aha.
0: A my tam máme pohádkový les, který v posledních letech startujeme z náměstí v Lumu Třeboně a jdeme na louky, které jsou za náměstím. A máme tam 10 úžasných stanovišť. Je tam spoustu pohádkových postav a děti si tam můžou každý rok vyzkoušet úplně jiné disciplíny.
1: Zmínil jsi spoustu pohádkových postav a tak podobně. Kolik lidí se stará o ten celý festival vodnický?
0: Je to něco kolem 50 lidí.
1: 50 lidí. A jak dáváte ty lidi dohromady?
0: No ty lidi se dali dohromady postupně za těch 25 let festivalu, protože jsme zjistili, když jednou ten festival navštívíš, tak tě to, když tě to uhrane, tak už nemůžeš to nechat bejt a staneš se členem týmu. No a tak vlastně se sestavil, když tady takhle ukážu úplně tu první fotku, co jsme měli tu zvací, tak tady je vlastně ten náš hlavní vodnický tým, těch většina vodníků a členů divadel. Takže už za tu dobu jsou divadla, která pravidelně navštěvují ten náš festival a
1: takže
0: už
1: tady,
0: bez nich se nemůžeme obejít.
1: Tady je vidět na té fotce samozřejmě, oč se jedná, kdy to bude, kde se to i najde.
0: Vodnici.eu.
1: EU. No a vidím, že celá vodnická rodinka tam je nachystána, připravena a
0: já tady ukazuju tady na jedno místo, kde stojí náš vodnický král, Pepa Vošplouch první, protože my máme samozřejmě svého vodnického krále, který byl zvolen v prvním ročníku pohádkového chlumu, takže letos už bude královat 25 let. A pak tam máme ještě dva ministry, ministryni vodoobrany, to je vodnice Krnda.
1: Neříkej, no a... že máš taky nějakou funkci.
0: A já jsem ministr vodokultury. A mám upevňovat dobré vztahy mezi lidmi a vodníky.
1: Tak to teda, ty jsi ministr?
0: No, já jsem dokonce ministr dvakrát, protože kromě toho, že jsem ministr vodokultury v naší vodnické společnosti pohádkový chlum Vodnický splav, tak jsem taky ministrem pro vodníky, tady je má osobní
1: to je
0: vizitka.
1: V pohádkovém království,
0: ano.
1: Jirko, uvažuješ, že by si časem byl i ministr?
0: Ne. Vím, kam směřuje tvá otázka. Dvě ministerská křesla mě úplně stačí.
1: Jako, teď tam máme dost unikátní lidi, takže by si možná je pěkně smáznul všechny, ale
0: ne.
1: To je jiná věc. Každopádně teda, všechno se koná, Jirko, venku.
0: Všecko se koná venku. My jsme měli k dispozici prvních 19 ročníků, jsme měli k dispozici i kulturní dům, který jsme mohli využívat. A potom se stala taková věc, že přišel ten covid,
1: no,
0: který všichni známe. No a ono nás to jako vyhnalo všechno do venkovních scén.
1: A nakonec je to spíš pozitivní.
0: A my už jsme tam zůstali.
1: Vy jste tam zůstali.
0: My jsme tam rádi. A jsme tam rádi.
1: Co se odehrává venku, kromě těch věcí, které jsme říkali, pohádky, pohádkový les, průvody, písničky, hraní, ještě určitě něco dalšího bychom mohli se teď jako podívat na.
0: Přesně tak, my tam máme dílničky pro děti. My tam máme takový jeden den, který se věnuje dílničkám. Tady třeba vidíš, jak vodník Ivan

0: na svém keramickém kruhu vysvětluje, že není vůbec lehké si vytočit takový vodnický hrníček.
1: Ano, ano.
0: Máme tam potom dílnu
1: Vodník Ivan.
0: S kovářem, pak tam máme drátenické dílny a spoustu dílniček, kde si děti můžou něco vyrobit. Třeba takovouhle vodnickou kokardu, kde se můžou ozdobit na náš průvod.
1: A oni si to vyrobí a můžou si to nechat.
0: No samozřejmě.
1: Jo, samozřejmě. Ano, no tak ano, to je nádhera, to je nádhera.
0: A protože máme letos 25. ročník, tak jsme si tam pozvali i další divadla, jako takovou zdravici, kterou udělají v letošním pohádkovém chlumu. Ale tam, kde budou ty dílničky, jsme si pozvali výborného kuchaře Petra Stupku, který nám taky ukáže, jak on zpracovává ty ryby, protože když vodníci, tak ryby, to je...
1: No to já vím, takže se může blízko. Každý těšit na kaviárové hody.
0: Nebo, no uvidíme, co nám Petr představí a čím nás překvapí.
1: Nebo snad osmažené šproty z konzervy.
0: To necháme na něm. Tohle proběhne ve čtvrtek 30. července odpoledne právě na náměstí toho městy se klubou Třebuně.
1: Jak třeba vodníci sledují třeba nějaké talenty dětské nebo nějakým způsobem, jestli se jim věnujete v tom smyslu, aby taky něco předvedli, aby nebyly jenom ty pasivní koukači na něco nebo manuálně vyrábějící něco pro sebe. Existuje ještě něco, jak se děti můžou nějak díky vám prezentovat?
0: Existuje a to je naše pěvecká soutěž, která se jmenuje Zpívající žába. A je podle hesla Žabičky a žabáci nejlepší jsou zpěváci. Tady třeba máme jednu účastnici, dokonce finalistku naší soutěže Zpívající žába, protože my máme ve středu takový výběrový program, kde se může kdokoliv přihlásit z dětí. Vybere si svoji písničku, my s rybníkářema s nima tu písničku secvičíme a za doprovodu pravé vodnické kapely si tu písničku můžou potom na pódiu zaspívat. A my nedáváme body, ale dáváme žáby. Každý vodník má možnost dát 5 žab.
1: Takže
0: celkový zisk, máme tam 3 vodníky a celkový zisk je 15 žab. A kdo dostane nejvíc žab, ta postupuje právě, jak tady vidíš na pódium v kempu, tady je vidět to pódium, do pátečního finále, kde se zjistí, kdo dostane titul zpívající žáby.
1: Skvělý. To znamená, že to jsou kromě toho všeho dalšího ještě koncerty, hudební večery. Vyhráte pro všechny?
0: My hrajeme pro všechny. Hrajeme pro děti, hrajeme pro dospělí.
1: Jirko, vy nejen, že hrajete takhle jako vodníci, jako muzikanti, ale já mám pocit, že si můžou i děti nebo rodiče vaše písničky odnést.
0: Přesně tak. A to máme tady nové CDčko, to jsme před 4 lety ještě tady neměli. A to je CDčko Pohádkový orchestrion. A tam jsou písničky z našich pohádek, ale nejen z našich pohádek, jsou to písničky, které my hrajeme na našich programech pro děti a dospělé. A jak už vidíš, že tady vidíš čarodějku, tady vidíš čertici, tady vidíš vodníka, loupežníka.
1: Takže všechny vaše převleky v podstatě v jednom obraze.
0: Všechny naše tváře v jednom obraze.
1: Já jsem řekl převleky, vlastně vy jste to vy, to jsou opravdu tváře. To znamená, že mokré písničky mají...
0: Mokré písničky mají dalšího bratřička nebo sestřičku.
1: Přesně tak. A dokonce i Jiskra v kouři pořád funguje?
0: Ano, ano. Jardo, ještě tam máme takovou specialitu na tom CDčku. Já to nebudu přímo tohle ukazovat, ale jenom to řeknu. V tom CDčku je takzvaný QR kód. Protože jsme zjistili, že spoustu vás, suchozemců, už dneska nemá, kde si to přehrát. A tak stačí, když si ten QR kód pěkně nasnímáte na svůj mobilní telefon a stáhnete si rybníkáře k sobě, abyste si nás mohli nosit pořád sebou a poslouchat naše písničky.
1: Ta představa, že namířím telefon a stáhnu si rybníkáře, je plně člověče pohádková. Protože vy jste hudebně pohádková kapela, která se tomuhle tomu věnuje. Jirko, ten festival má svůj začátek a má své finále. V tom finále se pak taky něco určitě odehrává tak dobrého, že ty lidi si to pak pamatují celý rok a chtějí přijet zase.
0: Přesně tak. My ten festival začínáme průvodem a končíme taky průvodem. Ale ten průvod, který je na konci, je, když se setmí, je to průvod lampionovej. Takže my tam máme dokonce pro děti, jak tady vidíš na té fotografii, připraveny lampiony. Vezmeme si své vodnické koupací oděvy.
1: Vodnické koupací oděvy? Co to je za...
0: To jsou třeba ty klasické pruhované plavky z první republiky.
1: Ano, ano, ano.
0: Koupací klobouk.
1: Ano, ano, ano.
0: A odebereme se z kempu jich, kde nám skončí to finále soutěže Zpívající žába. Tam vyhlásíme taky termín dalšího ročníku pohádkového chlumu a odebereme se na hráz rybníka Hejtman, kde se vodníci zanoří za zpěvu lidových písniček do vod Hejtmanu.
1: Tady je vidět to loučení z vodníky, patrně.
0: Tady je vidět loučení z vodníky. Nejsou tam sice vidět děti s pláčem, kteří to obrečí, že vodníci ano, z chlumu odplouvají, ale zase dobrá zpráva v tom, že se vodníci opět za rok do chlumu u Třeboně vrátí.
1: Vy dodáváte takovéhle jistoty. To je velká jistota, protože pochopitelně ten pohádkový chlum je teda místem tradičním už dneska a místem návratu.
0: Ano, to jsme rádi, že se nám vrací spoustu lidí. A úžasný je, že v prvních ročnících, co jsme tam měli návštěvníky jako děti, tak se nám teď vrací jako rodiče se svým potěrem, se svými dětmi. A vrací se za vodníky. A to si myslím, že je úplně ta největší odměna pro nás.
1: Jirko, naše těžiště povídání je 25. ročník této báječné akce a jsem rád, že jsme tomu mohli věnovat tento prostor a určitě bude stát za to pozvat lidi na vodnický chlum nebo pohádkový chlum. Je to tak?
0: Proveď. Takže pokud si chcete udělat krásnou dovolenou pohádkovou, přijeďte poslední týden v červenci od 27. do 31. července do chlumu Třeboně a rybníkáři a vodníci se na vás moc těší.
1: No, bude to stát určitě za to. Tak to jsme teď udělali to, co jsme se domluvili a teď už jenom tak trošku letem světem, protože rybníkáři nejsou jenom pořadatelé této nádherné akce, tak pojďme se podívat ještě na další důležitou akci, kterou je dobrý zmínit, která taky bude pomalu slavit 25 let.
0: To je Klub na nečisto.
1: Ano.
0: Klub na nečisto začal v roce 2003 a klub děláme vždycky od září až do června a každý měsíc si tam zveme nějakého zajímavého hosta. V letošním roce jsme tam třeba zajímavého měli pana Štěpána Raka se svým synem, potom jsme tam měli třeba kombinace...
1: Jirko, nemusíš to, já jsem kouk na vaše stránky.
0: Jo, ty to máš všechno připravený.
1: Tohle to jsem vytisk, protože tady ten dlouhý seznam jsou vaši hosté a nejlepší na tom je totiž, já jsem si říkal, co to je ta kapela... A mnoho dalších, a to vlastně tam ani všechno není. Tak to jsem ti přinesl takový dárek, abys věděl, co všechno vlastně se dá najít na vašich stránkách. A je to důležité taky si uvědomit, že na stránce www.rybníkáři.cz je vlastně o vás ale absolutně všechno. Takže i Klub na nečisto, potom další vaše aktivity, které se blíží.
0: No, blíží se spoustu pohádek, ale to všecko najdete na těch našich
1: stránkách. Přesně tak, takže nové aktivity, jako jsou výlety pro školy, že jo?
0: Ano, děláme od loňského roku výlety pro školy a pro školky v klášteře Zlatá koruna.
1: Najděte si to, protože to stojí za to. Taky děláte adventní pořady.
0: Děláme spoustu adventních pořadů, ten náš hlavní adventní pořad se jmenuje Cesta do Betléma, s kterým objíždíme nejen školy a školky, ale i náměstí po jižních Čechách a po celé České republice.
1: Já jsem zjistil, že sály, náměstí, prostranství, ty nějaký cesty, které mají jenom trošku prostoru, tam všude rybníkáři jsou. Tam se všude vejdou, tam všude můžou existovat.
0: A hlavně jsme tam rádi, můžeme být jak ve volném prostoru pod širým nebem, nebo v sálech a všude jsme rádi a pořád nás to baví.
1: Skvělý, tak milí přátelé, právě jste viděli rozhovor s ministrem pro vodníky v pohádkovém království Jiřím Krškou. Jsem rád, Jirko, že jsi přišel do pořadu, do magazínu Hvězdy Jihu. Díky.
0: Já děkuju moc za pozvání.
1: A věřím, že budete pokračovat ve všech aktivitách, které jsou, protože dělají lidem radost, dělají jim potěšení. A mám ti takový pocit, že radost a potěšení to dělá i vám.
0: Dělá a moc velké.
1: Moc velké. Rozloučíme se písničkou, to si myslím, že na závěr bude se velmi hodit.
0: Bude to písnička Pochod vodníků a je to taková písnička, kterou zpíváme v průvodech v chlumu Třeboně.
1: Výborně, přátelé, loučíme se písní, která je Pochodem vodníků a zahrají vám ji rybníkáři, aby vám odstartovali to skvělé léto v roce 2026. Děkuji.
0: Naschledanou. rybníka hejtmanu a jedině si splav. Spal si věci do stanu, skoč do vody a plav. Prsti ploutví hej mě oudem, jako štěkarvy se sproudem, když to stihneš, tak za náma.

0: břehu i pod hladinou radost zvykala, že měli postavidla senět hodníků.
1: To bylo hotavý.
0: A nechý to nikdo jiný, než sám pošplou král, vynořil se, aby tady snad.

0: Mocí vrtík sandálka prmakrela. Mokrý pecky vyhrává hodnická kapela.
1: A když mají všeho plný necky,
0: pravodu si hodějí necky, odpočinou a pak zase snívají se.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci open air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

Při našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají tzv. Gurale. Zde se nachází malebné městečko Saflary a v něm překrásný termální park Gorončí potok.

Hned vedle je moderní a skvěle vybavený kemp se 48 místy, velkou kuchyní, prádelnou a skvělým zázemím.

zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami, to vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: Na náves jedné z nejmenších a nejstarších obcí v republice, Krnína na Českokrumlovsku, přijíždí se svým vozem starosta Hořic na Šumavě Martin Madej.
1: Tak jsme tady!
0: Na palubě je též jeho žena Marie a historik a pedagog Jan Palkovič.
2: Hlavní aktéra, no, aby nebyla dneska přesilovka.
0: Zastavili se tu pro mě, abychom společně vyrazili naopak do největšího českého města, Prahy. Proč? To uvidíte za malou chvíli. Když si lidé mají co říci, utíká cesta rychle. Jsme v Praze a míříme na Smíchov, k letohrádku Kinských. Hlavním účelem naší cesty je přednáška. Před muzeem se k výpravě přidal i pražský dokumentarista, režisér Oliver Malina Morgenstern.

Je konec dubna 2026 a Hořický pašijový spolek už druhým rokem podniká kroky směřující k zápisu hořických pašijových her do seznamu UNESCO. Součástí této snahy je právě i veřejná prezentace paší ve všech jejich podobách. Jan Palkovič se fenoménu hořických paší věnuje již řadu let. Své poznatky publikuje v knihách a právě i na přednáškách. Nejenže jsou tyto přednášky poutavé, ale na jihu Čech i hojně navštěvované. Jeho obavy z takzvané pražské přesilovky se nenaplnily.

0: Besedu navštívili i dvě významné dámy, které již hořické pašie osobně znají. Znají je z titulu své profese a také v rámci nutných úkonů, které hořičtí dosud museli na cestě do UNESCO s jejich pomocí podniknout.
1: My jsme vlastně dneska v Národopisním muzeu v Praze, který je součástí Národního muzea, a máme velkou radost, že se nám povedlo dostat přednášku o pašiových hrách až sem do těchto prostor. Za to vděčíme paní Skopový z Ministerstva kultury, která nám to zprostředkovala. A vlastně jsme strašně rádi, že máme tu možnost prezentovat něco tak hezkého, jako jsou pašiové hry právě tady v těchto prostorech a v Praze.
2: Na mě to zapůsobilo velmi. Hned jsem cítila, že to není nějaká obyčejná ochotnická záležitost, že to je opravdu dlouhatánská veliká tradice, kterou žije úplně celá obec nebo městečko. Úžasný areál, úžasní lidi, kteří nás tam prováděli. Není to samozřejmě jenom ten stávající areál a stávající podoba hořických paší, ale i ta dlouhá historie. A hlavně to, že s odchodem německého obyvatelstva ta tradice nezahynula. To je opravdu obdivuhodný a domnívám se, že to je naprosto výjimečný v naší historii, že vlastně české obyvatelstvo se chopilo té tradice a přetvořilo se jí vlastně k obrazu svému.
3: Pro mě to nebylo zas takový překvapení, protože já jsem etnograf a o těch hořických pašiových slavnostech člověk něco věděl. Navíc se to připravovalo docela dlouho předtím, než jsme to viděli potom naživo. Ale je pravda, že když potom sedí člověk v tom hledišti a kouká se na to, tak je to velmi emocionální a působí to úplně jinak, než že to jenom posloucháte, mluvíte, čtete. Takže jako hrozně pěkný to bylo. Měli jsme smůlu, zrovna bylo strašně ošklivě a ty herci tak usilovně se snažili, diváci. Bylo to moc pěkný a dojemný, mě to vlastně hrozně dojímalo. Do UNESCO to má šanci, teď to závisí na místních, jak zpracují nominaci, ale už jenom to, že se to dostalo na národní seznam, je velký úspěch. A myslím si, že je dobře, že se tam ty lidi dali dohromady a začali se o to starat. Z celého toho regionu to je velice prospěšný a podle mě se to povedlo i na ten seznam UNESCO. To je tak něco mimořádného, že určitě. Navíc to má přesah do Německa, když víme, tak si myslím, že to je v pohodě.
0: Obě dámy dostaly od starosty Martina Madeje pozvání na letošní ročník paší a také pamětní hořickou minci, kterou vlastní i prezident republiky Petr Pavel. Ten Hořice na Šumově osobně navštívil v roce 2023.

Tak já musím říct, že když jsem se dozvěděl o tom, že budu o paších mluvit v Praze, tak jsem se trošku vystrašil. To pozvání do Prahy mě samozřejmě potěšilo velmi, moc jsem si toho vážil, ještě v těchto nádherných prostorách Národopisného muzea, ale pak jsem si uvědomil Hořice na Šumavě a Praha, ta vzdálenost, velké město, malé městečko na Šumavě, ale ostatní mě uklidňovali, že se prý nemám bát. Nakonec jsem byl naprosto překvapen, kolik se tady objevilo lidí. Atmosféra byla skvělá, mě se skvěle povídalo, dokonce tu byly i dotazy, rozdali se nějaké knížky, vypadalo to, že lidi to nadchlo, že možná někteří se do Hořic dokonce vydají, takže já to dneska hodnotím jako velmi povedený večer, jsem nabitý energií. A doufám, že se sem třeba ještě někdy v budoucnu vydáme na nějakou podobnou akci. Už se toho nebojím po dnešku.

Beseda skončila a nastal čas loučení. Hořické pašijové hry ale zdaleka neřekly své poslední slovo. Naschledanou, Praho. Vítej, světe.

strašně rád bych byl, abyste navštívili Klatovské katakomby s tím, že to je projekt, který byl realizován v roce 2010 městem Klatovy. Je to projekt, který by měl navštívit každý mladý člověk v České republice, protože se tam snoubí nejenom historie, ale i moderní věda, nové technologie, a ten, kdo navštíví tuto krásnou expozici, která ukazuje život před stovkami let v České republice a speciálně v Klatovech, cisterciátů, to znamená lidí, kteří tady z ničeho budovali kláštery, budovali města, a právě tam dokážete ocenit nový přístup města Klatovy k pietě, protože se tam jedná o mumie a zároveň historii, tak jak byla vykládána po několik staletí.

Můžete namítat, že dovolená a letní toulky mají být časem radosti, slunce, vody, vzduchu, zkrátka obecně pozitivních prožitků a věmů. Tak proč vás tedy zveme do Šerostínu katakomb na schůzku se smrtí? Jenomže právě takové setkání může být očistné a stejně pozitivní jako vše vyslovené. Už Seneca říkal, že stojí za to nebát se smrti, protože pak se člověk neumí bát ničeho. Chvíle uvědomění si vlastní smrtelnosti nám pomůže prohloubit věmy ze všeho krásného, co bychom mohli za jiných okolností přehlížet. Získejte tedy další cestovatelské ostruhy na místě, které vám na první pohled nemusí zapadat do původních představ o vaší dovolené. A věřte, že účinek na vaši duši bude veskrze pozitivní.

Chtěla bych vás přivítat v klatovských katakombách. Ty se nachází pod kostelem neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce na náměstí v Klatovech. Kostel byl budovaný v druhé polovině 17. století a již při jeho budování bylo rozhodnuto o tom, že se pod ním bude pohřbívat, jak bylo v době baroka zvykem. Kostel byl proto plně vybaven určitou klimatizací nebo ventilací z dnešního pohledu, kdy byly vybudovány horizontální a vertikální průduchy, které zabezpečily proudění vzduchu a díky tomu došlo k velmi rychlému vyschnutí zde uložených těl.

V roce 2011 proběhla rozsáhlá rekonstrukce, kdy byly zpřístupněny téměř všechny krypty, které se pod kostelem nalézají. Byla zde nově otevřena výstava, která se zabývá významem, vznikem, působením jezuitského řádu nejen tady v Klatovsku, ale všude ve světě. Kostel, tak jak byl vystavěn na základech renesančních domů. A právě při té rekonstrukci jsme zjistili, že se tady nalézají zbytky, které pravděpodobně byly využívány jako krypta. Konkrétně tahle ta krypta byla věnována kocům z Dobrše, což je takový nižší šlechtický rod tady z nedalekého okolí, kteří ovšem byli hlavními donátory stavby kostela.

Od roku 1673 do roku 1773, kdy bylo pohřbívání pod kostelem zakázáno, zde bylo pohřbeno více než 200 neboštíků. Jejich těla díky působení vzduchu velmi rychle vyschla, říká se, že během asi 3 měsíců, a rychle vyschla na hmotnost asi tak do těch 10 kil, 7 až 10 kil. Bohužel ve 30. letech došlo k zasypání průduchů, které vedly až na střechu kostela, a došlo teda k porušení této ventilace a z těch 200 těl většina jich byla zničena. Byly pohřbeny v blízkém kostele a v současné době zde máme pouze 38 těl. Takovou naší hlavní a nejznámější a nejoblíbenější mumií je pana Anežka Příchovská z Příchovic. Je to z toho důvodu, že známe její původ, jako jedna z mála se nám zachovala destička na rakvi, že víme, o koho šlo. A v roce 2011 jsme ji a ještě několik dalších těl podrobili CT vyšetření. A na základě tohoto vyšetření jsme zjistili, na co zemřeli, a u Anežky jsme udělali model její lebky a v kriminalistickém muzeu nám udělali vlastně její hlavu tak, jak Anežka vypadala, než zemřela. Takže dneska se tady můžete setkat jak s mumií, tak i s Anežkou životní velikosti v šatech, které má v té rakvi měla na sobě.

Nechceme, aby naše expozice byla jenom turistickou atrakcí s lákadlem na mumie. Snažíme se o propojení mezi životem a smrtí s odkazem na takovéto mementy mori, co jsme byli my, budete i vy, co jste vy, byli jsme i my.

Příště nashledanou třeba i se sluncem, vodou a vzduchem, zkrátka tam, kam vás letos zavede další dokument o cílech letošního ročníku soutěže Kompas, pořádané regionálním operačním programem Jihozápad.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.

0: Lesníkem také chtěl jsem být. Počítat kubíky dřeva, les křížem krážem prochodit a čekat na tetřeva. Srnečky hlídat na louce a měřit smrky duby. Mít sojčí péro v klobouce a znak s kančími zuby.
1: Jaroslavu Seifertovi se toto jeho přání nesplnilo. Splnilo se ale mnohým jiným. Mezi ty, kterým osud přisoudil zelenou lesnickou uniformu, patří i Jan Mörtl, který zůstal lesu věrný i po ukončení aktivní kariéry.
2: Člověk, který pracuje v lese, má velký vztah k tomu svému místu. Jak dlouho vy tady pracujete?
3: Tak já jsem nastoupil v roce 1967 jako lesník na Polesí Břesna a vydržel jsem tady vlastně až do odchodu do důchodu, to bylo v roce 2010.

0: 30. června. Měsíc jsem si užíval důchodu a pak mě požádal majitel firmy Farma Milná, pan inženýr Valenta, jestli bych nešel se starat o jeho lesy. A takže nastoupil jsem prakticky 1. srpna na Farmu Milná jako odborný lesní hospodář.
1: Lesy na území Farmy Milná jsou díky Janu Mertlovi a citlivému přístupu vedení firmy v dobré kondici. Dřevo z nich slouží farmě na stavební činnost v rámci jejich areálů, ale těžba je jen třešničkou na dortu a drobnou odměnou za veškerou práci, která je do této oblasti vložena.
0: Tak Farma Milná vlastní celkem 27 hektarů lesa. Není to ucelený komplex, je to taková částečně taková roztržená držba od Černý v Pošumaví, dá se říct, až k Vyššímu Brodu.
2: Jaké lesy jsou tady?
0: Tak je to různý, většina, nebo větší část je smrková, část borovice má zastoupení, jsou zastoupeny i buk a další dřeviny.
2: Já vím o tom, že pastviny trpí nálety, že jo? Vy se snažíte to odstraňovat, to se asi v rámci hospodaření dělá běžně. Kolik vlastně nových pastvin takhle ročně vytvoříte?
0: Tak v průměru se jedná o 3 až 4 hektary vyřezaných ploch, který se vrací zemědělským užívání.
2: Já si ještě pamatuju doby, kde takové klestí a výřezy byl v podstatě bezcenný odpad, často se pálil v lese a dnes je to strategická komodita. V podstatě jak s tím to nakládá Farma Milná?
0: No je to tak, Farma Milná vlastní pozemky, kdy vlivem sukcese došlo k náletu plevelných dřevin, většinou osika, bříza, další dřeviny a ty zemědělské, původně zemědělské plochy vlastně zarostly a snahou Farmy Milná je vracet tyto plochy zemědělskému užívání. Takový příklad je za námi, kdy náletové dřeviny se vyřežou, připraví se na hromadu, zeštěpkují a ta štěpka je dneska vlastně velmi žádaná věc, protože je to jedna z alternativ topení, vyhřívání.
2: Jaká je technologie, co se musí udělat, aby vznikla znovu zemědělská půda?
0: Tak ta plocha většinou se jedná o zamokřelý plochy, to znamená, pokud tam je vysoká hladina spodní vody, musí se udělat úprava vodního režimu, dělají se příkopy a další věc je potom s odstupem zhruba 1 roku se provádí frézování pařezů, pak ta plocha je připravená, odvodněná k dalšímu zemědělskému využívání, buď to k pastvě, anebo ke sklízení sen.
2: Jaký kout máte nejradši tady?
0: Tak nejradši, nejvíce mi líbí Malšínsko, kolem Malšína.
2: My jsme mluvili o kácení, ale hospodaření v lese znamená také vytvořit, vysadit nový les. Jak se toto projevuje u vás?
0: No tak my jsme v těchto případech, kdy se provedla těžba, vznikla jakási menší holina, velký holiny jsme nedělali nikdy, tak ze zákona je povinnost do 2 let zalesnit, to jsme vždycky dodrželi, nakoupili se sazenice, provedlo se zalesnění, výsadba, no a pak následující práce, protože ty stromky jsou malý, ohrožuje buřeň, zvěř, tak se samozřejmě musí provést ochrana

0: tu dobu, co tady působíte, nejenom na Milné, i předtím, na co nejraději vzpomínáte?
1: Tak těch vzpomínek je spousta. Samozřejmě nejradši člověk má, když za sebou vidí nějakou práci. Já si vzpomínám, když jsem jako lesník začínal v roce 67 a dělali jsme zalesnění, tak s odstupem 50 let už je vidět, že nějaký les roste, a to myslím, že pro každého lesáka je takovým zadostiučiněním. Když

0: Nedílnou součástí hospodaření v přírodě je i myslivost. Farma Vilná, na jejím území se vyskytují dvě honitby a jednu z nich má na starosti pan Václav Behenský. Dobrý den. Představte nám tu vaši honitbu.
1: Tak honitba Kozlí vrch má 1051 hektarů. Je to tvořen převážně lesem a pastvinami. Máme 19 hektarů vodní plochy, to je velký a malý kozí rybník. Tak, ze zvěře, která se tu vyskytuje, tak srnčí poměrně v takovým stálým stavu. 20 kusů je kmenový stav, tak to se dodržuje tak nějak, ale už postupem času to srnčí taky nějak ubejvá. Je to zřejmě tím, že máme ty komunikace tady v revíru a dost těch kusů je sražených motorovými vozidly.
0: Za to ale v celé republice přibývá černé zvěře, jak jste na to vy?
1: Černou zvěř tady máme pochopitelně taky, to je hlavní odlov tady těch myslivců. Střílíme těch 20-30 kusů, což je poměrně na tuhle honitbu dost. Letos je střeleno 34 kusů už černé zvěře.
0: Oni se dokážou pěkně podepsat na těch pastvinách, že?
1: No, tak na pastvinách dělají škody velký, ale zase lesáci v lese mají rádi, že jim dělají přípravu půdy, no.
0: Vy na tom vašem území máte taky, ona už to není pro vás rarita, ale vyskytují se tu losy.
1: Tak los tu přechází z té zvěře, je takový vzácnější. Tu máme toho losa, který se drží tady dole, se drží poměrně dost často. Pak se tu objevil rys, který přecházel a tady v té zadní části revíru na Blatnej se občas vyskytne i vysoká zvěř.
0: Kousek od Milné je tady v lese jedna taková malá raritka. Nevím, jestli jste z ní úplně nadšení, ale my jsme na území, kde ovládají bobři. Kdy se tu objevili a kolik je jich tady vlastně?
1: No, je to v honitbě Kozlí vrch a tady u Lukavického potoka jsou tu asi 2 roky, co tu postavili tu hráz, ale ten počet nevím, myslím tak 4, že jsou tady ty bobři.
0: Ale jsou velmi pracovitý, jak vidíme tady kolem. Co to znamená pro přírodu zdejší?
1: No tak zatím tady káceli jenom ty plevelní dřeviny, které ohlodávají, že jo? Ale udělají tady škodu, protože zatopili tady jehličnaté stromy, které potom uschly.
0: Oni vyvíjí tu aktivitu hlavně v noci, že jo?
1: No, tak ve dne ho tady zatím nikdo neviděl, takže musí pracovat určitě jenom v noci, no. Já jsem tady čekal večery nebo brzy ráno na rozednění a neviděl jsem ho, toho bobra.
0: Jak se to stane, odkud bobři přijdou vlastně a usadí se na nějakém území?
1: Asi hledají poměrně dobrý podmínky, které tady jsou vytvořené, a na přítoku u Černý zřejmě byli taky, protože Černáci to hlásili, černácká společnost, a další bobry máme ještě na rybníku Kozák, na Velkým Kozáku, tam se objevili taky, protože tam jsem zjistil tyhle ty pokácený stromy.
0: A vy osobně viděl jste bobra tady v přírodě?
1: Viděl jsem bobra, jsem viděl, no.

0: Druhou honitbu na území farmy Milná má na starosti pan Václav Baštář. Já vás zdravím, my jsme tady v lese nedaleko Malšína. Představte nám ten váš revír, odkud se co zahrnuje.
1: Tak revír, nebo respektive honitba Malšín, je společenstevní honitba. Jejím držitelem je honemní společenstvo Malšín. Výměrou 2184 hektarů se řadí mezi jedny z těch větších honiteb. V podstatě rozkládá se v nadmořské výšce cirka od 700 do 850 metrů nad mořem. No a jak jste mohli poznat, pokud projíždíte tímhletím územím, jedná se o velice hezký členitý terén, který je vhodný teda pro chov srnčí zvěře.
0: Kolik vás je myslivců?
1: Celkem je nás 16, samozřejmě, ale leží to na bedrech, v podstatě taková ta pracovní činnost leží v podstatě na bedrech všech našich členů, kdy s vlastními prostředky teda, nebo vlastními silami provádíme výstavbu zařízení mysliveckých, ať jsou to krmelce, posedy, kazatelny. No a samozřejmě potom některá výstavba těch zařízení se provádí v součinnosti s farmou Milná, využitím jejich mechanizace.
0: V takhle velké honitbě těch drobných staveb i těch větších musí být spousta, to člověk na jednom konci začne, na druhém aby pokračoval znova.
1: No v podstatě každý rok začíná stejně, že z jara přejdeme stav těch zařízení, určí se, který zařízení bude určen k demolici, výstavbě novýho, a nebo některý, který se opraví. Samozřejmě pokud vemu třeba jenom krmelce pro srnčí zvěř, tak těch máme v honitbě 28 a celkově kazatelen a posedů máme 54.
0: Jak jsem se dozvěděl, vaše honitba je výjimečná už třeba i způsobem lovu?
1: No, dá se to tak říci, protože my dneska v současné době vidíte, že je zvýšený tlak na odlov černé zvěře. Ať je to ze strany státní veterinární správy, tak i ze strany zkrátka držitelů pozemků, zemědělců. My jsme upustili od naháněk na černou zvěř jako jeden ze způsobů lovu a skutečně dneska jsme se specializovali na konání celonoční čekan na černou zvěř a zvěř škodící myslivosti, to znamená lišky, kuny a tak dále. Když jsme v roce 2010 s tímto způsobem lovu začínali, tak jsme střelili a považovali jsme to za velký úspěch 7 lišek. Postupně samozřejmě se ten lov přenesl i na lov černé zvěře a můžu říct, že rekordní úlovek byl loňského roku v měsíci lednu, kdy bylo uloveno 27 prasat, 19 lišek a 4 kuny. To si myslím, že byl úspěch. A v poslední 3 roky jsme konali tyto čekan, nebo jsme dělali tyto čekan dvakrát do roka. Je to období prosince, ledna až února. Využíváme zkrátka fáze měsíce, když je v úplňku. A ideální je, pokud je sněhová pokrývka, aby byl ten kontrast. No a sedí se, v podstatě čekáme na těch kazatelnách celou noc od 5 od večera do 7 do rána, čili je to velice náročný na lovce, který zkrátka loví, ale výsledek bych řekl, že je velice, velice dobrý a že je to daleko efektivnější než způsob naháněk.
2: Dlouhé hodiny by se dalo mluvit o lesnictví a myslivosti. O příbězích lovců a o neutuchající práci mnoha mužů a žen ve prospěch naší přírody. O tom ale v jiných filmech a seriálech. Zde jsme vám chtěli ukázat, že i v tomto směru vyznává farma Milná komplexnost a nezůstává přírodě nic dlužna, tak, jak jsme si na to již zvykli i v jiných oblastech jejího podnikání.

0: Dobrý den, vítám vás u prvního dílu magazínu Školy Libera Nova z Českého Krumlova.
1: Budeme vás seznamovat se zajímavostmi z našeho školního života. A také se dozvíte mnoho zajímavostí o alternativním školství.
2: Nejprve vám ale představíme naší školu. Já poprosím režii, aby nám pustila krátkou reportáž o tom, kdo jsme.

Tak já jsem původem z Polska a žila jsem 15 let v Anglii a jak pracovala jsem jako učitelka na státních školách. A viděla jsem tam takové věci, které bych ráda upravila nebo kterých jsem se ponaučila.

Zdejší škola Liberanova má hodně společného s celou mou letitou praxí, kdy jsem od roku 90 začínal s waldorfskou pedagogikou. A teď, když jsem skončil a jsem v důchodu, tak jsem se šel podívat sem do té Liberanova školy a zjistil jsem, že má hodně společného s tou alternativou. Výhodou je této školy, že vlastně shrnuje domácí vzdělávání pod jednu střechu, takže my tady připravujeme děti pro přijímačky na to, ale zároveň sem chodí děti, které měly problémy na klasické škole, ať už s klasickou výukou, šikanou, vším možným. A mi se tady líbí, že je tady prostor pro to, co na těch běžných školách není.

tak to je asi nejvíc naplňující práce, kterou jsem v životě dělala. Je to nejvíc, myslím, i nejtěžší výzva, kterou jsem si vzala na sebe, ale je tam obrovská odměna. Každý ráno přicházíte, děti jsou šťastné, děti nechcou jít domů, rodiče jsou spokojení a konečně jako v podstatě oni se těší a to vzdělání je pro ně něco, co vidí, že je to součást života, takže tam už nechodí se vzdělávat, oni žijou tím vzděláním.

0: Děti nechcou domů, nechcou prázdniny, nechcou víkendy, nechcou v létě prázdniny. To teď nevím, jak vyřešíme, protože že to je strašně dlouhý čas, že by se neviděli. Takže pokud děti nechcou letní prázdniny, přemýšlíme nad otevřením letní školy ještě. To je taková ještě vize tam někde vzadu. Uvidíme, jestli to zvládneme.
1: Celou reportáž si pak můžete pustit na webu televize na adrese, kterou vidíte na obrazovce.
2: Já jsem Lucka a v mediálním týmu jsem redaktorka.
3: Ahoj, já jsem Petr, jsem redaktor v mediálním týmu a taky pracuji ve studiu.
4: Ahoj, já jsem Adri a v mediálním týmu jsem redaktorka.
5: Já jsem Vojta a v mediálním týmu jsem kameraman.
6: Já jsem Barča a v mediálním týmu jsem redaktorka.
7: Ahoj, já jsem Karel a v mediálním týmu pracuji s kamerou a jsem scénárista.
1: Nyní přivítáme ve studiu ředitelku školy Annu Marii Matuševskou, abychom si popovídali o aktuálním tématu.
8: Naše škola se neustále vyvíjí. Co je právě teď důležité, aby se ten vývoj nezastavil?
9: No, momentálně pro nás nejdůležitější bude zdigitalizovat školu trošku víc, jak doteď. Děti potřebují pracovat na mezinárodních aplikacích, vzdělávat se rychleji. Tvoříme portfolia, pracujeme v kanvě, potřebujeme se naučit dovednosti jako psaní životopisu, komunikace se světem a k tomu potřebujeme notebooky.
8: To ale není levná záležitost. Jak bude škola nové notebooky financovat?
9: My jsme malá komunitní škola, která staví všechno sama od základu a nemáme žádnou podporu od státu. Takže jsme se rozhodli, že zkusíme poprosit širokou veřejnost o spoluúčast ve tvoření té školy.
8: Kde lidé kromě našeho pořadu najdou informace o sbírce?
9: Informace o sbírce jsou veřejně přístupné na Facebooku Liberanova, tak i na Instagramu a na našem webu liberanova.cz.
8: Děkujeme za odpovědi a s vámi se těšíme u dalšího tématu za měsíc.
1: Ahoj, já jsem Týna a v mediálním týmu jsem redaktorka.
4: Já jsem David a v mediálním týmu pracuji jako kameraman.
10: Já jsem Maruška a v mediálním týmu jsem redaktorka.
11: Ahoj, já jsem Míša a jsem kameraman.
12: Já jsem Elenka a jsem redaktorka.
13: Naše škola se zúčastnila akce Kouzelný Krumlov.
1: Jaké to tam bylo? To vám ukážeme v následující reportáži.
14: Dobrý den, plníme náš slib. Vítáme vás na Kouzelném Krumlově a tohle je náš stánek.

0: a za město Český Krumlov vás teď na úvod našeho dnešního zdejšího programu přichází, dámy a pánové, děti, také pozdravit starosta města, pan Alexandr Nogrády. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem. Vítám vás, nebo zdravím vás v našem kouzelném Krumlově.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Poligon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola Iles Třeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň.
1: Jsou místa, kde člověk zpomalí hned po příjezdu. Lešná, penzion ve Zlíně Štípě je přesně takovým místem. Stylové, moderně zrekonstruované ubytování v těsné blízkosti zoo Zlín, kde vás čeká pohodlí, klid a atmosféra, do které se budete rádi vracet. Vyberte si z komfortních pokojů pro 2, 3 i 4 hosty a dopřejte si odpočinek po dni plném výletů, zážitků nebo pracovních setkání. Součástí penzionu je také restaurace a kavárna, kde se potkává poctivá česká kuchyně s chutí Itálie, dobrá káva, dezerty a posezení s rodinou nebo přáteli. Lešná penzion je ideálním místem pro víkend ve dvou, rodinný pobyt, oslavu i firemní akci. Lešná penzion, stylové ubytování v blízkosti zoo Zlín.
2: Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. Agnet. Internet pro každého.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, ale báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s tornádem. Můj dnešní host je půvabná dáma, která dělala ředitelku v Coca-Cola a dnes bude ředitelovat základní škole v Borovanech. Jana Kalačová. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, ahoj, těší mě moc.
0: Já mám hrozně rád příběhy, které jsou něčím ozvláštněné. U tebe bychom toho mohli vyprávět spoustu, ale navážu na to, čím jsem uvedl to naše povídání. Ty z jižních Čech utekla do Prahy, aby se zase do jižních Čech vrátila. Jaký to je utéct z jižních Čech do Prahy? Tím bych začal.
1: Tak já jsem Jihočeška, já pocházím ze Studené, což je u Jindřichova Hradce. Ale...
0: Dobrý papání se tam.
1: Ano, ano, masokombinát, ale studovat jsem šla chemii, vysokou školu chemicko-technologickou do Prahy. Ale moji oba rodiče byli učitelé. Učitelé na základní škole, takže u nás to vždycky žilo tím kantorstvím a možná proto ty moji rodiče nechtěli, aby šla studovat jenom pedák, ale říkali, udělej si chemii, k tomu pedák, ať má širší možnosti.
0: Takže jak v těch hereckých rodinách.
1: Takže mě o toho tak jako trošku udrželi. No, já jsem šla do Prahy, tam jsem studovala, potkala jsem tam svého budoucího manžela, který byl z Českých Budějovic a pořád jsem chtěla žít v Budějovicích. A osud tomu chtěl, že jsme zůstali v Praze, byli jsme tam 30 let a já jsem si říkala, že až budu moct z té Prahy odejít do jižních Čech, tak se tak stane. A stalo se tak teď vlastně od druhého pololetí, kdy jsem se vrátila. Bydlím v Borovanech a učím na kraji Budějovic na základní škole.
0: Tak a teď se vrátíme zase chvilku do té Prahy.
1: Aha.
0: To mě vysvětlí teda, když člověk dělá chemickou školu, tak jak se pak dostane do korporátu, kde funguje tolik let, ještě do korporátu se zvučným názvem, já to řeknu, že to je Coca-Cola. To by člověka úplně nenapadlo, jako tam bych čekal nějaký business management, něco takového.
1: No ono, i v té nadnárodní společnosti nepotřebuješ jenom ty, co prodávají ty výrobky, ale potřebuješ ty, co je vyrábějí. A ty, co je kontrolujou. A já jsem byla šéfka kontroly vlastně kvality, to znamená, že lidi z mýho týmu, kterých bylo 30 skoro, vlastně dennodenně kontrolovali to, aby ty výrobky, které vyrobíme, které jdou na trh a ctí tu značku, tak aby byly v pořádku. Je to spousta mravenčí práce a je to taková práce, která není vidět. Je to jako, když doma uklízíš, tak si toho nevšimneš a když bys přestal uklízet, tak si toho najednou všimneš. Takže ty moji lidé vlastně z toho mýho týmu byli velmi pečliví, kontrolovali a já jsem jim spíš dávala ten směr a snažila se řešit jejich potřeby a nebo i reklamace od zákazníků.
0: Já si představu, že sedí a takhle pijou ty vzorečky.
1: Ty vzorečky, no. Součástí je i senzorická kontrola. Určitě, určitě. Protože lidský smysly jsou úžasné.

0: a jsou
1: Tak to
0: lidi,
1: zase to asi
0: kteří,
1: nedá moc
0: ač,
1: obejít,
0: jo,
1: jo.
0: ačkoliv pijou kafíčko a nebo kouří, tak někdo má ten dar od Pána Boha a umí vlastně poznat ty různé příchutě a přípachy líp než
1: Mám pár
0: jakákoliv
1: takových
0: technika.
1: kamarádů a živí se tím, ti mají úplně pohádkovou profesi, oni
0: Ano.
1: pijou furt víno, ještě za to dostávají zaplaceno.
0: Jo, je to tak.
1: To znamená, že v korporátu člověk přistane, má tam nějaký kariérní růst. Jaký to je dělat v takhle velkém korporátu?
0: Mně to moc vyhovovalo,
1: Fakt.
0: protože já mám ráda pravidla a ty tam jsou nastavené procesy velmi dobře, víš, komu reportuješ, víš, co máš za úkoly, máš prostě nastavené nějaké hranice a to já mám ráda. Na druhou stranu jsem měla obrovský štěstí na svý šéfy. Já jsem potkala skvělou vedoucí, i první, i další, a ty mi ukázali, že i v tom korporátu jsou důležitý vztahy mezi lidma. A že záleží na tom, jak si nastavíš tu spolupráci nejenom v tom svém oddělení s těma 30 lidma, ale i s těma ostatníma odděleníma, protože ty musíš spolupracovat s údržbou, musíš spolupracovat s plánováním, s nákupem. A mě hrozně bavilo poznávat i tu práci těch jiných oddělení, takže nemít jenom takhle klapky a starat se o tu kvalitu, ale vlastně vědět, co třeba za trable mají holky z call centra, jak tam na ně řvou ty lidi, někteří oškliví, co je důležitýho v nákupu, jak je někdy důležitý, že nemáme kamiony, který by odvezli to zboží, jak vlastně je to komplexní systém a my jsme jenom část toho systému. Tak to mě hrozně bavilo.
1: No mě tam právě jako přišel trošku rozpor v tom korporátu a v tom, jak jsem si s tebou povídal, že jsem si říkal, lidi, to musí být hrozný. Co mám kamarády, co se v tom živí. Říkali tam, to je jako super, takhle je to nějakým způsobem, je to dobře zaplacený, je to zajímavá práce, většinou i prestižní. A říkali, tam je problém, že tam máš ten svůj šuplík. A teď jsi jako součástí celé řady šuplíků a vlastně nikdy nic nedoděláš úplně jako finálně a jsi jenom součástí, jsi kolečko. Což se dá pochopit, když člověk jako jde do práce někam na linku. A když jsi jako vrcholový manažer, tak být kolečkem je komplikovaný pro
0: Ano,
1: spoustu lidí,
0: ano,
1: kteří jsou
0: ano.
1: tvůrčí. Já jsem říkal, jak tahle tvůrčí ženská může být v tom šuplíčku, tak teď jsi mi to asi trošku vysvětlila, že se z toho dá jako jeli šance, možnost a chuť to takhle žít, takže se z toho dá vyběhnout.
0: Jo,
1: Není ten
0: jo.
1: korporát takovej, že by člověk
0: Není, není. A já
1: opravdu.
0: navíc měla to štěstí, že jsem dělala v oddělení, který dělalo audity. A ty, když
1: Jo,
0: máš
1: jo, jo. Takže
0: auditovat, tak
1: musíš
0: musíš
1: vlastně.
0: poznat trošku,
1: Jasně,
0: jak to tam chodí.
1: jo.
0: A to bylo skvělé. A navíc ta firma opravdu podporuje to, že ty lidi můžou i střídat ta oddělení. Že třeba, když projevíš zájem, že by si chtěl zkusit, nevím, plánování nebo nákup nebo tak, tak ta
1: To by
0: firma tě v
1: dopadlo se
0: tom
1: mnou, no.
0: vlastně podporuje, což si myslím, že je hodně důležitý, že není tak úplně rigidní.
1: No tak to musím říct. A vybrala jsi asi dobře, že to není korporát, který by člověka uplácel do nějakého tvaru a tam ho prostě 30 let mordoval a
0: Tak, tak, tak.
1: pak ho vystřelil. No dobře, tak člověk se v tom nějak jako zaběhne, zažije si to, z toho vypadne. To je taky asi docela jako rána do vazu.
0: Jo, je to dlouhý rozhodování. Je to dlouhý rozhodování opustit Prahu a opustit vlastně fakt skvělý tým lidí a velkou firmu, kterou znám, ale já mám ráda zkoušet nové věci. A vždycky byl můj sen se vrátit k té kantořině, kterou jsem dělala vlastně na začátku mýho života. Po té vysoké škole jsem učila na střední škole a potom i na vysoké škole jsem pracovala s vysokoškolákama, s lidma. A já jsem si říkala, hele, jestli já v něco věřím, tak je to vrátit se k té kantořině, protože tam mají ty lidi šanci ovlivnit tu novou generaci, ty naše děti a to je něco, v co
1: A
0: já
1: vidíš za
0: prostě
1: sebou ten reálný
0: Jo, jo,
1: výstup té
0: jo, jo,
1: práce,
0: jo.
1: no.
0: V co já jako věřím. Takže já i s těma laborantama svýma jsem se snažila pracovat tak, že jsem je brala jako lidi, nejenom jako prostě čísla nebo jako nějaký prostě kusy, ale vždycky mě zajímaly ty jejich příběhy, jak jim můžu pomoct, v čem jsou třeba dobrý, na čem můžem stavět nebo s čím by potřebovali rozvoj nějaký nebo pomoc. Takže já jsem se vždycky jako snažila kombinovat to svoji technické myšlení s tím zájmem o ty lidi, ať jsou to dětičky anebo dospěláci.
1: No ale stejně, když člověk jako vyskočí z té z té všeobjímající náruče toho korporátu, tak to musí být trošku pocit, jako když najednou seš někde v mrazivém větru sama, ne? Nebylo?
0: Je to tak. Já bych nešla nikdy jako do soukromého podnikání. To je třeba pro mě hrozně riziková oblast. Já to jsem ráda vždycky součástí nějaký instituce.
1: Jo.
0: A takže proto jsem, když jsem hledala, kam půjdu,

0: tak když na mě vyskočil ten inzerát, že hledají učitelku a zrovna matematika, chemie, což jsou moje milované vlastně předměty, tak jsem si řekla, jo, jo, tak to je přesně to, co chci.
1: Jsi první matikářka, z kterou si dobře vyprávím, mě všichni nenáviděli.
0: Jo, jo, jo, já vím, že dcery moje mi říkali, že mami ví, že jsi vybrala to nejhorší a probaci.
1: Já jsem fakt byl úplně odstrašující, já jsem komedian, že jo? Mm-hmm. A to prostě bylo strašný, to nefungovalo, to bylo zcela nekompatibilní k sobě. Jo. Matika, fyzika, chemie, fyzika ještě jo, ještě tam trochu. Jsem si to dokázal jako nějak jako natvarovat. Tak vidíš to, tak existují jako příjemné matikářky, to je dobrý.
0: A přitom chemie je všude kolem nás, já teď se snažím devíťákům, osmákům to vysvětlovat tak, aby věděli, jak
1: je
0: moc
1: to o Kantorovi. Je to o Kantorovi, já jsem to nenáviděl, ale musím říct, dej pánu dobrý nebe, fakt jako to bylo zoufalství, to byla úča, fakt. Ano. Musím to říct se vším respektem, to prostě nefungovalo a pak se mi to táhlo ještě na střední škole, že jsem to tam měl jako zamražený od ty sedmičky a nebylo to příjemný. Takže souhlasím a vím, že jsou kantoři, který dokážou i jelitům, jako jsem já, tu matematiku zpříjemnit, takže že s tím aspoň člověk proklopítá a nepřipadá si jako úplná lama. Jo. Ale to se mi teda jako vyhlo, bohužel. Tak pro mě příjemné zjištění, že jsou milí matikáři, to je dobře vědět. No takže začala dělat to, co si přála dělat, ale ještě k tomu jsem zjistil, že se spustila do vlastně takové novější disciplíny, dnes je to velmi trendy a je to dobře, a děláš coaching, to je zajímavý a není to lehký, člověk musí mít jako velký rozhled, velký zkušenosti, protože je spousta lidí, zažil jsem to, že jsou lidi, kteří radí druhým a sami mají v životě, pardon, bordel. A ty jsou teda nejhorší a nejčastěji radí, jo. A pak jsou lidi, kteří tomu fakt jako rozumí a pomůžou tomu, aby si člověk uvědomoval třeba věci, v kterých se plácá. A můžou pomoct velmi zásadně, aby někdo třeba z toho nezblbnul, nebo nevyhořel, nebo něco. A to mě úplně zaujalo, jak to je asi dobrý, protože ty tam jako skládáš ty zkušenosti z různých profesí. To byl ten důvod?
0: Jo, a já celý život miluju psychologii, baví mě zkoumat to, jak vlastně fungujeme a co můžeme udělat pro to, aby nám bylo v životě dobře. Já jsem ráda, když můžu svůj život mít trochu ve svých rukou a nemám ráda, když se pořád na něco vymlouváme. Mám tu těžký, špatný šéf, manžel je takovej, děti jsou takový, práce je taková a pořád hledáme vně. A já mám ráda, když se podíváme trošku, co s tím můžu udělat já. Já jsem se rozhodla být v tomhle manželství nebo být v téhle práci. Takže to já dělám dlouho a to koučování mě přišlo skvělý v tom, že dobrý kouč ti nesmí radit a jenom tě dobrýma otázkama se ptá a vlastně tě přiměje k tomu, aby jsi na to přišel sám. A každý jsme tak jedinečný, že stejně univerzální rady nefungují. A když si na to přijdem sám, na tu změnu, kterou chcem udělat, byť je to jenom maličký krůček, tak to má úžasný
1: to
0: výsledky.
1: Posun.
0: A je to takový, tak mě to hezky hřeje u srdce, když někdo přijde a řekne, hele, já jsem to vyzkoušel a ono to funguje.
1: A to začalo jak? K tomuhle se dostala jak?
0: Já jsem se k tomu dostala tak, že jsem před 2 lety si říkala, už by to chtělo něco novýho. Už jsem v tom korporátu 12 let a už to jako by chtělo něčím trošku zase okořenit, něčím novým, nebo už je to skoro 3 roky vlastně. Takže jsem se přihlásila do kurzu, teď už dělám vlastně další level mezinárodní certifikaci a jdu dál a dál a baví mě to koučovat jak skupiny, protože je velmi zajímavý, jak se dá třeba pracovat s týmem, tak vlastně takhle jeden na jednoho.
1: No z tebe to úplně jako jde, protože až budu potřebovat kouče, tak přesně vím, komu zavolám, protože všiml jsem si, jak moc lidí se pod to schovává a jak to vlastně, je to podobné, jako když si byli léčitelé a pak to skončilo u Pavla Zednička v Básnicích, který točil tou spirálou, jo, a vlastně to úplně schodil a pak i ty dobrý, který mohli pomoct, vlastně byli k ničemu.
0: Víkendovej rychlokurs.
1: Jo, ano, taková
0: škola života. Tak na to je třeba si dát pozor,
1: Takže vidím, že tam ty ses jako když mluvíš o mezinárodních certifikacích a tak to je úplně teda jupí potom, ne?
0: Jo, je to fajn. A dává to zase nějakou známku kvality. A já mám kvalitu ráda.
1: Jak se to přenáší do takového toho vnitřního osobního života člověka? Protože přece jenom, já to i vidím tady při tými práci, potkávám se s lidskými příběhy, s lidskými osudy a ono to na člověka nějak jako dopadne v dobrém či špatném, ulpí to. Tohle přece musí u toho coachingu fungovat úplně stejně, že si to jako nabereš si to, ono to rozšiřuje obzory. Někdy to samozřejmě člověka může malinko jako pochroumat asi. Jak to působí?
0: Hele, obrovsky ti to, já jsem vlastně jeden z důvodů, proč jsem to začala dělat, byl i můj sebe rozvoj další. Protože ty, když se naučíš vlastně další věci, jak ten mozek funguje a ta naše mysl, tak třeba

0: nám nějakým způsobem vrací. To je na každém, jak v co věří.
1: Mm-hmm.
0: Ale já jsem zjistila sama u sebe, jak ty soudy a tyhle ty negativní prognózy vlastně jsou součástí toho týmy komunikace a toho mýho života. Až když jsem se vlastně na to ptala těch ostatních lidí a od skvělých koučů, u kterých se snažím inspirovat, jsem třeba najednou slyšela otázku, a co kdyby to tak nebylo? Jak by to mohlo být jinak? A já jsem si řekla, aha, teď je to pravda. Třeba to může být úplně jinak, třeba to nemusí dopadnout špatně. Takže tohle mě určitě obrovským způsobem ovlivnilo. A potom to, že hledáme více cest, že my tam máme toho kritika
1: Jo.
0: vnitřního, velmi hodně, moc lidí to tam má, který na všechny ty nápady skočí a řekne, to nebude fungovat, to už si zkoušel, jo, a jak vlastně s ním třeba pracovat, jak si uvědomit, že ho tam vůbec mám, ať už výchovou nebo různýma dalšíma věcma, a jak
1: Brzdíčky.
0: ho třeba, ne úplně vymazat, to jde málo kdy, ale jak ho třeba trošičku zmenšit, anebo si uvědomit, že vlastně on mi to tam škrtá trošku a
1: Jo.
0: jak to dělat jinak.
1: Myslíš, že jsem divnej, když ho tam moc nemám? Jako, když jsem
0: Je
1: takový
0: to
1: jako
0: super,
1: hysterický optimista.
0: buď za to šťastný, protože je to velmi svazující, když tam máme
1: Vím, vím,
0: naprogramovaný
1: vím.
0: ty
1: Ono to zase
0: negativní.
1: naopak někdy je trošku komplikovaný pro okolí, protože všechny štvu. Ale uvědomuji si, že to je jako... Já jsem se o to teda nijak nepřičinil, to tady nebudu machrovat, to tak jako je to daný a jsem tomu rád. Ale všímám si a uvědomuji si, jak spoustu věcí mi to pomohlo udělat, zvládnout, anebo že jsme se pustili do věcí, do kterých řada lidí
0: By
1: říkala, že
0: ani
1: to nepůjde.
0: nešlo.
1: Konec konců televize přesně fungovala v režimu, že všechno to okolí dřív, ti lidi, kteří jako na to koukali, říkali, že to nejde, že to
0: Ano,
1: nepůjde.
0: ano,
1: A
0: ano.
1: ono to samozřejmě jde, jak kdysi pravil klasik, kde je vůle, je i cesta.
0: Ano.
1: No a teď jako přejdeme k té škole v Borovanech. To je jako dobrý nápad, že si tě tam jako vzali jako ředitelku, protože nemůžu si pomoct, ale takhle, jak to poslouchám, tak myslím, že tam teda jako spoustu věcí dokážeš nastartovat a rozjet takovým tím svým optimistickým, příjemným způsobem. To je dobrý level, to je dobrá výzva, že jo?
0: Je to pro mě taková kombinace té lásky k těm dětem a té víry, že to má smysl, že fakt to učitelování je poslání, poslání a bohužel málo lidí to vidí, jak moc
1: Spousta
0: velik.
1: kantorů to má tak jako, že
0: Což to,
1: já
0: ale i
1: to
0: ta
1: přežijem.
0: veřejnost si myslím, že jako neoceňuje to, jak dobrou práci třeba někteří ty lidi, ti učitelé dělají. Ale je
1: Že ty
0: to
1: blbý jsou vidět víc, víš.
0: ale je to vlastně kombinace s tou mojí touhou něco jakoby vést, někomu trošku dávat směr a tu moji vizi a to moje nadšení a možná idealistické představy, ale je to něco, v co já věřím, jak
1: On
0: se
1: ten
0: to dá
1: kantor
0: dělat.
1: musí být trošku
0: Jo, jo,
1: idealista,
0: jo.
1: ono by to
0: A
1: jinak nešlo.
0: je to prostě nějaká kombinace práce s dětma a té touhy to prostě směřovat. Takže když se to stalo a osud mi to poslal, že jsem se nastěhovala do Borovan a pár dní na to vyšlo to výběrko, tak jsem si řekla, že to zkusím. Že bych si to neodpustila, kdybych to
1: To asi to tak
0: neskusila.
1: mělo být, jako
0: Jo,
1: ta
0: jo.
1: náhoda, že se trefíš just do Borovan a
0: Přesně
1: zrovna se
0: tak,
1: to
0: to už není
1: vypíše, to tak
0: náhoda,
1: jako,
0: to
1: ano,
0: není
1: to není náhoda.
0: náhoda.
1: Já ti velmi rozumím z toho důvodu, že moje maminka je dlouholetá kantorka. A dělala ve velmi, jako i velmi vysokých funkcích, dělala školní inspektorku a dělala to školení kantorů a takové ty věci, které jako přesně měly za cíl z toho zašedlého průměru těch učitelů, který prostě byli takový, je, zase škola a zase ty smráďata a zase tam musí mezi ně. Tak vlastně já jsem byl účasten, protože když to dělala tyhle školení, tak mě volávala, hele, přijď nám něco natočit. A tak já jsem tam viděl desítky takových těch nadšených učitelů, který tam byli a oni je nutili jako, nebo nutili, oni pro ně měli nějaký programy, kde ty kantoři jako vlastně byli jakoby děti a měli
0: Ano.
1: tam. A já jsem na to koukal, na ty dospělé, říkal jsem, ty jsou nádherně cvaklí, jako oni si to tam jako dávají. A přišlo mi to hrozně fajn. A říkal jsem, takového učitele bych chtěl, protože to je přesně o tom, že v tom člověku je pořád to dítě a rozumí mu. Není to ten zastydlej kantor, který a sedni si a dej ruce za záda.
0: Ano.
1: Kyselý pozadí.
0: Ano.
1: Jo? A takže jsem pochopil, že to je asi cesta, že když ten kantor bude dobrý, Tak a teď si to násobí geometricky. 30 dětí, který, nebo 25 dětí, který budou šťastný, když bude dobrý

0: kantora, z těch 25 dětí nebude 25 zapšklých blbečků, ale bude 25 veselých, milých lidí, kteří budou rozvíjet svoje talenty, tak mi to přijde jako dobrý. Takže ti rozumím v tom, jako že když člověk má tu chuť a ten entuziasmus to rozdávat, takže to musí být hrozně jako silný. Konec konců máme společné to, že jsme oba milovníci dětských táborů. Ano. Tam je to, vlastně dětský tábor je taková škola v divokém prostředí a tam se ukáže, kdo na to má.
1: Tam se to ukáže a je to krásný se dívat právě na ten letitej vývoj, protože já už jezdím 25 let a ty děti, co jsem si vypiplala od těch 6 let, tak už teď ten tábor prakticky vedou a tím, že tam mají to srdíčko, hrozně moc důležitý je v tomhle typu té práce tam mít srdce, jo, a nesoustředit se jenom na to, že ty děti naučíme hichikiri, dityny a nebo násobilku, ale to, že vlastně tím svým vzorem, nadšením, postojem k životu jim vlastně fakt můžeme dát mnohem víc a vidím to i na tom táboře. Za ty 2 týdny, kolik práce oni s nima udělají, ty oddíláci, fakt klobouk dolů.
0: A moc bych děti, si přála, který kolikrát jako úplně ano, jsou nedotčený.
1: Moc bych si přála, aby i v té škole prostě ti učitelé, kteří mají chuť to dělat, ještě s tím srdíčkem a třeba i trochu jinak, než je ten standard vyběhaný, tak aby tu možnost měli, aby to prostě dělali. Já nejsem moc kreativní člověk, ale proto mám tým kreativců, kdy se staví ta celotáborová hra, takže věřím, že i v tom školství potkám spoustu skvělých lidí, kteří mají třeba nápady, jak by to chtěli dělat a dáme tomu nějaký jenom trošku rámec.
0: Co myslíš, proč je tam v té profesi tolik lidí, kteří jsou jakoby takový jako unavený je to třeba daný tím, že je tam málo chlapů, že to je nepoměrný a že tam jako ta genderová nevyváženost, jak se dneska říká, že by tam jako to chtělo větší podíl mužského elementu, ne protože je lepší, ale že by to bylo pestrý a že by se
1: určitě,
0: tam trošku jako
1: nakřísilo. Určitě by to bylo pestřejší, já si myslím, že by to bylo skvělý, ale je to jak to je, musíme s tím pracovat. Hele, asi nemám tuhle odpověď, je to u každého, to může být jinak. Někdy je to třeba nějaký sešněrování systémem, někdy je to nějaký pocit toho, co musím a třeba ty lidi trošku zapomenou na to, jak by to chtěli, nebo jak to chtěli na začátku.
0: Ano, když šli na ten pedák, tak třeba to bylo jiné.
1: Myslím si, že je i trošku špatně v českém školství, že ti lidé vlastně nedostanou vůbec možnost dělat něco jiného. Aspoň chvíli zkusit si nějakou profesi nebo nějakou praxi, že oni vlastně ze školy jdou většina z nich rovnou učit.
0: Takže, a pak tam zůstanu až do důchodu.
1: Jo, může to být. Já třeba nejlepšího kantora z průmyslovky si pamatuju člověka, který určitou dobu pracoval normálně ve firmě a pak se vrátil a učil nás elektroniku a fyziku a takový. A bylo to skvělý, protože měl příklady z praxe, opravdu v reálu a takový věci. Takže to by třeba pomohlo, ale bohužel v reálu je to tak, že ti lidé té praxe mají maličko na tom pedáku.
0: Jani, jaká bude Borovanská škola za rok, za 5 let? Jakou máš vizi? Jak se ti to? Ty jsi to určitě někde jako prezentoval, tak to mi nejde, ale tvoje vnitřní přání, pocity, touhy, jak bys to ráda viděla za nějakou?
1: Já bych moc chtěla, aby byla pozitivní, aby byla otevřená, aby tam děti chodili rádi a rodiče byli rádi, že jejich děti chodí zrovna do Borovan. Já se chystám ty rodiče trošku zaangažovat, zkusit jim říct, hele, byl byste ochotnej, aby jsme se třeba přišli podívat s osmákama do vaší firmičky nebo do vaší dílny, aby ty děti viděli, co jsou to řemesla, aby uměli třeba, protože my jsme to tak měli, když jsme byli děti, my jsme se chodili do těch lokálních podniků podívat a takový. Spousta rodičů je fakt aktivních a nabízí různý kroužky, různý věci. Takže já se na to moc těším, že těm rodičům, že je trošku do toho vtahnu a musíme poprosit o nějakou pomoc, protože když to poteče ta energie mezi těma rodičema a tou školou, tak to je velmi důležitý, si myslím. No a chtěla bych, aby učitelé chodili rádi do práce, aby tam byli spokojení, aby ten tým fungoval, protože když v tým funguje a rád jdeš do práce, tak tam nejdeš samozřejmě jenom pro peníze, ale i pro nějakou energii a sounáležitost.
0: Třeba se těšit, aby se člověk potkal s kolegama.
1: A potom to ty děti nasajou, děti hrozně vnímají ty vztahy mezi i na tom táboře, já jim to říkám, oni poznají, jestli spolu blbnete a komunikujete, jestli se jeden od druhého učíte, anebo jestli jste na sebe naštvaný a vymračujete se na sebe. Děti jsou takový radary a tak jako nás nasávají doma, tak to nasávají určitě i v té škole. Takže to bych si přála, ale potřebuju trošku čas. Bojím se trošku toho, že to budou očekávat lidi hrozně rychle a je to velká organizace, takže nějakou dobu to samozřejmě bude trvat, ale já věřím, že to bude.
0: Já musím říct za sebe, že teda o tebe fakt nemám strach. Jo. Popřeju ti, aby to očekávání se naplnilo velmi rychle. Myslím si, že to tak bude. Můžu ti slíbit, že kdybys chtěla zavolat, že potřebuješ nějakou exkurzi, tak rodičem taky, byť moje dítě do Borova nechodí, tak samozřejmě rádi děti televizí provedem. A budu se těšit na samé dobré zprávy z borovanské školy, protože když je v tak dobrých rukou, tak se vůbec nebojím, že by to nebylo dokonalý.
1: Tak děkuji moc, to mě těší. Děkuji.
0: Milí diváci, jestli jste tohle naše povídání neviděli od začátku, tady pod námi jako vždycky sociální sítě, tak si to tam můžete pustit od začátku do konce, od konce do začátku. A mým dnešním hostem byla Jana Kalačová. Děkuji ti za návštěvu ve studiu.
1: Já tobě.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Vodnická hymna. Písnička, která nám uvedla dnešní díl pořadu Hvězdy jihu. Sem chodí lidé, kteří jsou spjati většinou s muzikou a mají tak nějak blízko k jihočeskému kraji. Někdo je tady jednou a někdo tady pak může být kdykoliv, protože má k tomu všechno dohromady k dispozici jako ty správné důvody. A ten ideální důvod je ten, že se po 4 letech setkáváme v magazínu Hvězdy jihu na Ječeničce s Jirkou Krškou a s kapelou Rybníkáři, která nám hezky uvedla začátek toho dnešního dílu. Vítej, Jirko.
1: Já přeju krásný den tobě i všem divákům.
0: Vidím, že oblečení stylové.
1: Ano, ano, to je třeba.
0: Já se tě rovnou zeptám, protože kapela Rybníkáři. Já když vidím, jak se oblíkají rybníkáři jako takový, tak mají takový ty gumové boty, ne? Ty gumové kalhoty s laclem, nějaký mikiny, teplo na hlavě něco. A vy jste jako jinak oblečení.
1: My jsme jako vodníci, protože Rybníkáři, to je vodnická kapela, která už funguje vlastně 38 let.
0: 38 let od roku 1988.
1: Ano.
0: No, tak to už je moc hezká chvilka. Moc hezká chvilka, ale vy nemáte jenom tohleto výročí.
1: My máme hlavně výročí našeho festivalu, který je pro rodiny s dětmi a je to festival Pohádkový chlum a ne Vodnický splav. No a tam máme 25 let.
0: To je pravda, protože to je ten důvod, proč my se tady setkáváme a nejen teda kvůli 25. výročí toho báječného chlumu. Nebo jak se to přesně jmenuje? Celé.
1: Celé se to jmenuje Pohádkový chlum u Třeboně.
0: Tím jsme zavírali naše povídání před 4 lety.
1: Ano, přesně tak.
0: A protože těch 25 let je setsakramentsky úctyhodná chvilka, tak teď tím začneme. Letos to bude po 25. Kdy to bude?
1: Letos to bude po 25. a bude to poslední týden v červenci a my vždycky začínáme v pondělí a končíme v pátek, takže to bude od 27. července do 31. července 2026.
0: Takhle to bude. No, abychom ale byli, jak se říká, naprosto otevření, seznámíme diváky i s fotkama, jak to tam vlastně všechno probíhá a tím pádem můžeme probrat, co se vlastně zase odehraje na tomhle krásném místě v chlumu u Třeboně. Tak.
1: Určitě. My začínáme vždycky průvodem vodníků. Ale před tím průvodem, aby se sešli všichni návštěvníci, tak tam máme pohádku. Ta bude v 18 hodin na náměstí v chlumu u Třeboně.
0: Právě toho 27. července.
1: Právě toho 27. července. Já tady mám třeba takový nástin, jak vypadá úplně ten úvod, kdy se sejdou vlastně všichni vodníci, vezmou nástroje a zaspívají právě tu vodnickou hymnu, kterou jsme před chviličkou slyšeli.
0: Na první fotce můžeme vidět stany a všechno krytí, kdyby náhodou sprchlo nebo bylo nebezpečné slunce.
1: Ano, nám vodníkům samozřejmě trošku vody nevadí, ale pro vás, suchozemce, jsme připravili právě takovéhle stany.
0: To naprosto chápu. No a pak po té pohádce, jak to tak bývá, to už je taková tradice, ten průvod?
1: Ten průvod je tradice, ano. My jsme začali průvod asi od 2. ročníku, protože jsme si říkali, chce to něco takového, aby lidi věděli, že se vodníci opět po roce do chlumu u Třeboně vrátili.
0: A jak vypadá takový průvod? Podíváme se?
1: Podíváme se tady na fotku. Tak průvod zahajujou koně, na kterých jedou dvě vodnice. No a potom je tam, jak vidíš, parta muzikantů. Prostě všichni vodníci, co mají nástroje, tak vemou své nástroje do průvodu. Zpíváme vodnické písničky. Že tady máme i takové krásné transparenty ve tvaru ryby samozřejmě.
0: No,
1: a tam jsou názvy vodnických rodů, kteří se zúčastnili právě toho vodnického splavu.
0: Kudy tak chodíte?
1: Tak my jdeme z náměstí chlumu u Třeboně na hráz rybníka Hejtman a potom obcházíme rybník Hejtman po jeho pravém břehu, takže jdeme kolem toho největšího kempu, který se jmenuje Hejtman Jih a dojdeme až na kemp Kapřík.
0: Ty jsi zmínil?
1: My jdeme v průvodu tak přibližně 30-40 minut.
0: 30-40. Ty jsi zmínil chlum u Třeboně. Jak jste se ocitli v chlumu u Třeboně?
1: No tak To je otázka spíš na to, jak jsme došli k tomuhle festivalu. My jsme se v roce 2000 potkali s kamarádem Jirkou Tibitanclem, s hercem, který je písecký rodák, ale v tu dobu sídlil v Havířově a měl tam svůj festival pro děti pohádkový, který se jmenoval Minitátro. No a my jsme byli na Čochtanově Třeboni, kde jsme byli přizváni a jako vodnická kapela, to byly vlastně naše vodnické začátky. A tam jsme se s tímhle člověkem seznámili. A slovo dalo slovo a já jsem tenkrát pořádal festival jihočeské zpívání a tak jsme si řekli, že by byl dobrý nápad dát to dohromady a udělat festival divadla a muziky.
0: To jihočeské zpívání bylo v Trocnově.
1: V Trocnově,
0: pokud
1: ano,
0: paměť ano, sahá ano, tak daleko. Že?
1: Přesně tak.
0: Už nějakou dobu nefunguje. A takže se to v podstatě tak trošičku proměnilo, to jihočeské zpívání, v tu formu tady tohletoho báječného vodnického festivalu.
1: Ono se to trošku prolnulo.
0: Prolnulo.
1: A my jsme tenkrát hledali místo, kde tenhle festival udělat.
0: A jsme u toho.
1: Jirka Tibitanclu říkal, já jsem písecký rodák, chtělo by to v Písku.
0: No, jak je to možný, že ten písečák, viď, lokální patriot, všechno by chtěl...
1: Potom jsme měli nápad Bechyně.
0: Ano.
1: A další nápad byla Zlatá koruna. On říkal, oni jedou ty vodáci a oni nám přijedou na to místo. A já jsem tenkrát, asi rok předtím, byl na Slovensku na nějakém festivalu, už nevím, jak se jmenoval, a přijeli jsme tam do kempu. Ten festival byl v kempu. Já jsem si říkal, to je úžasný, dělat festival tam, kde ty lidi se můžou ubytovat, kde tam stráví celou tu dobu festivalu, protože když jsem dělal to jihočeské zpívání, tak to bylo krásné místo, ale to místo jsme navštívili jenom jednou v roce. Takže nebylo tam, kde ty lidi ubytovat, museli jsme udělat stanový tábor pro ně, všechno tam dovést.
0: Když to v Klumu je to hotový. Tam je to připravený všechno.
1: A právě ten nápad byl o tom, že lidi přijedou s náma trávit celou dovolenou.
0: A je to tam.
1: A je to tam.
0: A je to tam. Ty jsi zmínil dva rybníky. Kapřík a Hejtman.
1: Já jsem zmínil rybník Hejtman, Kapřík je kemp.
0: Jo, Kapřík
1: je tam
0: je
1: potom kemp. Ještě velký rybník Staňkovský, vedle Staňkova, a tam taky kolem toho děláme programy.
0: Já už si myslím, že všechno je rybník. Normálně, díky tomu, že vidím rybníkáře a ty řekneš něco ohledně vodnického festivalu, tak já všechno mám za rybníky. Kapřík je teda kemp.
1: Kapřík je kemp.
0: Kemp, tak to se omlouvám.
1: A právě tak jsme došli do toho Chlumu, protože já jsem třeboňský rodák a to Třeboňsko znám hodně a tam je nejvíc rybníků a hlavně v létě je tam nejvíc lidí. A Chlum je právě to místo, kde se těch lidí dá vejít úplně nejvíc. Tam je nejvíc kempů, je tam spoustu chatek, spoustu kempů, místa pro stany. Takže to je ideální místo na setkání vodníků.
0: A tak jste tím průvodem prošli všema tyhle těma kouskama tohletoho místa a až jste se ocitli na loďkách. A tady vidím právě něco, co by možná bylo dobrý popsat, protože to je hodně zajímavá fotka.
1: My to nazýváme zvaní po hladině rybníka. Aha. Takže jak tadyhle vidíš, vodníci nasednou do pramic, aby jsme byli krásně vidět. Vezmeme sebou nástroje a plujeme si tak po hladině rybníka. Ono se krásně stmívá, západá nám slunce a ta muzika, ty písničky se po hladině krásně nesou.
0: Jo, takže všichni si můžou už dopředu ujasňovat, jak budou trávit další dny ve spojení právě s tady s tou pozvánkou.
1: Přesně tak. Lidi stojí na břehu, zpívají s vodníkama nebo nám mávají. Je to úžasná chvíle a my vlastně vyplouváme z toho kempu Kapřík a doplujeme až do toho kempu jich.
0: Ano.
1: Takže
0: ano.
1: Zpíváme a nese se to po celém rybníku.
0: A je jasně, že je jedno, jestli prší nebo neprší, protože vodníkům voda nevadí.
1: Nevadí, přesně tak.
0: No a teď pojď se teď zaměřit, jak vypadá takový ten běžný den, protože to už teda po tom průvodu všichni očekávají, že od rána se něco bude dít.
1: My máme od rána vždycky pohádku. To znamená, už v úterý v 10 hodin dopoledne začíná pohádka. A to je pohádka, která je na nejkrásnější scéně, kterou v Chlumu máme, a to je ostrov.
0: Podíváme
1: je to
0: se.
1: Ostrov, který se jmenuje Markéta, je to ostrov, který je v rybníku Hejtman. No ale vy suchozemci se samozřejmě nemusíte bát, protože na ten ostrov není třeba doplavat, i když je to samozřejmě taky možné, ale máme tam lávku. Lávka jde z kempu Hejtman jich a tak se dostanete na ostrov. Ostrov je dost velký na to, aby se tam vešlo, jak vidíš, dost publika.
0: No publikum
1: tady
0: teda...
1: Tady máme pohádku.
0: Ty, tam to musí být docela i milý, když je třeba teplo, že ty stromy udělají dobrou atmosféru stínovou.
1: Je to tam krásný pod těma stromama, hlavně kolem všude je slyšet ta voda, to, ty vlnky, prostě všecko si to tam ševelí a na ty pohádky je tam taky nádherně ticho, protože nás neruší ten ruch těch okolních silnic.
0: Maximálně větří kvit, ty větvičky a tak podobně. Ano.
1: A na téhle scéně my děláme pohádku vždycky dopoledne a potom jsou tam občas i odpolední večerní pohádky.
0: Dobře, a obědvá se?
1: No samozřejmě, samozřejmě.
0: Necháte.
1: I vodníci, i suchozemci obědvají, ano, ano, ano.
0: Já jsem se bál, že se furt něco, jakoby, oběd normálně je a po obědě zase...
1: My tam máme i delší pauzičku, ta pohádka je od té 10. hodiny do 11.
0: Hodinku. Pak takový nadechnutí před obědem.
1: Přesně tak. A pak nám začíná odpolední program.
0: To je samozřejmě po poledním klidu, ale že ano, to ano, je potřebný, to je jasný, protože potom až do večera nenecháte frekventantům vydechnout. Je to tak?
1: Je to tak.
0: Je to tak.
1: A kolem 3. hodiny nám začíná buď pohádka, nebo pohádkový les. A to bych tady zmínil právě na další fotografii.
0: Ano.
1: Jak vidíš, že tady máme děti, co si užívají tady zrovna takových barevných šlápor, kde musí přejít louku.
0: Aha.
1: A my tam máme pohádkový les, který v posledních letech startujeme z náměstí v Lumu Třeboně a jdeme na louky, které jsou za náměstím. A máme tam 10

0: úžasných stanovišť. Je tam spoustu pohádkových postav a děti si tam můžou každý rok vyzkoušet úplně jiné disciplíny.
1: Zmínil jsi spoustu pohádkových postav a tak podobně. Kolik lidí se stará o ten celý festival vodnický?
0: Je to něco kolem 50 lidí.
1: 50 lidí. A jak dáváte ty lidi dohromady?
0: No, ty lidi se dali dohromady postupně za těch 25 let festivalu, protože jsme zjistili, když jednou ten festival navštívíš, tak tě to, když tě to uhrane, tak už nemůžeš to nechat bejt a staneš se členem týmu. No a tak vlastně se sestavil, když tady takhle ukážu úplně tu první fotku, co jsme měli tu zvací, tak tady je vlastně ten náš hlavní vodnický tým, těch většina vodníků a členů divadel. Takže už za tu dobu jsou divadla, která pravidelně navštěvují ten náš festival a
1: takže
0: už
1: tady,
0: bez nich se nemůžeme obejít.
1: Tady je vidět na té fotce samozřejmě, oč se jedná, kdy to bude, kde se to i najde.
0: Vodnici.eu.
1: EU. No a vidím, že celá vodnická rodinka tam je nachystána, připravena a
0: já tady ukazuju tady na jedno místo, kde stojí náš vodnický král, Pepa Vošplouch první, protože my máme samozřejmě svého vodnického krále, který byl zvolen v prvním ročníku pohádkového chlumu, takže letos už bude královat 25 let. A pak tam máme ještě dva ministry, ministryni vodoobrany, to je vodnice Krnda.
1: Že máš taky nějakou funkci.
0: A já jsem ministr vodokultury. A mám upevňovat dobré vztahy mezi lidmi a vodníky.
1: Tak to teda, ty jsi ministr?
0: No, já jsem dokonce ministr dvakrát, protože kromě toho, že jsem ministr vodokultury v naší vodnické společnosti Pohádkový chlum Vodnický splav, tak jsem taky ministrem pro vodníky, tady je má osobní
1: to je
0: vizitka.
1: V Pohádkovém království,
0: ano.
1: Jirko, uvažuješ, že by si časem byl i ministr?
0: Ne. Vím, kam směřuje tohle otázka. Dvě ministerská křesla mě úplně stačí.
1: Jako, teď tam máme dost unikátní lidi, takže by si možná je pěkně smáznul všechny, ale
0: ne.
1: To je jiná věc. Každopádně teda, všechno se koná, Jirko, venku.
0: Všecko se koná venku. My jsme měli k dispozici prvních 19 ročníků, jsme měli k dispozici i kulturní dům, který jsme mohli využívat. Potom se stala taková věc, že přišel ten covid, který známe. No a ono nás to jako vyhnalo všechno do venkovních cen.
1: A nakonec je to spíš pozitivní.
0: A my už jsme tam zůstali.
1: A vy jste tam zůstali.
0: A jsme tam rádi.
1: Co se odehrává venku, kromě těch věcí, které jsme říkali, pohádky, pohádkový les, průvody, písničky, hraní, ještě určitě něco dalšího bychom mohli se teď jako podívat na.
0: Přesně tak, my tam máme dílničky pro děti. My tam máme takový jeden den, který se věnuje dílničkám. Tady třeba vidíš, jak vodník Ivan na svém keramickém kruhu vysvětluje, že není vůbec lehké si vytočit takový vodnický hrníček.
1: Ano, ano.
0: Máme tam potom dílnu
1: vodník Ivan.
0: S kovářem, pak tam máme drátenické dílny a spoustu dílniček, kde si děti můžou něco vyrobit. Třeba takovouhle vodnickou kokardu, kde se můžou ozdobit na náš průvod.
1: A oni si to vyrobí a můžou si to nechat.
0: No samozřejmě.
1: Jo, samozřejmě. To je nádhera.
0: A protože máme letos 25. ročník, tak jsme si tam pozvali i další divadla, jako takovou zdravici, kterou udělají v letošním pohádkovém chlumu. Ale tam, kde budou ty dílničky, jsme si pozvali výborného kuchaře Petra Stupku, který nám taky ukáže, jak on zpracovává ty ryby, protože když vodníci, tak ryby, to je
1: no to, já vím,
0: to má k sobě.
1: Takže se může
0: blízko.
1: Každý těšit na kaviárové hody.
0: Nebo, no uvidíme, co nám Petr představí a čím nás překvapí.
1: Nebo snad osmažené šproty z konzervy.
0: To necháme na něm. Tohle proběhne ve čtvrtek 30. července odpoledne právě na náměstí toho městy se klubu Třebuně.
1: Jak třeba vodníci sledují třeba nějaké talenty dětské nebo nějakým způsobem, jestli se jim věnujete v tom smyslu, aby taky něco předvedli, aby nebyly jenom ty pasivní koukači na něco nebo manuálně vyrábějící něco pro sebe. Existuje ještě něco, jak se děti můžou nějak díky vám prezentovat?
0: Existuje a to je naše pěvecká soutěž, která se jmenuje Zpívající žába. A je podle hesla Žabičky a žabáci nejlepší jsou zpěváci. Tady třeba máme jednu účastnici,

0: dokonce finalistku naší soutěže Zpívající žába, protože my máme ve středu takový výběrový program, kde se může kdokoliv přihlásit z dětí. Vybere si svoji písničku, my s rybníkářema s nima tu písničku secvičíme a za doprovodu pravé vodnické kapely si tu písničku můžou potom na pódiu zaspívat. A my nedáváme body, ale dáváme žáby. Každý vodník má možnost dát 5 žab.
1: Takže
0: celkový zisk, máme tam 3 vodníky a celkový zisk je 15 žab. A kdo dostane nejvíc žab, ta postupuje právě, jak tady vidíš na pódium v kempu, tady je vidět to pódium, do pátečního finále, kde se zjistí, kdo dostane titul Zpívající žáby.
1: Skvělý. To znamená, že to jsou kromě toho všeho dalšího ještě koncerty, hudební večery. Vy hrajete pro všechny?
0: My hrajeme pro všechny, hrajeme pro děti, hrajeme pro dospělí.
1: Jirko, vy nejen, že hrajete takhle jako vodníci, jako muzikanti, ale já mám pocit, že si můžou i děti nebo rodiče vaše písničky odnést.
0: Přesně tak a to máme tady nové CDčko, to jsme před 4 lety ještě tady neměli a to je CDčko Pohádkový orchestrion. A tam jsou písničky z našich pohádek, ale nejen z našich pohádek, jsou to písničky, které my hrajeme na našich programech pro děti a dospělé. A jak už vidíš, že tady vidíš čarodějku, tady vidíš čertici, tady vidíš vodníka, loupežníka.
1: Takže všechny vaše převleky v podstatě v jednom obraze.
0: Všechny naše tváře v jednom obraze.
1: Já jsem řekl převleky, vlastně vy jste to vy, to jsou opravdu tváře. To znamená, že mokré písničky mají...
0: Mokré písničky mají dalšího bratřička nebo sestřičku.
1: Přesně tak. A dokonce i Jiskra v kouři pořád funguje?
0: Ano, ano. Jardo, ještě tam máme takovou specialitu na tom CDčku. Já to nebudu přímo tohle ukazovat, ale jenom to řeknu. V tom CDčku je takzvaný QR kód. Protože jsme zjistili, že spoustu vás suchozemců už dneska nemá, kde si to přehrát. A tak stačí, když si ten QR kód pěkně nasnímáte na svůj mobilní telefon a stáhnete si rybníkáře k sobě, abyste si nás mohli nosit pořád sebou a poslouchat naše písničky.
1: Ta představa, že namířím telefon a stáhnu si rybníkáře, je plně člověče pohádková. Protože vy jste hudebně pohádková kapela, která se tomu věnuje. Jirko, ten festival má svůj začátek a má své finále. V tom finále se pak taky něco určitě odehrává tak dobrého, že ty lidi si to pak pamatují celý rok a chtějí přijet zase.
0: Přesně tak. My ten festival začínáme průvodem a končíme taky průvodem. Ale ten průvod, který je na konci, je, když se setmí, je to průvod lampionovej. Takže my tam máme dokonce pro děti, jak tady vidíš na té fotografii, připraveny lampiony. Vezmeme si své vodnické koupací oděvy.
1: Vodnické koupací oděvy? Co to je za...
0: To jsou třeba ty klasické pruhované plavky z první republiky.
1: Ano, ano, ano.
0: Koupací klobouk.
1: Ano, ano, ano.
0: A odebereme se z kempu jich, kde nám skončí to finále soutěže Zpívající žába. Tam vyhlásíme taky termín dalšího ročníku pohádkového chlumu a odebereme se na hráz rybníka Hejtman, kde se vodníci zanoří za zpěvu lidových písniček do vod Hejtmanu.
1: Tady je vidět to loučení z vodníky patrně.
0: Tady je vidět loučení z vodníky. Nejsou tam sice vidět děti s pláčem, kteří to obrečí, že vodníci z chlumu odplouvají, ale zase dobrá zpráva v tom, že se vodníci opět za rok do chlumu u Třeboně vrátí.
1: Vy dodáváte takovéhle jistoty. To je velká jistota, protože pochopitelně ten pohádkový chlum je teda místem tradičním už dneska a místem návratu.
0: Ano, to jsme rádi, že se nám vrací spoustu lidí. A úžasný je, že v prvních ročnících, co jsme tam měli návštěvníky jako děti, tak se nám teď vrací jako rodiče se svým potěrem, se svými dětmi a vrací se za vodníky. A to si myslím, že je úplně ta největší odměna pro nás.
1: Jirko, naše těžiště povídání je 25. ročník této báječné akce a jsem rád, že jsme tomu mohli věnovat tento prostor a určitě bude stát za to pozvat lidi na vodnický chlum nebo pohádkový chlum. Je to tak?
0: Proveď. Takže pokud si chcete udělat krásnou dovolenou pohádkovou, přijeďte poslední týden v červenci od 27. do 31. července do Chlumů Třeboně a rybníkáři a vodníci se na vás moc těší.
1: No, bude to stát určitě za to. Tak to jsme teď udělali to, co jsme se domluvili a teď už jenom tak trošku letem světem, protože rybníkáři nejsou jenom pořadatelé této nádherné akce, tak pojďme se podívat ještě na další důležitou akci, kterou je dobrý zmínit, která taky bude pomalu slavit 25 let.
0: To je Klub na nečisto.
1: Ano.
0: Klub na nečisto začal v roce 2003 a klub děláme vždycky od září až do června a každý měsíc si tam zveme nějakého zajímavého hosta. V letošním roce jsme tam třeba zajímavého měli pana Štěpána Raka se svým synem, potom jsme tam měli třeba kombinace...
1: Jirko, nemusíš to, já jsem koukl na vaše stránky.
0: Jo, ty to máš všechno připravené.
1: Tohle to jsem vytisk, protože tady ten dlouhý seznam jsou vaši hosté a nejlepší na tom je totiž, já jsem si říkal, co to je ta kapela a mnoho dalších a to vlastně tam ani všechno není. Tak to jsem ti přinesl takový dárek, abys věděl,
0: děkuji,
1: co všechno vlastně se dá najít na vašich stránkách a je to důležité taky si uvědomit, že na stránce www.rybníkáři.cz je vlastně o vás, ale absolutně všechno. Takže i Klub na nečisto, potom další vaše aktivity, které se blíží.
0: No, blíží se spoustu pohádek, ale to všecko najdete na těch našich stránkách.
1: Přesně tak, takže nové aktivity, jako jsou výlety pro školy, že jo?
0: Ano, děláme od loňského roku výlety pro školy a pro školky v klášteře Zlatá koruna.
1: Najděte si to, protože to stojí za to. Taky děláte adventní pořady.
0: Děláme spoustu adventních pořadů, ten náš hlavní adventní pořad se jmenuje Cesta do Betléma, s kterým objíždíme nejen školy a školky, ale i náměstí po jižních Čechách a po celé České republice.
1: Já jsem zjistil, že sály, náměstí, prostranství, nějaký cesty, které mají jenom trošku prostoru, tam všude rybníkáři jsou. Tam se všude vejdou. Tam všude můžou existovat.
0: A hlavně jsme tam rádi. Můžeme být jak ve volném prostoru pod širým nebem, nebo v sálech a všude jsme rádi a pořád nás to baví.
1: Skvělý. Tak milí přátelé, právě jste viděli rozhovor s ministrem pro vodníky v pohádkovém království Jiřím Krškou. Jsem rád, Jirko, že jsi přišel do pořadu, do magazínu Hvězdy Hudíky.
0: Já děkuju moc za pozvání.
1: A věřím, že budete pokračovat ve všech aktivitách, které jsou, protože dělají lidem radost, dělají jim potěšení. A mám ti takový pocit, že radost a potěšení to dělá i vám.
0: Dělá a moc velké.
1: Moc velké. Rozloučíme se písničkou, to si myslím, že na závěr bude se velmi hodit.
0: Bude to písnička Pochod vodníků a je to taková písnička, kterou zpíváme v průvodech v Chlumu Třeboně.
1: Výborně, přátelé, loučíme se písní, která je Pochodem vodníků a zahrají vám ji rybníkáři, aby vám odstartovali to skvělé léto v roce 2026. Děkuji.
0: Naschledanou.
2: Rybníka hejtmanu a jen si splav. Spal si věci dostanu, skoč do vody a plav. V prstí ploutví hej mě oudem, jako štikar vy se s průdem, když to stihneš, tak za náma.

0: na břehu i pod hladinou radost zvykala, že měli postavidla seně dvojníků.
1: To bylo hladná,
0: nechý to nikdo jiný, než sám už plnokrát vynořil se, aby tady snad

0: musí tvrdít sandálka prmavila. Mohlý pecky vyhrává hudnická kapela.
1: A když mají všeho plný necky,
0: na vodu si hodějí necky, odpočinou a pak zase zpívají zase.

Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci Open Air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém

0: Janoška Style. Janoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška.
1: Čeká vás výjimečný hudební
2: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
1: Více informací na www.hudbanagolfu.cz.
0: Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

Při našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají tzv. Gurale. Zde se nachází malebné městečko Saflary a v něm překrásný termální park Gorončí potok.

Hned vedle je moderní a skvěle vybavený kemp se 48 místy, velkou kuchyní, prádelnou a skvělým zázemím.

Zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami. To vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: Na náves jedné z nejmenších a nejstarších obcí v republice, Krnína na Českokrumlovsku, přijíždí se svým vozem starosta Hořic na Šumavě Martin Madej.
1: Tak jsme tady!
0: Na palubě je též jeho žena Marie a historik a pedagog Jan Palkovič.
2: Hlavní aktéra, no, aby nebyla dneska přesilovka.
0: Zastavili se tu pro mě, abychom společně vyrazili naopak do největšího českého města, Prahy. Proč? To uvidíte za malou chvíli. Když si lidé mají co říci, utíká cesta rychle. Jsme v Praze a míříme na Smíchov, k letohrádku Kinských. Hlavním účelem naší cesty je přednáška. Před muzeem se k výpravě přidal i pražský dokumentarista, režisér Oliver Malina Morgenstern.

Je konec dubna 2026 a Hořický pašijový spolek už druhým rokem podniká kroky směřující k zápisu hořických pašijových her do seznamu UNESCO. Součástí této snahy je právě i veřejná prezentace paší ve všech jejich podobách. Jan Palkovič se fenoménu hořických paší věnuje již řadu let. Své poznatky publikuje v knihách a právě i na přednáškách. Nejenže jsou tyto přednášky poutavé, ale na jihu Čech i hojně navštěvované. Jeho obavy z takzvané pražské přesilovky se nenaplnily.

0: Besedu navštívili i dvě významné dámy, které již hořické pašie osobně znají. Znají je z titulu své profese a také v rámci nutných úkonů, které hořičtí dosud museli na cestě do UNESCO s jejich pomocí podniknout.
1: My jsme vlastně dneska v Národopisním muzeu v Praze, který je součástí Národního muzea, a máme velkou radost, že se nám povedlo dostat přednášku o pašiových hrách až sem do těchto prostor. Za to vděčíme paní Skopový z Ministerstva kultury, která nám to zprostředkovala. A vlastně jsme strašně rádi, že máme tu možnost prezentovat něco tak hezkého, jako jsou pašiové hry právě tady v těchto prostorech a v Praze.
2: Na mě to zapůsobilo velmi. Hned jsem cítila, že to není nějaká obyčejná ochotnická záležitost, že to je opravdu dlouhatánská veliká tradice, kterou žije úplně celá obec nebo městečko. Úžasný areál, úžasní lidi, kteří nás tam prováděli. Není to samozřejmě jenom ten stávající areál a stávající podoba hořických paší, ale i ta dlouhá historie. A hlavně to, že s odchodem německého obyvatelstva ta tradice nezahynula. To je opravdu obdivuhodný a domnívám se, že to je naprosto výjimečný v naší historii, že vlastně české obyvatelstvo se chopilo té tradice a přetvořilo se jí vlastně k obrazu svému.
3: Pro mě to nebylo zas takový překvapení, protože já jsem etnograf a o těch hořických pašiových slavnostech člověk něco věděl. Navíc se to připravovalo docela dlouho předtím, než jsme to viděli potom naživo. Ale je pravda, že když potom sedí člověk v tom hledišti a kouká se na to, tak je to velmi emocionální a působí to úplně jinak, než když o tom jenom poslouchá.

0: posloucháte, mluvíte, čtete. Takže jako hrozně pěkný to bylo, měli jsme smůlu, zrovna bylo strašně ošklivě a ty herci tak usilovně se snažili, diváci, bylo to moc pěkný a dojemný, mě to vlastně hrozně dojímalo. Do UNESCO to má šanci, teď to závisí na místních, jak zpracují nominaci, ale už jenom to, že se to dostalo na národní seznam, je velký úspěch a myslím si, že je dobře, že se tam ty lidi dali dohromady a začali se o to starat. Z celého toho regionu to je velice prospěšný a podle mě se to povedlo i na ten seznam UNESCO. To je tak něco mimořádného, že určitě. Navíc to má přesah do Německa, když víme, tak si myslím, že to je v pohodě.
1: Obě dámy dostaly od starosty Martina Madeje pozvání na letošní ročník paší a také pamětní hořickou minci, kterou vlastní i prezident republiky Petr Pavel. Ten Hořice na Šumově osobně navštívil v roce 2023.

Tak já musím říct, že když jsem se dozvěděl o tom, že budu o paších mluvit v Praze, tak jsem se trošku vystrašil. To pozvání do Prahy mě samozřejmě potěšilo velmi, moc jsem si toho vážil, ještě v těchto nádherných prostorách Národopisného muzea, ale pak jsem si uvědomil Hořice na Šumavě a Praha, ta vzdálenost, velké město, malé městečko na Šumavě, ale ostatní mě uklidňovali, že se prý nemám bát. Nakonec jsem byl naprosto překvapen, kolik se tady objevilo lidí. Atmosféra byla skvělá, mě se skvěle povídalo, dokonce tu byly i dotazy, rozdali se nějaké knížky, vypadalo to, že lidi to nadchlo, že možná někteří se do Hořic dokonce vydají, takže já to dneska hodnotím jako velmi povedený večer, jsem nabitý energií. A doufám, že se sem třeba ještě někdy v budoucnu vydáme na nějakou podobnou akci. Už se toho nebojím po dnešku.

Beseda skončila a nastal čas loučení. Hořické pašijové hry ale zdaleka neřekly své poslední slovo. Naschledanou, Praho. Vítej, světe.

Strašně rád bych byl, abyste navštívili Klatovské katakomby s tím, že to je projekt, který byl realizován v roce 2010 městem Klatovy. Je to projekt, který by měl navštívit každý mladý člověk v České republice, protože se tam snoubí nejenom historie, ale i moderní věda, nové technologie, a ten, kdo navštíví tuto krásnou expozici, která ukazuje život před stovkami let v České republice a speciálně v Klatovech, cisterciátů, to znamená lidí, kteří tady z ničeho budovali kláštery, budovali města, a právě tam dokážete ocenit nový přístup města Klatovy k pietě, protože se tam jedná o mumie a zároveň historii, tak jak byla vykládána po několik staletí.

Můžete namítat, že dovolená a letní toulky mají být časem radosti, slunce, vody, vzduchu, zkrátka obecně pozitivních prožitků a věmů. Tak proč vás tedy zveme do Šerostínu katakomb na schůzku se smrtí? Jenomže právě takové setkání může být očistné a stejně pozitivní jako vše vyslovené. Už Seneca říkal, že stojí za to nebát se smrti, protože pak se člověk neumí bát ničeho. Chvíle uvědomění si vlastní smrtelnosti nám pomůže prohloubit věmy ze všeho krásného, co bychom mohli za jiných okolností přehlížet. Získejte tedy další cestovatelské ostruhy na místě, které vám na první pohled nemusí zapadat do původních představ o vaší dovolené. A věřte, že účinek na vaši duši bude veskrze pozitivní.

Chtěla bych vás přivítat v klatovských katakombách. Ty se nachází pod kostelem neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce na náměstí v Klatovech. Kostel byl budovaný v druhé polovině 17. století a již při jeho budování bylo rozhodnuto o tom, že se pod ním bude pohřbívat, jak bylo v době baroka zvykem. Kostel byl proto plně vybaven určitou klimatizací nebo ventilací z dnešního pohledu, kdy byly vybudovány horizontální a vertikální průduchy, které zabezpečily proudění vzduchu a díky tomu došlo k velmi rychlému vyschnutí zde uložených těl.

roce 2011 proběhla rozsáhlá rekonstrukce, kdy byly zpřístupněny téměř všechny krypty, které se pod kostelem nalézají. Byla zde nově otevřena výstava, která se zabývá významem, vznikem, působením jezuitského řádu nejen tady v Naklatovsku, ale všude ve světě. Dům, kostel, tak jak byl vystavěn na základech renesančních domů. A právě při té rekonstrukci jsme zjistili, že se tady nalézají zbytky, které pravděpodobně byly využívány jako krypta. Konkrétně tahle ta krypta byla věnována kocům z Dobrše, což je takový nižší šlechtický rod tady z nedalekého okolí, kteří ovšem byli hlavními donátory stavby kostela.

Od roku 1673 do roku 1773, kdy bylo pohřbívání pod kostelem zakázáno, zde bylo pohřbeno více než 200 neboštíků. Jejich těla díky působení vzduchu velmi rychle vyschla, říká se, že během asi 3 měsíců, a rychle vyschla na hmotnost asi tak do těch 10 kil, 7 až 10 kil. Bohužel ve 30. letech došlo k zasypání průduchu, které vedly až na střechu kostela, a došlo teda k porušení této ventilace a z těch 200 těl většina jich byla zničena. Byly pohřbeny v blízkém kostele a v současné době zde máme pouze 38 těl. Takovou naší hlavní a nejznámější a nejoblíbenější mumií je pana Anežka Příchovská z Příchovic. Je to z toho důvodu, že známe její původ, jako jedna z mála se nám zachovala destička na rakvi, že víme, o koho šlo. A v roce 2011 jsme ji a ještě několik dalších těl podrobili CT vyšetření. A na základě tohoto vyšetření jsme zjistili, na co zemřeli, a u Anežky jsme udělali model její lebky a v kriminalistickém muzeu nám udělali vlastně její hlavu, tak, jak Anežka vypadala, než zemřela. Takže dneska se tady můžete setkat jak s mumií, tak i s Anežkovou životní velikosti v šatech, které má v té rakvi měla na sobě.

Nechceme, aby naše expozice byla jenom turistickou atrakcí s lákadlem na mumie. Snažíme se o propojení mezi životem a smrtí s odkazem na takovéto mementy mori, co jsme byli my, budete i vy, co jste vy, byli jsme i my.

Příště nashledanou třeba i se sluncem, vodou a vzduchem, zkrátka tam, kam vás letos zavede další dokument o cílech letošního ročníku soutěže Kompas, pořádané regionálním operačním programem Jihozápad.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.

0: Lesníkem také chtěl jsem být. Počítat kubíky dřeva. Les křížem krážem prochodit a čekat na tetřeva. Srnečky hlídat na louce a měřit smrky duby. Mít sojčí péro v klobouce a znak s kančími zuby.
1: Jaroslavu Seifertovi se toto jeho přání nesplnilo. Splnilo se ale mnohým jiným. Mezi ty, kterým osud přisoudil zelenou lesnickou uniformu, patří i Jan Mörtl, který zůstal lesu věrný i po ukončení aktivní kariéry.
2: Člověk, který pracuje v lese, má velký vztah k tomu svému místu. Jak dlouho vy tady pracujete?
3: Tak já jsem nastoupil v roce 1967 jako lesník na Polesí Vřesná a vydržel jsem tady vlastně až do odchodu do důchodu. To bylo v roce 2010, 30. června. Měsíc jsem si užíval důchodu a pak mě požádal majitel firmy Farma Milná, pan inženýr Valenta, jestli bych nešel se starat o jeho lesy. A takže nastoupil jsem prakticky 1. srpna na farmu Milná jako odborný lesní hospodář.
1: Lesy na území farmy Milná jsou díky Janu Mörtlovi a citlivému přístupu vedení firmy v dobré kondici. Dřevo z nich slouží farmě na stavební činnost v rámci jejich areálů, ale těžba je jen třešničkou na dortu a drobnou odměnou za veškerou práci, která je do této oblasti vložena.
3: Tak farma Milná vlastní celkem 27 hektarů lesa. Není to ucelený komplex, je to taková částečně taková roztržená držba od Černý v Pošumaví, dá se říct, až k Vyššímu Brodu.
2: Jaké lesy jsou tady?
3: Tak je to různý, většina, nebo větší část je smrková, část borovice má zastoupení, jsou zastoupeny i buk a další dřeviny.
2: Já vím o tom, že pastviny trpí nálety, že jo? Vy se snažíte to odstraňovat, to se asi v rámci hospodaření dělá běžně. Kolik vlastně nových pastvin takhle ročně vytvoříte?
3: Tak v průměru se jedná o 3 až 4 hektary vyřezaných ploch, které se vrací.

0: té zemědělské užívání.
1: Já si ještě pamatuju doby, kde takové klestí a výřezy byl v podstatě bezcenný odpad, často se pálil v lese. A dnes je to strategická komodita. V podstatě jak s tím to nakládá Farma Mylná?
0: No, je to tak. Farma Mylná vlastní pozemky, kdy vlivem sukcese došlo k náletu plevelných dřevin, většinou osika, bříza, další dřeviny. A ty zemědělské, původně zemědělské plochy vlastně zarostly a snahou Farmy Mylná je vracet tyto plochy zemědělskému užívání. Takový příklad je za námi, kdy náletové dřeviny se vyřežou, připraví se na hromadu, zeštěpkují a ta štěpka je dneska vlastně velmi žádaná věc, protože je to jedna z alternativ topení, vyhřívání.
1: Jaká je technologie, co se musí udělat, aby vznikla znovu zemědělská půda?
0: Tak ta plocha většinou se jedná o zamokřelé plochy, to znamená, pokud tam je vysoká hladina spodní vody, musí se udělat úprava vodního režimu, dělají se příkopy a další věc je potom s odstupem zhruba jednoho roku se provádí frézování pařezů, pak ta plocha je připravená, odvodněná k dalšímu zemědělskému využívání, buď to k pastvě, anebo ke sklizení sem.
1: Jaký kout máte nejradši tady?
0: Tak nejradši, nejvíce mi líbí Malšínsko, kolem Malšína.
1: My jsme mluvili o kácení, ale hospodaření v lese znamená také vytvořit, vysadit nový les. Jak se toto projevuje u vás?
0: No tak my jsme v těchto případech, kdy se provedla těžba, vznikla jakási menší holina, velký holiny jsme nedělali nikdy, tak ze zákona je povinnost do 2 let zalesnit, to jsme vždycky dodrželi, nakoupili se sazenice, provedlo se zalesnění, výsadba. No a pak následující práce, protože ty stromky jsou malý, ohrožuje buřeň, zvěř, tak se samozřejmě musí provést ochrana

0: tu dobu, co tady působíte, nejenom na Mylně, i předtím, na co nejraději vzpomínáte?
1: Tak těch vzpomínek je spousta. Samozřejmě nejradši člověk má, když za sebou vidí nějakou práci. Já si vzpomínám, když jsem jako lesník začínal v roce 67 a dělali jsme zalesnění, tak s odstupem 50 let už je vidět, že nějaký les roste, a to myslím, že pro každého lesáka je takovým zadostiučiněním, když vytvoří nový les.

Nedílnou součástí hospodaření v přírodě je i myslivost. Farma Vilná, na jejím území se vyskytují dvě honitby a jednu z nich má na starosti pan Václav Behenský.

0: Den. Představte nám tu vaši honitbu.
1: Tak honitba Kozlí vrch má 1051 hektarů. Je to tvořen převážně lesem a pastvinami. Máme 19 hektarů vodní plochy, to je velký a malý kozí rybník. Tak, ze zvěře, která se tu vyskytuje, tak srnčí poměrně v takovým stálým stavu. 20 kusů je kmenový stav, tak to se dodržuje tak nějak, ale už postupem času to srnčí taky nějak ubejvá. Je to zřejmě tím, že máme ty komunikace tady v revíru a dost těch kusů je sražených motorovými vozidly.
0: Za to ale v celé republice přibývá černé zvěře, jak jste na to vy?
1: Černou zvěř tady máme pochopitelně taky, to je hlavní odlov tady těch myslivců. Střílíme těch 20-30 kusů, což je poměrně na tuhle honitbu dost. Letos je střeleno 34 kusů už černé zvěře.
0: Oni se dokážou pěkně podepsat na těch pastvinách, že?
1: No, tak na pastvinách dělají škody velký, ale zase lesáci v lese mají rádi, že jim dělají přípravu půdy, no.
0: Vy na tom vašem území máte taky, ona už to není pro vás rarita, ale vyskytují se tu losy.
1: Tak los tu přechází z té zvěře, je takový vzácnější. Tu máme toho losa, který se drží tady dole, se drží poměrně dost často. Pak se tu objevil rys, který přecházel a tady v té zadní části revíru na Blatnej se občas vyskytne i vysoká zvěř.
0: Kousek od Milné je tady v lese jedna taková malá raritka. Nevím, jestli jste z ní úplně nadšení, ale my jsme na území, které ovládají bobři. Kdy se tu objevili a kolik je jich tady vlastně?
1: No, je to v honitbě Kozlí vrch a tady u Lukavického potoka jsou tu asi 2 roky, co tu postavili tu hráz, ale ten počet nevím, myslím tak 4, že jsou tady ty bobři.
0: Ale jsou velmi pracovitý, jak vidíme tady kolem. Co to znamená pro přírodu zdejší?
1: No tak zatím tady káceli jenom ty plevelní dřeviny, které ohlodávají, že jo? Ale udělají tady škodu, protože zatopili tady jehličnaté stromy, které potom uschly.
0: Oni vyvíjí tu aktivitu hlavně v noci, že jo?
1: No, tak ve dne ho tady zatím nikdo neviděl, takže musí pracovat určitě jenom v noci, no. Já jsem tady čekal večery nebo brzy ráno na rozednění a neviděl jsem ho, toho bobra.
0: Jak se to stane, odkud bobři přijdou vlastně a usadí se na nějakém území?
1: Asi hledají poměrně dobrý podmínky, které tady jsou vytvořené, a na přítoku u Černý zřejmě byli taky, protože Černáci to hlásili, černácká společnost, a další bobry máme ještě na rybníku Kozák, na Velkým Kozáku, tam se objevili taky, protože tam jsem zjistil tyhle ty pokácený stromy.
0: A vy osobně viděl jste bobra tady v přírodě?
1: Viděl jsem bobra, jsem viděl, no.

0: Druhou honitbu na území farmy Milná má na starosti pan Václav Baštář. Já vás zdravím, my jsme tady v lese nedaleko Malšína. Představte nám ten váš revír, odkud se co zahrnuje.
1: Tak revír, nebo respektive honitba Malšín, je společenstevní honitba. Jejím držitelem je honemní společenstvo Malšín. Výměrou 2184 hektarů se řadí mezi jedny z těch větších honiteb. V podstatě rozkládá se v nadmořské výšce cirka od 700 do 850 metrů nad mořem. No a jak jste mohli poznat, pokud projíždíte tímhletím územím, jedná se o velice hezký členitý terén, který je vhodný teda pro chov srnčí zvěře.
0: Kolik vás je myslivců?
1: Celkem je nás 16, samozřejmě, ale leží to na bedrech, v podstatě taková ta pracovní činnost leží v podstatě na bedrech všech našich členů, kdy s vlastními prostředky teda, nebo vlastními silami provádíme výstavbu zařízení mysliveckých, ať jsou to krmelce, posedy, kazatelny. No a samozřejmě potom některá výstavba těch zařízení se provádí v součinnosti s farmou Milná, využitím jejich mechanizace.
0: V takhle velké honitbě těch drobných staveb i těch větších musí být spousta, to člověk na jednom konci začne, na druhém aby pokračoval znova.
1: No v podstatě každý rok začíná stejně, že z jara přejdeme stav těch zařízení, určí se, který zařízení bude určen k demolici, výstavbě novýho, a nebo některý, který se opraví. Samozřejmě pokud vemu třeba jenom krmelce pro srnčí zvěř, tak těch máme v honitbě 28 a celkově kazatelen a posedů máme 54.
0: Jak jsem se dozvěděl, vaše honitba je výjimečná už třeba i způsobem lovu?
1: No, dá se to tak říci, protože my dneska v současné době vidíte, že je zvýšený tlak na odlov černé zvěře. Ať je to ze strany státní veterinární správy, tak i ze strany zkrátka držitelů pozemků, zemědělců. My jsme upustili od naháněk na černou zvěř jako jeden ze způsobů lovu a skutečně dneska jsme se specializovali na konání celonoční čekan na černou zvěř a zvěř škodící myslivosti, to znamená lišky, kuny a tak dále. Když jsme v roce 2010 s tímto způsobem lovu začínali, tak jsme střelili a považovali jsme to za velký úspěch 7 lišek. Postupně samozřejmě se ten lov přenesl i na lov černé zvěře a můžu říct, že rekordní úlovek byl loňského roku v měsíci lednu, kdy bylo uloveno 27 prasat, 19 lišek a 4 kuny. To si myslím, že byl úspěch. A v poslední 3 roky jsme konali tyto čekan, nebo jsme dělali tyto čekan dvakrát do roka. Je to období prosince, ledna až února. Využíváme zkrátka v fáze měsíce, když je v úplňku. A ideální je, pokud je sněhová pokrývka, aby byl ten kontrast. No a sedí se, v podstatě čekáme na těch kazatelnách celou noc, od 5 od večera do 7 do rána, čili je to velice náročný na lovce, který zkrátka loví, ale výsledek bych řekl, že je velice, velice dobrý a že je to daleko efektivnější než způsob naháněk.
2: Dlouhé hodiny by se dalo mluvit o lesnictví a myslivosti. O příbězích lovců a o neutuchající práci mnoha mužů a žen ve prospěch naší přírody. O tom ale v jiných filmech a seriálech. Zde jsme vám chtěli ukázat, že i v tomto směru vyznává farma Milná komplexnost a nezůstává přírodě nic dlužna, tak, jak jsme si na to již zvykli i v jiných oblastech jejího podnikání.

0: Dobrý den, vítám vás u prvního dílu magazínu Školy Libera Nova z Českého Krumlova.
1: Budeme vás seznamovat se zajímavostmi z našeho školního života. A také se dozvíte mnoho zajímavostí o alternativním školství.
2: Nejprve vám ale představíme naší školu. Já poprosím režii, aby nám pustila krátkou reportáž o tom, kdo jsme.

Tak já jsem původem z Polska a žila jsem 15 let v Anglii a pracovala jsem jako učitelka na státních školách. A viděla jsem tam takové věci, které bych ráda upravila nebo kterých jsem se ponaučila.

Zdejší škola Liberanova má hodně společného s celou mou letitou praxí, kdy jsem od roku 90 začínal s waldorfskou pedagogikou. A teď, když jsem skončil a jsem v důchodu, tak jsem se šel podívat sem do té Liberanova školy a zjistil jsem, že má hodně společného s tou alternativou. Výhodou je této školy, že vlastně shrnuje domácí vzdělávání pod jednu střechu, takže my tady připravujeme děti pro přijímačky na to, ale zároveň sem chodí děti, které měly problémy na klasické škole, ať už s klasickou výukou, šikanou, všem možným. A mi se tady líbí, že je tady prostor pro to, co na těch běžných školách není.

tak to je asi nejvíc naplňující práce, kterou jsem v životě dělala. Je to nejvíc, myslím, i nejtěžší výzva, kterou jsem si vzala na sebe, ale je tam obrovská odměna. Každý ráno přicházíte, děti jsou šťastné, děti nechcou jít domů, rodiče jsou spokojení a konečně jako v podstatě oni se těší a to vzdělání je pro ně něco, co vidí, že je to součást života, takže tam už nechodí se vzdělávat, oni žijou tím vzděláním.

0: Děti nechcou domů, nechcou prázdniny, nechcou víkendy, nechcou v létě prázdniny. To teď nevím, jak vyřešíme, protože že to je strašně dlouhý čas, že by se neviděli. Takže pokud děti nechcou letní prázdniny, přemýšlíme nad otevřením letní školy ještě. To je taková ještě vize tam někde vzadu. Uvidíme, jestli to zvládneme.
1: Celou reportáž si pak můžete pustit na webu televize na adrese, kterou vidíte na obrazovce.
2: Já jsem Lucka a v mediálním týmu jsem redaktorka.
3: Ahoj, já jsem Petr, jsem redaktor v mediálním týmu a taky pracuji ve studiu.
4: Ahoj, já jsem Adri a v mediálním týmu jsem redaktorka.
5: Já jsem Vojta a v mediálním týmu jsem kameraman.
6: Já jsem Barča a v mediálním týmu jsem redaktorka.
7: Ahoj, já jsem Karel a v mediálním týmu pracuji s kamerou a jsem scénárista.
8: Nyní přivítáme ve studiu ředitelku školy Annu Marii Matuševskou, abychom si popovídali o aktuálním tématu.
9: Naše škola se neustále vyvíjí. Co je právě teď důležité, aby se ten vývoj nezastavil?
10: No, momentálně pro nás nejdůležitější bude zdigitalizovat školu trošku víc, jak doteď. Děti potřebují pracovat na mezinárodních aplikacích, vzdělávat se rychleji, tvoříme portfolia, pracujeme v kanvě, potřebujeme se naučit dovednosti jako psaní životopisu, komunikace se světem a k tomu potřebujeme notebooky.
9: To ale není levná záležitost. Jak bude škola nové notebooky financovat?
10: My jsme malá komunitní škola, která staví všechno sama od základu a nemáme žádnou podporu od státu. Takže jsme se rozhodli, že zkusíme poprosit širokou veřejnost o spoluúčast ve tvoření té školy.
9: Kde lidé kromě našeho pořadu najdou informace o sbírce?
10: Informace o sbírce jsou veřejně přístupné na Facebooku a Liberanova, taky na Instagramu a na našem webu liberanova.cz.
9: Děkujeme za odpovědi a s vámi se těšíme u dalšího tématu za měsíc.
1: Ahoj, já jsem Týna a v mediálním týmu jsem redaktorka.
4: Já jsem David a v mediálním týmu pracuji jako kameraman.
11: Já jsem Maruška a v mediálním týmu jsem redaktorka.
12: Ahoj, já jsem Míša a jsem kameraman.
13: Já jsem Elenka a jsem redaktorka.
14: Naše škola se zúčastnila akce Kouzelný Krumlov.
15: Jaké to tam bylo, to vám ukážeme v následující reportáži.
16: Dobrý den, plníme náš slib. Vítáme vás na Kouzelném Krumlově a tohle je náš stánek.

0: a za město Český Krumlov vás teď na úvod našeho dnešního zdejšího programu přichází, dámy a pánové, děti, také pozdravit starosta města, pan Alexandr Nogrády. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem. Vítám vás, nebo zdravím vás v našem kouzelném Krumlově.

0: důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILE Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň.
1: Jsou místa, kde člověk zpomalí hned po příjezdu. Lešná, penzion ve Zlíně Štípě je přesně takovým místem. Stylové, moderně zrekonstruované ubytování v těsné blízkosti zoo Zlín, kde vás čeká pohodlí, klid a atmosféra, do které se budete rádi vracet. Vyberte si z komfortních pokojů pro 2, 3 i 4 hosty a dopřejte si odpočinek po dni plném výletů, zážitků nebo pracovních setkání. Součástí penzionu je také restaurace a kavárna, kde se potkává poctivá česká kuchyně s chutí Itálie, dobrá káva, dezerty a posezení s rodinou nebo přáteli. Lešná penzion je ideálním místem pro víkend ve dvou, rodinný pobyt, oslavu i firemní akci. Lešná penzion, stylové ubytování v blízkosti zoo Zlín.
2: Agnet poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. Agnet, internet pro každého.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, ale báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s tornádem. Můj dnešní host je půvabná dáma, která dělala ředitelku v Coca-Cola a dnes bude ředitelovat základní škole v Borovanech. Jana Kalačová. Ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, ahoj, těší mě moc.
0: Já mám hrozně rád příběhy, které jsou něčím ozvláštněné. U tebe bychom toho mohli vyprávět spoustu, ale navážu na to, čím jsem uvedl to naše povídání. Ty z Jižních Čech utekla do Prahy, aby se zase do Jižních Čech vrátila. Mm-hmm. Jaký to je utéct z Jižních Čech do Prahy? Tím bych začal.
1: Tak já jsem Jihočeška, já pocházím ze Studené, což je u Jindřichova Hradce. Ale...
0: Dobrý papání se tam.
1: Ano, ano, masokombinát. Ale studovat jsem šla chemii, Vysokou školu chemicko-technologickou do Prahy. Ale moji oba rodiče byli učitelé. Učitelé na základní škole, takže u nás to vždycky žilo tím kantorstvím a možná proto ty moji rodiče nechtěli, aby šla studovat jenom pedák, ale říkali, udělej si chemii, k tomu pedák, ať má širší možnosti.
0: Takže jak v těch hereckých rodinách.
1: Takže mě o toho tak jako trošku udrželi. No, já jsem šla do Prahy, tam jsem studovala, potkala jsem tam svého budoucího manžela, který byl z Českých Budějovic a pořád jsem chtěla žít v Budějovicích. A osud tomu chtěl, že jsme zůstali v Praze, byli jsme tam 30 let. A já jsem si říkala, že až budu moct z té Prahy odejít do Jižních Čech, tak se tak stane. A stalo se tak teď vlastně od druhého pololetí, kdy jsem se vrátila. Bydlím v Borovanech a učím na kraji Budějovic na základní škole.
0: Tak a teď se vrátíme zase chvilku do té Prahy.
1: Aha.
0: To mě vysvětlí teda, když člověk dělá chemickou školu, tak jak se pak dostane do korporátu, kde funguje tolik let, ještě do korporátu se zvučným názvem, já to řeknu, že to je Coca-Cola. To by člověka úplně nenapadlo, jako tam bych čekal nějaký business management, něco takového.
1: No ono, i v té nadnárodní společnosti nepotřebuješ jenom ty, co prodávají ty výrobky, ale potřebuješ ty, co je vyrábějí. A ty, co je kontrolujou. A já jsem byla šéfka kontroly vlastně kvality, to znamená, že lidi z mýho týmu, kterých bylo 30 skoro, vlastně dennodenně kontrolovali to, aby ty výrobky, které vyrobíme, které jdou na trh a ctí tu značku, tak aby byly v pořádku. Je to spousta mravenčí práce a je to taková práce, která není vidět. Je to jako, když doma uklízíš, tak si toho nevšimneš a když bys přestal uklízet, tak si toho najednou všimneš. Takže ty moji lidé vlastně z toho mýho týmu byli velmi pečliví, kontrolovali a já jsem jim spíš dávala ten směr a snažila se řešit jejich potřeby a nebo i reklamace od zákazníků.
0: Já si představu, že sedí a takhle pijou ty vzorečky.
1: Ty vzorečky, no. Součástí je i senzorická kontrola. Já. Určitě, určitě. Protože lidský smysly jsou úžasný a jsou
0: tak
1: lidi, kteří...
0: To nedá moc obejít.
1: Jo, ačkoliv pijou kafíčko anebo kouří, tak někdo má ten dar od Pána Boha a umí vlastně poznat ty různý příchutě a přípachy líp než jakákoliv
0: technika. Mám pár takových kamarádů a živí se tím, mají úplně pohádkovou profesi. Oni pijou furt víno, ještě za to dostávají zaplaceno.
1: Jo, je to tak.
0: To znamená, že v korporátu člověk přistane, má tam nějaký kariérní růst. Jaký to je dělat v takhle velkým korporátu?
1: Mně to moc vyhovovalo, protože já mám ráda pravidla a ty tam jsou nastavený procesy velmi dobře, víš, komu reportuješ, víš, co máš za úkoly, máš prostě nastavený nějaký hranice a to já mám ráda. Na druhou stranu jsem měla obrovský štěstí na svý šéfy, já jsem potkala skvělou vedoucí, i první, i další a ty mi ukázali, že i v tom korporátu jsou důležitý vztahy mezi lidma, a že záleží na tom, jak si nastavíš tu spolupráci nejenom v tom svém oddělení s těma 30 lidma, ale i s těma ostatníma odděleníma, protože ty musíš spolupracovat s údržbou, musíš spolupracovat s plánováním, s nákupem. A mě hrozně bavilo poznávat i tu práci těch jiných oddělení, takže nemít jenom takhle klapky a starat se o tu kvalitu, ale vlastně vědět, co třeba za trable mají holky z call centra, jak tam na ně řvou ty lidi, někteří oškliví, co je důležitýho v nákupu, jak je někdy důležitý, že nemáme kamiony, který by odvezli to zboží, jak vlastně je to komplexní systém a my jsme jenom část toho systému. Tak to mě hrozně bavilo.
0: No mě tam právě jako přišel trošku rozpor v tom korporátu a v tom, jak jsem si s tebou povídal. Mm. Že jsem si říkal, teď to musí být hrozný. Co mám kamarády, co se v tom živí. Říkali tam, to je jako super, takhle je to nějakým způsobem, je to dobře zaplacený, je to zajímavá práce, většinou i prestižní. A říkali, tam je problém, že tam máš ten svůj šuplík. Mm-hmm. A teď jsi jako součástí celé řady šuplíku a vlastně nikdy nic nedoděláš mm-hmm. úplně jako mm-hmm. finálně a jsi jenom součástí, jsi kolečko. Mm-hmm. Což se dá pochopit, když člověk jako jde do práce někam na linku. Mm-hmm. A když jsi jako vrcholový manažer, mm-hmm. tak být kolečkem je komplikovaný mm-hmm. pro spoustu lidí, kteří jsou tvůrčí. Já jsem říkal, jak tahle tvůrčí ženská.

0: může být v tom šuplíčku, tak teď jsi mi to asi trošku vysvětlila, že se z toho dá jako, je-li šance, možnost a chuť to takhle žít, takže se z toho dá vyběhnout. Není ten korporát takovej, že by člověk...
1: Není. A já navíc měla to štěstí, že jsem dělala v oddělení, který dělalo audity. A ty, když máš auditovat,
0: takže musíš vlastně
1: poznat trošku, jak to tam chodí. A to bylo skvělý. A navíc ta firma opravdu podporuje to, že ty lidi můžou i střídat ta oddělení. Že třeba, když projevíš zájem, že by si chtěl zkusit, nevím, plánování nebo nákup nebo tak, tak ta firma ti v tom vlastně podporuje, což si myslím, že je hodně důležitý, že není tak úplně rigidní.
0: No tak to musím říct. A vybrala jsi asi dobře, že to není korporát, který by člověka uplácel do nějakého tvaru a tam ho prostě 30 let mordoval a pak ho vystřelil. No dobře, tak člověk se v tom nějak jako zaběhne, zažije si to. Z toho vypadne. To je taky asi docela jako rána do vazu.
1: Jo, je to dlouhý rozhodování. Je to dlouhý rozhodování opustit Prahu a opustit vlastně fakt skvělý tým lidí a velkou firmu, kterou znám, ale já mám ráda zkoušet nové věci. A vždycky byl můj sen se vrátit k té kantořině, kterou jsem dělala vlastně na začátku mýho života. Po té vysoké škole jsem učila na střední škole a potom i na vysoké škole jsem pracovala s vysokoškolákama, s lidma. A já jsem si říkala, hele, jestli já v něco věřím, tak je to vrátit se k té kantořině, protože tam mají ty lidi šanci ovlivnit tu novou generaci, ty naše děti a to je něco, v co
0: já... Vidíš za sebou ten reálný výstup té práce, no.
1: V co já jako věřím. Takže já i s těma laborantama svýma jsem se snažila pracovat tak, že jsem je brala jako lidi, nejenom jako prostě čísla nebo jako nějaký prostě kusy, ale vždycky mě zajímaly ty jejich příběhy, jak jim můžu pomoct, v čem jsou třeba dobrý, na čem můžem stavět, nebo s čím by potřebovali rozvoj nějaký nebo pomoc. Takže já jsem se vždycky jako snažila kombinovat to svoje technické myšlení s tím zájmem o ty lidi, ať jsou to dětičky anebo dospěláci.
0: No ale stejně, když člověk jako vyskočí z té všeobjímající náruče toho korporátu, tak to musí být trošku pocit, jako když najednou seš někde v mrazivém větru sama, ne?
1: Nebylo? Je to tak. Já bych nešla nikdy jako do soukromého podnikání. To je třeba pro mě hrozně riziková oblast. Já to jsem ráda vždycky součástí nějaký instituce.
0: Jo.
1: A takže proto jsem, když jsem hledala, kam půjdu, tak když na mě vyskočil ten inzerát, že hledají učitelku a zrovna matematika, chemie, což jsou moje milované vlastně předměty, tak jsem si řekla, jo, tak to je přesně to, co chci.
0: A... Jsi první matikářka, s kterou si dobře vyprávím, mě všichni nenáviděli.
1: Já vím, že dcery moje mi říkali, že mami ví, že jsi vybrala to nejhorší a probaci.
0: Já jsem fakt byl úplně odstrašující, já jsem komedian, že jo? A to prostě bylo strašný, to nefungovalo, to bylo zcela nekompatibilní k sobě. Jo. Matika, fyzika, chemie, fyzika ještě jo, ještě tam jsem trochu. Si to dokázal jako nějak jako natvarovat. Tak vidíš to, tak existují jako příjemné matikářky, to je dobrý.
1: Všude kolem nás, já teď se snažím devíťákům, osmákům to vysvětlovat tak, aby věděli, jak
0: je
1: moc
0: to kantorovi. Je to o kantorovi, já jsem to nenáviděl, ale musím říct, dej pánbu, dobrý nebe, fakt jako to bylo zoufalství, to byla úča, fakt. Ano. Musím to říct se vším respektem, to prostě nefungovalo a pak se mi to táhlo ještě na střední škole, že jsem to tam měl jako zamražený od ty sedmičky a nebylo to příjemný. Takže souhlasím a vím, že jsou kantoři, který dokážou i jelitům, jako jsem já, tu matematiku zpříjemnit, takže že s tím aspoň člověk proklopitá a nepřipadá si jako úplná lama. Jo. Ale to se mi teda jako vyhlo, bohužel. Tak pro mě příjemné zjištění, že jsou milí matikáři, to je dobře vědět. No takže začala dělat to, co si přála dělat, ale ještě k tomu jsem zjistil, že se spustila do vlastně takové novější disciplíny, dnes je to velmi trendy a je to dobře, a děláš coaching, to je zajímavý a není to lehký, člověk musí mít jako velký rozhled, velký zkušenosti, protože je spousta lidí, zažil jsem to, že jsou lidi, kteří radí druhým a sami mají v životě pardon bordel, a ty jsou teda nejhorší a nejčastěji radí, jo. A pak jsou lidi, kteří tomu fakt jako rozumí a pomůžou tomu, aby si člověk uvědomoval třeba věci, v kterých se plácá, a můžou pomoct velmi zásadně, aby někdo třeba z toho nezblbnul, nebo nevyhořel, nebo něco. A to mě úplně zaujalo, jak to je asi dobrý, protože ty tam jako skládáš ty zkušenosti z různých profesí. To byl ten důvod?
1: A já celý život miluju psychologii, baví mě zkoumat to, jak vlastně fungujeme a co můžeme udělat pro to, aby nám

0: bylo v životě dobře. Já
1: jsem
0: ráda, když můžu svůj život mít trochu ve svých rukou a nemám ráda, když se pořád na něco vymlouváme. Mám tu těžký, špatný šéf, manžel je takovej, děti jsou takový, práce je taková, pořád hledáme vně. A já mám ráda, když se podíváme trošku, co s tím můžu udělat já. Já jsem se rozhodla být v tomhle manželství nebo být v téhle práci. Takže to já dělám dlouho a to koučování mě přišlo skvělý v tom, že dobrý kouč ti nesmí radit a jenom tě dobrýma otázkama se ptá a vlastně tě přiměje k tomu, aby jsi na to přišel sám. A každý jsme tak jedinečný, že stejně univerzální
1: ano,
0: rady
1: ano.
0: nefungují. A když si na to přijdem sám, na tu změnu, kterou chcem udělat, byť je to jenom maličký krůček, tak to má úžasné
1: je to posun.
0: výsledky. A je to takový, tak mě to hezky hřeje u srdce, když někdo přijde a řekne, hele, já jsem to vyzkoušel a ono to funguje.
1: A to začalo jak? K tomuhle ses dostala jak?
0: Já jsem se k tomu dostala tak, že jsem před 2 lety si říkala, už by to chtělo něco nového. Už jsem v tom korporátu 12 let a už to jako by chtělo něčím trošku zase okořenit, něčím novým, nebo už je to skoro 3 roky vlastně. Takže jsem se přihlásila do kurzu, teď už dělám vlastně další level mezinárodní certifikaci a jdu dál a dál a baví mě to koučovat jak skupiny, protože je velmi zajímavý, jak se dá třeba pracovat s týmem, tak vlastně takhle jede na jednoho. No.
1: No z tebe to úplně jako jde, zase, až budu potřebovat kouče, tak přesně vím, komu zavolám, protože všiml jsem si, jak moc lidí se pod to schovává a jak to vlastně, je to podobné, jako když si byli léčitelé a pak to skončilo u Pavla Zednička v Básnicích, který točil tou spirálou, jo, a
0: jo.
1: Vlastně to úplně schodil a pak i ty dobrý, který mohli pomoct, vlastně byli k ničemu.
0: Víkendovej rychlokurs.
1: Jo, ano, taková
0: tak na to je třeba si dát pozor, no, to
1: takže,
0: je.
1: Takže vidím, že tam ty ses jako, do to, a když mluvíš o mezinárodních certifikacích a tak, tak to je úplně teda jupí potom, ne?
0: Jo, je to fajn. A dává to zase nějakou známku kvality. A já mám kvalitu ráda.
1: Jak se to přenáší do takového toho vnitřního osobního života člověka? Protože přece jenom, já to i vidím tady při té mý práci, potkávám se s lidskými příběhy, s lidskými osudy a ono to na člověka nějak jako dopadne v dobrém či špatném, ulpí to. Tohle přece musí u toho coachingu fungovat úplně stejně, že si to jako nabereš si to, ono to rozšiřuje obzory. Někdy to samozřejmě člověka může malinko jako pochroumat asi. Jak to působí?
0: Hele, obrovsky ti to, já jsem vlastně jeden z důvodů, proč jsem to začala dělat, byl i můj sebe rozvoj další. Protože ty, když se naučíš vlastně další věci, jak ten mozek funguje a ta naše mysl, tak třeba pro mě úplně aha efekt byl, jak moc vlastně tím, co říkám, ovlivňuju ten svůj život. Opravdu. Kolikrát ve dne řekneme vlastně negativní prognózy, nebo něco, toto zase špatně dopadne, nebo to se mi určitě nepovede, ani to nebudu zkoušet. Jo, nebo takový ty vlastně negativismy, které posíláme do toho vesmíru a oni se třeba potom nám nějakým způsobem vrací. To je na každém, jak v co věří. Ale já jsem zjistila sama u sebe, jak ty soudy a tyhle ty negativní prognózy vlastně jsou součástí toho týmí komunikace a toho mýho života. Až když jsem se vlastně na to ptala těch ostatních lidí a od skvělých koučů, u kterých se snažím inspirovat, jsem třeba najednou slyšela otázku, a co kdyby to tak nebylo? Jak by to mohlo být jinak? A já jsem si řekla, aha, je to pravda. Třeba to může být úplně jinak, třeba to nemusí dopadnout špatně. Takže tohle mě určitě obrovským způsobem ovlivnilo. A potom to, že hledáme více cest, že my tam máme toho kritika vnitřního, velmi hodně moc lidí to tam má, který na všechny ty nápady skočí a řekne, to nebude fungovat. To už si zkoušel, jo, a jak vlastně s ním třeba pracovat, jak si uvědomit, že ho tam vůbec mám, ať už výchovou nebo různýma dalšíma věcma.
1: Brzdičky.
0: A jak ho třeba, ne úplně vymazat, to jde málo kdy, ale jak ho třeba trošičku zmenšit, anebo si uvědomit, že vlastně on mi to tam škrtá trošku
1: jo.
0: A jak to dělat jinak.
1: Myslíš, že jsem divnej, když ho tam moc nemám, když jsem takový jako hysterický optimista.
0: Buď za to šťastný, protože je to velmi svazující, když tam máme naprogramovaný.
1: Vím. Ono to zase naopak někdy je trošku komplikovaný pro okolí, protože všechny štvu. Ale uvědomuji si, že to je jako, já jsem se o to teda nijak nepřičinil, to tady nebudu machrovat, to tak jako je to daný a jsem tomu rád, ale všímám si a uvědomuji si, jak spoustu věcí mi to pomohlo udělat, zvládnout, anebo že jsme se pustili do věcí, do kterých řada lidí říkala, že to nepůjde. Konec

0: Tu televize přesně fungovala v režimu, že všechno to okolí dřív, ti lidi, kteří jako na to koukali, říkali, že to nejde, že to nepůjde.
1: Ano, ano, ano.
0: A ono to samozřejmě jde, jak když si pravil klasik, kde je vůle, je i cesta.
1: Ano, ano.
0: No a teď jako přejdeme k té škole v Borovanech. To je jako dobrý nápad, že si tě tam jako vzali jako ředitelku, protože nemůžu si pomoct, ale takhle, jak to poslouchám, tak myslím, že tam teda jako spoustu věcí dokážeš nastartovat a rozjet takovým tím svým optimistickým, příjemným způsobem. To je dobrý level, to je dobrá výzva, že jo?
1: Je to pro mě taková kombinace té lásky k těm dětem a té víry, že to má smysl, že fakt to učitelování je poslání a bohužel málo lidí to vidí. Jak
0: mu spousta učiteli... kantorů to má tak jako, že...
1: Což to, ale to i ta přežijem. Veřejnost si myslím, že jako neoceňuje to, jak dobrou práci třeba někteří ty lidi, ti učitelé dělají. Ale je
0: že
1: to,
0: ty blbý jsou vidět víc.
1: Ale je to vlastně kombinace s tou mojí touhou něco jakoby vést, někomu trošku dávat směr a tu moji vizi a to moje nadšení a možná idealistické představy, ale je to něco, v co já věřím, jak se
0: ten
1: to dá dělat. To
0: musí být trošku idealista, ono by to jinak nešlo.
1: Je to prostě nějaká kombinace práce s dětma a té touhy to prostě směřovat. Takže když se to stalo a osud mi to poslal, že jsem se nastěhovala do Borovan a pár dní na to vyšlo to výběrko, tak jsem si řekla, že to zkusím. Že bych si to neodpustila, kdybych to neskusila.
0: Asi to tak mělo být. Jako ta náhoda, že se trefíš just do Borovan.
1: Přesně tak, to už není náhoda. Tak jako, to
0: ano,
1: není
0: to není náhoda.
1: Náhoda.
0: Já ti velmi rozumím z toho důvodu, že moje maminka je dlouholetá kantorka. A dělala ve velmi, jako i velmi vysokých funkcích, dělala školní inspektorku a dělala to školení kantorů a takové ty věci, které jako přesně měly za cíl z toho zašedlého průměru těch učitelů, který prostě byli takový, zase škola a zase ty smráďata a zase tam musí mezi ně. Tak vlastně já jsem byl účasten, protože když to dělala tyhle školení, tak mě volávala, hele, přijď nám něco natočit. Mm. A tak já jsem tam viděl desítky takových těch nadšených učitelů, který tam byli a oni je nutili jako, nebo nutili, oni pro ně měli nějaký programy, kde ty kantoři jako vlastně byli jakoby děti
1: ano.
0: A měli tam, a já jsem na to koukal, na ty dospělé, říkal jsem, ty jsou nádherně cvaklí, jako oni si to tam jako dávají. A přišlo mi to hrozně fajn a říkal jsem, takovýho učitele bych chtěl, protože to je přesně o tom, že v tom člověku je pořád to dítě a rozumí mu. Mm-hmm. Není to ten zastydlej kantor, který a sedni si, já dej ruce za zádám. Kyselý pozadí.
1: Ano.
0: Jo? A takže jsem pochopil, že to je asi cesta, že když ten kantor bude dobrý, tak a teď si to násobí geometricky. 30 dětí, který, nebo 25 dětí, který budou šťastný, když bude dobrý kantor. A těch 25 dětí nebude 25 zapšklých blbečků, ale bude 25 veselých, milých lidí, který budou rozvíjet svoje talenty. Tak mi to přijde jako dobrý. Takže ti rozumím v tom, jako, že když člověk má tu chuť a ten entuziasmus to rozdávat, takže to musí být hrozně jako silný. Konec konců máme společné to, že jsme oba milovníci dětských táborů. Tam je to vlastně dětský tábor je taková škola v divokém prostředí. A tam se ukáže, kdo na to má.
1: Tam se to ukáže a je to krásný se dívat právě na ten letitej vývoj, protože já už jezdím 25 let a ty děti, co jsem si vypiplala od těch 6 let, tak už teď ten tábor prakticky vedou a tím, že tam mají to srdíčko, hrozně moc důležitý je v tomhle typu té práce tam mít srdce, jo, a nesoustředit se jenom na to, že ty děti naučíme hichikiry, dityny a nebo násobilku, ale to, že vlastně tím svým vzorem, nadšením, postojem k životu jim vlastně fakt můžeme dát mnohem víc a vidím to i na tom táboře. Za ty 2 týdny, kolik práce oni s nima udělají, ty oddíláci, fakt klobouk dolů.
0: A přijedou moc bych děti, který kolikrát jako úplně ano, jsou nedotčený.
1: Moc bych si přála, aby i v té škole prostě ti učitelé, kteří mají chuť to dělat, ještě s tím srdíčkem a třeba i trochu jinak, než je ten standard vyběhaný, tak aby tu možnost měli, aby to prostě dělali. Já nejsem moc kreativní člověk, ale... proto mám tým kreativců, kdy se staví ta celotáborová hra, takže věřím, že i v tom školství potkám spoustu skvělých lidí, kteří mají třeba nápady, jak by to chtěli dělat a dáme tomu nějaký jenom trošku rámec.
0: Co myslíš, proč je tam v té profesi tolik lidí, kteří jsou jakoby takový jako unavený. Je to třeba daný tím,

0: že je tam málo chlapů, že to je nepoměrný a že tam jako ta genderová nevyváženost, jak se dneska říká, že by tam jako to chtělo větší podíl mužského elementu, ne protože je lepší, ale že by to bylo pestrý a že by se
1: určitě,
0: tam trošku jako
1: určitě by to bylo pestřejší, já si myslím, že by to bylo skvělý, ale je to jak to je, musíme s tím pracovat. Hele, asi nemám tuhle odpověď, je to u každého, to může být jinak. Někdy je to třeba nějaký sešněrování systémem, někdy je to nějaký pocit toho, co musím, a třeba ty lidi trošku zapomenou na to, jak by to chtěli, nebo jak to chtěli na začátku.
0: Ano,
1: a třeba,
0: když šli na ten pedák, takže třeba to bylo jiné.
1: Myslím si, že je i trošku špatně v českém školství, že ti lidé vlastně nedostanou vůbec možnost dělat něco jiného, aspoň chvíli, zkusit si nějakou profesi nebo nějakou praxi, že oni vlastně ze školy jdou většina z nich rovnou učit.
0: Takže, a pak tam zůstanu až do důchodu.
1: Jo, může to být. Já třeba nejlepšího kantora z průmyslovky si pamatuju, člověka, který určitou dobu pracoval normálně ve firmě a pak se vrátil a učil nás elektroniku a fyziku a takový. A bylo to skvělý, protože měl příklady z praxe, opravdu v reálu a takový věci. Takže to by třeba pomohlo, ale bohužel v reálu je to tak, že ti lidé té praxe mají maličko na tom pedáku.
0: Jani, jaká bude Borovanská škola za rok, za pět let? Jakou máš vizi? Jak se ti to... Ty jsi to určitě někde jako prezentoval,
1: jo,
0: tak to mi nejde,
1: jo.
0: Ale tvoje vnitřní přání, pocity, touhy, jak bys to ráda viděla za nějakou...
1: Já bych moc chtěla, aby byla pozitivní, aby byla otevřená, aby tam děti chodili rádi a rodiče byli rádi, že jejich děti chodí zrovna do Borovan. Já se chystám ty rodiče trošku zaangažovat, zkusit jim říct, hele, byl byste ochotný, aby jsme se třeba přišli podívat s osmákama do vaší firmičky nebo do vaší dílny, aby ty děti viděli, co jsou to řemesla, aby uměli třeba, protože my jsme to tak měli, když jsme byli děti, my jsme se chodili do těch lokálních podniků podívat a takový. Spousta rodičů je fakt aktivních a nabízí různý kroužky, různý věci. Takže já se na to moc těším, že těm rodičům, že je trošku do toho vtahnu a musíme poprosit o nějakou pomoc, protože když to poteče ta energie mezi těma rodičema a tou školou, tak to je velmi důležitý, si myslím. No a chtěla bych, aby učitelé chodili rádi do práce, aby tam byli spokojení, aby ten tým fungoval, protože když v tým funguje a rád jdeš do práce, tak tam nejdeš samozřejmě jenom pro peníze, ale i pro nějakou energii a sounáležitost.
0: Třeba se těšit, aby se člověk potkal s kolegama.
1: A potom to ty děti nasajou, děti hrozně vnímají ty vztahy mezi, i na tom táboře, já jim to říkám, oni poznají, jestli spolu blbnete a komunikujete, jestli se jeden od druhého učíte, anebo jestli jste na sebe naštvaný a vymračujete se na sebe. Děti jsou takový radary a tak jako nás nasávají doma, tak to nasávají určitě i v té škole. Takže to bych si přála, ale potřebuju trošku čas. Bojím se trošku toho, že to budou očekávat lidi hrozně rychle a je to velká organizace, takže nějakou dobu to samozřejmě bude trvat, ale já věřím, že to půjde.
0: Já musím říct za sebe, že teda o tebe fakt nemám strach. Jo. Popřeju ti, aby to očekávání se naplnilo velmi rychle. Myslím si, že to tak bude. Můžu ti slíbit, že kdybys chtěla zavolat, že potřebuješ nějakou exkurzi, tak rodičem taky, byť moje dítě do Borova nechodí, tak samozřejmě rádi děti televizí provedem. A budu se těšit na samé dobré zprávy z Borovanské školy, protože když je v tak dobrých rukou, tak se vůbec nebojím, že by to nebylo dokonalý.
1: Tak děkuji moc, to mě těší. Děkuji.
0: Milí diváci, jestli jste tohle naše povídání neviděli od začátku, tady pod námi jako vždycky sociální sítě, tak si to tam můžete pustit od začátku do konce, od konce do začátku. A mým dnešním hostem byla Jana Kalačová. Děkuji ti za návštěvu ve studiu.
1: Já tobě.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Vodnická hymna. Písnička, která nám uvedla dnešní díl pořadu Hvězdy jihu. Sem chodí lidé, kteří jsou spjati většinou s muzikou a mají tak nějak blízko k jihočeskému kraji. Někdo je tady jednou a někdo tady pak může být kdykoliv, protože má k tomu všechno dohromady k dispozici jako ty správné důvody. A ten ideální důvod je ten, že se po 4 letech setkáváme v magazínu Hvězdy jihu na Ječeničce s Jirkou Krškou a s kapelou Rybníkáři, která nám hezky uvedla začátek toho dnešního dílu. Vítej, Jirko.
1: Já přeju krásný den tobě i všem divákům.
0: Vidím, že oblečení stylové.
1: Ano, ano, to je třeba.
0: Já se tě rovnou zeptám, protože kapela Rybníkáři. Já když vidím, jak se oblíkají Rybníkáři jako takový, tak mají takový ty gumové boty, ne? Ty gumové kalhoty s laclem, nějaký mikiny, teplo na hlavě něco. A vy jste jako jinak oblečení.
1: My jsme jako vodníci, protože Rybníkáři, to je vodnická kapela, která už funguje vlastně 38 let.
0: 38 let od roku 1988.
1: Ano.
0: No, tak to už je moc hezká chvilka. Moc hezká chvilka, ale vy nemáte jenom tohleto výročí.
1: My máme hlavně výročí našeho festivalu, který je pro rodiny s dětmi a je to festival Pohádkový chlum a ne Vodnický splav. No a tam máme 25 let.
0: To je pravda, protože to je ten důvod, proč my se tady setkáváme a nejen teda kvůli 25. výročí toho báječného chlumu. Nebo jak se to přesně jmenuje? Celé.
1: Celé se to jmenuje Pohádkový chlum u Třeboně.
0: Tím jsme zavírali naše povídání před 4 lety.
1: Ano, přesně tak.
0: A protože těch 25 let je secakramensky úctyhodná chvilka, tak teď tím začneme. Letos to bude po 25. Kdy to bude?
1: Letos to bude po 25. a bude to poslední týden v červenci a my vždycky začínáme v pondělí a končíme v pátek, takže to bude od 27. července do 31. července 2026.
0: Takhle to bude. No, abychom ale byli, jak se říká, naprosto otevření, seznámíme diváky i s fotkama, jak to tam vlastně všechno probíhá a tím pádem můžeme probrat, co se vlastně zase odehraje na tomhle krásném místě v chlumu u Třeboně. Tak.
1: Určitě. My začínáme vždycky průvodem vodníků. Ale před tím průvodem, aby se sešli všichni návštěvníci, tak tam máme pohádku. Ta bude v 18 hodin na náměstí v chlumu u Třeboně.

0: Právě
1: Předpokládám toho 27. července,
0: právě
1: že?
0: toho
1: Jo, jo,
0: 27.
1: jo.
0: července. Já tady mám třeba takový nástin, jak vypadá úplně ten úvod, kdy se sejdou vlastně všichni vodníci, vezmou nástroje a zaspívají právě tu vodnickou hymnu, kterou jsme před
1: No
0: chviličkou slyšeli.
1: na první fotce můžeme vidět stany a všechno krytí, kdyby náhodou sprchlo nebo bylo nebezpečné slunce.
0: Ano, nám vodníkům samozřejmě v trošku vody nevadí,
1: Ano,
0: ale
1: ano.
0: pro vás, suchozemce, jsme připravili
1: To
0: právě takovéhle stany.
1: naprosto chápu. No a pak po té pohádce, jak to tak bývá, to už je taková tradice, ten průvod.
0: Ten průvod je tradice, ano. My jsme začali průvod asi od druhého ročníku, protože jsme si říkali, chce to něco takového,
1: Aha.
0: aby lidi věděli, že se vodníci opět po roce do Chlumu u Třeboně
1: A
0: vrátili.
1: jak vypadá takový průvod? Podíváme se.
0: Podíváme se tady na fotku. Tak průvod zahajují koně, na kterých jedou dvě vodnice. No a potom je tam, jak vidíš, parta muzikantů. Prostě všichni vodníci, co mají nástroje, tak vemou své nástroje do průvodu, zpíváme vodnické písničky, že tady máme i takové krásné transparenty ve tvaru ryby
1: No,
0: samozřejmě,
1: jak jinak.
0: a tam jsou názvy vodnických rodů, kteří se zúčastnili právě toho
1: A
0: vodnického
1: Jirko,
0: splavu.
1: kudy tak chodíte?
0: Tak my jdeme z náměstí Chlumu u Třeboně na hráz rybníka Hejtman a potom obcházíme rybník Hejtman po jeho pravém břehu, takže jdeme kolem toho největšího kempu, který se jmenuje Hejtman Jih, a dojdeme až na kemp Kapřík.
1: Ty jsi
0: Takže
1: zmínil,
0: my jdeme v průvodu
1: jo,
0: tak
1: takhle.
0: přibližně 30-40 minut.
1: 30-40. Ty jsi zmínil Chlum u Třeboně. Jak jste se ocitli v Chlumu u Třeboně?
0: No tak to je otázka spíš na to, jak jsme došli k tomuhle festivalu. My jsme
1: Aha.
0: se v roce 2000 potkali s kamarádem Jirkou Tibitanclem, s hercem, který je písecký rodák, ale v tu dobu sídlil v Havířově a měl tam svůj festival pro děti pohádkový, který se jmenoval Minitátro. No a my jsme byli na Čochtanově Třeboni, kde jsme byli přizváni a jako vodnická kapela, to byly vlastně naše vodnické začátky. A tam jsme se s tímhle člověkem seznámili. A slovo dalo slovo, a já jsem tenkrát pořádal festival jihočeské zpívání, a tak jsme si řekli, že by byl dobrý nápad dát to dohromady a udělat festival divadla a muziky.
1: To je české zpívání, bylo v
0: V
1: Trocnově,
0: Trocnově,
1: pokud paměť sahá tak
0: ano,
1: daleko, že
0: přesně tak.
1: už nějakou dobu nefunguje. A takže se to v podstatě tak trošičku proměnilo, to je české zpívání, v tu formu tady tohoto báječného vodnického festivalu.
0: Ono se to trošku prolnulo. A
1: Prolnulo.
0: my jsme tenkrát hledali místo, kde tenhle festival udělat.
1: A jsme u toho.
0: Jirka Tibitanclu říkal, já jsem písecký rodák, chtělo by to v Písku.
1: No, jak je to možné, že ten písečák, viď, lokální patriot, všechno by chtěl
0: Potom jsme
1: jít?
0: měli nápad Bechyně
1: Ano.
0: a další nápad byla Zlatá koruna. On říkal, oni jedou ty vodáci a oni nám přijedou na to místo. A já jsem tenkrát, asi rok předtím, byl na Slovensku na nějakém festivalu, už nevím, jak se jmenoval, a přijeli jsme tam do kempu. Ten festival byl v kempu. Já jsem si říkal, to je úžasný, dělat festival tam, kde ty lidi se můžou ubytovat, kde tam stráví celou tu dobu festivalu, protože když jsem dělal to jihočeské zpívání, tak to bylo krásné místo, ale to místo jsme navštívili jenom jednou v roce. Takže nebylo tam, kde ty lidi ubytovat, museli jsme udělat
1: Rozumím.
0: stanový tábor pro ně, všechno tam dovést.
1: Když to v Chlumu je to hotový. Tam je to připravený
0: A
1: všechno.
0: právě ten nápad byl o tom, že lidi přijedou s náma trávit celou dovolenou.
1: A je to tam.
0: A je to
1: A
0: tam.
1: je to tam. Ty jsi zmínil dva rybníky. Kapřík a Hejtman.
0: Já jsem zmínil rybník Hejtman, Kapřík je kemp.
1: Jo,
0: On je
1: kapřík
0: tam
1: je
0: potom ještě
1: kemp.
0: velký rybník Staňkovský, vedle Staňkova, a tam taky kolem toho děláme programy.
1: Já už si myslím, že všechno je rybník. Normálně díky tomu, že vidím rybníkáře a ty řekneš něco ohledně vodnického festivalu, tak já všechno mám za rybníky. Kapřík je teda kemp.
0: Kapřík je kemp.
1: Kemp, tak to se omlouvám.
0: A právě tak jsme došli do toho Chlumu, protože já jsem třeboňský rodák a to Třeboňsko znám hodně a tam je nejvíc rybníků a hlavně v létě je tam nejvíc lidí. A Chlum je právě to místo, kde se těch lidí dá vejít úplně nejvíc.
1: To je
0: Tam je
1: skvělé.
0: nejvíc kempů, je tam spoustu chatek,
1: Skvělé.
0: spoustu kempů, místa pro
1: Skvělé.
0: stany. Takže to je ideální místo na setkání
1: A tak
0: vodníků.
1: jste tím průvodem prošli všema tyhle těma kouskama tohle toho místa a až jste se ocitli na loďkách. A tady vidím právě něco, co by možná bylo dobrý popsat, protože to je hodně zajímavá fotka.
0: My to nazýváme zvaní po hladině rybníka.

0: Takže jak tadyhle vidíš, vodníci nasednou do pramic, aby jsme byli krásně vidět. Vezmeme sebou nástroje a plujeme si tak po hladině rybníka. Ono se krásně stmívá, západá nám slunce a ta muzika, ty písničky se po hladině krásně nesou.
1: Jo, takže všichni si můžou už dopředu ujasňovat, jak budou trávit další dny ve spojení právě s tady s tou pozvánkou.
0: Přesně tak. Lidi stojí na břehu, zpívají s vodníkama nebo nám mávají. Je to úžasná chvíle a my vlastně vyplouváme z toho kempu Kapřík a doplujeme až do toho kempu jich.
1: Ano.
0: Takže
1: ano.
0: Zpíváme a nese se to po celém rybníku.
1: A je jasně, že je jedno, jestli prší nebo neprší, protože vodníkům voda nevadí.
0: Nevadí, přesně tak.
1: No a teď pojď se teď zaměřit, jak vypadá takový ten běžný den, protože to už teda po tom průvodu všichni očekávají, že od rána se něco bude dít.
0: My máme od rána vždycky pohádku. To znamená, už v úterý v 10 hodin dopoledne začíná pohádka. A to je pohádka, která je na nejkrásnější scéně, kterou v Chlumu máme, a to je ostrov.
1: Podíváme
0: je to
1: se.
0: Ostrov, který se jmenuje Markéta, je to ostrov, který je v rybníku Hejtman. No ale vy suchozemci se samozřejmě nemusíte bát, protože na ten ostrov není třeba doplavat, i když je to samozřejmě taky možné, ale máme tam lávku. Lávka jde z kempu Hejtman jich a tak se dostanete na ostrov. Ostrov je dost velký na to, aby se tam vešlo, jak vidíš, dost publika.
1: No publikum
0: tady
1: teda.
0: Tady máme pohádku.
1: Tam to musí být docela i milý, když je třeba teplo, že ty stromy udělají dobrou atmosféru stínovou.
0: Je to tam krásný pod těma stromama, hlavně kolem všude je slyšet ta voda, ty vlnky, prostě všecko si to tam ševelí a na ty pohádky je tam taky nádherně ticho, protože nás neruší ten hruk těch okolních silnic.
1: Maximálně větřík, viď, ty ano, větvičky ano, a tak podobně.
0: A na téhle scéně my děláme pohádku vždycky dopoledne a potom jsou tam občas i odpolední večerní pohádky.
1: Dobře, a obě dva se?
0: No samozřejmě, samozřejmě.
1: Necháte.
0: I vodníci, i suchozemci obědvají, ano, ano, ano.
1: Já se bál, že se furt něco, jako bude, oběd normálně je a po obědě zase...
0: My tam máme i delší pauzičku, ta pohádka je od té 10. hodiny do 11.
1: Hodinku. Pak takový nadechnutí před obědem.
0: Přesně tak. A pak nám začíná odpolední program.
1: To je samozřejmě po poledním klidu, ale že to je potřebný, to je jasný, protože potom až do večera nenecháte frekventantům vydechnout. Je to tak?
0: Je to tak.
1: Je to tak.
0: A kolem 3. hodiny nám začíná buď pohádka, nebo pohádkový les. A to bych tady zmínil právě na další fotografii.
1: Ano.
0: Jak vidíš, že tady máme děti, co si užívají tady zrovna takových barevných šlápor, kde musí přejít louku.
1: Aha.
0: A my tam máme pohádkový les, který v posledních letech startujeme z náměstí v Chlumu Třeboně a jdeme na louky, které jsou za náměstím. A máme tam 10 úžasných stanovišť. Je tam spoustu pohádkových postav a děti si tam můžou každý rok vyzkoušet úplně jiné disciplíny.
1: Zmínil jsi spoustu pohádkových postav a tak podobně. Kolik lidí se stará o ten celý festival vodnický?
0: Je to něco kolem 50 lidí.
1: 50 lidí. A jak dáváte ty lidi dohromady?
0: No ty lidi se dali dohromady postupně za těch 25 let festivalu, protože jsme zjistili, když jednou ten festival navštívíš, tak když tě to uhrane, tak už nemůžeš to nechat bejt a staneš se členem týmu. No a tak vlastně se sestavil, když tady takhle ukážu úplně tu první fotku, co jsme měli tu zvací, tak tady je vlastně ten náš hlavní vodnický tým, těch většina vodníků a členů divadel. Takže už za tu dobu jsou divadla, která pravidelně navštěvují ten náš festival a
1: takže
0: už
1: tady,
0: bez nich se nemůžeme obejít.
1: Tady je vidět na té fotce samozřejmě, oč se jedná, kdy to bude, kde se to i najde.
0: Vodnici.eu.
1: No a vidím, že celá vodnická rodinka tam je nachystána, připravena a
0: já tady ukazuju tady na jedno místo, kde stojí náš vodnický král, Pepa Vošplouch první, protože my máme samozřejmě svého vodnického krále, který byl zvolen v prvním ročníku pohádkového Chlumu, takže letos už bude královat 25 let. A pak tam máme ještě dva ministry, ministryni vodoobrany, to je vodnice Krnda.
1: Že máš taky nějakou funkci.
0: A já jsem ministr

0: vodokultury a mám upevňovat dobré vztahy mezi lidmi a vodníky.
1: Tak to teda, ty jsi ministr?
0: No, já jsem dokonce ministr dvakrát, protože kromě toho, že jsem ministr vodokultury v naší vodnické společnosti Pohádkový chlum Vodnický splav, tak jsem taky ministrem pro vodníky, tady má osobní
1: to je
0: vizitka. Pohádkovém království, ano.
1: Aha. Jirko, uvažuješ, že by si časem byl i ministr?
0: Ne. Vím, kam směřuje druhá otázka. Dvě ministerská křesla mě úplně stačí.
1: Jako, teď tam máme dost unikátní lidi, takže by si možná je pěkně smáznul všechny, ale
0: ne,
1: to
0: je
1: jiná věc. Každopádně teda, všechno se koná, Jirko, venku.
0: Všecko se koná venku. My jsme měli k dispozici prvních 19 ročníků, jsme měli k dispozici i kulturní dům, který jsme mohli využívat. A aha, potom se stala taková věc, že přišel ten COVID,
1: no,
0: který všichni známe. No a ono nás to jako vyhnalo všechno do venkovních cen.
1: A nakonec je to spíš pozitivní.
0: A my už jsme tam zůstali.
1: A vy jste tam zůstali,
0: jsme tam rádi. A jsme tam rádi.
1: Co se odehrává venku, kromě těch věcí, které jsme říkali, pohádky, pohádkový les, průvody, písničky, hraní, ještě určitě něco dalšího bychom mohli se teď jako podívat na.
0: Přesně tak, my tam máme dílničky pro děti. My tam máme takový jeden den, který se věnuje dílničkám. Tady třeba vidíš, jak vodník Ivan na svém keramickém kruhu vysvětluje, že není vůbec lehké si vytočit takový vodnický hrníček.
1: Ano, ano.
0: Máme tam potom dílnu
1: vodník Ivan.
0: S kovářem, pak tam máme drátenické dílny a spoustu dílniček, kde si děti můžou něco vyrobit. Třeba takovouhle vodnickou kokardu, kde se můžou ozdobit na náš průvod.
1: A oni si to vyrobí a můžou si to nechat.
0: No samozřejmě.
1: Jo, samozřejmě. Ano, no tak ano, to je nádhera.
0: A protože máme letos 25. ročník, tak jsme si tam pozvali i další divadla jako takovou zdravici, kterou udělají v letošním pohádkovém chlumu. Ale tam, kde budou ty dílničky, jsme si pozvali výborného kuchaře Petra Stupku, který nám taky ukáže, jak on zpracovává ty ryby, protože když vodníci, tak ryby, to je,
1: no to já
0: to
1: vím,
0: má k sobě.
1: Takže se může
0: blízko
1: každý těšit na kaviárové hody.
0: Nebo, no uvidíme, co nám Petr představí a čím nás překvapí.
1: Nebo snad osmažené šproty z konzervy.
0: To necháme na něm. Tohle proběhne ve čtvrtek 30. července odpoledne právě na náměstí toho městy se klubu Třebuně.
1: Jak třeba vodníci sledují třeba nějaké talenty dětské, nebo nějakým způsobem, jestli se jim věnujete v tom smyslu, aby taky něco předvedli, aby nebyly jenom ty pasivní koukači na něco, nebo manuálně vyrábějící něco pro sebe. Existuje ještě něco, jak se děti můžou nějak díky vám prezentovat?
0: To existuje a to je naše pěvecká soutěž, která se jmenuje Zpívající žába. A je podle hesla Žabičky a žabáci nejlepší jsou zpěváci. Tady třeba máme jednu účastnici, dokonce finalistku naší soutěže Zpívající žába, protože my máme ve středu takový výběrový program, kde se může kdokoliv přihlásit z dětí, vybere si svoji písničku, my s rybníkářema s nima tu písničku secvičíme a za doprovodu pravé vodnické kapely si tu písničku můžou potom na pódiu zaspívat a my nedáváme body, ale dáváme žáby. Každý vodník má možnost dát 5 žab.
1: Takže
0: celkový zisk, máme tam 3 vodníky a celkový zisk je 15 žab. A kdo dostane nejvíc žab, ta postupuje právě, jak tady vidíš na pódium v kempu, tady je vidět to pódium, do pátečního finále, kde se zjistí, kdo dostane titul zpívající žáby.
1: Skvělý. To znamená, že to jsou kromě toho všeho dalšího ještě koncerty, hudební večery. Vy hrajete pro všechny?
0: My hrajeme pro všechny. Hrajeme pro děti, hrajeme pro dospělí.
1: Jirko, vy nejen, že hrajete takhle jako vodníci, jako muzikanti, ale já mám pocit, že si můžou i děti nebo rodiče vaše písničky odnést.
0: Přesně tak. A to máme tady nové CDčko, to jsme před 4 lety ještě tady neměli. A to je CDčko Pohádkový orchestrion. A tam jsou písničky z našich pohádek, ale nejen z našich pohádek, jsou to písničky, které my hrajeme na našich programech pro děti a dospělé. A jak už vidíš, že tady vidíš čarodějku, tady vidíš čertici, tady vidíš vodníka, loupežníka.
1: Takže všechny vaše převleky v podstatě v jednom obraze.
0: Všechny naše tváře v jednom obraze.
1: Já jsem řekl, převleky je vlastně, vy jste to vy, to jsou opravdu tváře. To znamená, že mokré písničky mají...
0: Mokré písničky mají dalšího bratřička nebo sestřičku.
1: Přesně tak. A dokonce i Jiskra v kouři pořád funguje?
0: Ano, ano. Jardo, ještě tam máme takovou specialitu na tom CDčku. Já to nebudu přímo tohle ukazovat, ale jenom to řeknu. V tom CDčku je takzvaný QR kód. Protože jsme zjistili, že spoustu vás suchozemců už dneska nemá, kde si to přehrát. A tak stačí, když si ten QR kód pěkně nasnímáte na svůj mobilní telefon a stáhnete si rybníkáře k sobě, abyste si nás mohli nosit pořád sebou a poslouchat naše písničky.
1: Ta představa, že namířím telefon a stáhnu si rybníkáře, je plně člověče pohádková. Protože vy jste hudebně pohádková kapela, která se tomuhle tomu věnuje. Jirko, ten festival má svůj začátek a má své finále. V tom finále se pak taky něco určitě odehrává tak dobrého, že ty lidi si to pak pamatují celý rok a chtějí přijet zase.
0: Přesně tak. My ten festival začínáme průvodem a končíme taky průvodem. Ale ten průvod, který je na konci, je, když se setmí, je to průvod lampionovej. Takže my tam máme dokonce pro děti, jak tady vidíš na té fotografii, připraveny lampiony. Vezmeme si své vodnické koupací oděvy.
1: Vodnické koupací oděvy? Co to je za...
0: To jsou třeba ty klasické pruhované plavky z první republiky.
1: Ano, ano, ano.
0: Koupací klobouk.
1: Ano, ano, ano.
0: A odebereme se z kempu jich, kde nám skončí to finále soutěže Zpívající žába. Tam vyhlásíme taky termín dalšího ročníku pohádkového chlumu a odebereme se na hráz rybníka Hejtman, kde se vodníci zanoří za zpěvu lidových písniček do vod Hejtmanu.
1: Tady je vidět to loučení z vodníky patrně.
0: Tady je vidět loučení z vodníky. Nejsou tam sice vidět děti s pláčem, kteří to obrečí, že vodníci ano, z chlumu odplouvají, ale zase dobrá zpráva v tom, že se vodníci opět za rok do chlumu u Třeboně vrátí.
1: Vy dodáváte takovéhle jistoty. To je velká jistota, protože pochopitelně ten pohádkový chlum je teda místem tradičním už dneska a místem návratu.
0: Ano, to jsme rádi, že se nám vrací spoustu lidí. A úžasný je, že v prvních ročnících, co jsme tam měli návštěvníky jako děti, tak se nám teď vrací jako rodiče se svým potěrem, se svými dětmi. A vrací se za vodníky. A to si myslím, že je úplně ta největší odměna pro nás.
1: Jirko, naše těžiště povídání je 25. ročník této báječné akce a jsem rád, že jsme tomu mohli věnovat tento prostor a určitě bude stát za to pozvat lidi na vodnický chlum nebo pohádkový chlum. Je to tak?
0: Proveď. Takže pokud si chcete udělat krásnou dovolenou pohádkovou, přijeďte poslední týden v červenci od 27. do 31. července do chlumu u Třeboně a rybníkáři a vodníci se na vás moc těší.
1: No, bude to stát určitě za to. Tak to jsme teď udělali to, co jsme se domluvili a teď už jenom tak trošku letem světem, protože rybníkáři nejsou jenom pořadatelé této nádherné akce, tak pojďme se podívat ještě na další důležitou akci, kterou je dobrý zmínit, která taky bude pomalu slavit 25 let.
0: To je Klub na nečisto.
1: Ano.
0: Klub na nečisto začal v roce 2003 a klub děláme vždycky od září až do června a každý měsíc si tam zveme nějakého zajímavého hosta. V letošním roce jsme tam třeba zajímavého měli pana Štěpána Raka se svým synem, potom jsme tam měli třeba kombinace...
1: Jirko, nemusíš to, já jsem kouk na vaše stránky.
0: Jo, ty to máš všechno připravený.
1: Tohle to jsem vytisk, protože tady ten dlouhý seznam jsou vaši hosté a nejlepší na tom je totiž, já jsem si říkal, co to je ta kapela a mnoho dalších a to vlastně tam ani všechno není. Tak to jsem ti přinesl takový dárek, abys věděl, co všechno vlastně se dá najít na vašich stránkách a je to důležité taky si uvědomit, že na stránce www.rybníkáři.cz je vlastně o vás, ale absolutně všechno. Takže i Klub na nečisto, potom další vaše aktivity, které se blíží.
0: No, blíží se spoustu pohádek, ale to všecko najdete na těch našich
1: stránkách. Přesně tak, takže nové aktivity, jako jsou výlety pro školy, že jo?
0: Ano, děláme od loňského roku výlety pro školy a pro školky v klášteře Zlatá koruna.
1: Najděte si to, protože to stojí za to. Taky děláte adventní pořady.
0: Děláme spoustu adventních pořadů, ten náš hlavní adventní pořad se jmenuje Cesta do Betléma, s kterým objíždíme nejen školy a školky, ale i nám.

0: městí po jižních Čechách a po celé České republice.
1: Já jsem zjistil, že sály, náměstí, prostranství, ty nějaký cesty,

0: Jindřichu díky.
1: Já děkuju moc za pozvání.
0: A věřím, že budete pokračovat ve všech aktivitách, které jsou, protože dělají lidem radost, dělají jim potěšení. A mám ti takový pocit, že radost a potěšení to dělá i vám.
1: Dělá a moc velké.
0: Moc velké. Rozloučíme se písničkou, to si myslím, že na závěr bude se velmi hodit.
1: Bude to písnička Pochod vodníků a je to taková písnička, kterou zpíváme v průvodech v Chlumu Třeboně.
0: Výborně. Přátelé, loučíme se písní, která je Pochodem vodníků a zahrají vám ji rybníkáři, aby vám odstartovali to skvělé léto v roce 2026. Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Rybníka hejtmanu a jedin si splav. Spal si věci dostanu, skoč do vody a plav. V prsti ploutví hej mě oudem, jako štikar vy se s průdem. Když to stihneš, tak za náma.

0: na břehu i pod hladinou radost zvykala, že měli postavidla seně dvodníků.
1: To bylo hotavý.
0: A nechý to nikdo jiný, než sám pošplou král. Vynořil se, aby tady snad

0: musí tvrdit sandálka prmakrela. Mohlý pecky vyhrává hodnická kapela.
1: A když Majšeho plní necky,
0: na vodu si hodějnecky, odpočinou a pak zase zpívaj z vesela.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci Open Air koncertu s podtitulem z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

Při našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají tzv. Górale. Zde se nachází malebné městečko Szaflary a v něm překrásný termální park Gorončí potok.

Hned vedle je moderní a skvěle vybavený kemp se 48 místy, velkou kuchyní, prádelnou a skvělým zázemím.

zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami. To vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: Na náves jedné z nejmenších a nejstarších obcí v republice, Krnína na Českokrumlovsku, přijíždí se svým vozem starosta Hořic na Šumavě Martin Madej.
1: Tak jsme tady!
0: Na palubě je též jeho žena Marie a historik a pedagog Jan Palkovič.
2: Hlavní aktéra, no, aby nebyla dneska přesilovka.
0: Zastavili se tu pro mě, abychom společně vyrazili naopak do největšího českého města, Prahy. Proč? To uvidíte za malou chvíli. Když si lidé mají co říci, utíká cesta rychle. Jsme v Praze a míříme na Smíchov, k letohrádku Kinských. Hlavním účelem naší cesty je přednáška. Před muzeem se k výpravě přidal i pražský dokumentarista, režisér Oliver Malina Morgenstern.

1026 a Hořický pašijový spolek už druhým rokem podniká kroky směřující k zápisu hořických pašijových her do seznamu UNESCO. Součástí této snahy je právě i veřejná prezentace paší ve všech jejich podobách. Jan Palkovič se fenoménu hořických paší věnuje již řadu let. Své poznatky publikuje v knihách a právě i na přednáškách. Nejenže jsou tyto přednášky poutavé, ale na jihu Čech i hojně navštěvované. Jeho obavy z takzvané pražské přesilovky se nenaplnily.

0: Besedu navštívili i dvě významné dámy, které již hořické paši osobně znají. Znají je z titulu své profese a také v rámci nutných úkonů, které hořičtí dosud museli na cestě do UNESCO s jejich pomocí podniknout.
1: My jsme vlastně dneska v Národopisním muzeu v Praze, který je součástí Národního muzea, a máme velkou radost, že se nám povedlo dostat přednášku o pašových hrách až sem do těchto prostor. Za to vděčíme paní Skopové z Ministerstva kultury, která nám to zprostředkovala. A vlastně jsme strašně rádi, že máme tu možnost prezentovat něco tak hezkého, jako jsou pašové hry právě tady v těchto prostorech a v Praze.
2: Na mě to zapůsobilo velmi. Hned jsem cítila, že to není nějaká obyčejná ochotnická záležitost, že to je opravdu dlouhatánská veliká tradice, kterou žije úplně celá obec nebo městečko. Úžasný areál, úžasní lidi, kteří nás tam prováděli. Není to samozřejmě jenom ten stávající areál a stávající podoba hořických paší, ale i ta dlouhá historie. A hlavně to, že s odchodem německého obyvatelstva ta tradice nezahynula. To je opravdu obdivuhodný a domnívám se, že to je naprosto výjimečný v naší historii, že vlastně české obyvatelstvo se chopilo té tradice a přetvořilo se jí vlastně k obrazu svému.
3: Pro mě to nebylo zas takový překvapení, protože já jsem etnograf a o těch hořických pašových slavnostech člověk něco věděl. Navíc se to připravovalo docela dlouho předtím, než jsme to viděli potom naživo. Ale je pravda, že když potom sedí člověk v tom hledišti a kouká se na to, tak je to velmi emocionální a působí to úplně jinak, než když to jenom posloucháte, mluvíte, čtete. Takže jako hrozně pěkný to bylo. Měli jsme smůlu, znovu bylo strašně ošklivě a ty herci tak usilovně se snažili, diváci. Bylo to moc pěkný a dojemný, mě to vlastně hrozně dojímalo. Do UNESCO to má šanci, teď to závisí na místních, jak zpracují nominaci, ale už jenom to, že se to dostalo na národní seznam, je velký úspěch. A myslím si, že je dobře, že se tam ty lidi dali dohromady a začali se o to starat. Z celého toho regionu to je velice prospěšný a podle mě se to povedlo i na ten seznam UNESCO. To je tak něco mimořádného, že určitě. Navíc to má přesah do Německa, když víme, tak si myslím, že to je v pohodě.
0: Obě dámy dostaly od starosty Martina Madeje pozvání na letošní ročník paší a také pamětní hořickou minci, kterou vlastní i prezident republiky Petr Pavel. Ten Hořice na Šumově osobně navštívil v roce 2023.

Tak já musím říct, že když jsem se dozvěděl o tom, že budu o paších mluvit v Praze, tak jsem se trošku vystrašil. To pozvání do Prahy mě samozřejmě potěšilo velmi, moc jsem si toho vážil, ještě v těchto nádherných prostorách Národopisného muzea, ale pak jsem si uvědomil Hořice na Šumavě a Praha, ta vzdálenost, velké město, malé městečko na Šumavě, ale ostatní mě uklidňovali, že se prý nemám bát. Nakonec jsem byl naprosto překvapen, kolik se tady objevilo lidí. Atmosféra byla skvělá, mě se skvěle povídalo, dokonce tu byly i dotazy, rozdali se nějaké knížky, vypadalo to, že lidi to nadchlo, že možná někteří se do Hořic dokonce vydají, takže já to dneska hodnotím jako velmi povedený večer, jsem nabitý energií. A doufám, že se sem třeba ještě někdy v budoucnu vydáme na nějakou podobnou akci. Už se toho nebojím, po dnešku.

Beseda skončila a nastal čas loučení. Hořické pašijové hry ale zdaleka neřekly své poslední slovo. Naschledanou, Praho. Vítej, světe.

strašně rád bych byl, abyste navštívili Klatovské katakomby s tím, že to je projekt, který byl realizován v roce 2010 městem Klatovy. Je to projekt, který by měl navštívit každý mladý člověk v České republice, protože se tam snoubí nejenom historie, ale i moderní věda, nové technologie, a ten, kdo navštíví tuto krásnou expozici, která ukazuje život před stovkami let v České republice a speciálně v Klatovech, cisterciátů, to znamená lidí, kteří tady z ničeho budovali kláštery, budovali města, a právě tam dokážete ocenit nový přístup města Klatovy k pietě, protože se tam jedná o mumie a zároveň historii, tak jak byla vykládána po několik staletí.

Můžete namítat, že dovolená a letní toulky mají být časem radosti, slunce, vody, vzduchu, zkrátka obecně pozitivních prožitků a vjemů. Tak proč vás tedy zveme do Šerostínu katakomb na schůzku se smrtí? Jenomže právě takové setkání může být očistné a stejně pozitivní jako vše vyslovené. Už Seneca říkal, že stojí za to nebát se smrti, protože pak se člověk neumí bát ničeho. Chvíle uvědomění si vlastní smrtelnosti nám pomůže prohloubit vjemy ze všeho krásného, co bychom mohli za jiných okolností přehlížet. Získejte tedy další cestovatelské ostruhy na místě, které vám na první pohled nemusí zapadat do původních představ o vaší dovolené. A věřte, že účinek na vaši duši bude veskrze pozitivní.

Chtěla bych vás přivítat v klatovských katakombách. Ty se nachází pod kostelem neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce na náměstí v Klatovech. Kostel byl budovaný v druhé polovině 17. století a již při jeho budování bylo rozhodnuto o tom, že se pod ním bude pohřbívat, jak bylo v době baroka zvykem. Kostel byl proto plně vybaven určitou klimatizací nebo ventilací z dnešního pohledu, kdy byly vybudovány horizontální a vertikální průduchy, které zabezpečily proudění vzduchu a díky tomu došlo k velmi rychlému vyschnutí zde uložených těl.

roce 2011 proběhla rozsáhlá rekonstrukce, kdy byly zpřístupněny téměř všechny krypty, které se pod kostelem nalézají. Byla zde nově otevřena výstava, která se zabývá významem, vznikem, působením jezuitského řádu nejen tady v Klatovsku, ale všude ve světě. Kostel, tak jak byl vystavěn na základech renesančních domů. A právě při té rekonstrukci jsme zjistili, že se tady nalézají zbytky, které pravděpodobně byly využívány jako krypta. Konkrétně tahle ta krypta byla věnována kocům z Dobrše, což je takový nižší šlechtický rod tady z nedalekého okolí, kteří ovšem byli hlavními donátory stavby kostela.

Od roku 1673 do roku 1773, kdy bylo pohřbívání pod kostelem zakázáno, zde bylo pohřbeno více než 200 neboštíků. Jejich těla díky působení vzduchu velmi rychle vyschla, říká se, že během asi 3 měsíců, a rychle vyschla na hmotnost asi tak do těch 10 kil, 7 až 10 kil. Bohužel ve 30. letech došlo k zasypání průduchu, které vedly až na střechu kostela, a došlo teda k porušení této ventilace a z těch 200 těl většina jich byla zničena. Byly pohřbeny v blízkém kostele a v současné době zde máme pouze 38 těl. Takovou naší hlavní a nejznámější a nejoblíbenější mumií je pana Anežka Příchovská z Příchovic. Je to z toho důvodu, že známe její původ, jako jedna z mála se nám zachovala destička na rakvi, že víme, o koho šlo. A v roce 2011 jsme ji a ještě několik dalších těl podrobili CT vyšetření. A na základě tohoto vyšetření jsme zjistili, na co zemřeli, a u Anežky jsme udělali model její lebky a v kriminalistickém muzeu nám udělali vlastně její hlavu tak, jak Anežka vypadala, než zemřela. Takže dneska se tady můžete setkat jak s mumií, tak i s Anežkovou životní velikosti v šatech, které má v té rakvi měla na sobě.

Nechceme, aby naše expozice byla jenom turistickou atrakcí s lákadlem na mumie. Snažíme se o propojení mezi životem a smrtí s odkazem na takovéto mementy mori, co jsme byli my, budete i vy, co jste vy, byli jsme i my.

Příště nashledanou třeba i se sluncem, vodou a vzduchem, zkrátka tam, kam vás letos zavede další dokument o cílech letošního ročníku soutěže Kompas, pořádané regionálním operačním programem Jihozápad.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.

0: Lesníkem také chtěl jsem být, počítat kubíky dřeva, les křížem krážem prochodit a čekat na tetřeva, srnečky hlídat na louce a měřit smrky duby, mít sojčí péro v klobouce a znak s kančími zuby.
1: Jaroslavu Seifertovi se toto jeho přání nesplnilo. Splnilo se ale mnohým jiným. Mezi ty, kterým osud přisoudil zelenou lesnickou uniformu, patří i Jan Mörtl, který zůstal lesu věrný i po ukončení aktivní kariéry.
2: Člověk, který pracuje v lese, má velký vztah k tomu svému místu. Jak dlouho vy tady pracujete?
3: Tak já jsem nastoupil v roce 1967 jako lesník na Polesí Břesná a vydržel jsem tady vlastně až do odchodu do důchodu. To bylo v roce 2010, 30. června. Měsíc jsem si užíval důchodu a pak mě požádal majitel firmy Farma Milná, pan inženýr Valenta, jestli bych nešel se starat o jeho lesy. A takže nastoupil jsem prakticky 1. srpna na farmu Milná jako odborný lesní hospodář.
1: Lesy na území farmy Milná jsou díky Janu Mörtlovi a citlivému přístupu vedení firmy v dobré kondici. Dřevo z nich slouží farmě na stavební činnost v rámci jejich areálů, ale těžba je jen třešničkou na dortu a drobnou odměnou za veškerou práci, která je do této oblasti vložena.
3: Tak farma Milná vlastní celkem 27 hektarů lesa. Není to ucelený komplex, je to taková částečně taková roztržená držba od Černý v Pošumaví, dá se říct, až k Vyššímu Brodu.
2: Jaké lesy jsou tady?
3: Tak je to různý, většina, nebo větší část je smrková, část borovice má zastoupení, jsou zastoupeny i buk a další dřeviny.
2: Já vím o tom, že pastviny trpí nálety, že jo? Vy se snažíte to odstraňovat, to se asi v rámci hospodaření dělá běžně. Kolik vlastně nových pastvin takhle ročně vytvoříte?
3: Tak v průměru se jedná o 3 až 4 hektary vyřezaných ploch, které se vrací zemědělským užíváním.
2: Já si ještě pamatuju doby, kdy takové klestí a výřezy byl v podstatě bezcenný odpad, často se pálil v lese a dnes je to strategická komodita. V podstatě jak s tím to nakládá farma Milná?
3: No je to tak, farma Milná vlastní pozemky, kdy vlivem sukcese došlo k náletu plevelných dřevin, většinou osika, bříza, další dřeviny a ty zemědělské, původně zemědělské plochy vlastně zarostly a snahou farmy Milná je vracet tyto plochy zemědělskému užívání. Takový příklad je za námi, kdy náletové dřeviny se vyřežou, připraví se na hromadu, zeštěpkují a ta štěpka je dneska vlastně velmi žádaná věc, protože je to jedna z alternativ topení, vyhřívání.
2: Jaká je technologie, co se musí udělat, aby vznikla znovu zemědělská půda?
3: Tak ta plocha většinou se jedná o zamokřelý plochy, to znamená, pokud tam je vysoká hladina spodní vody, musí se udělat úprava vodního režimu, dělají se příkopy a další věc je potom s odstupem zhruba 1 roku se provádí frézování pařezů, pak ta plocha je připravená, odvodněná k dalšímu zemědělskému využívání, buď to k pastvě, anebo ke sklizení sena.
2: Jaký kout máte nejradši tady?
3: Tak nejradši, nejvíce mi líbí Malšínsko, kolem Malšína.
2: My jsme mluvili o kácení, ale hospodaření v lese znamená také vytvořit, vysadit nový les. Jak se toto projevuje u vás?
3: No tak my jsme v těchto případech, kdy se provedla těžba, vznikla jakási menší

holina, velký holiny jsme nedělali nikdy, tak ze zákona je povinnost do 2 let zalesnit, to jsme vždycky dodrželi, nakoupili se sazenice, provedlo se zalesnění, výsadba, no a pak následující práce, protože ty stromky jsou malý, ohrožuje buřeň, zvěř, tak se samozřejmě musí provést ochrana

0: tu dobu, co tady působíte, nejenom na Milné, i předtím, na co nejraději vzpomínáte?
1: Tak těch vzpomínek je spousta. Samozřejmě nejradši člověk má, když za sebou vidí nějakou práci. Já si vzpomínám, když jsem jako lesník začínal v roce 67 a dělali jsme zalesnění, tak s odstupem 50 let už je vidět, že nějaký les roste, a to myslím, že pro každého lesáka je takovým zadostiučiněním, když vytvoří nový les.

0: Nedílnou součástí hospodaření v přírodě je i myslivost. Farma Vilná, na jejím území se vyskytují dvě honitby a jednu z nich má na starosti pan Václav Behenský. Dobrý den. Představte nám tu vaši honitbu.
1: Tak honitba Kozlí vrch má 1051 hektarů. Je to tvořen převážně lesem a pastvinami. Máme 19 hektarů vodní plochy, to je velký a malý kozí rybník. Tak, ze zvěře, která se tu vyskytuje, tak srnčí poměrně v takovým stálým stavu, 20 kusů je kmenový stav, tak to se dodržuje tak nějak, ale už postupem času to srnčí taky nějak ubejvá. Je to zřejmě tím, že máme ty komunikace tady v revíru a dost těch kusů je sražených motorovými vozidly.
0: Za to ale v celé republice přibývá černé zvěře, jak jste na to vy?
1: Černou zvěř tady máme pochopitelně taky, to je hlavní odlov tady těch myslivců. Střílíme těch 20-30 kusů, což je poměrně na tuhle honitbu dost. Letos je střeleno 34 kusů už černé zvěře.
0: Oni se dokážou pěkně podepsat na těch pastvinách, že?
1: No, tak na pastvinách dělají škody velký, ale zase lesáci v lese mají rádi, že jim dělají přípravu půdy, no.
0: Vy na tom vašem území máte taky, ona už to není pro vás rarita, ale vyskytují se tu losy.
1: Tak los tu přechází z té zvěře takový vzácnější. Tu máme toho losa, který se drží tady dole, se drží poměrně dost často. Pak se tu objevil rys, který přecházel a tady v té zadní části revíru na Blatnej se občas vyskytne i vysoká zvěř.
0: Kousek od Milné je tady v lese jedna taková malá raritka. Nevím, jestli jste z ní úplně nadšení, ale my jsme na území, které ovládají bobři. Kdy se tu objevili a kolik je?

0: škodu, protože zatopili tady jehličnaté stromy, které potom uschly.
1: Oni vyvíjí tu aktivitu hlavně v noci, že jo?
0: No, tak ve dne ho tady zatím nikdo neviděl, takže musí pracovat určitě jenom v noci. No. Já jsem tady čekal večery nebo brzy ráno na rozednění a neviděl jsem ho, toho bobra.
1: Jak se to stane, odkud bobři přijdou vlastně a usadí se na nějakém území?
0: Asi hledají poměrně dobrý podmínky, které tady jsou vytvořené, a na přítoku u Černý zřejmě byli taky, protože Černáci to hlásili, černácká společnost. A další bobry máme ještě na rybníku Kozák, na Velkým Kozáku, tam se objevili taky, protože tam jsem zjistil tyhle ty pokácený stromy.
1: A vy osobně viděl jste bobra tady v přírodě?
0: Viděl jsem bobra, jsem viděl, no.

0: druhou honitbu na území farmy Milná má na starosti pan Václav Baštář. Já vás zdravím, my jsme tady v lese nedaleko Malšína. Představte nám ten váš revír, odkud se a co zahrnuje.
1: Tak revír, nebo respektive honitba Malšín je společenstevní honitba, jejíž držitelem je honemní společenstvo Malšín. Výměrou 2184 hektarů se řadí mezi jedny z těch větších honiteb. V podstatě rozkládá se v nadmořské výšce cirka od 700 do 850 metrů nad mořem. No a jak jste mohli poznat, pokud projíždíte tímhletím územím, jedná se o velice hezký členitý terén, který je vhodný teda pro chov srnčí zvěře.
0: Kolik vás je myslivců teď?
1: Celkem je nás 16, samozřejmě, ale leží to na bedrech, v podstatě taková ta pracovní činnost leží v podstatě na bedrech všech našich členů, kdy s vlastními prostředky teda, nebo vlastními silami provádíme výstavbu zařízení mysliveckých, ať jsou to krmelce, posedy, kazatelny. No a samozřejmě potom některá výstavba těch zařízení se provádí v součinnosti s farmou Milná, využitím jejich mechanizace.
0: V takhle velké honitbě těch drobných staveb i těch větších musí být spousta, to člověk na jednom konci začne, na druhém aby pokračoval znova.
1: No v podstatě každý rok začíná stejně, že z jara přejdeme stav těch zařízení, určí se, který zařízení bude určen k demolici, výstavbě novýho, a nebo některý, který se opraví. Samozřejmě pokud vemu třeba jenom krmelce pro srnčí zvěř, tak těch máme v honitbě 28 a celkově kazatelen a posedů máme 54.
0: Jak jsem se dozvěděl, vaše honitba je výjimečná už třeba i způsobem lovu?
1: No, dá se to tak říci, protože my dneska v současné době vidíte, že je zvýšený tlak na odlov černé zvěře. Ať je to ze strany státní veterinární správy, tak i ze strany zkrátka držitelů pozemků, zemědělců. My jsme upustili od naháněk na černou zvěř jako jeden ze způsobů lovu a skutečně dneska jsme se specializovali na konání celonoční čekan na černou zvěř a zvěř škodící myslivosti, to znamená lišky, kuny a tak dále. Když jsme v roce 2010 s tímto způsobem lovu začínali, tak jsme střelili a považovali jsme to za velký úspěch.

0: 7 lišek. Postupně samozřejmě se ten lov přenesl i na lov černé zvěře a můžu říct, že rekordní úlovek byl loňského roku v měsíci lednu, kdy bylo uloveno 27 prasat, 19 lišek a 4 kuny. To si myslím, že byl úspěch. A v poslední 3 roky jsme konali tyto čekan, nebo jsme dělali tyto čekan dvakrát do roka. Je to období prosince, ledna až února. Využíváme zkrátka fáze měsíce, když je v úplňku. A ideální je, pokud je sněhová pokrývka, aby byl ten kontrast. No a sedí se, v podstatě čekáme na těch kazatelnách celou noc, od 5 od večera do 7 do rána, čili je to velice náročný na lovce, který zkrátka loví, ale výsledek bych řekl, že je velice, velice dobrý a že je to daleko efektivnější než způsob naháněk.
1: Dlouhé hodiny by se dalo mluvit o lesnictví a myslivosti. O příbězích lovců a o neutuchající práci mnoha mužů a žen ve prospěch naší přírody. O tom ale v jiných filmech a seriálech. Zde jsme vám chtěli ukázat, že i v tomto směru vyznává Farma Mylná komplexnost a nezůstává přírodě nic dlužna, tak, jak jsme si na to již zvykli i v jiných oblastech jejího podnikání.

0: Dobrý den, vítám vás u prvního dílu magazínu Školy Libera Nova z Českého Krumlova.
1: Budeme vás seznamovat se zajímavostmi z našeho školního života. A také se dozvíte mnoho zajímavostí o alternativním školství.
2: Nejprve vám ale představíme naší školu. Já poprosím režii, aby nám pustila krátkou reportáž o tom, kdo jsme.

já jsem původem z Polska a žila jsem 15 let v Anglii a jak pracovala jsem jako učitelka na státních školách. A viděla jsem tam takové věci, které bych ráda upravila nebo kterých jsem se ponaučila.

Zdejší škola Liberanova má hodně společného s celou mou letitou praxí, kdy jsem od roku 90 začínal s waldorfskou pedagogikou. A teď, když jsem skončil a jsem v důchodu, tak jsem se šel podívat sem do té Liberanova školy a zjistil jsem, že má hodně společného s tou alternativou. Výhodou je této školy, že vlastně shrnuje domácí vzdělávání pod jednu střechu, takže my tady připravujeme děti pro přijímačky na to, ale zároveň sem chodí děti, které měly problémy na klasické škole, ať už s klasickou výukou, šikanou, všim možným. A mi se tady líbí, že je tady prostor pro to, co na těch běžných školách není.

tak to je asi nejvíc naplňující práce, kterou jsem v životě dělala. Je to nejvíc, myslím, i nejtěžší výzva, kterou jsem si vzala na sebe, ale je tam obrovská odměna. Každý ráno přicházíte, děti jsou šťastné, děti nechcou jít domů, rodiče jsou spokojení a konečně jako v podstatě oni se těší a to vzdělání je pro ně něco, co vidí, že je to součást života, takže tam už nechodí se vzdělávat, oni žijou tím vzděláním.

0: Děti nechcou domů, nechcou prázdniny, nechcou víkendy, nechcou v létě prázdniny. To teď nevím, jak vyřešíme, protože když to je strašně dlouhý čas, že by se neviděli, takže pokud děti nechcou letní prázdniny, přemýšlíme nad otevřením letní školy ještě. To je taková ještě víze tam někde vzadu. Uvidíme, jestli to zvládneme.
1: Celou reportáž si pak můžete pustit na webu televize na adrese, kterou vidíte na obrazovce.
2: Já jsem Lucka a v mediálním týmu jsem redaktorka.
3: Ahoj, já jsem Petr, jsem redaktor v mediálním týmu a taky pracuji ve studiu.
4: Ahoj, já jsem Adri a v mediálním týmu jsem redaktorka.
5: Já jsem Vojta a v mediálním týmu jsem kameraman.
6: Já jsem Barča a v mediálním týmu jsem redaktorka.
7: Ahoj, já jsem Karel a v mediálním týmu pracuji s kamerou a jsem scénárista.
8: Nyní přivítáme ve studiu ředitelku školy Annu Marii Matuševskou, abychom si popovídali o aktuálním tématu.
9: Naše škola se neustále vyvíjí. Co je právě teď důležité, aby se ten vývoj nezastavil?
10: No, momentálně pro nás nejdůležitější bude zdigitalizovat školu trošku víc, jak doteď. Děti potřebují pracovat na mezinárodních aplikacích, vzdělávat se rychleji, tvoříme portfolia, pracujeme v kanvě, potřebujeme se naučit dovednosti jako psaní životopisu, komunikace se světem a k tomu potřebujeme notebooky.
9: To ale není levná záležitost. Jak bude škola nové notebooky financovat?
10: My jsme malá komunitní škola, která staví všechno sama od základu a nemáme žádnou podporu od státu. Takže jsme se rozhodli, že zkusíme poprosit širokou veřejnost o spoluúčast ve tvoření té školy.
9: Kde lidé kromě našeho pořadu najdou informace o sbírce?
10: Informace o sbírce jsou veřejně přístupné na Facebooku a Liberanova, taky na Instagramu a na našem webu liberanova.cz.
9: Děkujeme za odpovědi a s vámi se těšíme u dalšího tématu za měsíc.
1: Ahoj, já jsem Týna a v mediálním týmu jsem redaktorka.
4: Já jsem David a v mediálním týmu pracuji jako kameraman.
11: Já jsem Maruška a v mediálním týmu jsem redaktorka.
12: Ahoj, já jsem Míša a jsem kameraman.
13: Já jsem Elenka a jsem redaktorka.
14: Naše škola se zúčastnila akce Kouzelný Krumlov.
15: Jaké to tam bylo, to vám ukážeme v následující reportáži.
16: Dobrý den, plníme náš slib. Vítáme vás na Kouzelném Krumlově a tohle je náš stánek.

0: a za město Český Krumlov vás teď na úvod našeho dnešního zdejšího programu přichází, dámy a pánové, děti, také pozdravit starosta města, pan Alexandr Nogrády. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem. Vítám vás, nebo zdravím vás v našem kouzelném Krumlově.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILE Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň.
1: Jsou místa, kde člověk zpomalí hned po příjezdu. Lešná, penzion ve Zlíně Štípě je přesně takovým místem. Stylové, moderně zrekonstruované ubytování v těsné blízkosti ZOO Zlín, kde vás čeká pohodlí, klid a atmosféra, do které se budete rádi vracet. Vyberte si z komfortních pokojů pro 2, 3 i 4 hosty a dopřejte si odpočinek po dni plném výletů, zážitků nebo pracovních setkání. Součástí penzionu je také restaurace a kavárna, kde se potkává poctivá česká kuchyně s chutí Itálie, dobrá káva, dezerty a posezení s rodinou nebo přáteli. Lešná penzion je ideálním místem pro víkend ve dvou, rodinný pobyt, oslavu i firemní akci. Lešná penzion, stylové ubytování v blízkosti ZOO Zlín.
2: A-Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. A-Agnet. Internet pro každého.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, ale báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s tornádem. Můj dnešní host je půvabná dáma, která dělala ředitelku v Coca-Cola a dnes bude ředitelovat základní škole v Borovanech. Jana Kalačová, ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, ahoj, těší mě moc.
0: Já mám hrozně rád příběhy, které jsou něčím ozvláštněné. U tebe bychom toho mohli vyprávět spoustu, ale navážu na to, čím jsem uvedl to naše povídání. Ty jsi z Jižních Čech utekla do Prahy, aby se zase do Jižních Čech vrátila. Mm-hmm. Jaký to je utéct z Jižních Čech do Prahy? Tím bych začal.
1: Tak já jsem Jihočeška, já pocházím ze Studené, což je u Jindřichova Hradce. Ale...
0: Dobrý papání se tam.
1: Ano, ano, masokombinát. Ale studovat jsem šla chemii, vysokou školu chemicko-technologickou do Prahy. Ale moji oba rodiče byli učitelé. Učitelé na základní škole, takže u nás to vždycky žilo tím kantorstvím a možná proto ty moji rodiče nechtěli, aby šla studovat jenom pedák, ale říkali, udělej si chemii, k tomu pedák, ať má širší možnosti.
0: Takže jak v těch hereckých rodinách.
1: Takže mě o toho tak jako trošku udrželi. No, já jsem šla do Prahy, tam jsem studovala, potkala jsem tam svého budoucího manžela, který byl z Českých Budějovic a pořád jsem chtěla žít v Budějovicích. A osud tomu chtěl, že jsme zůstali v Praze, byli jsme tam 30 let. A já jsem si říkala, že až budu moct z té Prahy odejít do Jižních Čech, tak se tak stane. A stalo se tak teď vlastně od druhého pololetí, kdy jsem se vrátila. Bydlím v Borovanech a učím na kraji Budějovic na základní škole.
0: Tak a teď se vrátíme zase chvilku do té Prahy.
1: Aha.
0: To mě vysvětlí teda, když člověk dělá chemickou školu, tak jak se pak dostane do korporátu, kde funguje tolik let, ještě do korporátu se zvučným názvem, já to řeknu, že to je Coca-Cola. To by člověka úplně nenapadlo, jako tam bych čekal nějaký business management, něco takového.
1: No ono, i v té nadnárodní společnosti nepotřebuješ jenom ty, co prodávají ty výrobky, ale potřebuješ ty, co je vyrábějí. A ty, co je kontrolujou. A já jsem byla šéfka kontroly vlastně kvality, to znamená, že lidi z mýho týmu, kterých bylo 30 skoro, vlastně dennodenně kontrolovali to, aby ty výrobky, které vyrobíme, které jdou na trh a ctí tu značku, tak aby byly v pořádku. Je to spousta mravenčí práce a je to taková práce, která není vidět. Je to jako, když doma uklízíš, tak si toho nevšimneš a když bys přestal uklízet, tak si toho najednou všimneš. Takže ty moji lidé vlastně z toho mýho týmu byli velmi pečliví, kontrolovali a já jsem jim spíš dávala ten směr a snažila se řešit jejich potřeby a nebo i reklamace od zákazníků.
0: Já si představu, že sedí a takhle pijou ty vzorečky.
1: Ty vzorečky, no. Součástí je i senzorická kontrola. Určitě, určitě. Protože lidský smysly jsou úžasný a jsou lidi, kteří...
0: To asi nedá moc obejít.
1: Jo, ačkoliv pijou kafíčko anebo kouří, tak někdo má ten dar od Pána Boha a umí vlastně poznat ty různý příchutě a přípachy líp než jakákoliv
0: technika. Mám pár takových kamarádů a živí se tím, mají úplně pohádkovou profesi. Oni pijou furt víno a ještě za to dostávají zaplaceno.
1: Jo, je to tak.
0: To znamená, že v korporátu člověk přistane, má tam nějaký kariérní růst. Jaký to je dělat v takhle velkým korporátu?
1: Mně to moc vyhovovalo, protože já mám ráda pravidla a ty tam jsou nastavený procesy velmi dobře, víš, komu reportuješ, víš, co máš za úkoly, máš prostě nastavený nějaký hranice a to já mám ráda. Na druhou stranu jsem měla obrovský štěstí na svý šéfy, já jsem potkala skvělou vedoucí, i první, i další a ty mi ukázali, že i v tom korporátu jsou důležitý vztahy mezi lidma, a že záleží na tom, jak si nastavíš tu spolupráci, nejenom v tom svém oddělení s těma 30 lidma, ale i s těma ostatníma odděleníma, protože ty musíš spolupracovat s údržbou, musíš spolupracovat s plánováním, s nákupem. A mě hrozně bavilo poznávat i tu práci těch jiných oddělení, takže nemít jenom takhle klapky a starat se o tu kvalitu, ale vlastně vědět, co třeba za trable mají holky z call centra, jak tam na ně řvou ty lidi, někteří oškliví, co je důležité, důležitýho v nákupu, jak je někdy důležitý, že nemáme kamiony, který by odvezli to zboží, jak vlastně je to komplexní systém a my jsme jenom část toho systému. Tak to mě hrozně bavilo.
0: No mě tam právě jako přišel trošku rozpor v tom korporátu a v tom, jak jsem si s tebou povídal. Že jsem si říkal, teď to musí být hrozný. Co mám kamarády, co se v tom živí. Říkali tam, to je jako super, takhle je to nějakým způsobem, je to dobře zaplacený, je to zajímavá práce, většinou i prestižní. A říkali, tam je problém, že tam máš ten svůj šuplík. A teď jsi jako součástí celé řady šuplíků a vlastně nikdy nic nedoděláš úplně jako finálně a jsi jenom součástí, jsi kolečko. Což se dá pochopit, když člověk jako jde do práce někam na linku. A když jsi jako vrcholový manažer, tak být kolečkem je komplikovaný pro spoustu lidí, kteří jsou tvůrčí. Já jsem říkal, jak tahle tvůrčí ženská může být v tom šuplíčku, tak teď jsi mi to asi trošku vysvětlila, že se z toho dá jako, jeli šance, možnost a chuť to takhle žít, takže se z toho dá vyběhnout. Není ten korporát takovej, že by člověk...
1: Není. A já navíc měla to štěstí, že jsem dělala v oddělení, který dělalo audity. A ty, když máš auditovat,
0: takže musíš vlastně
1: poznat trošku, jak to tam chodí. A to bylo skvělý. A navíc ta firma opravdu podporuje to, že ty lidi můžou i střídat ta oddělení. Že třeba, když projevíš zájem, že by si chtěl zkusit, nevím, plánování nebo nákup nebo tak, tak ta firma tě v tom vlastně podporuje, což si myslím, že je hodně důležitý, že není tak úplně rigidní.
0: No tak to musím říct. A vybrala jsi asi dobře, že to není korporát, který by člověka uplácel do nějakého tvaru a tam ho prostě 30 let mordoval pak ho vystřel. No dobře, tak člověk se to nějak jako zaběhne, zažije si to, z toho vypadne. To je taky asi docela jako rána do vazu.
1: Jo, je to dlouhý rozhodování. Je to dlouhý rozhodování opustit Prahu a opustit vlastně fakt skvělý tým lidí a velkou firmu, kterou znám, ale já mám ráda zkoušet nové věci. A vždycky byl můj sen se vrátit k té kantořině, kterou jsem dělala vlastně na začátku mýho života. Po té vysoké škole jsem učila na střední škole a potom i na vysoké škole jsem pracovala s vysokoškolákama, s lidma. A já jsem si říkala, hele, jestli já v něco věřím, tak je to vrátit se k té kantořině, protože tam mají ty lidi šanci ovlivnit tu novou generaci, ty naše děti a to je něco, v co
0: já vidíš za sebou ten reálný výstup té práce, no.
1: V co já jako věřím. Takže já i s těma laborantama svýma jsem se snažila pracovat tak, že jsem je brala jako lidi, nejenom jako prostě čísla nebo jako nějaký prostě kusy, ale vždycky mě zajímaly ty jejich příběhy, jak jim můžu pomoct, v čem jsou třeba dobrý, na čem můžem stavět, nebo s čím by potřebovali rozvoj nějaký nebo pomoc. Takže já jsem se vždycky jako snažila kombinovat to svoji technické myšlení s tím zájmem o ty lidi, ať jsou to dětičky anebo dospěláci.
0: No ale stejně, když člověk jako vyskočí z té všeobjímající náruče toho korporátu, tak to musí být trošku pocit, jako když najednou seš někde v mrazivém větru sama, ne?
1: Nebylo? Je to tak. Já bych nešla nikdy jako do soukromého podnikání. To je třeba pro mě hrozně riziková oblast. Já to jsem ráda vždycky součástí nějaký instituce.
0: Jo.
1: A takže proto jsem, když jsem hledala, kam půjdu, tak když na mě vyskočil ten inzerát, že hledají učitelku a zrovna matematika, chemie, což jsou moje milované vlastně předměty, tak jsem si řekla, jo, tak to je přesně to, co chci.
0: A jsi první matikářka, s kterou si dobře vyprávím, mě všichni nenáviděli.
1: Já vím, že dcery moje mi říkali, že mami ví, že jsi vybrala to nejhorší aprobaci.
0: já jsem fakt byl úplně odstrašující, já jsem komedian, že jo? A to prostě bylo strašný, to nefungovalo, to bylo zcela nekompatibilní k sobě. Jo. Matika, fyzika, chemie, fyzika ještě jo, ještě tam jsem trochu si to dokázal jako nějak jako natvarovat. Tak vidíš to, tak existují jako příjemné matikářky, to je dobrý.
1: Kolem nás. Já teď se snažím devíťákům, osmákům to vysvětlovat tak, aby věděli, jak moc je ta chemie.
0: Je to o kantorovi. Já jsem to nenáviděl, ale musím říct, dej pánbu dobrý nebe, fakt jako to bylo zoufalství. To byla úča, fakt. Ano. Musím to říct se vším respektem, to prostě nefungovalo. A pak se mi to táhlo ještě na střední škole, že jsem to tam měl jako zamražený od ty sedmičky a nebylo to příjemný. Takže souhlasím a vím, že jsou kantoři, kteří dokážou i jelitům, jako jsem já, tu matematiku zpříjemnit, takže že s tím aspoň člověk proklopitá a nepřipadá si jako úplná lama. Jo. Ale to se mi teda jako vyhlo, bohužel. Tak pro mě příjemné zjištění, že jsou milí matikáři, to je dobře vědět. No takže začala dělat to, co si přála dělat, ale ještě k tomu jsem zjistil, že se spustila do vlastně takové novější disciplíny, dnes je to velmi trendy a je to dobře, a děláš coaching, to je zajímavý a není to lehký, člověk musí mít jako velký rozhled, velký zkušenosti, protože je spousta lidí, zažil jsem to, že jsou lidi, kteří radí druhým a sami mají v životě, pardon, bordel, a ty jsou teda nejhorší a nejčastěji radí, jo. A pak jsou lidi, kteří tomu fakt jako rozumí a pomůžou tomu, aby si člověk uvědomoval třeba věci, v kterých se plácá, a můžou pomoct velmi zásadně, aby někdo třeba z toho nezblbnul, nebo nevyhořel, nebo něco. A to mě úplně zaujalo, jak to je asi dobrý, protože ty tam jako skládáš ty zkušenosti z různých profesí. To byl ten důvod?
1: Jo, a já celý život miluju psychologii, baví mě zkoumat to, jak vlastně fungujeme a co můžeme udělat pro to, aby nám bylo v životě dobře. Já jsem ráda, když můžu svůj život mít trochu ve svých rukou a nemám ráda, když se pořád na něco vymlouváme. Mám tu těžký, špatný šéf, manžel je takový, děti jsou takový, práce je taková a pořád hledáme vně. A já mám ráda, když se podíváme trošku, co s tím můžu udělat já. Já jsem se rozhodla být v tomhle manželství nebo být v téhle práci. Takže to já dělám dlouho a to koučování mě přišlo skvělý v tom, že dobrý kouč ti nesmí radit a jenom tě dobrýma otázkama se ptá a vlastně tě přiměje k tomu, aby jsi na to přišel sám. A každý jsme tak jedinečný, že stejně univerzální rady nefungují. A když si na to přijdem sám, na tu změnu, kterou chcem udělat, byť je to jenom maličký krůček, tak to má úžasné výsledky. Posun. A je to takový, tak mě to hezky hraje u srdce, když někdo přijde a řekne, hele, já jsem to vyzkoušel a ono to funguje.
0: A to začalo jak? K tomuhle ses dostala jak?
1: Já jsem se k tomu dostala tak, že jsem před 2 lety si říkala, už by to chtělo něco novýho. Už jsem v tom korporátu 12 let a už to jako by chtělo něčím trošku zase okořenit, něčím novým, nebo už je to skoro 3 roky vlastně. Takže jsem se přihlásila do kurzu, teď už dělám vlastně další level mezinárodní certifikaci a jdu dál a dál a baví mě to koučovat jak skupiny, protože je velmi zajímavý, jak se dá třeba pracovat s týmem, tak vlastně takhle jeden na jednoho.
0: No z tebe to úplně jako jde, zase, až budu potřebovat kouče, tak přesně vím, komu zavolám, protože všiml jsem si, jak moc lidí se pod to schovává a jak to vlastně, je to podobné, jako když si byli léčitelé a pak to skončilo u Pavla Zednička v Básnicích, který točil tou spirálou, jo, a vlastně to úplně schodil a pak i ty dobrý, který mohli pomoct, vlastně byli k ničemu.
1: Víkendovej rychlokurs.
0: Ano, taková
1: tak škola. Na to je třeba si dát pozor, no, to je.
0: Takže vidím, že tam ty ses jako, když mluvíš o mezinárodních certifikacích a tak, tak to je úplně teda jupí potom, ne?
1: Jo, je to fajn. A dává to zase nějakou známku kvality. A já mám kvalitu ráda.
0: Jak se to přenáší do takového toho vnitřního osobního života člověka? Protože přece jenom, já to i vidím tady při tými práci, potkávám se s lidskými příběhy, s lidskými osudy a ono to na člověka nějak jako dopadne v dobrém či špatném, ulpí to. Tohle přece musí u toho coachingu fungovat úplně stejně, že si to jako nabereš si to, ono to rozšiřuje obzory. Někdy to samozřejmě člověka může malinko jako pochroumat asi. Jak to působí?
1: Hele, obrovsky ti to, já jsem vlastně jeden z důvodů, proč jsem to začala dělat, byl i můj sebe rozvoj další. Protože ty, když se naučíš vlastně další věci, jak ten mozek funguje a ta naše mysl, tak třeba pro mě úplně aha efekt byl, jak moc vlastně tím, co říkám, ovlivňuju ten svůj život. Opravdu. Kolikrát ve dne řekneme vlastně negativní prognózy, nebo něco, toto zase špatně dopadne, nebo to se mi určitě nepovede, ani to nebudu zkoušet, jo, nebo takový ty vlastně negativizmy, který posíláme do toho vesmíru a oni se třeba potom nám nějakým způsobem vrací, to je na každým, jak v co věří. Ale já jsem zjistila sama u sebe, jak ty soudy a tyhle ty negativní prognózy vlastně jsou součástí toho týmy komunikace a toho mýho života. Až když jsem se vlastně na to ptala těch ostatních lidí a od skvělých koučů, u kterých se snažím inspirovat, jsem třeba najednou slyšela otázku, a co kdyby to tak nebylo? Jak by to mohlo být jinak? A já jsem si řekla, aha, teď je to pravda. Třeba to může být úplně jinak, třeba to nemusí dopadnout špatně. Takže tohle mě určitě obrovským způsobem ovlivnilo. A potom to, že hledáme více cest, že my tam máme toho kritika vnitřního, velmi hodně moc lidí to tam má, který na všechny ty nápady skočí a řekne, to nebude fungovat, to už si zkoušel, jo, a jak vlastně s ním třeba pracovat, jak si uvědomit, že ho tam vůbec mám, ať už výchovou nebo různýma dalšíma věcma.
0: Brzdíčky.
1: A jak ho třeba, ne úplně vymazat, to jde málo kdy, ale jak ho třeba trošičku zmenšit, anebo si uvědomit, že vlastně on mi to tam škrtá trošku a jak to dělat jinak.
0: Myslíš, že jsem divnej, když ho tam moc nemám, jako když jsem takový jako super, hysterický optimista.
1: Buď za to šťastný, protože je to velmi svazující, když tam máme naprogramovaný.
0: Vím. Ty negativní. Ono to zase naopak někdy je trošku komplikovaný pro okolí, protože všechny štvu. Ale uvědomuji si, že to je jako, já jsem se o to teda nějak nepřičinil, to tady nebudu machrovat, to tak jako je to daný a jsem tomu rád, ale všímám si a uvědomuji si, jak spoustu věcí mi to pomohlo udělat, zvládnout, anebo že jsme se pustili do věcí, do kterých řada lidí říkala, že to
1: nešlo.
0: Nepůjde. Konec konců televize přesně fungovala v režimu, že všechno to okolí dřív, ti lidi, kteří jako na to koukali, říkali, že to nejde, že to nepůjde.
1: Ano.
0: A ono to samozřejmě jde, jak když si pravil klasik, kde je vůle, je i cesta.
1: Ano.
0: No a teď jako přejdeme k té škole v Borovanech. To je jako dobrý nápad, že si tě tam jako vzali jako ředitelku, protože nemůžu si pomoct, ale takhle, jak to poslouchám, tak myslím, že tam teda jako, spoustu věcí dokážeš nastartovat a rozjet takovým tím svým optimistickým, příjemným způsobem. To je dobrý level, to je dobrá výzva, že jo?
1: Je to pro mě taková kombinace té lásky k těm dětem a té víry, že to má smysl, že fakt to učitelování je poslání. Poslání a bohužel málo lidí to vidí. Jak moc
0: spousta kantorů to má tak jako, že...
1: Což to, ale to i ta přežijem. Veřejnost si myslím, že jako neoceňuje to, jak dobrou práci třeba někteří ty lidi, ti učitelé dělají. Ale je
0: že
1: to,
0: ty blbý jsou vidět víc.
1: Ale je to vlastně kombinace s tou mojí touhou něco jakoby vést, někomu trošku dávat směr a tu moji vizi a to moje nadšení a možná idealistické představy, ale je to něco, v co já věřím, jak se to dá dělat.
0: To musí být trošku idealista, ono by to jinak nešlo.
1: Je to prostě nějaká kombinace práce s dětma a té touhy to prostě směřovat. Takže když se to stalo a osud mi to poslal, že jsem se nastěhovala do Borovan a pár dní na to vyšlo to výběr,

0: Jirko, tak jsem si řekla, že to zkusím. Že bych si to neodpustila, kdybych to
1: To asi to tak
0: neskusila.
1: mělo být, jako
0: Jo,
1: ta náhoda, že se trefíš just do Borova a
0: přesně
1: zrovna se
0: tak,
1: to
0: to už
1: vypíše,
0: není
1: to tak
0: náhoda,
1: jako,
0: to
1: ano,
0: není
1: to není náhoda.
0: náhoda.
1: Já ti velmi rozumím z toho důvodu, že moje maminka je dlouholetá kantorka. A dělala ve velmi, jako i velmi vysokých funkcích, dělala školní inspektorku a dělala to školení kantorů a takové ty věci, které jako přesně měly za cíl z toho zašedlého průměru těch učitelů, který prostě byli takový, je, zase škola a zase ty smráďata a zase tam musí mezi ně. Tak vlastně já jsem byl účasten, protože když to dělala tyhle školení, tak mě volávala, hele, přijď nám něco natočit. A tak já jsem tam viděl desítky takových těch nadšených učitelů, který tam byli a oni je nutili jako, nebo nutili, oni pro ně měli nějaký programy, kde ty kantoři jako vlastně byli jakoby děti a měli
0: Ano.
1: tam. A já jsem na to koukal, na ty dospělé, říkal jsem, ty jsou nádherně cvaklí, jako ten, oni si to tam jako dávají. A přišlo mi to hrozně fajn. A říkal jsem, takového učitele bych chtěl, protože to je přesně o tom, že v tom člověku je pořád to dítě a rozumí mu. Není to ten zastydlej kantor, který a sedni si a dej ruce za záda.
0: Ano.
1: Kyselý pozadí.
0: Ano.
1: Jo? A takže jsem pochopil, že to je asi cesta, že když ten kantor bude dobrý, tak a teď si to násobí geometricky. 30 dětí, který, nebo 25 dětí, který budou šťastný, když bude dobrý kantor. A těch 25 dětí nebude 25 zapšklých blbečků, ale bude 25 veselých, milých lidí, který budou rozvíjet svoje talenty. Tak mi to přijde jako dobrý. Takže ti rozumím v tom, jako, že když člověk má tu chuť a ten entuziasmus to rozdávat, takže to musí být hrozně jako silný. Konec konců máme společné to, že jsme oba milovníci dětských táborů. Tam je
0: Ano.
1: to vlastně dětský tábor je taková škola v divokém
0: Je to
1: prostředí.
0: tak.
1: A tam se ukáže, kdo na to má.
0: Tam se to ukáže a je to krásný se dívat právě na ten letitý vývoj, protože já už jezdím 25 let a ty děti, co jsem si vypiplala od těch 6 let, tak už teď ten tábor prakticky vedou. A tím, že tam mají to srdíčko, hrozně moc důležitý je v tomhle typu té práce tam mít srdce, jo, a nesoustředit se jenom na to, že ty děti naučíme hichikidy, ditiny a nebo násobilku, ale to, že vlastně tím svým vzorem, nadšením, postojem k životu jim vlastně fakt můžeme dát mnohem víc. A vidím to i na tom táboře. Za ty 2 týdny, kolik práce oni s nima udělají, ty oddíláci, fakt klobouk dolů.
1: A to
0: A moc
1: přijedou
0: bych si
1: děti, které
0: přála,
1: kolikrát jako úplně
0: ano,
1: jsou
0: ano,
1: nedotčený,
0: ano,
1: že jo?
0: moc bych si přála, aby i v té škole prostě ti učitelé, kteří mají chuť to dělat, ještě s tím srdíčkem a třeba i trochu jinak, než je ten standard vyběhaný, tak aby tu možnost měli, aby to prostě dělali. Já nejsem moc kreativní člověk, ale proto mám tým kreativců, když se staví ta celotáborová hra. Takže věřím, že i v tom školství potkám spoustu skvělých lidí, kteří mají třeba nápady, jak by to chtěli dělat a dáme tomu nějaký jenom trošku rámec.
1: Co myslíš, proč je tam v té profesi tolik lidí, kteří jsou jakoby takový jako unavený? Je to třeba daný tím, že je tam málo chlapů, že to je nepoměrný a že tam jako ta genderová nevyváženost, jak se dneska říká, že by tam jako to chtělo větší podíl mužského elementu, ne protože je lepší, ale že by to bylo pestrý a že by se to tam trošku
0: Určitě,
1: jako
0: určitě by to
1: nakřísilo?
0: bylo pestřejší, já si myslím, že by to bylo skvělý, ale je to, jak to je, musíme s tím pracovat. Hele, asi nemám tuhle odpověď, je to u každého, to může být jinak. Někdy je to třeba nějaký sešněrování systémem, někdy je to nějaký pocit toho, co musím. A třeba ty lidi trošku zapomenou na to, jak by to chtěli, nebo jak to chtěli na začátku a
1: Ano, když šli na ten
0: třeba
1: pedák, takže
0: nemohli.
1: třeba to bylo
0: Myslím
1: jiné.
0: si, že je i trošku špatně v českém školství, že ti lidé vlastně nedostanou vůbec možnost dělat něco jiného, aspoň chvíli, zkusit si nějakou profesi nebo nějakou praxi, že oni vlastně ze školy jdou většina z nich rovnou učit.
1: A pak tam
0: Takže
1: zůstanu až do
0: jo, jo,
1: důchodu.
0: jo, jo, může to být. Já třeba nejlepšího kantora z průmyslovky si pamatuju člověka, který určitou dobu pracoval normálně ve firmě a pak se vrátil a učil nás elektroniku a fyziku a takový. A bylo to skvělý, protože měl
1: Vklad
0: příklady
1: praxe.
0: z praxe, opravdu v reálu a takový věci. Takže to by třeba pomohlo, ale bohužel v reálu
1: Je
0: je
1: to, je to, je.
0: to, je to tak, že ti lidé té praxe mají maličko na tom pedáku.
1: Jani, jaká bude Borovanská škola za rok, za
0: No.
1: 5 let? Jakou máš vizi? Jak se ti to... Ty jsi to určitě někde jako prezentoval, tak
0: Jo,
1: o
0: jo,
1: to mi
0: jo,
1: nejde,
0: jo,
1: ale
0: jo.
1: tvoje jako, tvoje vnitřní přání, pocity, touhy? Jak bys to ráda viděla za nějakou...
0: Já bych moc chtěla, aby byla pozitivní, aby byla otevřená, aby tam děti chodili rádi a rodiče byli rádi, že jejich děti chodí zrovna do Borovan. Já se chystám ty rodiče trošku zaangažovat, zkusit jim říct, hele, byl byste ochotný, aby jsme se třeba přišli podívat s osmákama do vaší firmičky nebo do vaší dílny, aby ty děti viděli, co jsou to řemesla, aby uměli třeba, protože my jsme to tak měli, když jsme byli děti, my jsme se chodili do těch lokálních podniků podívat a takový. Spousta rodičů je fakt aktivních a nabízí různý kroužky, různý věci. Takže já se na to moc těším, že těm rodičům, že je trošku do toho vtahnu a musíme poprosit o nějakou pomoc, protože když to poteče ta energie mezi těma rodičema a tou školou, tak to je velmi důležitý, si myslím. No a chtěla bych, aby učitelé chodili rádi do práce, aby tam byli spokojení, aby ten tým fungoval, protože když v tým funguje a rád jdeš do práce, tak tam nejdeš samozřejmě jenom pro peníze, ale i pro nějakou energii a sounáležitost.
1: Třeba se těšit, aby se člověk potkal s kolegama.
0: A potom to ty děti nasajou, děti hrozně vnímají ty vztahy mezi, i na tom táboře, já jim to říkám, oni poznají, jestli spolu blbnete a komunikujete, jestli se jeden od druhého učíte, anebo jestli jste na sebe naštvaný a vymračujete se na sebe. Děti jsou takový radary a tak jako nás nasávají doma, tak to nasávají určitě i v té škole. Takže to bych si přála, ale potřebuju trošku čas. Bojím se trošku toho, že to budou očekávat lidi hrozně rychle a je to velká organizace, takže nějakou dobu to samozřejmě bude trvat, ale já věřím, že to půjde.
1: Já musím říct za sebe, že teda o tebe fakt nemám strach. Jo. Popřeju ti, aby to očekávání se naplnilo velmi rychle. Myslím si, že to tak bude. Můžu ti slíbit, že kdybys chtěla zavolat, že potřebuješ nějakou exkurzi, tak rodičem taky, byť moje dítě do Borova nechodí, tak samozřejmě rádi děti televizí provedem.
0: A děkuju.
1: Budu se těšit na samé dobré zprávy z borovanské školy, protože když je v tak dobrých rukou, tak se vůbec nebojím, že by to nebylo dokonalý.
0: Tak děkuji moc, to mě těší. Děkuji.
1: Milí diváci, jestli jste tohle naše povídání neviděli od začátku, tady pod námi, jako vždycky, sociální sítě, tak si to tam můžete pustit od začátku do konce, od konce do začátku. A mým dnešním hostem byla Jana Kalačová. Děkuji ti za návštěvu ve studiu.
0: Já tobě.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: a někdo tady pak může být kdykoliv, protože má k tomu všechno dohromady k dispozici jako ty správné důvody. A ten ideální důvod je ten, že se po 4 letech setkáváme v magazínu Hvězdy jihu na Ječeničce s Jirkou Krškou a s kapelou Rybníkáři, která nám hezky uvedla začátek toho dnešního dílu. Vítej, Jirko.
1: Já přeju krásný den tobě i všem divákům.
0: Vidím, že oblečení stylové.
1: Ano, ano, to je třeba.
0: Já se tě rovnou zeptám, protože kapela Rybníkáři. Já když vidím, jak se oblíkají Rybníkáři jako takový, tak mají takový ty gumové boty, ne? Ty gumové kalhoty s laclem, nějaký mikiny, teplo na hlavě něco. A vy jste jako jinak oblečení.
1: My jsme jako vodníci, jako... protože Rybníkáři, to je vodnická kapela, která už funguje vlastně 38 let.
0: 38 let od roku 1988.
1: Ano.
0: No, tak to už je moc hezká chvilka. Moc hezká chvilka, ale vy nemáte jenom tohleto výročí.
1: My máme hlavně výročí našeho festivalu, který je pro rodiny s dětmi a je to festival Pohádkový chlum a ne Vodnický splav. No a tam máme 25 let.
0: To je pravda, protože to je ten důvod, proč my se tady setkáváme a nejen teda kvůli 25. výročí toho báječného chlumu, nebo jak se to přesně jmenuje celé?
1: Celé se to jmenuje Pohádkový chlum u Třeboně.
0: Tím jsme zavírali naše povídání před 4 lety.
1: Ano, přesně tak.
0: A protože těch 25 let je sacramentsky úctyhodná chvilka, tak teď tím začneme. Letos to bude po 25. Kdy to bude?
1: Letos to bude po 25. a bude to poslední týden v červenci a my vždycky začínáme v pondělí a končíme v pátek, takže to bude od 27. července do 31. července 2026.
0: Takhle to bude. No, abychom ale byli, jak se říká, naprosto otevření, seznámíme diváky i s fotkama, jak to tam vlastně všechno probíhá a tím pádem můžeme probrat, co se vlastně zase odehraje na tomhle krásném místě v chlumu u Třeboně. Tak.
1: Určitě. My začínáme vždycky průvodem vodníků. Ale před tím průvodem, aby se sešli všichni návštěvníci, tak tam máme pohádku. Ta bude v 18 hodin na náměstí v chlumu u Třeboně.
0: Právě toho 27. července.
1: Právě toho 27. července. Já tady mám třeba takový nástin, jak vypadá úplně ten úvod, kdy se sejdou vlastně všichni vodníci, vezmou nástroje a zaspívají právě tu vodnickou hymnu, kterou jsme před chviličkou slyšeli.
0: Na první fotce můžeme vidět stany a všechno krytí, kdyby náhodou sprchlo nebo bylo nebezpečné slunce.
1: Ano, nám vodníkům samozřejmě trošku vody nevadí, ano. Ale pro vás, suchozemce, jsme připravili právě takovéhle stany.
0: To naprosto chápu. No a pak po té pohádce, jak to tak bývá, to už je taková tradice, ten průvod?
1: Ten průvod je tradice, ano. My jsme začali průvod asi od 2. ročníku, protože jsme si říkali, chce to něco takového, aby lidi věděli, že se vodníci opět po roce do chlumu u Třeboně vrátili.
0: A jak vypadá takový průvod? Podíváme se?
1: Podíváme se tady na fotku. Tak průvod zahajují koně, na kterých jedou 2 vodnice. No a potom je tam, jak vidíš, parta muzikantů. Prostě všichni vodníci, co mají nástroje, tak vemou své nástroje do průvodu, zpíváme vodnické písničky, že tady máme i takové krásné transparenty ve tvaru ryby samozřejmě.
0: No,
1: a tam jsou názvy vodnických rodů, kteří se zúčastnili právě toho vodnického splavu.
0: Kudy tak chodíte?
1: Tak my jdeme z náměstí chlumu u Třeboně na hráz rybníka Hejtman a potom obcházíme rybník Hejtman po jeho pravém břehu, takže jdeme kolem toho největšího kempu, který se jmenuje Hejtman Jich a dojdeme až na kemp Kapřík.
0: Ty jsi zmínil?
1: My jdeme v průvodu tak přibližně 30-40 minut.
0: 30-40. Ty jsi zmínil chlum u Třeboně. Jak jste se ocitli v chlumu u Třeboně?
1: No tak to je otázka spíš na to, jak jsme došli k tomuhle festivalu. My jsme se v roce 2000 potkali s kamarádem Jirkou Tibitanclem, s hercem, který je písecký rodák, ale v tu dobu sídlil v Havířově a měl tam svůj festival pro děti pohádkový, který se jmenoval Minitátro. No a my jsme byli

0: byli na Čochtanově Třeboni, kde jsme byli přizváni a jako vodnická kapela, to byly vlastně naše vodnické začátky. A tam jsme se s tímhle člověkem seznámili. A slovo dalo slovo a já jsem tenkrát pořádal festival jihočeské zpívání a tak jsme si řekli, že by byl dobrý nápad dát to dohromady a udělat festival divadla a muziky.
1: To jihočeské zpívání bylo v Trocnově.
0: V Trocnově,
1: pokud
0: ano,
1: paměť ano, sahá ano, tak daleko. Ano, že?
0: Přesně tak.
1: Už nějakou dobu nefunguje. A takže se to v podstatě tak trošičku proměnilo, to jihočeské zpívání, v tu formu tady tohoto báječného vodnického festivalu.
0: Ono se to trošku prolnulo.
1: Prolnulo.
0: A my jsme tenkrát hledali místo, kde tenhle festival udělat.
1: A jsme u toho.
0: Jirka Tybitansu říkal, já jsem písecký rodák, chtělo by to v Písku.
1: No, jak je to možný, že ten písečák, viď, lokální patriot, všechno by chtěl...
0: Potom jsme měli nápad Bechyně.
1: Ano.
0: A další nápad byla Zlatá koruna. On říkal, oni jedou ty vodáci a oni nám přijedou na to místo. A já jsem tenkrát, asi rok předtím, byl na Slovensku na nějakém festivalu, už nevím, jak se jmenoval, a přijeli jsme tam do kempu. Ten festival byl v kempu. Já jsem si říkal, to je úžasný, dělat festival tam, kde ty lidi se můžou ubytovat, kde tam stráví celou tu dobu festivalu, protože když jsem dělal to jihočeské zpívání, tak to bylo krásné místo, ale to místo jsme navštívili jenom jednou v roce. Takže nebylo tam, kde ty lidi ubytovat, museli jsme udělat stanový tábor pro ně, všechno tam dovést.
1: Když to v Chlumu je to hotový. Tam je to připravený. Všechno.
0: A právě ten nápad byl o tom, že lidi přijedou s náma trávit celou dovolenou.
1: A je to tam.
0: A je to tam.
1: A je to tam. Ty jsi zmínil dva rybníky. Kapřík a Hejtman.
0: Já jsem zmínil rybník Hejtman, Kapřík je kemp.
1: Jo, Kapřík
0: je tam
1: je
0: potom
1: kemp.
0: Ještě velký rybník Staňkovský, vedle Staňkova a tam taky kolem toho děláme programy.
1: Já už si myslím, že všechno je rybník normálně. Díky tomu, že vidím rybníkáře a ty řekneš něco ohledně vodnického festivalu, tak já všechno mám za rybníky. Kapřík je teda kemp.
0: Kapřík je kemp.
1: Kemp, tak to se omlouvám.
0: A právě tak jsme došli do toho Chlumu, protože já jsem třeboňský rodák a to Třeboňsko znám hodně a tam je nejvíc rybníků a hlavně v létě je tam nejvíc lidí. A Chlum je právě to místo, kde se těch lidí dá vejít úplně nejvíc. Tam je nejvíc kempů, je tam spoustu chatek, spoustu kempů, místa pro stany. Takže to je ideální místo na setkání vodníků.
1: A tak jste tím průvodem prošli všema tyhle těma kouskama tohoto místa a až jste se ocitli na loďkách. A tady vidím právě něco, co by možná bylo dobrý popsat, protože to je hodně zajímavá fotka.
0: My to nazýváme zvaní po hladině rybníka. Takže jak tadyhle vidíš, vodníci nasednou do pramic, aby jsme byli krásně vidět. Vezmeme sebou nástroje a plujeme si tak po hladině rybníka. Ono se krásně stmívá, západá nám slunce a ta muzika, ty písničky se po hladině krásně nesou.
1: Jo, takže všichni si můžou už dopředu ujasňovat, jak budou trávit další dny ve spojení právě s tady s tou pozvánkou.
0: Přesně tak. Lidi stojí na břehu, zpívají s vodníkama nebo nám mávají. Je to úžasná chvíle a my vlastně vyplouváme z toho kempu Kapřík a doplujeme až do toho kempu jich.
1: Ano.
0: Takže
1: ano.
0: Zpíváme a nese se to po celém rybníku.
1: A je jasně, že je jedno, jestli prší nebo neprší, protože vodníkům voda nevadí.
0: Nevadí, přesně tak.
1: No a teď pojď se teď zaměřit, jak vypadá takový ten běžný den, protože to už teda po tom průvodu všichni očekávají, že od rána se něco bude dít.
0: My máme od rána vždycky pohádku. To znamená, už v úterý v 10 hodin dopoledne začíná pohádka. A to je pohádka, která je na nejkrásnější scéně, kterou v Chlumu máme, a to je ostrov.
1: Podíváme
0: je to
1: se.
0: Ostrov, který se jmenuje Markéta, je to ostrov, který je v rybníku Hejtman. No ale vy suchozemci se samozřejmě nemusíte bát, protože na ten ostrov není třeba doplavat, i když je to samozřejmě taky možné, ale máme tam lávku. Lávka jde z kempu Hejtman jich a tak se dostanete na ostrov. Ostrov je dost velký na to, aby se tam vešlo, jak vidíš, dost publika.
1: No publikum
0: tady
1: teda...
0: Tady máme pohádku.
1: Ty, tam to musí být docela i milý, když je třeba teplo, že ty stromy udělají dobrou atmosféru stínovou.
0: Je to tam krásný pod těma stromama, hlavně kolem všude je slyšet ta voda, to, ty vlnky, prostě všecko si to tam ševelí a... Na ty pohádky je tam taky nádherně ticho, protože nás neruší ten ruch těch okolních silnic.
1: Maximálně větří kvit, ty ano, větvičky ano, a tak podobně. Ano.
0: A na téhle scéně my děláme pohádku vždycky dopoledne a potom jsou tam občas i odpolední večerní pohádky.
1: Dobře, a obědvá se?

0: No samozřejmě,
1: Jo.
0: samozřejmě.
1: Necháte
0: I vodníci, i
1: dechnout.
0: suchozemci
1: Jo, že
0: obědvají,
1: si, jo. Já
0: ano.
1: jsem se bál, že se furt něco, jako bude, oběd normálně je a po obědě
0: My
1: zase
0: tam máme
1: bude
0: i delší pauzičku, ta
1: máte.
0: pohádka je od té 10. hodiny do 11.
1: Hodinku.
0: Hodinku,
1: Pak
0: hodinku.
1: takový nadechnutí před obědem nebo
0: Přesně
1: oběd.
0: tak. A pak nám začíná odpolední program.
1: To je samozřejmě po poledním klidu, ale že
0: Ano,
1: to
0: ano,
1: je
0: ano.
1: potřebný, to je jasný, protože potom až do večera nenecháte frekventantům vydechnout. Je to tak?
0: Je to tak.
1: Je to tak.
0: A kolem 3. hodiny nám začíná buď pohádka, nebo pohádkový les. A to bych tady zmínil právě na další fotografii.
1: Ano.
0: Jak vidíš, že tady máme děti, co si užívají tady zrovna
1: Můžu se podívat?
0: takových barevných šlápor, kde musí přejít louku.
1: Aha.
0: A my tam máme pohádkový les, který v posledních letech startujeme z náměstí Flumu Třeboně a jdeme na louky, které jsou za náměstím. A máme tam 10 úžasných stanovišť. Je tam spoustu pohádkových postav a děti si tam můžou každý rok vyzkoušet úplně jiné disciplíny.
1: Zmínil jsi spoustu pohádkových postav a tak podobně. Kolik lidí se stará o ten celý festival vodnický?
0: Je to něco kolem 50
1: Kolem
0: lidí.
1: 50 lidí. A jak dáváte ty lidi dohromady?
0: No, ty lidi se dali dohromady postupně za těch 25 let festivalu,
1: Ano.
0: protože jsme zjistili, když jednou ten festival navštívíš, tak tě to, když tě to uhrane, tak už nemůžeš to nechat bejt
1: Jože.
0: a staneš se členem týmu. No a tak vlastně se sestavil, když tady takhle ukážu úplně tu první fotku, co jsme měli tu zvací, tak tady je vlastně ten náš hlavní vodnický tým, těch většina vodníků a členů divadel. Takže už za tu dobu jsou divadla, která pravidelně navštěvují ten náš festival a
1: Takže
0: už bez nich se nemůžeme obejít.
1: tady je vidět na té fotce samozřejmě, oč se jedná, kdy to bude, kde se to i najde. Vodníci.asi.eu.
0: Vodniči.eu.
1: No a vidím, že celá vodnická rodinka tam je nachystána, připravena a
0: Já tady
1: jde do akce.
0: ukazuju tady na jedno místo, kde stojí náš vodnický král Pepa Vošplouch první,
1: Pepa
0: protože
1: Vošplouch
0: my máme
1: první.
0: samozřejmě svého vodnického krále, který byl zvolen v prvním ročníku pohádkového chlumu, takže letos už bude královat 25 let. A pak tam máme ještě dva ministry, ministryni vodoobrany, to je vodnice Krnda. No a
1: Neříkej, že máš taky nějakou funkci.
0: a já jsem ministr vodokultury. A mám upevňovat dobré vztahy mezi lidmi a vodníky.
1: Tak to teda, ty jsi ministr?
0: No, já jsem dokonce ministr dvakrát, protože kromě toho, že jsem ministr vodokultury v naší vodnické společnosti Pohádkový chlum Vodnický splav, tak jsem taky ministrem pro vodníky. Tady je má osobní
1: To je v
0: vizitka
1: Pohádkovém
0: v
1: království.
0: Pohádkovém království, ano.
1: Aha. Jirko, uvažuješ, že by si časem byl i
0: Ne.
1: ministr? Ne, dobře.
0: Vím, kam směřuje tvá
1: To jako
0: otázka.
1: musel
0: Ne,
1: jsem
0: dvě
1: naznačit aspoň.
0: ministerská křesla mě úplně stačí.
1: Jako, teď tam máme dost unikátní lidi, takže by si možná je pěkně smáznul všechny, ale to
0: Ne, do
1: bude
0: toho opravdu
1: jiná
0: nepůjdu.
1: věc. Každopádně teda všechno se koná, Jirko, venku.
0: Všecko se koná venku. My jsme měli k dispozici prvních 19 ročníků, jsme měli k dispozici i kulturní dům, který jsme mohli využívat. A
1: Aha.
0: potom se stala taková věc, že přišel ten COVID, to tady
1: No,
0: všichni
1: tak.
0: známe. No a ono nás to jako vyhnalo všechno do venkovních scén.
1: A nakonec je to spíš pozitivní
0: A my už
1: změna.
0: jsme tam zůstali.
1: A vy jste tam
0: My už
1: zůstali a
0: jsme tam
1: jste tam
0: zůstali
1: rádi.
0: a jsme tam rádi.
1: Co se odehrává venku, kromě těch věcí, které jsme říkali? Pohádky, pohádkový les, průvody, písničky, hraní. Ještě určitě něco dalšího bychom mohli se teď jako podívat na další
0: Přesně tak, my
1: detaily.
0: tam máme dílničky pro děti. My tam máme takový jeden den, který se věnuje dílničkám. Tady třeba vidíš, jak vodník Ivan na svém keramickém kruhu vysvětluje, že není vůbec lehké si vytočit takový vodnický hrníček.
1: Ano.
0: Máme tam potom dílnu
1: Vodník
0: taky
1: Ivan.
0: s kovářem, pak tam máme drátenické dílny a spoustu dílniček, kde si děti můžou něco vyrobit. Třeba takovouhle vodnickou kokardu, kde se můžou ozdobit na náš průvod.
1: A oni si to vyrobí a můžou si to nechat.
0: No
1: Jo,
0: samozřejmě, ano,
1: samozřejmě. No
0: ano,
1: tak
0: ano, ano.
1: to je nádhera. To je nádhera.
0: A protože máme letos 25. ročník, tak jsme si tam pozvali i další divadla, jako takovou zdravici, kterou udělají v letošním pohádkovém chlumu. Ale tam, kde budou ty dílničky, jsme si pozvali výborného kuchaře Petra Stupku, který nám taky
1: Ano.
0: ukáže, jak on

0: zpracovává ty ryby, protože když vodníci, tak ryby, to je,
1: No to já
0: to
1: vím,
0: má k sobě
1: takže se
0: velice
1: může
0: blízko.
1: každý těšit na kaviárové hody.
0: Nebo, no uvidíme, co nám Petr představí a čím nás překvapí.
1: Nebo snad osmažené šproty z konzervy.
0: To necháme na něm. Tohle proběhne ve čtvrtek 30. července odpoledne právě na náměstí toho městy se klubou Třeboně.
1: Jak třeba vodníci sledují třeba nějaké talenty dětské nebo nějakým způsobem, jestli se jim věnujete v tom smyslu, aby taky něco předvedli, aby nebyly jenom ty pasivní koukači na něco nebo manuálně vyrábějící něco pro sebe. Existuje ještě něco, jak se děti můžou nějak díky vám prezentovat?
0: Existuje a to je naše pěvecká soutěž, která se jmenuje Zpívající žába. A je podle hesla Žabičky a žabáci nejlepší jsou zpěváci. Tady třeba máme jednu účastnici, dokonce finalistku naší soutěže Zpívající žába, protože my máme ve středu takový výběrový program, kde se může kdokoliv přihlásit z dětí. Vybere si svoji písničku, my s rybníkářema s nima tu písničku secvičíme a za doprovodu pravé vodnické kapely si tu písničku můžou potom na pódiu zaspívat. A my nedáváme body, ale dáváme žáby. Každý vodník má možnost dát 5 žab.
1: Takže
0: celkový zisk, máme tam 3 vodníky a celkový zisk je 15 žab. A kdo dostane nejvíc žab, ta postupuje právě, jak tady vidíš na pódium v kempu, tady je vidět to pódium, do pátečního finále, kde se zjistí, kdo dostane titul zpívající žáby.
1: Skvělý. To znamená, že to jsou kromě toho všeho dalšího ještě koncerty, hudební večery. Vyhráte pro všechny?
0: My hrajeme pro všechny. Hrajeme pro děti, hrajeme pro dospělí.
1: Jirko, vy nejen, že hrajete takhle jako vodníci, jako muzikanti, ale já mám pocit, že si můžou i děti nebo rodiče vaše písničky odnést.
0: Přesně tak. A to máme tady nové CDčko, to jsme před 4 lety ještě tady neměli. A to je CDčko Pohádkový orchestrion. A tam jsou písničky z našich pohádek, ale nejen z našich pohádek, jsou to písničky, které my hrajeme na našich programech pro děti a dospělé. A jak už vidíš, že tady vidíš čarodějku, tady vidíš čertici, tady vidíš vodníka, loupežníka.
1: Takže všechny vaše převleky v podstatě v jednom obraze.
0: Všechny naše tváře v jednom obraze.
1: Já jsem řekl převleky, vlastně vy jste to vy, to jsou opravdu tváře. To znamená, že mokré písničky mají...
0: Mokré písničky mají dalšího bratřička nebo sestřičku.
1: Přesně tak. A dokonce i Jiskra v kouři pořád funguje?
0: Ano. Jardo, ještě tam máme takovou specialitu na tom CDčku. Já to nebudu přímo tohle ukazovat, ale jenom to řeknu. V tom CDčku je takzvaný QR kód. Protože jsme zjistili, že spoustu vás suchozemců už dneska nemá, kde si to přehrát. A tak stačí, když si ten QR kód pěkně nasnímáte na svůj mobilní telefon a stáhnete si rybníkáře k sobě, abyste si nás mohli nosit pořád sebou a poslouchat naše písničky.
1: Ta představa, že namířím telefon a stáhnu si rybníkáře, je plně člověče pohádková. Protože vy jste hudebně pohádková kapela, která se tomuhle tomu věnuje. Jirko, ten festival má svůj začátek a má své finále. V tom finále se pak taky něco určitě odehrává tak dobrého, že ty lidi si to pak pamatují celý rok a chtějí přijet zase.
0: Přesně tak. My ten festival začínáme průvodem a končíme taky průvodem. Ale ten průvod, který je na konci, je, když se setmí, je to průvod lampionovej. Takže my tam máme dokonce pro děti, jak tady vidíš na té fotografii, připraveny lampiony. Vezmeme si své vodnické koupací oděvy.
1: Vodnické koupací oděvy? Co to je za...
0: To jsou třeba ty klasické pruhované plavky z první republiky.
1: Ano.
0: Koupací klobouk.
1: Ano.
0: A odebereme se z kempu jich, kde nám skončí to finále soutěže Zpívající žába. Tam vyhlásíme taky termín dalšího ročníku pohádkového chlumu a odebereme se na hráz rybníka Hejtman, kde se vodníci zanoří za zpěvu lidových písniček do vod Hejtmanu.
1: Tady je vidět to loučení z vodníky patrně.
0: Tady je vidět loučení z vodníky. Nejsou tam sice vidět děti s pláčem, kteří to obrečí, že vodníci z chlumu odplouvají, ale zase dobrá zpráva v tom, že se vodníci opět za rok do chlumu u Třeboně vrátí.
1: Vy dodáváte takovéhle jistoty. To je velká jistota, protože pochopitelně ten

0: Pohádkový chlum je teda místem tradičním už dneska a místem návratu.
1: Ano, to jsme rádi, že se nám vrací spoustu lidí. A úžasný je, že v prvních ročnících, co jsme tam měli návštěvníky jako děti, tak se nám teď vrací jako rodiče se svým potěrem, se svými dětmi. A vrací se za vodníky a to si myslím, že je úplně ta největší odměna pro nás.
0: Jirko, naše těžiště povídání je 25. ročník této báječné akce a jsem rád, že jsme tomu mohli věnovat tento prostor a určitě bude stát za to pozvat lidi na vodnický chlum nebo pohádkový chlum. Je to tak?
1: Proveď. Takže pokud si chcete udělat krásnou dovolenou pohádkovou, přijeďte poslední týden v červenci od 27. do 31. července do chlumů Třeboně a rybníkáři a vodníci se na vás moc těší.
0: No, bude to stát určitě za to. Tak to jsme teď udělali to, co jsme se domluvili a teď už jenom tak trošku letem světem, protože rybníkáři nejsou jenom pořadatelé této nádherné akce, tak pojďme se podívat ještě na další důležitou akci, kterou je dobrý zmínit, která taky bude pomalu slavit 25 let.
1: To je Klub na nečisto.
0: Ano.
1: Klub na nečisto začal v roce 2003 a klub děláme vždycky od září až do června a každý měsíc si tam zveme nějakého zajímavého hosta. V letošním roce jsme tam třeba zajímavého měli pana Štěpána Raka se svým synem, potom jsme tam měli třeba kombinace...
0: Jirko, nemusíš to, já jsem kouk na vaše stránky.
1: Jo, ty to máš všechno
0: připravený. Tohle to jsem vytisk, protože tady ten dlouhý seznam jsou vaši hosté a nejlepší na tom je totiž, já jsem si říkal, co to je ta kapela a mnoho dalších a to vlastně tam ani všechno není. Tak to jsem ti přinesl takový dárek, abys věděl, co všechno vlastně se dá najít na vašich stránkách a je to důležité taky si uvědomit, že na stránce www.rybníkáři.cz je vlastně o vás, ale absolutně všechno. Takže i Klub na nečisto, potom další vaše aktivity, které se blíží.
1: No, blíží se spoustu pohádek, ale to všecko najdete na těch našich
0: stránkách. Přesně tak, takže nové aktivity, jako jsou výlety pro školy, že jo?
1: Ano, děláme od loňského roku výlety pro školy a pro školky v klášteře Zlatá koruna.
0: Najděte si to, protože to stojí za to. Taky děláte adventní pořady.
1: Děláme spoustu adventních pořadů, ten náš hlavní adventní pořad se jmenuje Cesta do Betléma, s kterým objíždíme nejen školy a školky, ale i náměstí po jižních Čechách a po celé České republice.
0: Já jsem zjistil, že sály, náměstí, prostranství, nějaký cesty, které mají jenom trošku prostoru, tam všude rybníkáři jsou. Tam se všude vejdou. Tam všude můžou existovat.
1: A hlavně jsme tam rádi. Můžeme být jak ve volném prostoru pod širým nebem, nebo v sálech a všude jsme rádi a pořád nás to baví.
0: Skvělý. Tak milí přátelé, právě jste viděli rozhovor s ministrem pro vodníky v pohádkovém království Jiřím Krškou. Jsem rád, Jirko, že jsi přišel do pořadu, do magazínu Hvězdy Hudíky.
1: Já děkuju moc za pozvání.
0: A věřím, že budete pokračovat ve všech aktivitách, které jsou, protože dělají lidem radost, dělají jim potěšení. A mám ti takový pocit, že radost a potěšení to dělá i vám.
1: Dělá a moc velké.
0: Moc velké. Rozloučíme se písničkou, to si myslím, že na závěr bude se velmi hodit.
1: Bude to písnička Pochod vodníků a je to taková písnička, kterou zpíváme v průvodech v chlumu Třeboně.
0: Výborně, přátelé, loučíme se písní, která je Pochodem vodníků a zahrají vám ji rybníkáři, aby vám odstartovali to skvělé léto v roce 2026. Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Rybníka hejtmanu, a jedin si splav. Spal si věci do stanu, skoč do vody a plav. Prsti ploutví, hej mě oudem, jako štikarvy se sproudem. Když to stihneš, tak za náma.

0: na břehu i pod hladinou hrozdíka. Že měli postavidla seně dvojník.
1: To bylo otavit.
0: Nechý to nikdo jiný, než sám pošplou král. Vynořil se, aby tady

0: Co bocí vrtíc nám dá chapr makrela, mokrý pecky vyhrává hudnická kapela.
1: A když marše ho plní necky,
0: pravodu si hoděj necky, odpočinou a pak zase zpívaj zase.

Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci open air koncertu s podtitulem

0: Kolem z Carnegieho na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Jánoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Jánoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

Při našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají tzv. Gurale. Zde se nachází malebné městečko Saflary a v něm překrásný termální park Gorončí potok.

Hned vedle je moderní a skvěle vybavený kemp se 48 místy, velkou kuchyní, prádelnou a skvělým zázemím.

zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami. To vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klát je prostě zážitek, na který se nezapomíná.

Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: Na náves jedné z nejmenších a nejstarších obcí v republice, Krnína na Českokrumlovsku, přijíždí se svým vozem starosta Hořic na Šumavě Martin Madej.
1: Tak jsme tady!
0: Na palubě je též jeho žena Marie a historik a pedagog Jan Palkovič.
2: Hlavní aktéra, no, aby nebyla dneska přesilovka.
0: Zastavili se tu pro mě, abychom společně vyrazili naopak do největšího českého města, Prahy. Proč? To uvidíte za malou chvíli. Když si lidé mají co říci, utíká cesta rychle. Jsme v Praze a míříme na Smíchov, k letohrádku Kinských. Hlavním účelem naší cesty je přednáška. Před muzeem se k výpravě přidal i pražský dokumentarista, režisér Oliver Malina Morgenstern.

Je konec dubna 2026 a Hořický pašijový spolek už druhým rokem podniká kroky směřující k zápisu hořických pašijových her do seznamu UNESCO. Součástí této snahy je právě i veřejná prezentace paší ve všech jejich podobách. Jan Palkovič se fenoménu hořických paší věnuje již řadu let. Své poznatky publikuje v knihách a právě i na přednáškách. Nejenže jsou tyto přednášky poutavé, ale na jihu Čech i hojně navštěvované. Jeho obavy z takzvané pražské přesilovky se nenaplnily.

0: Besedu navštívili i dvě významné dámy, které již hořické pašie osobně znají. Znají je z titulu své profese a také v rámci nutných úkonů, které hořičtí dosud museli na cestě do UNESCO s jejich pomocí podniknout.
1: My jsme vlastně dneska v Národopisním muzeu v Praze.

0: který je součástí Národního muzea. A máme velkou radost, že se nám povedlo dostat přednášku o pašových hrách až sem do těchto prostor. Za to vděčíme paní Skopové z Ministerstva kultury, která nám to zprostředkovala. A vlastně jsme strašně rádi, že máme tu možnost prezentovat něco tak hezkého, jako jsou pašové hry právě tady v těchto prostorech a v Praze.
1: Na mě to zapůsobilo velmi. Hned jsem cítila, že to není nějaká obyčejná ochotnická záležitost, že to je opravdu dlouhatánská veliká tradice, kterou žije úplně celá obec nebo městečko. Úžasný areál, úžasní lidi, kteří nás tam prováděli. Není to samozřejmě jenom ten stávající areál a stávající podoba hořických paší, ale i ta dlouhá historie. A hlavně to, že s odchodem německého obyvatelstva ta tradice nezahynula. To je opravdu obdivuhodný a domnívám se, že to je naprosto výjimečný v naší historii, že vlastně české obyvatelstvo se chopilo té tradice a přetvořilo se jí vlastně k obrazu svému.
2: Pro mě to nebylo zas takový překvapení, protože já jsem etnograf a o těch hořických pašových slavnostech člověk něco věděl. Navíc se to připravovalo docela dlouho předtím, než jsme to viděli potom naživo. Ale je pravda, že když potom sedí člověk v tom hledišti a kouká se na to, tak je to velmi emocionální a působí to úplně jinak, než když o tom jenom posloucháte, mluvíte, čtete. Takže jako hrozně pěkný to bylo. Měli jsme smůlu, zrovna bylo strašně ošklivě a ty herci tak usilovně se snažili, diváci. Bylo to moc pěkný a dojemný, mě to vlastně hrozně dojímalo. Do UNESCO to má šanci, teď to závisí na místních, jak zpracují nominaci, ale už jenom to, že se to dostalo na národní seznam, je velký úspěch a myslím si, že je dobře, že se tam ty lidi dali dohromady a začali se o to starat. Z celého toho regionu to je velice prospěšný a podle mě se to povedlo i na ten seznam UNESCO. To je tak něco mimořádného, že určitě. Navíc to má přesah do Německa, když víme, tak si myslím, že to je v pohodě.
3: Obě dámy dostaly od starosty Martina Madeje pozvání na letošní ročník paší a také pamětní hořickou minci, kterou vlastní i prezident republiky Petr Pavel. Ten Hořice na Šumově osobně navštívil v roce 2023.

Tak já musím říct, že když jsem se dozvěděl o tom, že budu o paších mluvit v Praze, tak jsem se trošku vystrašil. To pozvání do Prahy mě samozřejmě potěšilo velmi, moc jsem si toho vážil, ještě v těchto nádherných prostorách Národopisného muzea, ale pak jsem si uvědomil Hořice na Šumavě a Praha, ta vzdálenost, velké město, malé městečko na Šumavě, ale ostatní mě uklidňovali, že se prý nemám bát. Nakonec jsem byl naprosto překvapen, kolik se tady objevilo lidí. Atmosféra byla skvělá, mě se skvěle povídalo, dokonce tu byly i dotazy, rozdali se nějaké knížky, vypadalo to, že lidi to nadchlo, že možná někteří se do Hořic dokonce vydají, takže já to dneska hodnotím jako velmi povedený večer, jsem nabitý energií. A doufám, že se sem třeba ještě někdy v budoucnu vydáme na nějakou podobnou akci. Už se toho nebojím po dnešku.

Beseda skončila a nastal čas loučení. Hořické pašijové hry ale zdaleka neřekly své poslední slovo. Naschledanou, Praho. Vítej, světe.

strašně rád bych byl, abyste navštívili Klatovské katakomby s tím, že to je projekt, který byl realizován v roce 2010 městem Klatovy. Je to projekt, který by měl navštívit každý mladý člověk v České republice, protože se tam snoubí nejenom historie, ale i moderní věda, nové technologie, a ten, kdo navštíví tuto krásnou expozici, která ukazuje život před stovkami let v České republice a speciálně v Klatovech, cisterciátů, to znamená lidí, kteří tady z ničeho budovali kláštery, budovali města, a právě tam dokážete ocenit nový přístup města Klatovy k pietě, protože se tam jedná o mumie a zároveň historii, tak jak byla vykládána po několik staletí.

Můžete namítat, že dovolená a letní toulky mají být časem radosti, slunce, vody, vzduchu, zkrátka obecně pozitivních prožitků a věmů. Tak proč vás tedy zveme do Šerostínu katakomb na schůzku se smrtí? Jenomže právě takové setkání může být očistné a stejně pozitivní jako vše vyslovené. Už Seneca říkal, že stojí za to nebát se smrti, protože pak se člověk neumí bát ničeho. Chvíle uvědomění si vlastní smrtelnosti nám pomůže prohloubit věmy ze všeho krásného, co bychom mohli za jiných okolností přehlížet. Získejte tedy další cestovatelské ostruhy na místě, které vám na první pohled nemusí zapadat do původních představ o vaší dovolené. A věřte, že účinek na vaši duši bude veskrze pozitivní.

Chtěla bych vás přivítat v klatovských katakombách. Ty se nachází pod kostelem neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce na náměstí v Klatovech. Kostel byl budovaný v druhé polovině 17. století a již při jeho budování bylo rozhodnuto o tom, že se pod ním bude pohřbívat, jak bylo v době baroka zvykem. Kostel byl proto plně vybaven určitou klimatizací nebo ventilací z dnešního pohledu, kdy byly vybudovány horizontální a vertikální průduchy, které zabezpečily proudění vzduchu a díky tomu došlo k velmi rychlému

V roce 2011 proběhla rozsáhlá rekonstrukce, kdy byly zpřístupněny téměř všechny krypty, které se pod kostelem nalézají. Byla zde nově otevřena výstava, která se zabývá významem, vznikem, působením jezuitského řádu nejen tady v Klatovsku, ale všude ve světě. Dům, kostel tak, jak byl vystavěn na základech renesančních domů. A právě při té rekonstrukci jsme zjistili, že se tady nalézají zbytky, které pravděpodobně byly využívány jako krypta. Konkrétně tahle ta krypta byla věnována kocům z Dobrše, což je takový nižší šlechtický rod tady z nedalekého okolí, kteří ovšem byli hlavními donátory stavby kostela.

Od roku 1673 do roku 1773, kdy bylo pohřbívání pod kostelem zakázáno, zde bylo pohřbeno více než 200 neboštíků. Jejich těla díky působení vzduchu velmi rychle vyschla, říká se, že během asi 3 měsíců, a rychle vyschla na hmotnost asi tak do těch 10 kil, 7 až 10 kil. Bohužel ve 30. letech došlo k zasypání průduchu, které vedly až na střechu kostela, a došlo teda k porušení této ventilace a z těch 200 těl většina jich byla zničena. Byly pohřbeny v blízkém kostele a v současné době zde máme pouze 38 těl. Takovou naší hlavní a nejznámější a nejoblíbenější mumií je pana Anežka Příchovská z Příchovic. Je to z toho důvodu, že známe její původ, jako jedna z mála se nám zachovala destička na rakvi, že víme, o koho šlo. A v roce 2011 jsme ji a ještě několik dalších těl podrobili CT vyšetření. A na základě tohoto vyšetření jsme zjistili, na co zemřeli, a u Anežky jsme udělali model její lebky a v kriminalistickém muzeu nám udělali vlastně její hlavu tak, jak Anežka vypadala, než zemřela. Takže dneska se tady můžete setkat jak s mumií, tak i s Anežkou životní velikosti v šatech, které má v té rakvi měla na sobě.

nechceme, aby naše expozice byla jenom turistickou atrakcí s lákadlem na mumie. Snažíme se o propojení mezi životem a smrtí s odkazem na takovéto mementy mori, co jsme byli my, budete i vy, co jste vy, byli jsme i my.

Příště nashledanou třeba i se sluncem, vodou a vzduchem, zkrátka tam, kam vás letos zavede další dokument o cílech letošního ročníku soutěže Kompas, pořádané regionálním operačním programem Jihozápad.

0: Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.

Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod na hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners, tradice zavazuje.

0: Lesníkem také chtěl jsem být. Počítat kubíky dřeva, les křížem krážem prochodit a čekat na tetřeva. Srnečky hlídat na louce a měřit smrky duby. Mít sojčí péro v klobouce a znak s kančími zuby.
1: Jaroslavu Seifertovi se toto jeho přání nesplnilo. Splnilo se ale mnohým jiným. Mezi ty, kterým osud přisoudil zelenou lesnickou uniformu, patří i Jan Mörtl, který zůstal lesu věrný i po ukončení aktivní kariéry.
2: Člověk, který pracuje v lese, má velký vztah k tomu svému místu. Jak dlouho vy tady pracujete?
3: Tak já jsem nastoupil v roce 1967 jako lesník na Polesí Vřesná a vydržel jsem tady vlastně až do odchodu do důchodu. To bylo v roce 2010, 30. června. Měsíc jsem si užíval důchodu a pak mě požádal majitel firmy Farma Milná, pan inženýr Valenta, jestli bych nešel se starat o jeho lesy. A takže nastoupil jsem prakticky 1. srpna na Farmu Milná jako odborný lesní hospodář.
1: Lesy na území Farmy Milná jsou díky Janu Mörtlovi a citlivému přístupu vedení firmy v dobré kondici. Dřevo z nich slouží farmě na stavební činnost v rámci jejich areálů,

0: ale těžba je jen třešničkou na dortu a drobnou odměnou za veškerou práci, která je do této oblasti vložena.
1: Tak farma Milná vlastní celkem 27 hektarů lesa. Není to ucelený komplex, je to taková částečně, taková roztržená držba od Černý v Pošumaví, dá se říct, až k Vyššímu Brodu.
2: Jaké lesy jsou tady?
1: Tak je to různý, většina, nebo větší část je smrková, část borovice má zastoupení, jsou zastoupeny i buk a další dřeviny.
2: Já vím o tom, že pastviny trpí nálety, že jo? Vy se snažíte to odstraňovat, to se asi v rámci hospodaření dělá běžně. Kolik vlastně nových pastvin takhle ročně vytvoříte?
1: Tak v průměru se jedná o 3 až 4 hektary vyřezaných ploch, které se vrací zemědělským užíváním.
2: Já si ještě pamatuju doby, kdy takové klestí a výřezy byl v podstatě bezcenný odpad, často se pálil v lese a dnes je to strategická komodita. V podstatě jak s tím to nakládá Farma Milná?
1: No je to tak, Farma Milná vlastní pozemky, kdy vlivem sukcese došlo k náletu plevelných dřevin, většinou osika, bříza, další dřeviny a ty zemědělské, původně zemědělské plochy vlastně zarostly a snahou farmy Milná je vracet tyto plochy zemědělskému užívání. Takový příklad je za námi, kdy náletové dřeviny se vyřežou, připraví se na hromadu, zeštěpkují a ta štěpka je dneska vlastně velmi žádaná věc, protože je to jedna z alternativ topení vyhřívání.
2: Jaká je technologie, co se musí udělat, aby vznikla znovu zemědělská půda?
1: Tak ta plocha většinou se jedná o zamokřelý plochy, to znamená, pokud tam je vysoká hladina spodní vody, musí se udělat úprava vodního režimu, dělají se příkopy a další věc je potom s odstupem zhruba jednoho roku se provádí frézování pařezů, pak ta plocha je připravená, odvodněná k dalšímu zemědělskému využívání, buď to k pastvě, anebo ke sklizení sena.
2: Jaký kout máte nejradši tady?
1: Tak nejradši, nejvíce mi líbí Malšínsko, kolem Malšína.
2: My jsme mluvili o kácení, ale hospodaření v lese znamená také vytvořit, vysadit nový les. Jak se toto projevuje u vás?
1: No tak my jsme v těchto případech, kdy se provedla těžba, vznikla jakási menší holina, velký holiny jsme nedělali nikdy, tak ze zákona je povinnost do 2 let zalesnit, to jsme vždycky dodrželi, nakoupili se sazenice, provedlo se zalesnění, výsadba, no a pak následující práce, protože ty stromky jsou malý, ohrožuje buřeň, zvěř, tak se samozřejmě musí provést ochrana

0: tu dobu, co tady působíte, nejenom na Mironej, i předtím, na co nejraději vzpomínáte?
1: Tak těch vzpomínek je spousta. Samozřejmě nejradši člověk má, když za sebou vidí nějakou práci. Já si vzpomínám, když jsem jako lesník začínal v roce 67 a dělali jsme zalesnění, tak s odstupem 50 let už je vidět, že nějaký les roste, a to myslím, že pro každého lesáka je takovým zadosti učiněním, když vytvoří nový les.

0: Nedílnou součástí hospodaření v přírodě je i myslivost. Farma Vilná, na jejím území se vyskytují dvě honitby a jednu z nich má na starosti pan Václav Behenský. Dobrý den. Představte nám tu vaši honitbu.
1: Tak honitba Kozlí vrch má 1051 hektarů. Je to tvořen převážně lesem a pastvinami. Máme 19 hektarů vodní plochy, to je velký a malý kozí rybník. Tak, ze zvěře, která se tu vyskytuje, tak srnčí poměrně v takovým stálým stavu, 20 kusů je kmenový stav, tak to se dodržuje tak nějak, ale už postupem času to srnčí taky nějak ubejvá. Je to zřejmě tím, že máme ty komunikace tady v revíru a dost těch kusů je sražených motorovými vozidly.
0: Za to ale v celé republice přibývá černé zvěře, jak jste na to vy?
1: Černou zvěř tady máme pochopitelně taky, to je hlavní odlov tady těch myslivců. Střílíme těch 20-30 kusů, což je poměrně na tuhle honitbu dost. Letos je střeleno 34 kusů už černé zvěře.
0: Oni se dokážou pěkně podepsat na těch pastvinách, že?
1: No, tak na pastvinách dělají škody velký, ale zase lesáci v lese mají rádi, že jim dělají přípravu půdy, no.
0: Vy na tom vašem území máte taky, ona už to není pro vás rarita, ale vyskytují se tu losy.
1: Tak los tu přechází z té zvěře, je takový vzácnější. Tu máme toho losa, který se drží tady dole, se drží poměrně dost často. Pak se tu objevil rys, který přecházel a tady v té zadní části revíru na Blatnej se občas vyskytne i vysoká zvěř.
0: Kousek od Milné je tady v lese jedna taková malá raritka. Nevím, jestli jste z ní úplně nadšení, ale my jsme na území, které ovládají bobři. Kdy se tu objevili a kolik je jich tady vlastně?
1: No, je to v honitbě Kozlí vrch a tady u Lukavického potoka jsou tu asi 2 roky, co tu postavili tu hráz, ale ten počet nevím, myslím tak 4, že jsou tady ty bobři.
0: Ale jsou velmi pracovitý, jak vidíme tady kolem. Co to znamená pro přírodu zdejší?
1: No tak zatím tady káceli jenom ty plevelní dřeviny, které ohlodávají, že jo? Ale udělají tady škodu, protože zatopili tady jehličnaté stromy, které potom uschly.
0: Oni vyvíjí tu aktivitu hlavně v noci, že jo?
1: No, tak ve dne ho tady zatím nikdo neviděl, takže musí pracovat určitě jenom v noci, no. Já jsem tady čekal večery nebo brzy ráno na rozednění a neviděl jsem ho, toho bobra.
0: Jak se to stane, odkud bobři přijdou vlastně a usadí se na nějakém území?
1: Asi hledají poměrně dobrý podmínky, které tady jsou vytvořené a na přítoku u Černý zřejmě byli taky, protože černáci to hlásili, černácká společnost. A další bobry máme ještě na rybníku Kozák, na Velkým Kozáku, tam se objevili taky, protože tam jsem zjistil tyhle ty pokácený stromy.
0: A vy osobně viděl jste bobra tady v přírodě?
1: Viděl jsem bobra, jsem viděl, no.

0: Druhou honitbu na území farmy Milná má na starosti pan Václav Baštář. Já vás zdravím, my jsme tady v lese nedaleko Malšína. Představte nám ten váš revír, odkud se a co zahrnuje.
1: Tak revír, nebo respektive honitba Malšín, je společenstevní honitba. Jejím držitelem je honemní společenstvo Malšín. Výměrou 2184 hektarů se řadí mezi jedny z těch větších honiteb. V podstatě rozkládá se v nadmořské výšce cirka od 700 do 850 metrů nad mořem. No a jak jste mohli poznat, pokud projíždíte tímhletím územím, jedná se o velice hezký členitý terén, který je vhodný teda pro chov srnčí zvěře.
0: Kolik vás je myslivců?
1: Celkem je nás 16, samozřejmě, ale leží to na bedrech, v podstatě taková ta pracovní činnost leží v podstatě na bedrech všech našich členů, kdy s vlastními prostředky teda, nebo vlastními silami provádíme výstavbu zařízení mysliveckých, ať jsou to krmelce, posedy, kazatelny. No a samozřejmě potom některá výstavba těch zařízení se provádí v součinnosti s farmou Milná, využitím jejich mechanizace.
0: V takhle velké honitbě těch drobných staveb i těch větších musí být spousta, to člověk na jednom konci začne, na druhém aby pokračoval znova.
1: No v podstatě každý rok začíná stejně, že z jara přejdeme stav těch zařízení, určí se, který zařízení bude určen k demolici, výstavbě novýho, a nebo některý, který se opraví. Samozřejmě pokud vemu třeba jenom krmelce pro srnčí zvěř, tak těch máme v honitbě 28 a celkově kazatelen a posedů máme 54.
0: Jak jsem se dozvěděl, vaše honitba je výjimečná už třeba i způsobem lovu?
1: No, dá se to tak říci, protože my dneska v současné době vidíte, že je zvýšený tlak na odlov černé zvěře. Ať je to ze strany státní veterinární správy, tak i ze strany zkrátka držitelů pozemků, zemědělců. My jsme upustili od naháněk na černou zvěř jako jeden ze způsobů lovu a skutečně dneska jsme se specializovali na konání celonoční čekan na černou zvěř a zvěř škodící myslivosti, to znamená lišky, kuny a tak dále. Když jsme v roce 2010 s tímto způsobem lovu začínali, tak jsme střelili a považovali jsme to za velký úspěch 7 lišek. Postupně samozřejmě se ten lov přenesl i na lov černé zvěře a můžu říct, že rekordní úlovek byl loňského roku v měsíci lednu, kdy bylo uloveno 27 prasat, 19 lišek a 4 kuny. To si myslím, že byl úspěch. A v poslední 3 roky jsme konali tyto čekan, nebo jsme dělali tyto čekan dvakrát do roka. Je to období prosince, ledna až února. Využíváme zkrátka v fáze měsíce, když je v úplňku. A ideální je, pokud je sněhová pokrývka, aby byl ten kontrast. No a sedí se, v podstatě čekáme na těch kazatelnách celou noc, od 5 od večera do 7 do rána, čili je to velice náročné na lovce, který zkrátka loví, ale výsledek bych řekl, že je velice, velice dobrý a že je to daleko efektivnější než způsob naháněk.
2: Dlouhé hodiny by se dalo mluvit o lesnictví a myslivosti. O příbězích lovců a o neutuchající práci mnoha mužů a žen ve prospěch naší přírody. O tom ale v jiných filmech a seriálech. Zde jsme vám chtěli ukázat, že i v tomto směru vyznává farma Milná komplexnost a nezůstává přírodě nic dlužna. Tak, jak jsme si na to již zvykli i v jiných oblastech jejího podnikání.

0: Dobrý den, vítám vás u prvního dílu magazínu Školy Libera Nova z Českého Krumlova.
1: Budeme vás seznamovat se zajímavostmi z našeho školního života a také se dozvíte mnoho zajímavostí o alternativním školství.
2: Nejprve vám ale představíme naší školu. Já poprosím režii, aby nám pustila krátkou reportáž o tom, kdo jsme.

Tak já jsem původem z Polska a žila jsem 15 let v Anglii a jak pracovala jsem jako učitelka na státních školách. A viděla jsem tam takové věci, které bych ráda upravila nebo kterých jsem se ponaučila.

Zdejší škola Liberanova má hodně společného s celou mou letitou praxí, kdy jsem od roku 90 začínal s waldorfskou pedagogikou. A teď, když jsem skončil a jsem v důchodu, tak jsem se šel podívat sem do té Liberanova školy a zjistil jsem, že má hodně společného s tou alternativou. Výhodou je této školy, že vlastně shrnuje domácí vzdělávání pod jednu střechu, takže my tady připravujeme děti pro přijímačky na to, ale zároveň sem chodí děti, které měly problémy na klasické škole, ať už s klasickou výukou, šikanou, všem možným. A mi se tady líbí, že je tady prostor pro to, co na těch běžných školách není.

tak to je asi nejvíc naplňující práce, kterou jsem v životě dělala. Je to nejvíc, myslím, i nejtěžší výzva, kterou jsem si vzala na sebe, ale je tam obrovská odměna. Každý ráno přicházíte, děti jsou šťastné, děti nechcou jít domů, rodiče jsou spokojení a konečně jako v podstatě oni se těší a to vzdělání je pro ně něco, co vidí, že je to součást života, takže tam už nechodí se vzdělávat, oni žijou tím vzděláním.

0: Děti nechcou domů, nechcou prázdniny, nechcou víkendy, nechcou v létě prázdniny. To teď nevím, jak vyřešíme, protože že to je strašně dlouhý čas, že by se neviděli. Takže pokud děti nechcou letní prázdniny, přemýšlíme nad otevřením letní školy ještě. To je taková ještě vize tam někde vzadu. Uvidíme, jestli to zvládneme.
1: Celou reportáž si pak můžete pustit na webu televize na adrese, kterou vidíte na obrazovce.
2: Já jsem Lucka a v mediálním týmu jsem redaktorka.
3: Ahoj, já jsem Petr, jsem redaktor v mediálním týmu a taky pracuji ve studiu.
4: Ahoj, já jsem Adri a v mediálním týmu jsem redaktorka.
5: Já jsem Vojta a v mediálním týmu jsem kameraman.
6: Já jsem Barča a v mediálním týmu jsem redaktorka.
7: Ahoj, já jsem Karel a v mediálním týmu pracuji s kamerou a jsem scénárista.
1: Nyní přivítáme ve studiu ředitelku školy Annu Marii Matuševskou, abychom si popovídali o aktuálním tématu.
8: Naše škola se neustále vyvíjí. Co je právě teď důležité, aby se ten vývoj nezastavil?
9: No, momentálně pro nás nejdůležitější bude zdigitalizovat školu trošku víc, jak doteď. Děti potřebují pracovat na mezinárodních aplikacích, vzdělávat se rychleji. Tvoříme portfolia, pracujeme v kanvě, potřebujeme se naučit dovednosti jako psaní životopisu, komunikace se světem a k tomu potřebujeme notebooky.
8: To ale není levná záležitost. Jak bude škola nové notebooky financovat?
9: My jsme malá komunitní škola, která staví všechno sama od základu a nemáme žádnou podporu od státu. Takže jsme se rozhodli, že zkusíme poprosit širokou veřejnost o spoluúčast ve tvoření té školy.
8: Kde lidé kromě našeho pořadu najdou informace o sbírce?
9: Informace o sbírce jsou veřejně přístupné na Facebooku Liberanova, tak i na Instagramu a na našem webu liberanova.cz.
8: Děkujeme za odpovědi a s vámi se těšíme u dalšího tématu za měsíc.
1: Ahoj, já jsem Týna a v mediálním týmu jsem redaktorka.
4: Já jsem David a v mediálním týmu pracuji jako kameraman.
10: Já jsem Maruška a v mediálním týmu jsem redaktorka.
11: Ahoj, já jsem Míša a jsem kameraman.
12: Já jsem Elenka a jsem redaktorka.
13: Naše škola se zúčastnila akce Kouzelný Krumlov.
1: Jaké to tam bylo, to vám ukážeme v následující reportáži.
14: Dobrý den, plníme náš slib. Vítáme vás na Kouzelném Krumlově a tohle je náš stánek.

0: a za město Český Krumlov vás teď na úvod našeho dnešního zdejšího programu přichází, dámy a pánové, děti, také pozdravit starosta města, pan Alexandr Nogrády. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem. Vítám vás, nebo zdravím vás v našem kouzelném Krumlově.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILE Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň. Jsou místa, kde člověk zpomalí hned po příjezdu. Lešná, penzion ve Zlíně Štípě je přesně takovým místem. Stylové, moderně zrekonstruované ubytování v těsné blízkosti zoo Zlín, kde vás čeká pohodlí, klid a atmosféra, do které se budete rádi vracet. Vyberte si z komfortních pokojů pro 2, 3 i 4 hosty a dopřejte si odpočinek po dni plném výletů, zážitků nebo pracovních setkání. Součástí penzionu je také restaurace a kavárna, kde se potkává poctivá česká kuchyně s chutí Itálie, dobrá káva, dezerty a posezení s rodinou nebo přáteli. Lešná penzion je ideálním místem pro víkend ve dvou, rodinný pobyt, oslavu i firemní akci. Lešná penzion, stylové ubytování v blízkosti zoo Zlín.
1: Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. Agnet. Internet pro každého.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, ale báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. Můj dnešní host je půvabná dáma, která dělala ředitelku v Coca-Cola a dnes bude ředitelovat základní škole v Borovanech. Jana Kalačová, ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, ahoj, těší mě moc.
0: Já mám hrozně rád příběhy, které jsou něčím ozvláštněné. U tebe bychom toho mohli vyprávět spoustu, ale navážu na to, čím jsem uvedl to naše povídání. Ty jsi z Jižních Čech utekla do Prahy, aby se zase do Jižních Čech vrátila. Mm-hmm. Jaký to je utéct z Jižních Čech do Prahy? Tím bych začal.
1: Tak já jsem Jihočeška, já pocházím ze Studené, což je u Jindřichova Hradce. Ale...
0: Dobrý papání se tam.
1: Ano, ano, masokombinát, ale studovat jsem šla chemii, vysokou školu chemicko-technologickou do Prahy. Ale moji oba rodiče byli učitelé. Učitelé na základní škole, takže u nás to vždycky žilo tím kantorstvím a možná proto ty moji rodiče nechtěli, aby šla studovat jenom pedák, ale říkali, udělej si chemii, k tomu pedák, ať má širší možnosti.
0: Takže jak v těch hereckých rodinách.
1: Takže mě o toho tak jako trošku udrželi. No, já jsem šla do Prahy, tam jsem studovala, potkala jsem tam svého budoucího manžela, který byl z Českých Budějovic a pořád jsem chtěla žít v Budějovicích. A osud tomu chtěl, že jsme zůstali v Praze, byli jsme tam 30 let. A já jsem si říkala, že až budu moct z té Prahy odejít do Jižních Čech, tak se tak stane. A stalo se tak teď vlastně od druhého pololetí, kdy jsem se vrátila. Bydlím v Borovanech a učím na kraji Budějovic na základní škole.
0: Tak a teď se vrátíme zase chvilku do té Prahy.
1: Aha.
0: To mě vysvětlí teda, když člověk dělá chemickou školu, tak jak se pak dostane do korporátu, kde funguje tolik let, ještě do korporátu se zvučným názvem, já to řeknu, že to je Coca-Cola. To by člověka úplně nenapadlo, jako tam bych čekal nějaký business management, něco takového.
1: No ono, i v té nadnárodní společnosti nepotřebuješ jenom ty, co prodávají ty výrobky, ale potřebuješ ty, co je vyrábějí. A ty, co je kontrolujou. A já jsem byla šéfka kontroly vlastně kvality, to znamená, že lidi z mýho týmu, kterých bylo 30 skoro, vlastně dennodenně kontrolovali to, aby ty výrobky, které vyrobíme, které jdou na trh a ctí tu značku, tak aby byly v pořádku. Je to spousta mravenčí práce a je to taková práce, která není vidět. Je to jako, když doma uklízíš, tak si toho nevšimneš a když bys přestal uklízet, tak si toho najednou všimneš. Takže ty moji lidé vlastně z toho mýho týmu byli velmi pečliví, kontrolovali a já jsem jim spíš dávala ten směr a snažila se řešit jejich potřeby a nebo i reklamace od zákazníků.
0: Já si představu, že sedí a takhle pijou ty vzorečky.
1: Ty vzorečky, no. Součástí je i senzorická kontrola. Určitě, určitě. Protože lidský smysly jsou úžasný a jsou lidi, kteří...
0: To se nedá moc obejít.
1: Jo, ačkoliv pijou kafíčko anebo kouří, tak někdo má ten dar od Pána Boha a umí vlastně poznat ty různý příchutě a přípachy líp než jakákoliv
0: technika. Mám pár takových kamarádů a živí se tím, mají úplně pohádkovou profesi. Oni pijou furt víno a ještě za to dostávají zaplaceno.
1: Jo, je to tak.
0: To znamená, že v korporátu člověk přistane, má tam nějaký kariérní růst. Jaký to je dělat v takhle velkým korporátu?
1: Mně to moc vyhovovalo, protože já mám ráda pravidla a ty tam jsou nastavený procesy velmi dobře, víš, komu reportuješ, víš, co máš za úkoly, máš prostě nastavený

nějaký hranice a to já mám ráda. Na druhou stranu jsem měla obrovský štěstí na svý šéfy. Já jsem potkala skvělou vedoucí, i první, i další, a ty mi ukázali, že

0: se o tu kvalitu, ale vlastně vědět, co třeba za trable mají holky z call centra, jak tam na ně řvou ty lidi, někteří oškliví, co je důležitýho v nákupu, jak je někdy důležitý, že nemáme kamiony, který by odvezli to zboží, jak vlastně je to komplexní systém a my jsme jenom část toho systému. Tak to mě hrozně bavilo.
1: No mě tam právě jako přišel trošku rozpor v tom korporátu a v tom, jak jsem si s tebou povídal. Že jsem si říkal, teď to musí být hrozný. Co mám kamarády, co se v tom živí. Říkali tam, to je jako super, takhle je to nějakým způsobem, je to dobře zaplacený, je to zajímavá práce, většinou i prestižní. A říkali, tam je problém, že tam máš ten svůj šuplík. A teď jsi jako součástí celé řady šuplíků a vlastně nikdy nic nedoděláš úplně jako finálně a jsi jenom součástí, jsi kolečko. Což se dá pochopit, když člověk jako jde do práce někam na linku. A když jsi jako vrcholový manažer, tak být kolečkem je komplikovaný pro spoustu lidí, kteří jsou tvůrčí. Já jsem říkal, jak tahle tvůrčí ženská může být v tom šuplíčku, tak teď mi to asi trošku vysvětlila, že se z toho dá jako, jeli šance, možnost a chuť to takhle žít, takže se z toho dá vyběhnout. Není ten korporát takový, že by člověk...
0: Není. A já navíc měla to štěstí, že jsem dělala v oddělení, který dělalo audity. A ty, když máš auditovat,
1: takže musíš vlastně
0: poznat trošku, jak to tam chodí. A to bylo skvělý. A navíc ta firma opravdu podporuje to, že ty lidi můžou i střídat ta oddělení. Že třeba, když projevíš zájem, že by si chtěl zkusit, nevím, plánování nebo nákup nebo tak, tak ta firma ti v tom vlastně podporuje, což si myslím, že je hodně důležitý, že není tak úplně rigidní.
1: No tak to musím říct. A vybrala jsi asi dobře, že to není korporát, který by člověka uplácel do nějakého tvaru a tam ho prostě 30 let mordoval a pak ho vystřel. No dobře, tak člověk se v tom nějak jako zaběhne, zažije si to. Z toho vypadne. To je taky asi docela jako rána do vazu.
0: Jo, je to dlouhý rozhodování. Je to dlouhý rozhodování opustit Prahu a opustit vlastně fakt skvělý tým lidí a velkou firmu, kterou znám, ale já mám ráda zkoušet nové věci. A vždycky byl můj sen se vrátit k té kantořině, kterou jsem dělala vlastně na začátku mýho života. Po té vysoké škole jsem učila na střední škole a potom i na vysoké škole jsem pracovala s vysokoškolákama, s lidma. A já jsem si říkala, hele, jestli já v něco věřím, tak je to vrátit se k té kantořině, protože tam mají ty lidi šanci ovlivnit tu novou generaci, ty naše děti a to je něco, v co
1: já... Vidíš za sebou ten reálný výstup té práce, no.
0: V co já jako věřím. Takže já i s těma laborantama svýma jsem se snažila pracovat tak, že jsem je brala jako lidi, nejenom jako prostě čísla nebo jako nějaký prostě kusy, ale vždycky mě zajímaly ty jejich příběhy, jak jim můžu pomoct, v čem jsou třeba dobrý, na čem můžem stavět, nebo s čím by potřebovali rozvoj nějaký nebo pomoc. Takže já jsem se vždycky jako snažila kombinovat to svoje technické myšlení s tím zájmem o ty lidi, ať jsou to dětičky anebo dospěláci.
1: No ale stejně, když člověk jako vyskočí z té všeobjímající náruče toho korporátu, tak to musí být trošku pocit, jako když najednou seš někde v mrazivém větru sama, ne?
0: Nebylo? Je to tak. Já bych nešla nikdy jako do soukromého podnikání. To je třeba pro mě hrozně riziková oblast. Já to jsem ráda vždycky součástí nějaký instituce.
1: Jo.
0: A takže proto jsem, když jsem hledala, kam půjdu, tak když na mě vyskočil ten inzerát, že hledají učitelku a zrovna matematika, chemie, což jsou moje milované vlastně předměty, tak jsem si řekla, jo, tak to je přesně to, co chci.
1: A první matikářka, s kterou si dobře vyprávím, mě všichni nenáviděli.
0: Jo, já vím, že dcery moje mi říkali, že mami ví, že jsi vybrala to nejhorší aprobaci.
1: já jsem fakt byl úplně odstrašující, já jsem komedian, že jo. A to prostě bylo strašný, to nefungovalo, to bylo zcela nekompatibilní k sobě. Jo. Matika, fyzika, chemie, fyzika ještě jo, ještě tam jsem trochu si to dokázal jako nějak jako natvarovat. Tak vidíš to, tak existují jako příjemné matikářky, to je dobrý.
0: Všude kolem nás, já teď se snažím devíťákům, osmákům to vysvětlovat tak, aby věděli, jak
1: je
0: moc
1: to kantorovi. Je to o kantorovi, já jsem to nenáviděl, ale musím říct, dej pánbu, dobrý nebe, fakt jako to bylo zoufalství, to byla úča, fakt. Ano. Musím to říct se vším respektem, to prostě nefungovalo a pak se mi to táhlo ještě na střední škole, že jsem to tam měl jako zamražený od ty sedmičky a nebylo to příjemný. Takže souhlasím a vím, že jsou kantoři, kteří dokážou i jelitům, jako jsem já, tu matematiku zpříjemnit, takže že s tím aspoň člověk proklopitá a nepřipadá si jako úplná lama. Ale to se mi teda jako vyhlo, bohužel. Tak pro mě příjemné zjištění.

0: zjistili, že jsou milí matikáři, to je dobře vědět. No takže začala dělat to, co si přála dělat, ale ještě k tomu jsem zjistil, že se spustila do vlastně takové novější disciplíny, dnes je to velmi trendy a je to dobře, a děláš coaching, to je zajímavý a není to lehký, člověk musí mít jako velký rozhled, velký zkušenosti, protože je spousta lidí, zažil jsem to, že jsou lidi, kteří radí druhým a sami mají v životě pardon bordel. A ty jsou teda nejhorší a nejčastěji radí, jo. A pak jsou lidi, kteří tomu fakt jako rozumí a pomůžou tomu, aby si člověk uvědomoval třeba věci, v kterých se plácá. A můžou pomoct velmi zásadně, aby někdo třeba z toho nezblbnul, nebo nevyhořel, nebo něco, něco. A to mě úplně zaujalo, jak se, to je asi dobrý, protože ty tam jako skládáš ty zkušenosti z různých profesí. To byl ten důvod?
1: Jo, a já celý život miluju psychologii, baví mě zkoumat to, jak vlastně fungujeme a co můžeme udělat pro to, aby nám bylo v životě dobře. Já jsem ráda, když můžu svůj život mít trochu ve svých rukou a nemám ráda, když se pořád na něco vymlouváme. Mám tu těžký, špatný šéf, manžel je takový, děti jsou takový, práce je taková, a pořád hledáme vně. A já mám ráda, když se podíváme trošku, co s tím můžu udělat já. Já jsem se rozhodla být v tomhle manželství nebo být v téhle práci. Takže to já dělám dlouho a to koučování mě přišlo skvělý v tom, že dobrý kouč ti nesmí radit a jenom tě dobrýma otázkama se ptá a vlastně tě přiměje k tomu, aby jsi na to přišel sám. A každý jsme tak jedinečný, že stejně univerzální rady nefungují. A když si na to přijdem sám, na tu změnu, kterou chcem udělat, byť je to jenom maličký krůček, tak to má úžasné výsledky. Posun. A je to takový, tak mě to hezky hraje u srdce, když někdo přijde a řekne, hele, já jsem to vyzkoušel a ono to funguje.
0: A to začalo jak? K tomuhle ses dostala jak?
1: Já jsem se k tomu dostala tak, že jsem před 2 lety si říkala, už by to chtělo něco nového. Už jsem v tom korporátu 12 let a už to jako by chtělo něčím trošku zase okořenit, něčím novým, nebo už je to skoro 3 roky vlastně. Takže jsem se přihlásila do kurzu, teď už dělám vlastně další level mezinárodní certifikaci a jdu dál a dál a baví mě to koučovat jak skupiny, protože je velmi zajímavý, jak se dá třeba pracovat s týmem, tak vlastně takhle jeden na jednoho.
0: No. No z tebe to úplně jako jde, zase, až budu potřebovat kouče, tak přesně vím, komu zavolám, protože všiml jsem si, jak moc lidí se pod to schovává a jak to vlastně, je to podobné, jako když si byli léčitelé a pak to skončilo u Pavla Zednička v Básnicích, který točil tou spirálou, jo, a vlastně to úplně schodil a pak i ty dobrý, který mohli pomoct, vlastně byli k ničemu.
1: Víkendovej rychlokurs.
0: Ano, taková
1: Na to je třeba si dát pozor, no, to je.
0: Takže vidím, že tam ty ses jako do to, když mluvíš o mezinárodních certifikacích a tak, tak to je úplně teda jupí potom, ne?
1: Jo, je to fajn. A dává to zase nějakou známku kvality. A já mám kvalitu ráda.
0: Jak se to přenáší do takového toho vnitřního osobního života člověka? Protože přece jenom, já to i vidím tady při tými práci, potkávám se s lidskými příběhy, s lidskými osudy a ono to na člověka nějak jako dopadne v dobrém či špatném, ulpí to. Tohle přece musí u toho coachingu fungovat úplně stejně, že si to jako nabereš si to, ono to rozšiřuje obzory. Někdy to samozřejmě člověka může malinko jako pochroumat asi. Jak to působí?
1: Hele, obrovsky ti to, já jsem vlastně jeden z důvodů, proč jsem to začala dělat, byl i můj sebe rozvoj další. Protože ty, když se naučíš vlastně další věci, jak ten mozek funguje a ta naše mysl, tak třeba pro mě úplně aha efekt byl, jak moc vlastně tím, co říkám, ovlivňuju ten svůj život. Opravdu. Kolikrát ve dne řekneme vlastně negativní prognózy, nebo něco, toto zase špatně dopadne, nebo to se mi určitě nepovede, ani to nebudu zkoušet, jo, nebo takový ty vlastně negativizmy, který posíláme do toho vesmíru a oni se třeba potom nám nějakým způsobem vrací, to je na každým, jak v co věří. Ale já jsem zjistila sama u sebe, jak ty soudy a tyhle ty negativní prognózy vlastně jsou součástí toho týmy komunikace a toho mýho života. Až když jsem se vlastně na to ptala těch ostatních lidí a od skvělých koučů, u kterých se snažím inspirovat, jsem třeba najednou slyšela otázku, a co kdyby to tak nebylo? Jak by to mohlo být jinak? A já jsem si řekla, aha, je to pravda. Třeba to může být úplně jinak, třeba to nemusí dopadnout špatně. Takže tohle mě určitě obrovským způsobem ovlivnilo. A potom to, že hledáme více cest, že my tam máme toho kritika vnitřního, velmi hodně moc lidí to tam má, který na všechny ty nápady skočí a řekne, to nebude fungovat, to už si zkoušel, jo, a jak vlastně s ním třeba pracovat, jak si uvědomit, že ho tam vůbec mám, ať už výchovou nebo různýma dalšíma věcma.
0: Brzdíčky.
1: A jak ho třeba, ne úplně vymazat, to jde málo kdy, ale jak ho třeba trošičku zmenšit, anebo si uvědomit, že vlastně on mi to tam škrtá trošku a jak to dělat jinak.
0: Myslíš, že jsem divnej, když ho tam moc nemám, jako když jsem takový jako super, hysterický buď optimista.
1: Buď za to šťastný, protože je to velmi svazující, když tam máme naprogramovaný.
0: Ono to zase naopak někdy je trošku komplikovaný pro okolí, protože všechny štvu. Ale uvědomuji si, že to je jako, já jsem se o to teda nějak nepřičinil, to tady nebudu machrovat, to tak jako je to daný a jsem tomu rád, ale všímám si a uvědomuji si, jak spoustu věcí mi to pomohlo udělat, zvládnout, anebo že jsme se pustili do věcí, do kterých řada lidí říkala, že to nešlo. Nepůjde. Konec konců televize přesně fungovala v režimu, že všechno to okolí dřív ti lidi, kteří jako na to koukali, říkali, že to nejde, že to nepůjde.
1: Ano.
0: A ono to samozřejmě jde. Jak když si pravil klasik, kde je vůle, je i cesta.
1: Ano.
0: No a teď jako přejdeme k té škole v Borovanech. To je jako dobrý nápad, že si tě tam jako vzali jako ředitelku, protože nemůžu si pomoct, ale takhle, jak to poslouchám, tak myslím, že tam teda jako spoustu věcí dokážeš nastartovat a rozjet takovým tím svým optimistickým, příjemným způsobem. To je dobrý level, to je dobrá výzva, že jo?
1: Je to pro mě taková kombinace té lásky k těm dětem a té víry, že to má smysl, že fakt to učitelování je poslání. Poslání a bohužel málo lidí to vidí. Jak moc
0: spousta kantorů to má tak jako, že...
1: Což to, ale to i ta přežijem. Veřejnost si myslím, že jako neoceňuje to, jak dobrou práci třeba někteří ty lidi, ti učitelé dělají. Ale je
0: že
1: to,
0: ty blbý jsou vidět víc.
1: Ale je to vlastně kombinace s tou mojí touhou něco jakoby vést, někomu trošku dávat směr a tu moji vizi a to moje nadšení a možná idealistické představy, ale je to něco, v co já věřím, jak se to dá dělat.
0: To musí být trošku idealista, jo. No by to jinak nešlo.
1: Je to prostě nějaká kombinace práce s dětma a té touhy to prostě směřovat. Takže když se to stalo a osud mi to poslal, že jsem se nastěhovala do Borovan a pár dní na to vyšlo to výběrko, tak jsem si řekla, že to zkusím. Že bych si to neodpustila, kdybych to neskusila.
0: Asi to tak mělo být. Jako ta náhoda, že se trefíš just do Borovan.
1: Přesně a zrovna tak,
0: si
1: to vypíše, to tak jako,
0: ano, to není náhoda. Já ti velmi rozumím z toho důvodu, že moje maminka je dlouholetá kantorka. A dělala ve velmi jako i velmi vysokých funkcích, dělala školní inspektorku a dělala to školení kantorů a takové ty věci, které jako přesně měly za cíl z toho zašedlého průměru těch učitelů, který prostě byli takový, zase škola a zase ty smráďata a zase tam musí mezi ně. Tak vlastně já jsem byl účasten, protože když to dělala tyhle školení, tak mě volávala, hele, přijď nám něco natočit. A tak já jsem tam viděl desítky takových těch nadšených učitelů, který tam byli a oni je nutili jako, nebo nutili, oni pro ně měli nějaký programy, kde ty kantoři jako vlastně byli jakoby děti
1: ano.
0: A měli tam, a já jsem na to koukal, na ty dospělé, říkal jsem, ty jsou nádherně cvaklí, jako oni si to tam jako dávají. A přišlo mi to hrozně fajn a říkal jsem, takovýho učitele bych chtěl, protože to je přesně o tom, že v tom člověku je pořád to dítě a rozumí mu. Není to ten zastydlej kantor, který a sedni si a dej ruce za záda. Kyselý pozadí.
1: Ano.
0: Jo? A takže jsem pochopil, že to je asi cesta, že když ten kantor bude dobrý, tak a teď si to násobí geometricky. 30 dětí, který, nebo 25 dětí, který budou šťastný, když bude dobrý kantor. A těch 25 dětí nebude 25 zapšklých blbečků, ale bude 25 veselých, milých lidí, který budou rozvíjet svoje talenty. Tak mi to přijde jako dobrý. Takže ti rozumím v tom, jako, že když člověk má tu chuť a ten entuziasmus to rozdávat, takže to musí být hrozně jako silný. Konec konců máme společné to, že jsme oba milovníci dětských táborů. Tam je to vlastně dětský tábor je taková škola v divokém prostředí.
1: Je to tak.
0: A tam se ukáže, kdo na to má.
1: Tam se to ukáže a je to krásný se dívat právě na ten letitej vývoj, protože já už jezdím 25 let a ty děti, co jsem si vypiplala od těch 6 let, tak už teď ten tábor prakticky vedou. A tím, že tam mají to srdíčko, hrozně moc důležitý je v tomhle typu té práce, tam mít srdce,

0: Jo, a nesoustředit se jenom na to, že ty děti naučíme hichikiridetiny a nebo násobilku, ale to, že vlastně tím svým vzorem, nadšením, postojem k životu jim vlastně fakt můžeme dát mnohem víc. A vidím to i na tom táboře za ty 2 týdny, kolik práce oni s nima udělají, ty oddíláci, fakt klobouk dolů.
1: A to
0: A moc
1: přijedou
0: bych si
1: děti, které
0: přála,
1: kolikrát jako úplně jsou nedotčeny,
0: ano,
1: že jo?
0: moc bych si přála, aby i v té škole prostě ti učitelé, kteří mají chuť to dělat, ještě s tím srdíčkem a třeba i trochu jinak, než je ten standard vyběhaný, tak aby tu možnost měli, aby to prostě dělali. Já nejsem moc kreativní člověk, ale proto mám tým kreativců, když se staví ta celotáborová hra, takže věřím, že i v tom školství potkám spoustu skvělých lidí, kteří mají třeba nápady, jak by to chtěli dělat a dáme tomu nějaký jenom trošku rámec.
1: Co myslíš, proč je tam v té profesi tolik lidí, kteří jsou jakoby takový jako unavený? Je to třeba daný tím, že je tam málo chlapů, že to je nepoměrný a že tam jako ta genderová nevyváženost, jak se dneska říká, že by tam jako to chtělo větší podíl mužského elementu, ne protože je lepší, ale že by to bylo pestrý a že by se to tam trošku
0: Určitě,
1: jako
0: určitě by to
1: nakřísilo.
0: bylo pestřejší, já si myslím, že by to bylo skvělý, ale je to, jak to je, musíme s tím pracovat. Hele, asi nemám tuhle odpověď, je to u každého, to může být jinak. Někdy je to třeba nějaký sešněrování systémem, někdy je to nějaký pocit toho, co musím, a třeba ty lidi trošku zapomenou na to, jak by to chtěli, nebo jak to chtěli na začátku a
1: Ano, když šli na ten
0: třeba
1: pedák, takže
0: nemohli.
1: třeba to bylo
0: Myslím
1: jiné.
0: si, že je i trošku špatně v českém školství, že ti lidé vlastně nedostanou vůbec možnost dělat něco jiného, aspoň chvíli, zkusit si nějakou profesi nebo nějakou praxi, že oni vlastně ze školy jdou většina z nich rovnou učit.
1: A pak tam
0: Takže
1: zůstanu až do
0: jo,
1: důchodu.
0: jo, jo, jo, může to být. Já třeba nejlepšího kantora z průmyslovky si pamatuju, člověka, který určitou dobu pracoval normálně ve firmě a pak se vrátil a učil nás elektroniku a fyziku a takový. A bylo to skvělý, protože měl
1: Vklad
0: příklady
1: praxe.
0: z praxe, opravdu v reálu a takový věci. Takže to by třeba pomohlo, ale bohužel v reálu
1: Je
0: je
1: to, je to, je.
0: to, je to, je to tak, že ti lidé té praxe mají maličko na tom pedálu.
1: Jani, jaká bude Borovanská škola za rok, za
0: No.
1: 5 let? Jakou máš vizi? Jak se ti to... Ty jsi to určitě někde jako prezentoval, tak
0: Jo,
1: o to
0: jo,
1: mi
0: jo,
1: nejde,
0: jo,
1: ale
0: jo.
1: tvoje jako, tvoje vnitřní přání, pocity, touhy, jak bys to ráda viděla za nějakou
0: Já
1: dobu?
0: bych moc chtěla, aby byla pozitivní, aby byla otevřená, aby tam děti chodili rádi a rodiče byli rádi, že jejich děti chodí zrovna do Borovan. Já se chystám ty rodiče trošku zaangažovat, zkusit jim říct, hele, byl byste ochotný, aby jsme se třeba přišli podívat s osmákama do vaší firmičky nebo do vaší dílny, aby ty děti viděly, co jsou to řemesla, aby uměli třeba, protože my jsme to tak měli, když jsme byli děti, my jsme se chodili do těch lokálních podniků podívat a takový. Spousta rodičů je fakt aktivních a nabízí různé kroužky, různé věci. Takže já se na to moc těším, že těm rodičům, že je trošku do toho vtahnu a zkusím je poprosit o nějakou pomoc, protože když to poteče, ta energie mezi těma rodičema a tou školou, tak to je velmi důležitý, si myslím. No a chtěla bych, aby učitelé chodili rádi do práce, aby tam byli spokojení, aby ten tým fungoval, protože když v tým funguje a rád jdeš do práce, tak tam nejdeš samozřejmě jenom pro peníze, ale i pro nějakou energii a
1: Třeba se těšit, aby
0: sounáležitost.
1: se člověk potkal s
0: A tak.
1: kolegama.
0: A potom to ty děti nasajou. Děti hrozně vnímají ty vztahy mezi, i na tom táboře, já jim to
1: Ano.
0: říkám, oni poznají, jestli spolu blbnete a komunikujete, jestli se jeden od druhého učíte, anebo jestli jste na sebe naštvaný a vymračujete se na sebe. Děti jsou takový radary a tak jako nás nasávají doma, tak to nasávají určitě i v té škole. Takže to bych si přála, ale potřebuju trošku čas. Bojím se trošku toho, že to budou očekávat lidi hrozně rychle a je to velká organizace, takže nějakou dobu to samozřejmě bude trvat, ale já věřím, že to půjde.
1: Já musím říct za sebe, že teda o tebe fakt nemám strach, jo. Popřeju ti, aby to očekávání se naplnilo velmi rychle. Myslím si, že to tak bude. Můžu ti slíbit, že kdybys chtěla zavolat, že potřebuješ nějakou exkurzi, tak rodičem taky, byť moje dítě do Borova nechodí, tak samozřejmě rádi děti televizí provedem.
0: To
1: A
0: děkuju.
1: budu se těšit na samé dobré zprávy z Borovanské školy, protože když je v tak dobrých rukou, tak se vůbec nebojím, že by to nebylo dokonalý.
0: Tak děkuji moc, to mě těší. Děkuji.
1: Milí diváci, jestli jste tohle naše povídání neviděli od začátku, tady pod námi jako vždycky sociální sítě, tak si to tam můžete pustit od začátku do konce, od konce do začátku. A mým dnešním hostem byla Jana Kalačová. Děkuji ti za návštěvu ve studiu.
0: Já tobě.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Vodnická hymna. Písnička, která nám uvedla dnešní díl pořadu Hvězdy jihu. Sem chodí lidé, kteří jsou spjati většinou s muzikou a mají tak nějak blízko k jihočeskému kraji. Někdo je tady jednou a někdo tady pak může být kdykoliv, protože má k tomu všechno dohromady k dispozici jako ty správné důvody. A ten ideální důvod je ten, že se po 4 letech setkáváme v magazínu Hvězdy jihu na Ječeničce s Jirkou Krškou a s kapelou Rybníkáři, která nám hezky uvedla začátek toho dnešního dílu. Vítej, Jirko.
1: Já přeju krásný den tobě i všem divákům.
0: Vidím, že oblečení stylové.
1: Ano, ano, to je třeba.
0: Já se tě rovnou zeptám, protože kapela Rybníkáři. Já když vidím, jak se oblíkají rybníkáři jako takový, tak mají takový ty gumové boty, ne? Ty gumové kalhoty s laclem, nějaký mikiny, teplo na hlavě něco. A vy jste jako jinak oblečení.
1: My jsme jako vodníci, jako... protože Rybníkáři, to je vodnická kapela, která už funguje vlastně 38 let.
0: 38 let od roku 1988.
1: Ano.
0: No, tak to už je moc hezká chvilka. Moc hezká chvilka, ale vy nemáte jenom tohleto výročí.
1: My máme hlavně výročí našeho festivalu, který je pro rodiny s dětmi a je to festival Pohádkový chlum a ne Vodnický splav. No a tam máme 25 let.
0: To je pravda, protože to je ten důvod, proč my se tady setkáváme a nejen teda kvůli 25. výročí toho báječného chlumu. Nebo jak se to přesně jmenuje? Celé.
1: Celé se to jmenuje Pohádkový chlum u Třeboně.
0: Tím jsme zavírali naše

0: vydání před 4 lety.
1: Ano, přesně
0: a
1: tak.
0: protože těch 25 let je secakramentsky úctyhodná chvilka, tak teď tím začneme. Letos to bude po 25. Kdy to bude?
1: Letos to bude po 25. a bude to poslední týden v červenci a my vždycky začínáme v pondělí a končíme v pátek, takže to bude od 27. července do 31. července 2026.
0: Takhle to bude. No, abychom ale byli, jak se říká, naprosto otevření, seznámíme diváky i s fotkama, jak to tam vlastně všechno probíhá a tím pádem můžeme probrat, co se vlastně zase odehraje na tomhle krásném místě v Chlumu u Třeboně. Tak.
1: Určitě. My začínáme vždycky průvodem vodníků. Ale před tím průvodem, aby se sešli všichni návštěvníci, tak tam máme pohádku. Ta bude v 18 hodin na náměstí v Chlumu u Třeboně.
0: Právě toho 27. července.
1: Právě toho 27. července. Já tady mám třeba takový nástin, jak vypadá úplně ten úvod, kdy se sejdou vlastně všichni vodníci, vezmou nástroje a zaspívají právě tu vodnickou hymnu, kterou jsme před chviličkou slyšeli.
0: Na první fotce můžeme vidět stany a všechno krytí, kdyby náhodou sprchlo nebo bylo nebezpečné slunce.
1: Ano, nám vodníkům samozřejmě trošku vody nevadí, ano. Ale pro vás, suchozemce, jsme připravili právě takovéhle stany.
0: To naprosto chápu. No a pak po té pohádce, jak to tak bývá, to už je taková tradice, ten průvod?
1: Ten průvod je tradice, ano. My jsme začali průvod asi od druhého ročníku, protože jsme si říkali, chce to něco takového, aby lidi věděli, že se vodníci opět po roce do Chlumu u Třeboně vrátili.
0: A jak vypadá takový průvod? Podíváme se?
1: Podíváme se tady na fotku. Tak průvod zahajují koně, na kterých jedou dvě vodnice. No a potom je tam, jak vidíš, parta muzikantů. Prostě všichni vodníci, co mají nástroje, tak vemou své nástroje do průvodu, zpíváme vodnické písničky, že tady máme i takové krásné transparenty ve tvaru ryby samozřejmě.
0: No,
1: a tam jsou názvy vodnických rodů, kteří se zúčastnili právě toho vodnického splavu.
0: Kudy tak chodíte?
1: Tak my jdeme z náměstí Chlumu u Třeboně na hráz rybníka Hejtman a potom obcházíme rybník Hejtman po jeho pravém břehu, takže jdeme kolem toho největšího kempu, který se jmenuje Hejtman Jich a dojdeme až na kemp Kapřík.
0: Ty jsi zmínil?
1: My jdeme v průvodu tak přibližně 30-40 minut.
0: 30-40. Ty jsi zmínil Chlum u Třeboně. Jak jste se ocitli v Chlumu u Třeboně?
1: No tak to je otázka spíš na to, jak jsme došli k tomuhle festivalu. My jsme se v roce 2000 potkali s kamarádem Jirkou Tibitanclem, s hercem, který je písecký rodák, ale v tu dobu sídlil v Havířově a měl tam svůj festival pro děti pohádkový, který se jmenoval Minitátro. No a my jsme byli na Čochtanově Třeboni, kde jsme byli přizváni a jako vodnická kapela, to byly vlastně naše vodnické začátky. A tam jsme se s tímhle člověkem seznámili. A slovo dalo slovo a já jsem tenkrát pořádal festival jihočeské zpívání a tak jsme si řekli, že by byl dobrý nápad dát to dohromady a udělat festival divadla a muziky.
0: To jihočeské zpívání bylo v Trocnově.
1: V Trocnově,
0: Pokud paměť sahá tak daleko. Že
1: přesně tak.
0: Už nějakou dobu nefunguje. A takže se to v podstatě tak trošičku proměnilo, to jihočeské zpívání, v tu formu tady tohletoho báječného vodnického festivalu.
1: Ono se to trošku prolnulo.
0: Prolnulo.
1: My jsme tenkrát hledali místo, kde tenhle festival udělat.
0: A jsme u toho.
1: Jirka Tibitanclu říkal, já jsem písecký rodák, chtělo by to v Písku.
0: No, jak je to možný, že ten písečák, viď, lokální patriot, všechno by chtěl...
1: Potom jsme měli nápad Bechyně.
0: Ano.
1: A další nápad byla Zlatá koruna. On říkal, oni jedou ty vodáci a oni nám přijedou na to místo. A já jsem tenkrát, asi rok předtím, byl na Slovensku na nějakém festivalu, už nevím, jak se jmenoval, a přijeli jsme tam do kempu. Ten festival byl v kempu. Já jsem si říkal, to je úžasný, dělat festival tam, kde ty lidi se můžou ubytovat, kde tam stráví celou tu dobu festivalu, protože když jsem dělal to jihočeské zpívání, tak to bylo krásné místo, ale to místo jsme navštívili jenom jednou v roce. Takže nebylo tam, kde ty lidi ubytovat, museli jsme udělat stanový tábor pro ně, všechno tam dovést.
0: Když to v Chlumu je to hotový. Tam je to připravený všechno.
1: A právě ten nápad byl o tom, že lidi přijedou s náma trávit celou dovolenou.
0: A je to tam.
1: A je to tam.
0: A je to tam. Ty jsi zmínil dva rybníky. Kapřík a Hejtman.
1: Já jsem zmínil rybník Hejtman, Kapříke Kemp.
0: Jo, Kapříke
1: je tam
0: Kemp.
1: Potom ještě velký rybník Staňkovský, vedle Staňkova, a tam taky kolem toho děláme programy.
0: Já už si myslím, že všechno je rybník. Normálně, díky tomu, že vidím rybníkáře a ty řekneš něco ohledně vodnického festivalu, tak já všechno mám za rybníky. Kapříke teda Kemp.
1: Kapříke Kemp.
0: Kemp, tak to se omlouvám.
1: A právě tak jsme došli do toho Chlumu, protože já jsem třeboňský rodák a to Třeboňsko znám hodně a tam je nejvíc rybníků a hlavně v létě je tam nejvíc lidí. A Chlum je právě to místo, kde se těch lidí dá vejít úplně nejvíc. Tam je nejvíc kempů, je tam spoustu chatek, spoustu kempů, místa pro stany. Takže to je ideální místo na setkání vodníků.
0: A tak jste tím průvodem prošli všema tyhle těma kouskama tohoto místa a až jste se ocitli na loďkách. A tady vidím právě něco, co by možná bylo dobrý popsat, protože to je hodně zajímavá fotka.
1: My to nazýváme zvaní po hladině rybníka. Aha. Takže jak tadyhle vidíš, vodníci nasednou do pramic, aby jsme byli krásně vidět. Uhum. Vezmeme sebou nástroje a plujeme si tak po hladině rybníka. Ono se krásně stmívá, západá nám slunce a ta muzika, ty písničky se po hladině krásně nesou.
0: Jo, takže všichni si můžou už dopředu ujasňovat, jak budou trávit další dny ve spojení právě s tady s tou pozvánkou.
1: Přesně tak. Lidi stojí na břehu, zpívají s vodníkama nebo nám mávají. Je to úžasná chvíle a my vlastně vyplouváme z toho kempu Kapřík a doplujeme až do toho kempu jich.
0: Ano.
1: Takže
0: ano.
1: Zpíváme a nese se to po celém rybníku.
0: A je jasně, že je jedno, jestli prší nebo neprší, protože vodníkům voda nevadí.
1: Přesně tak.
0: No a teď pojď se teď zaměřit, jak vypadá takový ten běžný den, protože to už teda po tom průvodu všichni očekávají, že od rána se něco bude dít.
1: My máme od rána vždycky pohádku. To znamená, už v úterý v 10 hodin dopoledne začíná pohádka. A to je pohádka, která je na nejkrásnější scéně, kterou v Chlumu máme, a to je ostrov.
0: Podíváme
1: je to
0: se.
1: Ostrov, který se jmenuje Markéta, je to ostrov, který je v rybníku Hejtman. No ale vy suchozemci se samozřejmě nemusíte bát, protože na ten ostrov není třeba doplavat, i když je to samozřejmě taky možné, ale máme tam lávku. Lávka je z kempu Hejtman jich a tak se dostanete na ostrov. Ostrov je dost velký na to, aby se tam vešlo, jak vidíš, dost publika.
0: No publikum
1: tady
0: teda.
1: Tady máme pohádku.
0: Ty, tam to musí být docela i milý, když je třeba teplo, že ty stromy udělají dobrou atmosféru stínovou.
1: Je to tam krásný pod těma stromama, hlavně kolem všude je slyšet ta voda, ty vlnky, prostě všecko si to tam ševelí a na ty pohádky je tam taky nádherně ticho, protože nás neruší ten ruch těch okolních silnic.
0: Maximálně větří kvít, ty ano, větvičky ano, a tak podobně. Ano.
1: A na téhle scéně my děláme pohádku vždycky dopoledne a potom jsou tam občas i odpolední večerní pohádky.
0: Dobře, a obědvá se?
1: No samozřejmě, no, samozřejmě.
0: Necháte.
1: I vodníci, i suchozemci obědvají, ano.
0: Já se bál, že se furt něco, jako bude, oběd normálně je a po obědě zase...
1: My tam máme i delší pauzičku, ta pohádka je od té 10. hodiny do 11.
0: Hodinku. Pak takový nadechnutí před obědem.
1: Přesně oběd. Tak a pak nám začíná odpolední program.
0: To je samozřejmě po poledním klidu, ale že ano, to je potřebný, to je jasný, protože potom až do večera nenecháte frekventantům vydechnout. Je to tak?
1: Je to tak. A kolem 3. hodiny nám začíná buď pohádka, nebo pohádkový les. A to bych tady zmínil právě na další fotografii.
0: Ano.
1: Jak vidíš, že tady máme děti, co si užívají tady zrovna takových barevných šlápor, kde musí přejít louku.
0: Aha.
1: A my tam máme pohádkový les, který v posledních letech startujeme z náměstí v Chlumu Třeboně a jdeme na louky, které jsou za náměstím. A máme tam 10 úžasných stanovišť. Je tam spoustu pohádkových postav a děti si tam můžou každý rok vyzkoušet úplně jiné disciplíny.
0: Zmínil jsi spoustu pohádkových postav a tak podobně. Kolik lidí se stará o ten celý festival vodnický?
1: Je to něco kolem 50 lidí.
0: 50 lidí. A jak dáváte ty lidi dohromady?
1: No ty lidi se dali dohromady postupně za těch 25 let festivalu, protože jsme zjistili, když jednou ten festival navštívíš, tak tě to, když tě to uhrane, tak už nemůžeš to nechat bejt a staneš se členem týmu. No a tak vlastně se sestavil, když tady takhle ukážu úplně tu první fotku, co jsme měli tu zvací, tak tady je

0: vlastně ten náš hlavní vodnický tým, těch většina vodníků a členů divadel. Takže už za tu dobu jsou divadla, která pravidelně navštěvují ten náš festival a tak už tady, bez nich se nemůžeme obejít.
1: Tady je vidět na té fotce samozřejmě, oč se jedná, kdy to bude, kde se to i najde.
0: Vodnici.eu.
1: EU. No a vidím, že celá vodnická rodinka tam je nachystána, připravena a
0: já tady ukazuju tady na jedno místo, kde stojí náš vodnický král Pepa Vošplouch první, protože my máme samozřejmě svého vodnického krále, který byl zvolen v prvním ročníku pohádkového chlumu, takže letos už bude královat 25 let. A pak tam máme ještě dva ministry, ministryni vodoobrany, to je vodnice Krnda.
1: Že máš taky nějakou funkci.
0: A já jsem ministr vodokultury. A mám upevňovat dobré vztahy mezi lidmi a vodníky.
1: Tak to teda, ty jsi ministr?
0: No, já jsem dokonce ministr dvakrát, protože kromě toho, že jsem ministr vodokultury v naší vodnické společnosti Pohádkový chlum Vodnický splav, tak jsem taky ministrem pro vodníky. Tady je má osobní
1: to je
0: vizitka.
1: V Pohádkovém království,
0: ano.
1: Jirko, uvažuješ, že by si časem byl i ministr?
0: Ne. Vím, kam směřuje ta otázka. Dvě ministerská křesla mě úplně stačí.
1: Jako, teď tam máme dost unikátní lidi, takže by si možná je pěkně smáznul všechny, ale
0: ne.
1: To je jiná věc. Každopádně teda, všechno se koná, Jirko, venku.
0: Všecko se koná venku. My jsme měli k dispozici prvních 19 ročníků, jsme měli k dispozici i kulturní dům, který jsme mohli využívat. Potom se stala taková věc, že přišel ten covid, všichni známe. No a ono nás to jako vyhnalo všechno do venkovních cen.
1: A nakonec je to spíš pozitivní.
0: A my už jsme tam zůstali.
1: Vy jste tam zůstali.
0: My jsme tam rádi. A jsme tam rádi.
1: Co se odehrává venku, kromě těch věcí, které jsme říkali, pohádky, pohádkový les, průvody, písničky, hraní, ještě určitě něco dalšího bychom mohli se teď jako podívat na.
0: Přesně tak, my tam máme dílničky pro děti. Uh-huh. My tam máme takový jeden den, který se věnuje dílničkám. Tady třeba vidíš, jak vodník Ivan na svém keramickém kruhu vysvětluje, že není vůbec lehké si vytočit takový vodnický hrníček.
1: Ano, ano.
0: Máme tam potom dílnu
1: vodník Ivan.
0: S kovářem, pak tam máme drátenické dílny a spoustu dílniček, kde si děti můžou něco vyrobit. Třeba takovouhle vodnickou kokardu, kde se můžou ozdobit na náš průvod.
1: A oni si to vyrobí a můžou si to nechat.
0: No samozřejmě.
1: Jo, samozřejmě. To je nádhera.
0: A protože máme letos 25. ročník, tak jsme si tam pozvali i další divadla, jako takovou zdravici, kterou udělají v letošním pohádkovém chlumu. Ale tam, kde budou ty dílničky, jsme si pozvali výborného kuchaře Petra Stupku, který nám taky ukáže, jak on zpracovává ty ryby, protože když vodníci, tak ryby, to je,
1: no to já
0: to
1: vím,
0: má k sobě.
1: Takže
0: se
1: může
0: blízko.
1: Každý těšit na kaviárové hody.
0: Nebo, no uvidíme, co nám Petr představí a čím nás překvapí.
1: Nebo snad osmažené šproty z konzervy.
0: To necháme na něm. Tohle proběhne ve čtvrtek 30. července odpoledne právě na náměstí toho městy se klubu Třebuně.
1: Jak třeba vodníci sledují třeba nějaké talenty dětské nebo nějakým způsobem, jestli se jim věnujete v tom smyslu, aby taky něco předvedli, aby nebyly jenom ty pasivní koukači na něco nebo manuálně vyrábějící něco pro sebe. Existuje ještě něco, jak se děti můžou nějak díky vám prezentovat?
0: Existuje a to je naše pěvecká soutěž, která se jmenuje Zpívající žába. A je podle hesla Žabičky a žabáci nejlepší jsou zpěváci. Tady třeba máme jednu účastnici, dokonce finalistku naší soutěže Zpívající žába, protože my máme ve středu takový výběrový program, kde se může kdokoliv přihlásit z dětí, vybere si svoji písničku, my s rybníkářema s nima tu písničku secvičíme a za doprovodu pravé vodnické kapely si tu písničku můžou potom na pódiu zaspívat a my nedáváme body, ale dáváme žáby. Každý vodník má možnost dát 5 žab.
1: Takže
0: celkový zisk, máme tam 3 vodníky a celkový zisk je 15 žab. A kdo dostane nejvíc žab, ta postupuje právě, jak tady vidíš na pódium v Kempu, tady je vidět to pódium, do pátečního finále.

0: kde se zjistí, kdo dostane titul zpívající žáby.
1: Skvělý. To znamená, že to jsou kromě toho všeho dalšího ještě koncerty, hudební večery. Vyhráte pro všechny.
0: My hráme pro všechny, hráme pro děti, hráme pro dospělí.
1: Jirko, vy nejen, že hrajete takhle jako podníci, jako muzikanti, ale já mám pocit, že si můžou i děti nebo rodiče vaše písničky odnést.
0: Přesně tak, a to máme tady nové CDčko, to jsme před 4 lety ještě tady neměli, a to je CDčko Pohádkový orchestrion. A tam jsou písničky z našich pohádek, ale nejen z našich pohádek, jsou to písničky, které my hrajeme na našich programech pro děti a dospělé. A jak už vidíš, že tady vidíš čarodějku, tady vidíš čertici, tady vidíš vodníka, loupežníka.
1: Takže všechny vaše převleky v podstatě v jednom obraze.
0: Všechny naše tváře v jednom obraze.
1: Já jsem řekl převleky, vlastně vy jste to vy, to jsou opravdu tváře. To znamená, že mokré písničky mají...
0: Mokré písničky mají dalšího bratřička nebo sestřičku.
1: Přesně tak. A dokonce i Jiskra v kouři pořád funguje?
0: Ano, ano. Jardo, ještě tam máme takovou specialitu na tom CDčku. Já to nebudu přímo tohle ukazovat, ale jenom
1: popiš.
0: To řeknu. V tom CDčku je takzvaný QR kód. Protože jsme zjistili, že spoustu vás suchozemců už dneska nemá, kde si to přehrát. A tak stačí, když si ten QR kód pěkně nasnímáte na svůj mobilní telefon a stáhnete si Rybníkáře k sobě, abyste si nás mohli nosit pořád sebou a poslouchat naše písničky.
1: Ta představa, že namířím telefon a stáhnu si Rybníkáře, je úplně člověče pohádková. Protože vy jste hudebně pohádková kapela, která se tomuhle tomu věnuje. Jirko, ten festival má svůj začátek a má své finále. V tom finále se pak taky něco určitě odehrává tak dobrého, že ty lidi si to pak pamatují celý rok a chtějí přijet zase.
0: Přesně tak. My ten festival začínáme průvodem a končíme taky průvodem. Ale ten průvod, který je na konci, je, když se setmí, je to průvod lampionovej. Takže my tam máme dokonce pro děti, jak tady vidíš na té fotografii, připraveny lampiony. Vezmeme si své vodnické koupací oděvy.
1: Vodnické koupací oděvy? Co to je za...
0: To jsou třeba ty klasické pruhované plavky z první republiky.
1: Ano, ano, ano.
0: Koupací klobouk.
1: Ano, ano, ano.
0: A odebereme se z kempu jich, kde nám skončí to finále soutěže Zpívající žába. Tam vyhlásíme taky termín dalšího ročníku pohádkového chlumu a odebereme se na hráz Rybníka Hejtman, kde se vodníci zanoří za zpěvu lidových písniček do vod hejtmanu.
1: Tady je vidět to loučení z vodníky, patrně.
0: Tady je vidět loučení z vodníky. Nejsou tam sice vidět děti s pláčem, kteří to obrečí, že vodníci z chlumu odplouvají, ale zase dobrá zpráva v tom, že se vodníci opět za rok do chlumu u Třeboně vrátí.
1: Vy dodáváte takovéhle jistoty. To je velká jistota, protože pochopitelně ten pohádkový chlum je teda místem tradičním už dneska a místem návratu.
0: Ano, to jsme rádi, že se nám vrací spoustu lidí. A úžasný je, že v prvních ročnících, co jsme tam měli návštěvníky jako děti, tak se nám teď vrací jako rodiče se svým potěrem, se svými dětmi. A vrací se za vodníky. A to si myslím, že je úplně ta největší odměna pro nás.
1: Jirko, naše těžiště povídání je 25. ročník této báječné akce a jsem rád, že jsme tomu mohli věnovat tento prostor a určitě bude stát za to pozvat lidi na vodnický chlum nebo pohádkový chlum. Je to tak?
0: Takže pokud si chcete udělat krásnou dovolenou pohádkovou, přijeďte poslední týden v červenci od 27. do 31. července do chlumu u Třeboně a rybníkáři a vodníci se na vás moc těší.
1: No, bude to stát určitě za to. Tak to jsme teď udělali to, co jsme se domluvili a teď už jenom tak trošku letem světem, protože rybníkáři nejsou jenom pořadatelé této nádherné akce, tak pojďme se podívat ještě na další důležitou akci, kterou je dobrý zmínit, která taky bude pomalu slavit 25 let.
0: To je Klub na nečisto.
1: Ano.
0: Klub na nečisto začal v roce 2003 a klub děláme vždycky od září až do června a Každý měsíc si tam zveme nějakého zajímavého hosta. V letošním roce jsme tam třeba zajímavého měli pana Štěpána Raka se svým synem, potom jsme tam měli třeba kombinaci

0: Jirko, nemusíš to, já jsem kouk na vaše
1: Jo,
0: stránky
1: ty to máš
0: a
1: všechno připravený.
0: Tohle to jsem vytisk, protože tady ten dlouhý seznam jsou vaši hosté a nejlepší na tom je totiž, já jsem si říkal, co to je ta kapela a mnoho dalších a to vlastně tam ani všechno není. Tak to jsem ti přinesl takový dárek, abys věděl,
1: Děkuji.
0: Co všechno vlastně se dá najít na vašich stránkách a je to důležité taky si uvědomit, že na stránce www.rybnikáři.cz je vlastně o vás, ale absolutně všechno. Takže i klub na nečisto, potom další vaše aktivity, které se blíží.
1: No, blíží se spoustu pohádek, ale to všecko najdete na těch našich
0: stránkách. Přesně tak, takže nové aktivity, jako jsou výlety pro školy, že jo?
1: Ano, děláme od loňského roku výlety pro školy a pro školky v klášteře Zlatá koruna.
0: Najděte si to, protože to stojí za to. Taky děláte adventní pořady.
1: Děláme spoustu adventních pořadů, ten náš hlavní adventní pořad se jmenuje Cesta do Betléma, s kterým objíždíme nejen školy a školky, ale i náměstí po jižních Čechách a po celé České republice.
0: Já jsem zjistil, že sály, náměstí, prostranství, ty nějaký cesty, které mají jenom trošku prostoru, tam všude rybníkáři jsou. Tam se všude vejdou, tam všude můžou existovat.
1: A hlavně jsme tam rádi, můžeme být jak ve volném prostoru pod širým nebem, nebo v sálech a všude jsme rádi a pořád nás to baví.
0: Skvělý, tak milí přátelé, právě jste viděli rozhovor s ministrem pro vodníky v pohádkovém království Jiřím Krškou. Jsem rád, Jirko, že jsi přišel do pořadu, do magazínu Hvězdy Hudíky.
1: Já děkuju moc za pozvání.
0: A věřím, že budete pokračovat ve všech aktivitách, které jsou, protože dělají lidem radost, dělají jim potěšení. A mám ti takový pocit, že radost a potěšení to dělá i vám.
1: Dělá a moc velké.
0: Moc velké. Rozloučíme se písničkou, to si myslím, že na závěr bude se velmi hodit.
1: Bude to písnička Pochod vodníků a je to taková písnička, kterou zpíváme v průvodech v Chlumoutře Buně.
0: Výborně, přátelé, loučíme se písní, která je Pochodem vodníků a zahrají vám ji rybníkáři, aby vám odstartovali to skvělé léto v roce 2026. Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Rybníka hejtmanu, mají dělníci splav. Zval si věci do stanu, skoč do vody a plav. Prsky ploutví hej mě oudem, jako štikarvy se sproudem. Když to stihneš, tak za náma nahraj.

0: na břehu i pod hladinou. Uhuhu. Že by měli postavit laceně dvodníků.
1: To bylo hladavě.
0: Není to nikdo jiný, než sám pošplou král. Vynořil se, aby tady

Petit sandál, chapr makrela. Mokrý pecky vyhrává hutnická kapela. A když mají všeho plný necky, na vodu si hodějí necky, odpočinou a pak zase zpívají zase.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci open air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít, těšíme se na vás.

Hned vedle je moderní a skvěle vybavený kemp se 48 místy, velkou kuchyní, prádelnou a skvělým zázemím.

zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami, to vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: Na náves jedné z nejmenších a nejstarších obcí v republice, Krnína na Českokrumlovsku, přijíždí se svým vozem starosta Hořic na Šumavě Martin Madej.
1: Tak jsme tady!
0: Na palubě je též jeho žena Marie a historik a pedagog Jan Palkovič.
2: Hlavní aktéra, no, aby nebyla dneska přesilovka.
0: Zastavili se tu pro mě, abychom společně vyrazili naopak do největšího českého města Prahy.

proč, to uvidíte za malou chvíli. Když si lidé mají co říci, utíká cesta rychle. Jsme v Praze a míříme na Smíchov, k letohrádku Kinských. Hlavním účelem naší cesty je přednáška. Před muzeem se k výpravě přidal i pražský dokumentarista, režisér Oliver Malina Morgenstern.

konec dubna 2026 a Hořický pašijový spolek už druhým rokem podniká kroky směřující k zápisu hořických pašijových her do seznamu UNESCO. Součástí této snahy je právě i veřejná prezentace paší ve všech jejich podobách. Jan Palkovič se fenoménu hořických paší věnuje již řadu let. Své poznatky publikuje v knihách a právě i na přednáškách. Nejenže jsou tyto přednášky poutavé, ale na jihu Čech i hojně navštěvované. Jeho obavy z takzvané pražské přesilovky se nenaplnily.

0: Besedu navštívili i dvě významné dámy, které již hořické paši osobně znají. Znají je z titulu své profese a také v rámci nutných úkonů, které hořičtí dosud museli na cestě do UNESCO s jejich pomocí podniknout.
1: My jsme vlastně dneska v Národopisním muzeu v Praze, který je součástí Národního muzea, a máme velkou radost, že se nám povedlo dostat přednášku o pašových hrách až sem do těchto prostor. Za to vděčíme paní Skopové z Ministerstva kultury, která nám to zprostředkovala. A vlastně jsme strašně rádi, že máme tu možnost prezentovat něco tak hezkého, jako jsou pašiové hry, právě tady v těchto prostorech a v Praze.
2: Na mě to zapůsobilo velmi. Hned jsem cítila, že to není nějaká obyčejná ochotnická záležitost, že to je opravdu dlouhatánská veliká tradice, kterou žije úplně celá obec nebo městečko. Úžasný areál, úžasní lidi, kteří nás tam prováděli. Není to samozřejmě jenom ten stávající areál a stávající podoba hořických paší, ale i ta dlouhá historie. A hlavně to, že s odchodem německého obyvatelstva ta tradice nezahynula. To je opravdu obdivuhodný a domnívám se, že to je naprosto výjimečný v naší historii, že vlastně české obyvatelstvo se chopilo té tradice a přetvořilo se jí vlastně k obrazu svému.
3: Pro mě to nebylo zas takový překvapení, protože já jsem etnograf a o těch hořických pašových slavnostech člověk něco věděl. Navíc se to připravovalo docela dlouho předtím, než jsme to viděli potom naživo. Ale je pravda, že když potom sedí člověk v tom hledišti a kouká se na to, tak je to velmi emocionální a působí to úplně jinak, než když to jenom posloucháte, mluvíte, čtete. Takže jako hrozně pěkný to bylo. Měli jsme smůlu, zrovna bylo strašně ošklivě a ty herci tak usilovně se snažili, diváci. Bylo to moc pěkný a dojemný, mě to vlastně hrozně dojímalo. Do UNESCO to má šanci, teď to závisí na místních, jak zpracují nominaci, ale už jenom to, že se to dostalo na národní seznam, je velký úspěch a myslím si, že je dobře, že se tam ty lidi dali dohromady a začali se o to starat. Z celého toho regionu to je velice prospěšný a podle mě se to povedlo i na ten seznam UNESCO. To je tak něco mimořádného, že určitě. Navíc to má přesah do Německa, když víme, tak si myslím, že to je v pohodě.
0: Obě dámy dostaly od starosty Martina Madeje pozvání na letošní ročník paší a také pamětní hořickou minci, kterou vlastní i prezident republiky Petr Pavel. Ten Hořice na Šumově osobně navštívil v roce 2023.

Tak já musím říct, že když jsem se dozvěděl o tom, že budu o paších mluvit v Praze, tak jsem se trošku vystrašil. To pozvání do Prahy mě samozřejmě potěšilo velmi, moc jsem si toho vážil, ještě v těchto nádherných prostorách Národopisného muzea, ale pak jsem si uvědomil Hořice na Šumavě a Praha, ta vzdálenost, velké město, malé městečko na Šumavě, ale ostatní mě uklidňovali, že se prý nemám bát. Nakonec jsem byl naprosto překvapen, kolik se tady objevilo lidí. Atmosféra byla skvělá, mně se skvěle povídalo, dokonce tu byly i dotazy, rozdali se nějaké knížky, vypadalo to, že lidi to nadchlo, že možná někteří se do Hořic dokonce vydají, takže já to dneska hodnotím jako velmi povedený večer, jsem nabitý energií. A doufám, že se sem třeba ještě někdy v budoucnu vydáme na nějakou podobnou akci. Už se toho nebojím po dnešku.

Beseda skončila a nastal čas loučení. Hořické pašijové hry ale zdaleka neřekly své poslední slovo. Naschledanou, Praho. Vítej, Světe.

Strašně rád bych byl, abyste navštívili Klatovské katakomby s tím, že to je projekt, který byl realizován v roce 2010 městem Klatovy. Je to projekt, který by měl navštívit každý mladý člověk v České republice, protože se tam snoubí nejenom historie, ale i moderní věda, nové technologie, a ten, kdo navštíví tuto krásnou expozici, která ukazuje život před stovkami let v České republice a speciálně v Klatovech, cisterciátů, to znamená lidí, kteří tady z ničeho budovali kláštery, budovali města, a právě tam dokážete ocenit nový přístup města Klatovy k pietě, protože se tam jedná o

Můžete namítat, že dovolená a letní toulky mají být časem radosti, slunce, vody, vzduchu, zkrátka obecně pozitivních prožitků a vjemů. Tak proč vás tedy zveme do Šerostínu katakomb na schůzku se smrtí? Jenomže právě takové setkání může být očistné a stejně pozitivní jako vše vyslovené. Už Seneca říkal, že stojí za to nebát se smrti, protože pak se člověk neumí bát ničeho. Chvíle uvědomění si vlastní smrtelnosti nám pomůže prohloubit vjemy ze všeho krásného, co bychom mohli za jiných okolností přehlížet. Získejte tedy další cestovatelské ostruhy na místě, které vám na první pohled nemusí zapadat do původních představ o vaší dovolené. A věřte, že účinek na vaši duši bude veskrze pozitivní.

Chtěla bych vás přivítat v Klatovských katakombách. Ty se nachází pod kostelem neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce na náměstí v Klatovech. Kostel byl budovaný v druhé polovině 17. století a již při jeho budování bylo rozhodnuto o tom, že se pod ním bude pohřbívat, jak bylo v době baroka zvykem. Kostel byl proto plně vybaven určitou klimatizací nebo ventilací z dnešního pohledu, kdy byly vybudovány horizontální a vertikální průduchy, které zabezpečily proudění vzduchu a díky tomu došlo k velmi rychlému vyschnutí zde uložených těl.

V roce 2011 proběhla rozsáhlá rekonstrukce, kdy byly zpřístupněny téměř všechny krypty, které se pod kostelem nalézají. Byla zde nově otevřena výstava, která se zabývá významem, vznikem, působením jezuitského řádu nejen tady v Klatovsku, ale všude ve světě. Dům, kostel, tak jak byl vystavěn na základech renesančních domů. A právě při té rekonstrukci jsme zjistili, že se tady nalézají zbytky, které pravděpodobně byly využívány jako krypta. Konkrétně tahle ta krypta byla věnována kocům z Dobrše, což je takový nižší šlechtický rod tady z nedalekého okolí, kteří ovšem byli hlavními donátory stavby kostela.

Od roku 1673 do roku 1773, kdy bylo pohřbívání pod kostelem zakázáno, zde bylo pohřbeno více než 200 neboštíků. Jejich těla díky působení vzduchu velmi rychle vyschla, říká se, že během asi 3 měsíců, a rychle vyschla na hmotnost asi tak do těch 10 kil, 7 až 10 kil. Bohužel ve 30. letech došlo k zasypání průduchů, které vedly až na střechu kostela, a došlo teda k porušení této ventilace a z těch 200 těl většina jich byla zničena. Byly pohřbeny v blízkém kostele a v současné době zde máme pouze 38 těl. Takovou naší hlavní a nejznámější a nejoblíbenější mumií je pana Anežka Příchovská z Příchovic. Je to z toho důvodu, že známe její původ, jako jedna z mála se nám zachovala destička na rakvi, že víme, o koho šlo. A v roce 2011 jsme ji a ještě několik dalších těl podrobili CT vyšetření. A na základě tohoto vyšetření jsme zjistili, na co zemřeli, a u Anežky jsme udělali model její lebky a v kriminalistickém muzeu nám udělali vlastně její hlavu tak, jak Anežka vypadala, než zemřela. Takže dneska se tady můžete setkat jak s mumií, tak i s Anežkovou životní velikosti v šatech, které má v té rakvi měla na sobě.

Nechceme, aby naše expozice byla jenom turistickou atrakcí s lákadlem na mumie. Snažíme se o propojení mezi životem a smrtí s odkazem na takovéto mementy mori, co jsme byli my, budete i vy, co jste vy, byli jsme i my.

Příště nashledanou třeba i se sluncem, vodou a vzduchem, zkrátka tam, kam vás letos zavede další dokument o cílech letošního ročníku soutěže Kompas, pořádané regionálním operačním programem Jihozápad.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna, zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.do.

www.trebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson and Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.

0: Lesníkem také chtěl jsem být. Počítat kubíky dřeva. Les křížem krážem prochodit a čekat na tetřeva. Srnečky hlídat na louce a měřit smrky duby. Mít sojčí péro v klobouce a znak s kančími zuby.
1: Jaroslavu Seifertovi se toto jeho přání nesplnilo. Splnilo se ale mnohým jiným. Mezi ty, kterým osud přisoudil zelenou lesnickou uniformu, patří i Jan Mörtl, který zůstal lesu věrný i po ukončení aktivní kariéry.
2: Člověk, který pracuje v lese, má velký vztah k tomu svému místu. Jak dlouho vy tady pracujete?
3: Tak já jsem nastoupil v roce 1967 jako lesník na Polesí Břesna a vydržel jsem tady vlastně až do odchodu do důchodu. To bylo v roce 2010, 30. června. Měsíc jsem si užíval důchodu a pak mě požádal majitel firmy Farma Milná, pan inženýr Valenta, jestli bych nešel se starat o jeho lesy. A takže nastoupil jsem prakticky 1. srpna na farmu Milná jako odborný lesní hospodář.
1: Lesy na území farmy Milná jsou díky Janu Mörtlovi a citlivému přístupu vedení firmy v dobré kondici. Dřevo z nich slouží farmě na stavební činnost v rámci jejich areálů, ale těžba je jen třešničkou na dortu a drobnou odměnou za veškerou práci, která je do této oblasti vložena.
3: Tak farma Milná vlastní celkem 27 hektarů lesa. Není to ucelený komplex, je to taková částečně taková roztržená držba, od Černý v Pošumaví, dá se říct, až k Vyššímu Brodu.
2: Jaké lesy jsou tady?
3: Tak je to různý, většina, nebo větší část je smrková, část borovice má zastoupení, jsou zastoupeny i buk a další dřeviny.
2: Já vím o tom, že pastviny trpí nálety, že jo? Vy se snažíte to odstraňovat, to se asi v rámci hospodaření dělá běžně. Kolik vlastně nových pastvin takhle ročně vytvoříte?
3: Tak v průměru se jedná o 3 až 4 hektary vyřezaných ploch, který se vrací zemědělským užívání.
2: Já si ještě pamatuju doby, kdy takové klestí a výřezy byl v podstatě bezcenný odpad, často se pálil v lese a dnes je to strategická komodita. V podstatě jak s tím to nakládá farma Milná?
3: No je to tak, farma Milná vlastní pozemky, kdy vlivem sukcese došlo k náletu plevelných dřevin, většinou osika, bříza, další dřeviny a ty zemědělské, původně zemědělské plochy vlastně zarostly a snahou farmy Milná je vracet tyto plochy zemědělskému užívání. Takový příklad je za námi, kdy náletové dřeviny se vyřežou, připraví se na hromadu, zeštěpkují a ta štěpka je dneska vlastně velmi žádaná věc, protože je to jedna z alternativ topení, vyhřívání.
2: Jaká je technologie, co se musí udělat, aby vznikla znovu zemědělská půda?
3: Tak ta plocha většinou se jedná o zamokřelý plochy, to znamená, pokud tam je vysoká hladina spodní vody, musí se udělat úprava vodního režimu, dělají se příkopy a další věc je potom s odstupem zhruba 1 roku se provádí frézování pařezů, pak ta plocha je připravená, odvodněná k dalšímu zemědělskému využívání, buď to k pastvě, anebo ke sklizení sena.
2: Jaký kout máte nejradši tady?
3: Tak nejradši, nejvíce mi líbí Malšínsko, kolem Malšína.
2: My jsme mluvili o kácení, ale hospodaření v lese znamená také vytvořit, vysadit nový les. Jak se toto projevuje u vás?
3: No tak my jsme v těchto případech, kdy se provedla těžba, vznikla jakási menší holina, velký holiny jsme nedělali nikdy, tak ze zákona je povinnost do 2 let zalesnit, to jsme vždycky dodrželi, nakoupili se sazenice, provedlo se zalesnění, výsadba, no a pak následující práce, protože ty stromky jsou malý, ohrožuje buřeň, zvěř, tak se samozřejmě musí provést ochrana

0: tu dobu, co tady působíte, nejenom na Mělné, i předtím, na co nejraději vzpomínáte?
1: Tak těch vzpomínek je spousta. Samozřejmě nejradši člověk má, když za sebou vidí nějakou práci. Já si vzpomínám, když jsem jako lesník začínal v roce 67 a dělali jsme zalesnění, tak s odstupem 50 let už je vidět, že nějaký les roste, a to myslím, že pro každého lesáka je takovým zadostiučiněním, když vytvoří nový les.

0: Nedílnou součástí hospodaření v přírodě je i myslivost. Farma Vilná, na jejím území se vyskytují dvě honitby a jednu z nich má na starosti pan Václav Behenský. Dobrý den. Představte nám tu vaši honitbu.
1: Tak honitba Kozlí vrch má 1051 hektarů. Je to tvořený převážně lesem a pastvinami. Máme 19 hektarů vodní plochy, to je velký a malý kozí rybník. Tak, ze zvěře, která se tu vyskytuje, tak srnčí poměrně v takovým stálým stavu, 20 kusů je kmenový stav, tak to se dodržuje tak nějak, ale už postupem času to srnčí taky nějak ubejvá. Je to zřejmě tím, že máme ty komunikace tady v revíru a dost těch kusů je sražených motorovými vozidly.
0: Za to ale v celé republice přibývá černé zvěře, jak jste na to vy?
1: Černé.

0: Zvěř tady máme pochopitelně taky, to je hlavní odlov tady těch myslivců. Střílíme těch 20-30 kusů, což je poměrně na tuhle honitbu dost. Letos je střeleno 34 kusů už černé zvěře.
1: Oni se dokážou pěkně podepsat na těch pastvinách, že?
0: No, tak na pastvinách dělají škody velký, ale zase lesáci v lese mají rádi, že jim dělají přípravu půdy, no.
1: Vy na tom vašem území máte taky, ona už to není pro vás rarita, ale vyskytují se tu losy.
0: Tak los tu přechází z tý zvěře takový vzácnější. Tu máme toho losa, který se drží tady dole, se drží poměrně dost často. Pak se tu objevil rys, který přecházel a tady v té zadní části revíru na Blatnej se občas vyskytne i vysoká zvěř.
1: Kousek od Milné je tady v lese jedna taková malá raritka. Nevím, jestli jste z ní úplně nadšení, ale my jsme na území, které ovládají bobři. Kdy se tu objevili a kolik je jich tady vlastně?
0: No, je to v honitbě Kozlí vrch a tady u Lukavického potoka jsou tu asi 2 roky, co tu postavili tu hráz, ale ten počet nevím, myslím tak 4, že jsou tady ty bobři.
1: Ale jsou velmi pracovitý, jak vidíme tady kolem. Co to znamená pro přírodu zdejší?
0: No tak zatím tady káceli jenom ty plevelní dřeviny, které ohlodávají, že jo? Ale udělají tady škodu, protože zatopili tady jehličnaté stromy, které potom uschly.
1: Oni vyvíjí tu aktivitu hlavně v noci, že jo?
0: No, tak ve dne ho tady zatím nikdo neviděl, takže musí pracovat určitě jenom v noci, no. Já jsem tady čekal večery nebo brzy ráno na rozednění a neviděl jsem ho, toho bobra.
1: Jak se to stane, odkud bobři přijdou vlastně a usadí se na nějakém území?
0: Asi hledají poměrně dobrý podmínky, které tady jsou vytvořené, a na přítoku u Černý zřejmě byli taky, protože Černáci to hlásili, černácká společnost. A další bobry máme ještě na rybníku Kozák, na Velkým Kozáku, tam se objevili taky, protože tam jsem zjistil tyhle ty pokácený stromy.
1: A vy osobně viděl jste bobra tady v přírodě?
0: Viděl jsem bobra, jsem viděl, no.

0: druhou honitbu na území farmy Milná má na starosti pan Václav Baštář. Já vás zdravím, my jsme tady v lese nedaleko Malšína. Představte nám ten váš revír, odkud se a co zahrnuje.
1: Tak revír, nebo respektive honitba Malšín, je společenstevní honitba, jejíž držitelem je honemní společenstvo Malšín. Výměrou 2184 hektarů se řadí mezi jedny z těch větších honiteb. V podstatě rozkládá se v nadmořské výšce cirka od 700 do 850 metrů nad mořem. No a jak jste mohli poznat, pokud projíždíte tímhletím územím, jedná se o velice hezký členitý terén, který je vhodný teda pro chov srnčí zvěře.
0: Kolik vás je myslivců?
1: Celkem je nás 16, samozřejmě, ale leží to na bedrech, v podstatě taková ta pracovní činnost leží v podstatě na bedrech všech našich členů, kdy s vlastními prostředky

0: teda nebo vlastními silami provádíme výstavbu zařízení mysliveckých, ať jsou to krmelce, posedy, kazatelny. No a samozřejmě potom některá výstavba těch zařízení se provádí v součinnosti s farmou Milna, využitím jejich mechanizace.
1: V takhle velké honitbě těch drobných staveb i těch větších musí být spousta, to člověk na jednom konci začne, na druhém aby pokračoval znova.
0: No v podstatě každý rok začíná stejně, že z jara přejdeme stav těch zařízení, určí se, který zařízení bude určen k demolici, výstavbě novýho, a nebo některý, který se opraví. Samozřejmě pokud vemu třeba jenom krmelce pro senčí zvěř, tak těch máme v honitbě 28 a celkově kazatelen a posedů máme 54.
1: Jak jsem se dozvěděl, vaše honitba je výjimečná už třeba i způsobem lovu?
0: No, dá se to tak říci, protože my dneska v současné době vidíte, že je zvýšený tlak na odlov černé zvěře. Ať je to ze strany státní veterinární správy, tak i ze strany zkrátka držitelů pozemků, zemědělců. My jsme upustili od naháněk na černou zvěř jako jeden ze způsobů lovu a skutečně dneska jsme se specializovali na konání celonoční čekan na černou zvěř a zvěř škodící myslivosti, to znamená lišky, kuny a tak dále. Když jsme v roce 2010 s tímto způsobem lovu začínali, tak jsme střelili a považovali jsme to za velký úspěch 7 lišek. Postupně samozřejmě se ten lov přenesl i na lov černé zvěře a můžu říct, že rekordní úlovek byl loňského roku v měsíci lednu, kdy bylo uloveno 27 prasat, 19 lišek a 4 kuny. To si myslím, že byl úspěch. A v poslední 3 roky jsme konali tyto čekan, nebo jsme dělali tyto čekan dvakrát do roka. Je to období prosince, ledna až února. Využíváme zkrátka v fáze měsíce, když je v úplňku. A ideální je, pokud je sněhová pokrývka, aby byl ten kontrast. No a sedí se, v podstatě čekáme na těch kazatelnách celou noc od 5 od večera do 7 do rána, čili je to velice náročný na lovce, který zkrátka loví, ale výsledek bych řekl, že je velice, velice dobrý a že je to daleko efektivnější než způsob naháněk.
2: Dlouhé hodiny by se dalo mluvit o lesnictví a myslivosti, o příbězích lovců a o neutuchající práci mnoha mužů a žen ve prospěch naší přírody. O tom ale v jiných filmech a seriálech. Zde jsme vám chtěli ukázat, že i v tomto směru vyznává farma Milná komplexnost a nezůstává přírodě nic dlužna, tak, jak jsme si na to již zvykli i v jiných oblastech jejího podnikání.

0: Dobrý den, vítám vás u prvního dílu magazínu Školy Libera Nova z Českého Krumlova.
1: Budeme vás seznamovat se zajímavostmi z našeho školního života a také se dozvíte mnoho zajímavostí o alternativním školství.
2: Nejprve vám ale představíme naší školu. Já poprosím režii, aby nám pustila krátkou reportáž o tom, kdo jsme.

Tak já jsem původem z Polska a žila jsem 15 let v Anglii a pracovala jsem jako učitelka na státních školách. A viděla jsem tam takové věci, které bych ráda upravila nebo kterých jsem se ponaučila.

Zdejší škola Liberanova má hodně společného s celou mou letitou praxí, kdy jsem od roku 90 začínal s waldorfskou pedagogikou. A teď, když jsem skončil a jsem v důchodu, tak jsem se šel podívat sem do té Liberanova školy a zjistil jsem, že má hodně společného s tou alternativou. Výhodou je této školy, že vlastně shrnuje domácí vzdělávání pod jednu střechu, takže my tady připravujeme děti pro přijímačky na to, ale zároveň sem chodí děti, které měly problémy na klasické škole, ať už s klasickou výukou, šikanou, všem možným. A mně se tady líbí, že je tady prostor pro to, co na těch běžných školách není.

tak to je asi nejvíc naplňující práce, kterou jsem v životě dělala. Je to nejvíc, myslím, i nejtěžší výzva, kterou jsem si vzala na sebe, ale je tam obrovská odměna. Každý ráno přicházíte, děti jsou šťastné, děti nechcou jít domů, rodiče jsou spokojení a konečně jako v podstatě oni se těší a to vzdělání je pro ně něco, co vidí, že je to součást života, takže tam už nechodí se vzdělávat, oni žijou tím vzděláním.

0: Děti nechcou domů, nechcou prázdniny, nechcou víkendy, nechcou v létě prázdniny. To teď nevím, jak vyřešíme, protože že to je strašně dlouhý čas, že by se neviděli. Takže pokud děti nechcou letní prázdniny, přemýšlíme nad otevřením letní školy ještě. To je taková ještě vize tam někde vzadu. Uvidíme, jestli to zvládneme.
1: Celou reportáž si pak můžete pustit na webu televize na adrese, kterou vidíte na obrazovce.
2: Já jsem Lucka a v mediálním týmu jsem redaktorka.
3: Ahoj, já jsem Petr, jsem redaktor v mediálním týmu a taky pracuji ve studiu.
4: Ahoj, já jsem Adri a v mediálním týmu jsem redaktorka.
5: Já jsem Vojta a v mediálním týmu jsem kameraman.
6: Já jsem Barča a v mediálním týmu jsem redaktorka.
7: Ahoj, já jsem Karel a v mediálním týmu pracuji s kamerou a jsem scénárista.
1: Nyní přivítáme ve studiu ředitelku školy Annu Marii Matuševskou, abychom si popovídali o aktuálním tématu.
8: Naše škola se neustále vyvíjí. Co je právě teď důležité, aby se ten vývoj nezastavil?
9: No, momentálně pro nás nejdůležitější bude zdigitalizovat školu trošku víc, jak doteď. Děti potřebují pracovat na mezinárodních aplikacích, vzdělávat se rychleji, tvoříme portfolia, pracujeme v kanvě, potřebujeme se naučit dovednosti jako psaní životopisu, komunikace se světem a k tomu potřebujeme notebooky.
8: To ale není levná.

0: Lipce jsou veřejně přístupné na Facebooku Liberanova, tak i na Instagramu a na našem webu liberanova.cz.
1: Děkujeme za odpovědi a s vámi se těšíme u dalšího tématu za měsíc.
2: Ahoj, já jsem Týna a v mediálním týmu jsem redaktorka.
3: Já jsem David a v mediálním týmu pracuji jako kameraman.
4: Já jsem Maruška a v mediálním týmu jsem redaktorka.
5: Ahoj, já jsem Míša a jsem kameraman.
6: Já jsem Elenka a jsem redaktorka.
7: Naše škola se zúčastnila akce Kouzelný Krumlov.
8: Jaké to tam bylo, to vám ukážeme v následující reportáži.
9: Dobrý den, plníme náš slib. Vítáme vás na Kouzelným Krumlově a tohle je náš stánek.

0: a za město Český Krumlov vás teď na úvod našeho dnešního zdejšího programu přichází, dámy a pánové, děti, také pozdravit starosta města, pan Alexandr Nogrády. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem. Vítám vás, nebo zdravím vás v našem kouzelném Krumlově.

0: Pneu Service, Autoservice, Detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také

0: jako brikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
1: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola Ile Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Origon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň.
1: Jsou místa, kde člověk zpomalí hned po příjezdu. Lešná, penzion ve Zlíně Štípě je přesně takovým místem. Stylové, moderně zrekonstruované ubytování v těsné blízkosti ZOO Zlín, kde vás čeká pohodlý klid a atmosféra, do které se budete rádi vracet. Vyberte si z komfortních pokojů pro 2, 3 i 4 hosty a dopřejte si odpočinek po dni plném výletů, zážitků nebo pracovních setkání. Součástí penzionu je také restaurace a kavárna, kde se potkává poctivá česká kuchyně s chutí Itálie, dobrá káva, dezerty a posezení s rodinou nebo přáteli. Lešná penzion je ideálním místem pro víkend ve dvou, rodinný pobyt, oslavu i firemní akci. Lešná penzion, stylové ubytování v blízkosti ZOO Zlín.
2: Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. Agnet. Internet pro každého.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, ale báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. Můj dnešní host je půvabná dáma, která dělala ředitelku v Coca-Cola a dnes bude ředitelovat základní škole v Borovanech. Jana Kalačová, ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, ahoj, těší mě moc.
0: Já mám hrozně rád příběhy, které jsou něčím ozvláštněné. U tebe bychom toho mohli vyprávět spoustu, ale navážu na to, čím jsem uvedl to naše povídání. Ty jsi z Jižních Čech utekla do Prahy, aby se zase do Jižních Čech vrátila. Mm-hmm. Jaký to je utéct z Jižních Čech do Prahy? Tím bych začal.
1: Tak já jsem Jihočeška, já pocházím ze Studené, což je u Jindřichova Hradce. Ale...
0: Dobrý papání se tam.
1: Ano, ano, masokombinát, ale studovat jsem šla chemii, vysokou školu chemicko-technologickou do Prahy. Ale moji oba rodiče byli učitelé. Učitelé na základní škole, takže u nás to vždycky žilo tím kantorstvím a možná proto ty moji rodiče nechtěli, aby šla studovat jenom pedák, ale říkali, udělej si chemii, k tomu pedák, ať má širší možnosti.
0: Takže jak v těch hereckých rodinách.
1: Takže mě od toho tak jako trošku udrželi. No, já jsem šla do Prahy, tam jsem studovala, potkala jsem tam svého budoucího manžela, který byl z Českých Budějovic a pořád jsem chtěla žít v Budějovicích. A osud tomu chtěl, že jsme zůstali v Praze, byli jsme tam 30 let. A já jsem si říkala, že až budu moct z té Prahy odejít do Jižních Čech, tak se tak stane. A stalo se tak teď vlastně od druhého pololetí, kdy jsem se vrátila. Bydlím v Borovanech a učím na kraji Budějovic na základní škole.
0: Tak a teď se vrátíme zase chvilku do té Prahy.
1: Aha.
0: To mě vysvětlí teda, když člověk dělá chemickou školu, tak jak se pak dostane do korporátu, kde funguje tolik let, ještě do korporátu se zvučným názvem, já to řeknu, že to je Coca-Cola. To by člověka úplně nenapadlo, jako tam bych čekal nějaký business management, něco takového.
1: No ono, i v té nadnárodní společnosti nepotřebuješ jenom ty, co prodávají ty výrobky, ale potřebuješ ty, co je vyrábějí. A ty, co je kontrolujou. A já jsem byla šéfka kontroly vlastně kvality, to znamená, že lidi z mýho týmu, kterých bylo 30 skoro, vlastně dennodenně kontrolovali to, aby ty výrobky, které vyrobíme, které jdou na trh a ctí tu značku, tak aby byly v pořádku. Je to spousta mravenčí práce a je to taková práce, která není vidět. Je to jako, když doma uklízíš, tak si toho nevšimneš a když bys přestal uklízet, tak si toho najednou všimneš. Takže ty moji lidé vlastně z toho mýho týmu byli velmi pečliví, kontrolovali a já jsem jim spíš dávala ten směr a snažila se řešit jejich potřeby a nebo i reklamace od zákazníků.
0: Já si představu, že sedí a takhle pijou ty vzorečky.
1: Ty vzorečky, no. Součástí je i senzorická kontrola. Já. Určitě, určitě. Protože lidský smysly jsou úžasný a jsou
0: to
1: lidi, kteří...
0: To se nedá moc obejít.
1: Jo, ačkoliv pijou kafíčko anebo kouří, tak někdo má ten dar od Pána Boha a umí vlastně poznat ty různý příchutě a přípachy líp než jakákoliv
0: technika. Mám pár takových kamarádů a živí se tím, mají úplně pohádkovou profesi. Oni pijou furt víno a ještě za to dostávají zaplaceno.
1: Jo, je to tak.
0: To znamená, že v korporátu člověk přistane, má tam nějaký kariérní růst. Jaký to je dělat v takhle velkým korporátu?
1: Mně to moc vyhovovalo, protože já mám ráda pravidla a ty tam jsou nastavený procesy velmi dobře, víš, komu reportuješ, víš, co máš za úkoly, máš prostě nastavený nějaký hranice a to já mám ráda. Na druhou stranu jsem měla obrovský štěstí na svý šéfy, já jsem potkala skvělou vedoucí, i první, i další a ty mi ukázali, že i v tom korporátu jsou důležitý vztahy mezi lidma, a že záleží na tom, jak si nastavíš tu spolupráci nejenom v tom svém oddělení s těma 30 lidma, ale i s těma ostatníma odděleníma, protože ty musíš spolupracovat s údržbou, musíš spolupracovat s plánováním, s nákupem. A mě hrozně bavilo poznávat i tu práci těch jiných oddělení, takže nemít jenom takhle klapky a starat se o tu kvalitu, ale vlastně vědět, co třeba za trable mají holky z call centra, jak tam na ně řvou ty lidi, někteří oškliví, co je důležitýho v nákupu, jak je někdy důležitý, že nemáme kamiony, který by odvezli to zboží, jak vlastně je to komplexní systém a my jsme jenom část toho systému. Tak to mě hrozně bavilo.
0: No mě tam právě jako přišel trošku rozpor v tom korporátu a v tom, jak jsem si s tebou povídal. Mm. Že jsem si říkal, teď to musí být hrozný. Co mám kamarády, co se v tom živí. Říkali tam, to je jako super, takhle je to nějakým způsobem, je to dobře zaplacený, je to zajímavá práce, většinou i prestižní. A říkali, tam je problém, že tam máš ten svůj šuplík. Mm-hmm. A teď jsi jako součástí celé řady šuplíku a vlastně nikdy nic nedoděláš mm-hmm. úplně jako mm-hmm. finálně a jsi jenom součástí, jsi kolečko. Mm-hmm. Což se dá pochopit, když člověk jako jde do práce někam na linku. Mm-hmm. A když jsi jako vrcholový manažer, mm-hmm. tak být kolečkem je komplikovaný pro spoustu lidí, kteří jsou tvůrčí. Já jsem říkal, jak tahle tvůrčí ženská může být v tom šuplíčku, tak teď jsi mi to asi trošku vysvětlila, že se z toho dá jako, jeli šance, možnost a chuť to takhle žít, takže se z toho dá vyběhnout. Není ten korporát takovej, že by člověk...
1: Není. A já navíc měla to štěstí, že jsem dělala v oddělení, který dělalo audity. A ty, když máš auditovat,
0: takže musíš vlastně
1: poznat trošku, jak to tam chodí. A to bylo skvělý. A navíc ta firma opravdu podporuje to, že ty lidi můžou i střídat ta oddělení. Že třeba, když projevíš zájem, že by si chtěl zkusit, nevím, plánování nebo nákup nebo tak, tak ta firma ti to vlastně podporuje, což si myslím, že je hodně důležitý, že není tak úplně rigidní.
0: No tak to musím říct. A vybrala jsi asi dobře, že to není korporát, který by člověka uplácel do nějakého tvaru a tam ho prostě 30 let mordoval pak ho vystřelil. No dobře, tak člověk se v tom nějak jako zaběhne, zažije si to. Z toho vypadne. To je taky asi docela jako rána do vazu.
1: Jo, je to dlouhý rozhodování. Je to dlouhý rozhodování opustit Prahu a opustit vlastně fakt skvělý tým lidí a velkou firmu, kterou znám, ale já mám ráda zkoušet nové věci. A vždycky byl můj sen se vrátit k té kantořině, kterou jsem dělala vlastně na začátku mýho života. Po té vysoké škole jsem učila na střední škole a potom i na vysoké škole jsem pracovala s vysokoškolákama, s lidma. A já jsem si říkala, hele, jestli já v něco věřím, tak je to vrátit se k té kantořině, protože tam mají ty lidi šanci ovlivnit tu novou generaci, ty naše děti a to je něco, v co
0: já vidíš za sebou ten reálný výstup té práce, no.
1: V co já jako věřím. Takže já i s těma laborantama svýma jsem se snažila pracovat tak, že jsem je brala jako lidi, nejenom jako prostě čísla nebo jako nějaký prostě kusy, ale vždycky mě zajímaly ty jejich příběhy, jak jim můžu pomoct, v čem jsou třeba dobrý, na čem můžem stavět, nebo s čím by potřebovali rozvoj nějaký nebo pomoc. Takže já jsem se vždycky jako snažila kombinovat to svoji technické myšlení s tím zájmem o ty lidi, ať jsou to dětičky anebo dospěláci.
0: No ale stejně, když člověk jako vyskočí z té všeobjímající náruče toho korporátu, tak to musí být trošku pocit, jako když najednou seš někde v mrazivém větru sama, ne?
1: Nebylo? Je to tak. Já bych nešla nikdy jako do soukromého podnikání. To je třeba pro mě hrozně riziková oblast. Já to jsem ráda vždycky součástí nějaký instituce.
0: Jo.
1: A takže proto jsem, když jsem hledala, kam půjdu, tak když na mě vyskočil ten inzerát, že hledají učitelku a zrovna matematika, chemie, což jsou moje milované vlastně předměty, tak jsem si řekla, jo, tak to je přesně to, co chci.
0: Jsi první matikářka, s kterou si dobře vyprávím, mě všichni nenáviděli.
1: Jako. Já vím, že dcery moje mi říkali, že mami ví, že jsi vybrala to nejhorší aprobaci.
0: Já jsem fakt byl úplně odstrašující, já jsem komedian, že jo? Mm-hmm. A to prostě bylo strašný, to nefungovalo, to bylo zcela nekompatibilní k sobě. Jo. Matika, fyzika, chemie, fyzika ještě tam jsem trochu. Si to dokázal jako nějak jako natvarovat. Tak vidíš to, tak existují jako příjemné matikářky, to je dobrý.
1: Všude kolem nás, já teď se snažím devíťákům, osmákům to vysvětlovat tak, aby věděli, jak
0: je
1: moc
0: to o kantorovi. Je to o kantorovi, já jsem to nenáviděl, ale musím říct, dej pánu dobrý nebe, fakt jako to bylo zoufalství, to byla úča, fakt. Ano. Musím to říct se vším respektem, to prostě nefungovalo a pak se mi to táhlo ještě na střední škole, že jsem to tam měl jako zamražený od ty sedmičky a nebylo to příjemný. Takže souhlasím a vím, že jsou kantoři, kteří dokážou i jelitům, jako jsem já, tu matematiku zpříjemnit, takže že s tím aspoň člověk proklopitá a nepřipadá si jako úplná lama. Jo. Ale to se mi teda jako vyhlo, bohužel. Tak pro mě příjemné zjištění, že jsou milí matikáři, to je dobře vědět. No takže začala dělat to, co si přála dělat, ale ještě k tomu jsem zjistil, že se spustila do vlastně takové novější disciplíny, dnes je to velmi trendy a je to dobře, a děláš coaching. To je zajímavý a není to lehký. Člověk musí mít jako velký rozhled, velký zkušenosti, protože je spousta lidí, zažil jsem to, že jsou lidi, kteří radí druhým a sami mají v životě pardon bordel. A ty jsou teda nejhorší a nejčastěji radí. Jo. A pak jsou lidi, kteří tomu fakt jako rozumí a pomůžou tomu, aby si člověk uvědomoval třeba věci, v kterých se plácá. A můžou pomoct velmi zásadně, aby někdo třeba z toho nezblbnul, nebo nevyhořel, nebo něco, něco. A to mě úplně zaujalo, jak se, to je asi dobrý, protože ty tam jako skládáš ty zkušenosti z různých profesí. To byl ten důvod?
1: Jo, a já celý život miluju psychologii, baví mě zkoumat to, jak vlastně fungujeme a co můžeme udělat pro to, aby nám bylo v životě dobře. Já jsem ráda, když můžu svůj život mít trochu ve svých rukou a nemám ráda, když se pořád na něco vymlouváme. Mám tu těžký, špatný šéf, manžel je takový, děti jsou takový, práce je taková a pořád hledáme vně. A já mám ráda, když se podíváme trošku, co s tím můžu udělat já. Já jsem se rozhodla být v tomhle manželství nebo být v téhle práci. Takže to já dělám dlouho a to koučování mě přišlo skvělý v tom, že dobrý kouč ti nesmí radit a jenom tě dobrýma otázkama se ptá a vlastně tě přiměje k tomu, aby jsi na to přišel sám. A každý jsme tak jedinečný, že stejně univerzální rady nefungují. A když si na to přijdem sám, na tu změnu, kterou chcem udělat, byť je to jenom maličký krůček, tak to má úžasné výsledky. Posun. A je to takový, tak mě to hezky hraje u srdce, když někdo přijde a řekne, hele, já jsem to vyzkoušel a ono to funguje.
0: A to začalo jak? K tomuhle ses dostala jak?
1: Já jsem se k tomu dostala tak, že jsem před 2 lety si říkala, už by to chtělo něco novýho. Už jsem v tom korporátu 12 let a už to jako by chtělo něčím trošku zase okořenit, něčím novým, nebo už je to skoro 3 roky vlastně. Takže jsem se přihlásila do kurzu, teď už dělám vlastně další level mezinárodní certifikaci a jdu dál a dál a baví mě to koučovat jak skupiny, protože je velmi zajímavý, jak se dá třeba pracovat s týmem, tak vlastně takhle jeden na jednoho.
0: No. No z tebe to úplně jako jde, to zase, až budu potřebovat kouče, tak přesně vím, komu zavolám, protože všiml jsem si, jak moc lidí se pod to schovává a jak to vlastně, je to podobné, jako když si byli léčitelé a pak to skončilo u Pavla Zednička v Básnicích, který točil tou spirálou, jo, a vlastně to úplně schodil a pak i ty dobrý, který mohli pomoct, vlastně byli k ničemu.
1: Víkendovej rychlokurs.
0: Ano, taková
1: Na to je třeba si dát pozor, no, to je.
0: Takže vidím, že tam ty ses jako, když mluvíš o mezinárodních certifikacích a tak to je úplně teda jupí potom, ne?
1: Jo, je to fajn. A dává to zase nějakou známku kvality. A já mám kvalitu ráda.
0: Jak se to přenáší do takového toho vnitřního osobního života člověka? Protože přece jenom, já to i vidím tady při tými práci, potkávám se s lidskými příběhy, s lidskými osudy a ono to na člověka nějak jako dopadne v dobrém či špatném, ulpí to. Tohle přece musí u toho coachingu fungovat úplně stejně, že si to jako nabereš si to, ono to rozšiřuje obzory. Někdy to samozřejmě člověka může malinko jako pochroumat asi. Jak to působí?
1: Hele, obrovsky ti to, já jsem vlastně jeden z důvodů, proč jsem to začala dělat, byl i můj sebe rozvoj další. Protože ty, když se naučíš vlastně další věci, jak ten mozek funguje a ta naše mysl, tak třeba pro mě úplně aha efekt byl, jak moc vlastně tím, co říkám, ovlivňuju ten svůj život. Opravdu. Kolikrát ve dne řekneme vlastně negativní prognózy, nebo něco, toto zase špatně dopadne, nebo to se mi určitě nepovede, ani to nebudu zkoušet, jo, nebo takový ty vlastně negativizmy, který posíláme do toho vesmíru a oni se třeba potom nám nějakým způsobem vrací, to je na každým, jak v co věří. Ale já jsem zjistila sama u sebe, jak ty soudy a tyhle ty negativní prognózy vlastně jsou součástí toho týmy komunikace a toho mýho života. Až když jsem se vlastně na to ptala těch ostatních lidí a od skvělých koučů, u kterých se snažím inspirovat, jsem třeba najednou slyšela otázku, a co kdyby to tak nebylo? Jak by to mohlo být jinak? A já jsem si řekla, aha, je to pravda. Třeba to může být úplně jinak, třeba to nemusí dopadnout špatně. Takže tohle mě určitě obrovským způsobem ovlivnilo. A potom to, že hledáme více cest, že my tam máme toho kritika vnitřního, velmi hodně moc lidí to tam má, který na všechny ty nápady skočí a řekne, to nebude fungovat, to už si zkoušel, jo, a jak vlastně s ním třeba pracovat, jak si uvědomit, že ho tam vůbec mám, ať už výchovou nebo různýma dalšíma věcma.
0: Brzdíčky.
1: A jak ho třeba, ne úplně vymazat, to jde málo kdy, ale jak ho třeba trošičku zmenšit, anebo si uvědomit, že vlastně on mi to tam škrtá trošku a jak to dělat jinak.
0: Myslíš, že jsem divnej, když ho tam moc nemám, jako když jsem takový jako super, hysterický buď optimista.
1: Za, buď za to šťastný, protože je to velmi svazující, když tam máme naprogramovaný.
0: Vím. Ty negativní. Ono to zase naopak někdy je trošku komplikovaný pro okolí, protože všechny štvu. Ale uvědomuji si, že to je jako, já jsem se o to teda nějak nepřičinil, to tady nebudu machrovat, to tak jako je to daný a jsem tomu rád, ale všímám si a uvědomuji si, jak spoustu věcí mi to pomohlo udělat, zvládnout, anebo že jsme se pustili do věcí, do kterých řada lidí říkala, že to nešlo. Nepůjde. Konec konců televize přesně fungovala v režimu, že všechno to okolí dřív, ti lidi, kteří jako na to koukali, říkali, že to nejde, že to nepůjde.
1: Ano.
0: A ono to samozřejmě jde, jak když si pravil klasik, kde je vůle, je i cesta.
1: Ano.
0: No a teď jako přejdeme k té škole v Borovanech. To je jako dobrý nápad, že si tě tam jako vzali jako ředitelku, protože nemůžu si pomoct, ale takhle, jak to poslouchám, tak myslím, že tam teda jako spoustu věcí dokážeš nastartovat a rozjet takovým tím svým optimistickým

0: tím příjemným způsobem. To je dobrý level, to je dobrá výzva, že jo?
1: Je to pro mě taková kombinace té lásky k těm dětem a té víry, že to má smysl, mm-hmm. že fakt to učitelování je poslání, poslání a bohužel málo lidí to vidí. Jak
0: mu spousta učiteli... kantorů to má tak jako, že...
1: Což to, ale to i ta přežijem. Veřejnost si myslím, že jako neoceňuje to, jak dobrou práci třeba někteří ty lidi, ti učitelé dělají. Ale je
0: že
1: to,
0: ty blbý jsou vidět víc.
1: Co, ale je to vlastně kombinace s tou mojí touhou něco jakoby vést, někomu trošku dávat směr a tu moji vizi a to moje nadšení a možná idealistické představy, ale je to něco, v co já věřím, jak se
0: ten
1: to dá dělat.
0: Ten kantor musí být trošku idealista, jo. Ono by to jinak nešlo.
1: Je to prostě nějaká kombinace práce s dětma a té touhy to prostě směřovat. Takže když se to stalo a osud mi to poslal, že jsem se nastěhovala do Borovan a pár dní na to vyšlo to výběrko, tak jsem si řekla, že to zkusím. Že bych si to neodpustila, kdybych to neskusila.
0: Asi to tak mělo být. Jako jo, ta náhoda, že se trefíš just do Borovan.
1: Přesně zrovna tak, se to, vypíše,
0: to
1: náhoda,
0: tak jako ano, to není náhoda. Já ti velmi rozumím z toho důvodu, že moje maminka je dlouholetá kantorka. A dělala ve velmi, jako i velmi vysokých funkcích, dělala školní inspektorku a dělala to školení kantorů a takové ty věci, které jako přesně měly za cíl z toho zašedlého průměru těch učitelů, který prostě byli takový, zase škola a zase ty smráďata a zase tam musí mezi ně. Tak vlastně já jsem byl účasten, protože když to dělala tyhle školení, tak mě volávala, hele, přijď nám něco natočit. Mm. A tak já jsem tam viděl desítky takových těch nadšených učitelů, který tam byli a oni je nutili jako, nebo nutili, oni pro ně měli nějaký programy, kde ty kantoři jako vlastně byli jakoby děti
1: ano.
0: A měli tam, a já jsem na to koukal, na ty dospělé, říkal jsem, ty jsou nádherně cvaklí, jako oni si to tam jako dávají. A přišlo mi to hrozně fajn a říkal jsem, takovýho učitele bych chtěl, protože to je přesně o tom, že v tom člověku je pořád to dítě a rozumí mu. Mm-hmm. Není to ten zastydlej kantor, který a sedni si, já dej ruce za záda. Kyselý pozadí.
1: Ano.
0: Jo? A takže jsem pochopil, že to je asi cesta, že když ten kantor bude dobrý, tak a teď si to násobí geometricky. 30 dětí, který, nebo 25 dětí, který budou šťastný, když bude dobrý kantor. A z těch 25 dětí nebude 25 zapšklých blbečků, ale bude 25 veselých, milých lidí, který budou rozvíjet svoje talenty. Tak mi to přijde jako dobrý. Takže ti rozumím v tom, jako, že když člověk má tu chuť a ten entuziasmus to rozdávat, takže to musí být hrozně jako silný. Konec konců máme společné to, že jsme oba milovníci dětských táborů.
1: Ano.
0: Tam je to vlastně dětský tábor je taková škola v divokém prostředí. A tam se ukáže, kdo na to má.
1: Tam se to ukáže a je to krásný se dívat právě na ten letitej vývoj, protože já už jezdím 25 let a ty děti, co jsem si vypiplala od těch 6 let, tak už teď ten tábor prakticky vedou a tím, že tam mají to srdíčko, hrozně moc důležitý je v tomhle typu té práce tam mít srdce, jo, a nesoustředit se jenom na to, že ty děti naučíme hichikiri, dityny a nebo násobilku, ale to, že vlastně tím svým vzorem, nadšením, postojem k životu jim vlastně fakt můžeme dát mnohem víc a vidím to i na tom táboře. Za ty 2 týdny, kolik práce oni s nima udělají, ty oddíláci, fakt klobouk dolů.
0: A přijedou děti, který kolikrát jako úplně jsou nedotčený.
1: Moc bych si přála, aby i v té škole prostě ti učitelé, kteří mají chuť to dělat, ještě s tím srdíčkem a třeba i trochu jinak, než je ten standard vyběhaný, tak aby tu možnost měli, aby to prostě dělali. Já nejsem moc kreativní člověk, ale... proto mám tým kreativců, kdy se staví ta celotáborová hra. Takže věřím, že i v tom školství potkám spoustu skvělých lidí, kteří mají třeba nápady, jak by to chtěli dělat a dáme tomu nějaký jenom trošku rámec.
0: Co myslíš, proč je tam v té profesi tolik lidí, kteří jsou jakoby takový jako unavený? Je to třeba daný tím, že je tam málo chlapů, že to je nepoměrný a že tam jako ta genderová nevyváženost, jak se dneska říká, že by tam jako to chtělo větší podíl mužského elementu, ne protože je lepší, ale že by to bylo pestrý a že by se
1: určitě,
0: tam trošku jako
1: natřísilo. By to bylo pestřejší, já si myslím, že by to bylo skvělý, ale je to jak to je, musíme s tím pracovat. Hele, asi nemám tuhle odpověď, je to u každého, to může být jinak. Někdy je to třeba nějaký sešněrování systémem, někdy je to nějaký pocit toho, co musím, a třeba ty lidi trošku zapomenou na to, jak by to chtěli, nebo jak to chtěli na začátku.
0: Ano,
1: a
0: když šli na ten pedák, tak třeba to bylo jiné.
1: Myslím si, že je i trošku špatně v českém školství, že ti lidé vlastně nedostanou vůbec možnost dělat něco jiného, aspoň chvíli zkusit si nějakou profesi nebo nějakou praxi, že oni vlastně ze školy jdou většina z nich rovnou učit.
0: Takže, a pak tam zůstanu až do důchodu.
1: Jo, může to být. Já třeba nejlepšího kantora z průmyslovky si pamatuju člověka, který určitou dobu pracoval normálně ve firmě a pak se vrátil a učil nás elektroniku a fyziku a takový. A bylo to skvělý, protože měl příklady z praxe, opravdu v reálu a takový věci. Takže to by třeba pomohlo, ale bohužel v reálu je to tak, že ti lidé té praxe mají maličko na tom pedáku.
0: Jani, jaká bude Borovanská škola za rok, za pět let? Jakou máš vizi? Jak se ti to, ty jsi to určitě někde jako prezentoval, jo, tak to mi nejde, jo. Ale tvoje vnitřní přání, pocity, touhy, jak bys to ráda viděla za nějakou...
1: Já bych moc chtěla, aby byla pozitivní, aby byla otevřená, aby tam děti chodili rádi a rodiče byli rádi, že jejich děti chodí zrovna do Borovan. Já se chystám ty rodiče trošku zaangažovat, zkusit jim říct, hele, byl byste ochotnej, aby jsme se třeba přišli podívat s osmákama do vaší firmičky nebo do vaší dílny, aby ty děti viděli, co jsou to řemesla, aby uměli třeba, že my jsme to tak měli, když jsme byli děti, my jsme se chodili do těch lokálních podniků podívat a takový. Spousta rodičů je fakt aktivních a nabízí různý kroužky, různý věci. Takže já se na to moc těším, že těm rodičům, že je trošku do toho vtahnu a musíme poprosit o nějakou pomoc, protože když to poteče ta energie mezi těma rodičema a tou školou, tak to je velmi důležitý, si myslím. No a chtěla bych, aby učitelé chodili rádi do práce, aby tam byli spokojení, aby ten tým fungoval, protože když v tým funguje a rád jdeš do práce, tak tam nejdeš samozřejmě jenom pro peníze, ale i pro nějakou energii a sounáležitost.
0: Třeba se těšit, aby se člověk potkal s kolegama.
1: A potom to ty děti nasajou, děti hrozně vnímají ty vztahy mezi i na tom táboře, já jim to říkám, oni poznají, jestli spolu blbnete a komunikujete, jestli se jeden od druhého učíte, anebo jestli jste na sebe naštvaný a vymračujete se na sebe. Děti jsou takový radary a tak jako nás nasávají doma, tak to nasávají určitě i v té škole. Takže to bych si přála, ale potřebuju trošku čas. Bojím se trošku toho, že to budou očekávat lidi hrozně rychle a je to velká organizace, takže nějakou dobu to samozřejmě bude trvat, ale já věřím, že to bude.
0: Já musím říct za sebe, že teda o tebe fakt nemám strach. Jo. Popřeju ti, aby to očekávání se naplnilo velmi rychle. Myslím si, že to tak bude. Můžu ti slíbit, že kdybys chtěla zavolat, že potřebuješ nějakou exkurzi, tak rodičem taky, byť moje dítě do Borova nechodí, tak samozřejmě rádi děti televizí provedem.
1: A děkuju.
0: Budu se těšit na samé dobré zprávy z Borovanské školy, protože když je v tak dobrých rukou, tak se vůbec nebojím, že by to nebylo dokonalý.
1: Tak děkuji moc, to mě těší. Děkuji.
0: Milí diváci, jestli jste tohle naše povídání neviděli od začátku, tady pod námi jako vždycky sociální sítě, tak si to tam můžete pustit od začátku do konce, od konce do začátku. A mým dnešním hostem byla Jana Kalačová. Děkuji ti za návštěvu ve studiu.
1: Já tobě.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Vodnická hymna. Písnička, která nám uvedla dnešní díl pořadu Hvězdy jihu. Sem chodí lidé, kteří jsou spjati většinou s muzikou a mají tak nějak blízko k jeho českému kraji. Někdo je tady jednou a někdo tady pak může být kdykoliv, protože má k tomu všechno dohromady k dispozici jako ty správné důvody. A ten ideální důvod je ten, že se po 4 letech setkáváme v magazínu Hvězdy jihu na Ječeničce s Jirkou Krškou a s kapelou Rybníkáři, která nám hezky uvedla začátek toho dnešního dílu. Vítej, Jirko.
1: Já přeju krásný den tobě i všem divákům.
0: Vidím, že oblečení stylové.
1: Ano, ano, to je třeba.
0: Já se tě rovnou zeptám, protože kapela Rybníkáři. Já když vidím, jak se oblíkají rybníkáři jako takový, tak mají takový ty gumové boty, ne? Ty gumové kalhoty s laclem, nějaký mikiny, teplo na hlavě něco. A vy jste jako jinak oblečení.
1: My jsme jako vodníci, jako... protože Rybníkáři, to je vodnická kapela, která už funguje vlastně 38 let.
0: 38 let od roku 1988.
1: Od roku 1988, ano.
0: No, tak to už je... Moc hezká chvilka. Moc hezká chvilka, ale vy nemáte jenom tohleto výročí.
1: My máme hlavně výročí našeho festivalu, který je pro rodiny s dětmi a je to festival Pohádkový chlum a ne Vodnický splav. No a tam máme 25 let.
0: To je pravda, protože to je ten důvod, proč my se tady setkáváme a nejen teda kvůli 25. výročí toho báječného chlumu. Nebo jak se to přesně jmenuje? Celé.
1: Celé se to jmenuje Pohádkový chlum u Třeboně.
0: Tím jsme zavírali naše povídání před 4 lety.
1: Ano, přesně tak.
0: A protože těch 25 let je secakramensky úctyhodná chvilka, tak teď tím začneme. Letos to bude po 25. Kdy to bude?
1: Letos to bude po 25. a bude to poslední týden v červenci a my vždycky začínáme v pondělí a končíme v pátek, takže to bude od 27. července do 31. července 2026.
0: Takhle to bude. No abychom ale byli, jak se říká, naprosto otevření, seznámíme diváky i s fotkama, jak to tam vlastně všechno probíhá a tím pádem můžeme probrat, co se vlastně zase odehraje na tomhle krásném místě v chlumu u Třeboně. Tak.
1: Určitě. My začínáme vždycky průvodem vodníků. Ale před tím průvodem, aby se sešli všichni návštěvníci, tak tam máme pohádku. Ta bude v 18 hodin na náměstí v chlumu u Třeboně.
0: Právě toho 27. července.
1: Právě toho 27. července. Já tady mám třeba takový nástin, jak vypadá úplně ten úvod, kdy se sejdou vlastně všichni vodníci, vemou nástroje a zaspívají právě tu vodnickou hymnu, kterou jsme před chviličkou slyšeli.
0: Na první fotce můžeme vidět stany a všechno krytí, kdyby náhodou sprchlo nebo bylo nebezpečné slunce.
1: Ano, nám vodníkům samozřejmě trošku vody nevadí, ano. Ale pro vás, suchozemce, jsme připravili právě takovéhle stany.
0: To naprosto chápu. No a pak po té pohádce, jak to tak bývá, to už je taková tradice, ten průvod?
1: Ten průvod je tradice, ano.

0: My jsme začali průvat asi od druhého ročníku, protože jsme si říkali, chce to něco takového,
1: Aha.
0: aby lidi věděli, že se vodníci opět po roce do Chlumu u Třeboně vrátili.
1: A jak vypadá takový průvod? Podíváme se.
0: Podíváme se tady na fotku. Tak průvod zahajují koně, na kterých jedou dvě vodnice. No a potom je tam, jak vidíš, parta muzikantů. Prostě všichni vodníci, co mají nástroje, tak vemou své nástroje do průvodu, zpíváme vodnické písničky, že tady máme i takové krásné transparenty ve tvaru ryby samozřejmě.
1: No,
0: a tam jsou názvy vodnických rodů, kteří se zúčastnili právě toho vodnického splavu.
1: Kudy tak chodíte?
0: Tak my jdeme z náměstí Chlumu u Třeboně na hráz rybníka Hejtman a potom obcházíme rybník Hejtman po jeho pravém břehu, takže jdeme kolem toho největšího kempu, který se jmenuje Hejtman Jich a dojdeme až na kemp Kapřík.
1: Ty jsi
0: takže
1: zmínil?
0: My jdeme v průvodu
1: jo,
0: tak přibližně 30-40 minut.
1: 30-40. Ty jsi zmínil Chlum u Třeboně. Jak jste se ocitli v Chlumu u Třeboně?
0: No tak to je otázka spíš na to, jak jsme došli k tomuhle festivalu. My jsme se v roce 2000 potkali s kamarádem Jirkou Tibitanclem, s hercem, který je písecký rodák, ale v tu dobu sídlil v Havířově a měl tam svůj festival pro děti pohádkový, který se jmenoval Minitátro. No a my jsme byli na Čochtanově Třeboni, kde jsme byli přizváni a jako vodnická kapela, to byly vlastně naše vodnické začátky. A tam jsme se s tímhle člověkem seznámili. A slovo dalo slovo. A já jsem tenkrát pořádal festival jihočeské zpívání. A tak jsme si řekli, že by byl dobrý nápad dát to dohromady a udělat festival divadla a muziky.
1: To jihočeské zpívání bylo v Trocnově.
0: V Trocnově,
1: pokud
0: ano,
1: paměť sahá
0: ano,
1: tak daleko. Že?
0: Přesně tak.
1: Už nějakou dobu nefunguje. A takže se to v podstatě tak trošičku proměnilo, to jihočeské zpívání, v tu formu tady tohletoho báječného vodnického festivalu.
0: Ono se to trošku prolnulo.
1: Prolnulo.
0: A my jsme tenkrát hledali místo, kde tenhle festival udělat.
1: A jsme u toho.
0: Jirka Tibitanclu říkal, já jsem písecký rodák, chtělo by to v Písku.
1: No, jak je to možné, že ten písečák, víte, lokální patriot, všechno by chtěl.
0: Potom jsme měli nápad Bechyně.
1: Ano.
0: A další nápad byla Zlatá koruna. On říkal, oni jedou ty vodáci a oni nám přijedou na to místo. A já jsem tenkrát, asi rok předtím, byl na Slovensku na nějakém festivalu, už nevím, jak se jmenoval, a přijeli jsme tam do kempu. Ten festival byl v kempu. Já jsem si říkal, to je úžasný, dělat festival tam, kde ty lidi se můžou ubytovat, kde tam stráví celou tu dobu festivalu, protože když jsem dělal to jihočeské zpívání, tak to bylo krásné místo, ale to místo jsme navštívili jenom jednou v roce. Takže nebylo tam, kde ty lidi ubytovat, museli jsme udělat stanový tábor pro ně, všechno tam dovést.
1: Když to v Chlumu je to hotový, tam je to připravený. Všechno.
0: A právě ten nápad byl o tom, že lidi přijedou s náma trávit celou dovolenou.
1: A je to tam.
0: A je to tam.
1: A je to tam. Ty jsi zmínil dva rybníky. Kapřík a Hejtman.
0: Já jsem zmínil rybník Hejtman, Kapřík je kemp.
1: Jo, Kapřík
0: je tam
1: je
0: potom
1: kemp.
0: Ještě velký rybník Staňkovský, vedle Staňkova a tam taky kolem toho děláme programy.
1: Já už si myslím, že všechno je rybník. Normálně, díky tomu, že vidím rybníkáře a ty řekneš něco ohledně vodnického festivalu, tak já všechno mám za rybníky. Kapřík je teda kemp.
0: Kapřík je kemp.
1: Kemp, tak to se omlouvám.
0: A právě tak jsme došli do toho Chlumu, protože já jsem třeboňský rodák a to Třeboňsko znám hodně a tam je nejvíc rybníků a hlavně v létě je tam nejvíc lidí. A Chlum je právě to místo, kde se těch lidí dá vejít úplně nejvíc. Tam je nejvíc kempů, je tam spoustu chatek, spoustu kempů, místa pro stany. Takže to je ideální místo na setkání vodníků.
1: A tak jste tím průvodem prošli všema tyhle těma kouskama tohle toho místa a až jste se ocitli na loďkách. A tady vidím právě něco, co by možná bylo dobrý popsat, protože to je hodně zajímavá fotka.
0: My to nazýváme zvaní po hladině rybníka.
1: Aha.
0: Takže jak tady vidíš, vodníci nasednou do pramic, aby jsme byli krásně vidět. Vezmeme sebou nástroje a plujeme si tak po hladině rybníka. Ono se krásně stmívá, západá nám slunce a ta muzika, ty písničky se po hladině krásně nesou.
1: Jo, takže všichni si můžou už dopředu ujasňovat, jak budou trávit další dny ve spojení právě s tady s tou pozvánkou.
0: Přesně tak. Lidi stojí na břehu, zpívají s vodníkama nebo nám mávají. Je to úžasná chvíle a my vlastně vyplouváme z toho kempu Kapřík a doplujeme až do toho kempu jich.
1: Ano.
0: Takže
1: ano.
0: Zpíváme a nese se to po celém rybníku.
1: A je jasně, že je jedno, jestli prší nebo neprší, protože vodníkům voda nevadí.
0: Nevadí, přesně tak.
1: No a teď pojď se teď zaměřit, jak vypadá takový ten běžný den, protože to už teda po tom průvodu všichni očekávají, že od rána se něco bude dít.
0: My máme od rána vždycky pohádku. To znamená, už v úterý v 10 hodin dopoledne začíná pohádka. A to je pohádka, která je na nejkrásnější scéně, kterou v Chlumu máme, a to je ostrov.
1: Podíváme
0: je to
1: se.
0: Ostrov, který se jmenuje Markéta, je to ostrov, který je v rybníku Hejtman. No ale vy suchozemci se samozřejmě nemusíte bát, protože na ten ostrov není třeba doplavat, i když je to samozřejmě taky možné, ale máme tam lávku. Lávka jde z kempu Hejtman jich a tak se dostanete na ostrov. Ostrov je dost velký na to, aby se tam vešlo, jak vidíš, dost publika.
1: No publikum
0: tady
1: teda...
0: Tady třeba máme pohádku.
1: Ty tam to musí být docela i milý, když je třeba teplo, že ty stromy udělají dobrou atmosféru stínovou.
0: Je to tam krásný pod těma stromama, hlavně kolem všude je slyšet ta voda, to, ty vlnky, prostě všecko si to tam ševelí a... Na ty pohádky je tam taky nádherně ticho, protože nás neruší ten ruch těch okolních silnic.
1: Maximálně větřík, viď, ty ano, větvičky ano, a tak podobně.
0: A na téhle scéně my děláme pohádku vždycky dopoledne a potom jsou tam občas i odpolední večerní pohádky.
1: Dobře, a obě dva se?
0: No samozřejmě, samozřejmě.
1: Necháte.
0: I vodníci, i suchozemci obědvají, ano.
1: Já jsem se bál, že se furt něco, jako bude, oběd normálně je a po obědě zase...
0: My tam máme i delší pauzičku, ta pohádka je od té 10. hodiny do 11.
1: Hodinku. Pak takový nadechnutí před obědem.
0: Přesně tak. A pak nám začíná odpolední program.
1: To je samozřejmě po poledním klidu, ale že ano, to je potřebný, to je jasný, protože potom až do večera nenecháte frekventantům vydechnout. Je to tak?
0: Je to tak. A kolem 3. hodiny nám začíná buď pohádka, nebo pohádkový les. A to bych tady zmínil právě na další fotografii.
1: Ano.
0: Jak vidíš, že tady máme děti, co si užívají tady zrovna takových barevných šlápor, kde musí přejít louku.
1: Aha.
0: A my tam máme pohádkový les, který v posledních letech startujeme z náměstí v Chlumu Třeboně a jdeme na louky, které jsou za náměstím. A máme tam 10 úžasných stanovišť. Je tam spoustu pohádkových postav a děti si tam můžou každý rok vyzkoušet úplně jiné disciplíny.
1: Zmínil jsi spoustu pohádkových postav a tak podobně. Kolik lidí se stará o ten celý festival vodnický?
0: Je to něco kolem 50 lidí.
1: 50 lidí. A jak dáváte ty lidi dohromady?
0: No ty lidi se dali dohromady postupně za těch 25 let festivalu, protože jsme zjistili, když jednou ten festival navštívíš, tak tě to, když tě to uhrane, tak už nemůžeš to nechat bejt a staneš se členem týmu. No a tak vlastně se sestavil, když tady takhle ukážu úplně tu první fotku, co jsme měli tu zvací, tak tady je vlastně ten náš hlavní vodnický tým, těch většina vodníků a členů divadel. Takže už za tu dobu jsou divadla, která pravidelně navštěvují ten náš festival a
1: tak
0: už
1: tady,
0: bez nich se nemůžeme obejít.
1: Tady je vidět na té fotce samozřejmě, oč se jedná, kdy to bude, kde se to i najde.
0: Vodnici.eu.
1: No a vidím, že celá vodnická rodinka tam je nachystána, připravena a
0: já tady ukazuju tady na jedno místo, kde stojí náš vodnický král, Pepa Vošplouch první, protože my máme samozřejmě svého vodnického krále, který byl zvolen v prvním ročníku pohádkového Chlumu, takže letos už bude královat 25 let. A pak tam máme ještě dva ministry, ministryni vodoobrany, to je vodnice Krnda.
1: Že máš taky nějakou funkci.
0: A já jsem ministr vodokultury. A mám upevňovat dobré vztahy mezi lidmi a vodníky.
1: Tak to teda, ty jsi ministr?
0: No, já jsem dokonce ministr dvakrát, protože kromě toho, že jsem ministr vodokultury v naší vodnické společnosti Pohádkový Chlum Vodnický splav, tak jsem taky ministrem pro vodníky. Tady má osobní vizitka.
1: To je v Pohádkovém království.
0: Pohádkovém království, ano.
1: Jirko, uvažuješ, že by si časem byl i ministr? Ne.
0: Vím, kam směřuje tohle otázka. Ne, ministerská křesla mě úplně stačí.
1: Jako, teď tam máme dost unikátní lidi, takže by si možná je pěkně smáznul všechny, ale to je jiná věc. Každopádně teda, všechno se koná, Jirko, venku.
0: Všecko se koná venku. My jsme měli k dispozici prvních 19 ročníků, jsme měli k dispozici kulturní dům.

0: Ještě určitě něco dalšího bychom mohli se teď jako podívat na další
1: Přesně tak,
0: detaily.
1: my tam máme dílničky pro děti. My tam máme takový jeden den, který se věnuje dílničkám. Tady třeba vidíš, jak vodník Ivan na svém keramickém kruhu vysvětluje, že není vůbec lehké si vytočit takový vodnický hrníček.
0: Ano, ano.
1: Máme tam potom dílnu
0: Vodník
1: taky
0: Ivan.
1: S kovářem, pak tam máme drátenické dílny a spoustu dílniček, kde si děti můžou něco vyrobit. Třeba takovouhle vodnickou kokardu, kde se můžou ozdobit na náš průvod.
0: A oni si to vyrobí a můžou si to nechat.
1: No samozřejmě.
0: Jo, samozřejmě.
1: Ano, ano,
0: no tak
1: ano,
0: to je nádhera, to je nádhera.
1: A protože máme letos 25. ročník, tak jsme si tam pozvali i další divadla, jako takovou zdravici, kterou udělají v letošním pohádkovém klubu. Ale tam, kde budou ty dílničky, jsme si pozvali výborného kuchaře Petra Stupku, který nám taky ukáže, jak on zpracovává ty ryby, protože když vodníci, tak ryby, to je,
0: no to,
1: to,
0: já
1: to
0: vím,
1: má k sobě
0: takže se
1: velice
0: může
1: blízko.
0: každý těšit na kaviárové hody. Nebo,
1: No uvidíme, co nám
0: nebo,
1: Petr představí
0: nebo,
1: a čím nás překvapí.
0: Nebo snad osmažené šproty z konzervy.
1: To necháme, to necháme,
0: necháme
1: na něm. To necháme na něm.
0: Necháme to
1: a
0: na něm.
1: Tohle proběhne ve čtvrtek 30. července odpoledne právě na náměstí toho městy se
0: no
1: klubu Třebuně.
0: Jak třeba vodníci sledují třeba nějaké talenty dětské, nebo nějakým způsobem, jestli se jim věnujete v tom smyslu, aby taky něco předvedli, aby nebyly jenom ty pasivní koukači na něco, nebo manuálně vyrábějící něco pro sebe. Existuje ještě něco, jak se děti můžou nějak díky vám prezentovat?
1: Jedno existuje a to je naše pěvecká soutěž, která se jmenuje Zpívající žába. A je podle hesla Žabičky a žabáci nejlepší jsou zpěváci. Tady třeba máme jednu účastnici, dokonce finalistku naší soutěže Zpívající žába, protože my máme ve středu takový výběrový program, kde se může kdokoliv přihlásit z dětí. Vybere si svoji písničku, my s rybníkářema s nima tu písničku se cvičíme a za doprovodu pravé vodnické kapely si tu písničku můžou potom na pódiu zaspívat a my nedáváme body, ale dáváme žáby. Každý vodník má možnost dát 5 žab.
0: Takže
1: takže celkový zisk, máme tam 3 vodníky a celkový zisk je 15 žab. A kdo dostane nejvíc žab, ta postupuje právě, jak tady vidíš na pódium v kempu, tady je vidět
0: skvělý
1: to pódium, do pátečního finále, kde se zjistí, kdo dostane titul zpívající žáby.
0: Skvělý. To znamená, že to jsou kromě toho všeho dalšího ještě koncerty, hudební večery. Vy hrajete pro všechny?
1: My hrajeme pro všechny. Hrajeme pro děti, hrajeme pro dospělí.
0: Jirko, vy nejen, že hrajete takhle jako vodníci, jako muzikanti, ale já mám pocit, že si můžou i děti nebo rodiče vaše písničky odnést.
1: Přesně tak a to máme tady nové CDčko, to jsme před 4 lety ještě tady neměli a to je CDčko Pohádkový orchestrion. A tam jsou písničky z našich pohádek, ale nejen z našich pohádek, jsou to písničky, které my hrajeme na našich programech pro děti a dospělé. A jak už vidíš, že tady vidíš čarodějku, tady vidíš čertici, tady vidíš vodníka, loupežníka.
0: Takže všechny vaše převleky v podstatě v jednom obraze.
1: Všechny naše tváře v jednom obraze.
0: Já jsem řekl převleky, vlastně vy jste to vy, to jsou opravdu tváře. To znamená, že mokré písničky mají...
1: Mokré písničky mají dalšího bratřička nebo sestřičku.
0: Přesně tak. A dokonce i Jiskra v kouři pořád funguje?
1: Ano, ano. Jardo, ještě tam máme takovou specialitu na tom CDčku. Já to nebudu přímo tohle ukazovat, ale jenom to řeknu. V tom CDčku je takzvaný QR kód. Protože jsme zjistili, že spoustu vás, suchozemců, už dneska nemá, kde si to přehrát. A tak stačí, když si ten QR kód pěkně nasnímáte na svůj mobilní telefon a stáhnete si rybníkáře k sobě, abyste si nás mohli nosit pořád sebou a poslouchat naše písničky.
0: Ta představa, že namířím telefon a stáhnu si rybníkáře, je plně člověče pohádková. Protože vy jste hudebně pohádková kapela, která se tomuhle tomu věnuje. Jirko, ten festival má svůj začátek a má své finále. V tom finále se pak taky něco určitě odehrává tak dobrého, že ty lidi si to pak pamatují celý rok a chtějí přijet zase.
1: Přesně tak. My ten festival začínáme průvodem a končíme taky průvodem. Ale ten průvod, který je na konci, je, když se setmí, je to průvod lampionovej. Takže my tam máme dokonce pro děti, jak tady vidíš na té fotografii, připraveny lampiony. Vezmeme si své vodnické koupací oděvy
0: vodnická.

0: Jaké koupací oděvy? Co to je za...
1: To jsou třeba ty klasické pruhované plavky z první republiky.
0: Ano.
1: Koupací klobouk.
0: Ano.
1: A
0: Ježiš.
1: odebereme se z kempu jich, kde nám skončí to finále soutěže Zpívající žába. Tam vyhlásíme taky termín dalšího ročníku pohádkového chlumu a odebereme se na hráz rybníka Hejtman, kde se vodníci zanoří za zpěvu lidových písniček do vod Hejtmanu.
0: Tady je vidět to loučení z vodníky, patrně.
1: Tady je vidět loučení z vodníky. Nejsou tam sice vidět děti s pláčem, kteří to obrečí, že vodníci
0: Ano,
1: z
0: ano, ano,
1: chlumu
0: ano.
1: odplouvají, ale zase dobrá zpráva v tom, že se vodníci opět za rok do chlumu u Třeboně vrátí.
0: Vy dodáváte takovéhle jistoty. To je velká jistota, protože pochopitelně ten pohádkový chlum je teda místem tradičním už dneska a místem návratu.
1: Ano, to jsme rádi, že se nám vrací spoustu lidí. A úžasný je, že v prvních ročnících, co jsme tam měli návštěvníky jako děti, tak se nám teď vrací jako rodiče se svým potěrem, se svými
0: To je
1: dětmi
0: krásné.
1: a vrací se za vodníky. A to si myslím, že je úplně ta největší odměna pro nás.
0: Jirko, naše těžiště povídání je 25. ročník této báječné akce a jsem rád, že jsme tomu mohli věnovat tento prostor a určitě bude stát za to pozvat lidi na vodnický chlum nebo pohádkový chlum. Je to tak?
1: Takže
0: Proveďte.
1: pokud si chcete udělat krásnou dovolenou pohádkovou, přijeďte poslední týden v červenci od 27. do 31. července do Chlumu Třeboně a rybníkáři a vodníci se na vás moc těší.
0: No, bude to stát určitě za to. Tak to jsme teď udělali to, co jsme se domluvili. A teď už jenom tak trošku letem světem, protože rybníkáři nejsou jenom pořadatelé této nádherné akce. Tak pojďme se podívat ještě na další důležitou akci, kterou je dobrý zmínit, která taky bude pomalu slavit 25 let.
1: To je klub na nečisto.
0: Ano.
1: Klub na nečisto začal v roce 2003 a klub děláme vždycky od září až do června a každý měsíc si tam zveme nějakého zajímavého hosta. V letošním roce jsme tam třeba zajímavého měli pana Štěpána Raka se svým synem, potom jsme tam měli třeba kombinace.
0: Jirko, nemusíš to, já jsem kouk na vaše
1: Jo,
0: stránky
1: ty to máš
0: a
1: všechno připravený.
0: tohleto jsem vytisk, protože tady ten dlouhý seznam jsou vaši hosté a nejlepší na tom je totiž, já jsem si říkal, co to je ta kapela a mnoho dalších a to vlastně tam ani všechno není. Tak to jsem ti přinesl takový dárek, abys věděl,
1: Děkuji.
0: co všechno vlastně se dá najít na vašich stránkách a je to důležité taky si uvědomit, že na stránce www.rybníkáři.cz je vlastně o vás, ale absolutně všechno. Takže i klub na nečisto, potom další vaše aktivity, které se blíží.
1: No, blíží se spoustu pohádek, ale to všecko najdete na těch našich
0: Přesně tak,
1: stránkách
0: takže nové
1: rybníkáři.cz.
0: aktivity, jako jsou výlety pro školy, že jo?
1: Ano, děláme od loňského roku výlety pro školy a pro školky v klášteře Zlatá koruna.
0: Najděte si to, protože to stojí za to. Taky děláte adventní pořady.
1: Děláme spoustu adventních pořadů. Ten náš hlavní adventní pořad se jmenuje Cesta do Betléma, s kterým objíždíme nejen školy a školky, ale i náměstí po jižních Čechách a po celé České republice.
0: Já jsem zjistil, že sály, náměstí, prostranství, ty nějaký cesty, které mají jenom trošku prostoru, tam všude rybníkáři jsou. Tam se všude vejdou, tam všude můžou existovat.
1: A hlavně jsme tam rádi, můžeme být jak ve volném prostoru pod širým nebem, nebo v sálech a všude jsme rádi a pořád nás to baví.
0: Skvělý. Tak milí přátelé, právě jste viděli rozhovor s ministrem pro vodníky v pohádkovém království Jiřím Krškou. Jsem rád, Jirko, že jsi přišel do pořadu, do magazínu Hvězdy Hudíky.
1: Já děkuju moc za pozvání.
0: A věřím, že budete pokračovat ve všech aktivitách, které jsou, protože dělají lidem radost, dělají jim potěšení. A mám ti takový pocit, že radost a potěšení to dělá i vám.
1: Dělá a moc velké.
0: Moc velké. Rozloučíme se písničkou, to si myslím, že na závěr bude se velmi hodit.
1: Bude to písnička Pochod vodníků a je to taková písnička, kterou zpíváme v průvodech v Chlumu Třeboně.
0: Výborně, přátelé, loučíme se písní, která je pochodem vodníků a zahrají vám ji rybníkáři, aby vám odstartovali to skvělé léto v roce 2026. Děkuji.
1: Naschledanou.
2: rybníka hejtmanu a jedinci splav. Spal si věci do stanu, skoč do vody a plav. Prsti ploutví hej mě oudem, jako štikarvy se sproudem, když to stihneš, tak za náma.

na břehu i pod hladinou radost zvykala, že měli u stavidla seně dvodníků. A nechý to nikdo jiný, než sám už plnou král, vynořil se, aby tady snad

0: Si vrtíc na dách a prmavila. Mohlý pecky vyhrává hudnická kapela.
1: A když máš jeho plný decky,
0: na vodu si hodili necky, odpočinou a pak zase zpívaj se.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci open air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

Při našem polském putování po cestě z Krakova jsme se dostali až do malebného podhůří Vysokých Tater, do oblasti, kterou obývají takzvaní Gurale. Zde se nachází malebné městečko Saflary a v něm překrásný termální park Gorončí potok.

Hned vedle je moderní a skvěle vybavený kemp se 48 místy, velkou kuchyní, prádelnou a skvělým zázemím.

Zóny pro děti s 6 bazény, nafukovadly, hřišti, tobogány, brouzdališti, výřivkami. To vše vkusně doplněno guralskou tématikou a architekturou, která nikoho nenechá na pochybách, že tady je typický horský kraj.

spousta různých bazénů s horkou vodou a vrcholem je pak posezení v horké vodě u stylového baru pod střechou z masivních klád je prostě zážitek, na který se nezapomíná. Kemp i bazény jsou v provozu celoročně a protože voda v bazénech má od 28 do 40 stupňů, můžete si vyzkoušet i koupání pod čepicemi sněhu. Jsme přece téměř ve Vysokých Tatrách.

0: Na náves jedné z nejmenších a nejstarších obcí v republice, Krnína na Českokrumlovsku, přijíždí se svým vozem starosta Hořic na Šumavě Martin Madej.
1: Tak jsme tady!
0: Na palubě je též jeho žena Marie a historik a pedagog Jan Palkovič.
2: Hlavní aktéra, no, aby nebyla dneska přesilovka.
0: Zastavili se tu pro mě, abychom společně vyrazili naopak do největšího českého města, Prahy. Proč? To uvidíte za malou chvíli. Když si lidé mají co říci, utíká cesta rychle. Jsme v Praze a míříme na Smíchov, k letohrádku Kinských. Hlavním účelem naší cesty je přednáška. Před muzeem se k výpravě přidal i pražský dokumentarista, režisér Oliver Malina Morgenstern.

Je konec dubna 2026 a Hořický pašijový spolek už druhým rokem podniká kroky směřující k zápisu hořických pašijových her do seznamu UNESCO. Součástí této snahy je právě i veřejná prezentace paší ve všech jejich podobách. Jan Palkovič se fenoménu hořických paší věnuje již řadu let. Své poznatky publikuje v knihách a právě i na přednáškách. Nejenže jsou tyto přednášky poutavé, ale na jihu Čech i hojně navštěvované. Jeho obavy z takzvané pražské přesilovky se nenaplnily.

0: Besedu navštívili i dvě významné dámy, které již hořické pašie osobně znají. Znají je z titulu své profese a také v rámci nutných úkonů, které hořičtí dosud museli na cestě do UNESCO s jejich pomocí podniknout.
1: My jsme vlastně dneska v Národopisním muzeu v Praze, který je součástí Národního muzea, a máme velkou radost, že se nám povedlo dostat přednášku o pašiových hrách až sem do těchto prostor. Za to vděčíme paní Skopový z Ministerstva kultury, která nám to zprostředkovala. A vlastně jsme strašně rádi, že máme tu možnost prezentovat něco tak hezkého, jako jsou pašiové hry právě tady v těchto prostorech a v Praze.
2: Na mě to zapůsobilo velmi. Hned jsem cítila, že to není nějaká obyčejná ochotnická záležitost, že to je opravdu dlouhatánská veliká tradice, kterou žije úplně celá obec nebo městečko. Úžasný areál, úžasní lidi, kteří nás tam prováděli. Není to samozřejmě jenom ten stávající areál a stávající podoba hořických paší, ale i ta dlouhá historie. A hlavně to, že s odchodem německého obyvatelstva ta tradice nezahynula. To je opravdu obdivuhodný a domnívám se, že to je naprosto výjimečný v naší historii, že vlastně české obyvatelstvo se chopilo té tradice a přetvořilo se jí vlastně k obrazu svému.
3: Pro mě to nebylo zas takový překvapení, protože já jsem etnograf a o těch hořických pašiových slavnostech člověk něco věděl. Navíc se to připravovalo docela dlouho předtím, než jsme to viděli potom naživo. Ale je pravda, že když potom sedí člověk v tom hledišti a kouká se na to, tak je to velmi emocionální a působí to úplně jinak, než že to jenom posloucháte, mluvíte, čtete. Takže jako hrozně pěkný to bylo. Měli jsme smůlu, zrovna bylo strašně ošklivě a ty herci tak usilovně se snažili, diváci. Bylo to moc pěkný a dojemný, mě to vlastně hrozně dojímalo. Do UNESCO to má šanci, teď to závisí na místních, jak zpracují nominaci, ale už jenom to, že se to dostalo na národní seznam, je velký úspěch. A myslím si, že je dobře, že se tam ty lidi dali dohromady a začali se o to starat. Z celého toho regionu to je velice prospěšný a podle mě se to povedlo i na ten seznam UNESCO. To je tak něco mimořádného, že určitě. Navíc to má přesah do Německa, teď víme, tak si myslím, že to je v pohodě.
0: Obě dámy dostaly od starosty Martina Madeje pozvání na letošní ročník paší a také pamětní hořickou minci, kterou vlastní i prezident republiky Petr Pavel. Ten Hořice na Šumově osobně navštívil v roce 2023.

Tak já musím říct, že když jsem se dozvěděl o tom, že budu o paších mluvit v Praze, tak jsem se trošku vystrašil. To pozvání do Prahy mě samozřejmě potěšilo velmi, moc jsem si toho vážil, ještě v těchto nádherných prostorách Národopisného muzea, ale pak jsem si uvědomil Hořice na Šumavě a Praha, ta vzdálenost, velké město, malé městečko na Šumavě, ale ostatní mě uklidňovali, že se prý nemám bát. Nakonec jsem byl naprosto překvapen, kolik se tady objevilo lidí. Atmosféra byla skvělá, mě se skvěle povídalo, dokonce tu byly i dotazy, rozdali se nějaké knížky, vypadalo to, že lidi to nadchlo, že možná někteří se do Hořic dokonce vydají, takže já to dneska hodnotím jako

Beseda skončila a nastal čas loučení. Hořické pašijové hry ale zdaleka neřekly své poslední slovo. Naschledanou, Praho. Vítej, světe.

strašně rád bych byl, abyste navštívili Klatovské katakomby s tím, že to je projekt, který byl realizován v roce 2010 městem Klatovy. Je to projekt, který by měl navštívit každý mladý člověk v České republice, protože se tam snoubí nejenom historie, ale i moderní věda, nové technologie, a ten, kdo navštíví tuto krásnou expozici, která ukazuje život před stovkami let v České republice a speciálně v Klatovech, cisterciátů, to znamená lidí, kteří tady z ničeho budovali kláštery, budovali města, a právě tam dokážete ocenit nový přístup města Klatovy k pietě, protože se tam jedná o mumie a zároveň historii, tak jak byla vykládána po několik staletí.

Můžete namítat, že dovolená a letní toulky mají být časem radosti, slunce, vody, vzduchu, zkrátka obecně pozitivních prožitků a vjemů. Tak proč vás tedy zveme do Šerostínu katakomb na schůzku se smrtí? Jenomže právě takové setkání může být očistné a stejně pozitivní jako vše vyslovené. Už Seneca říkal, že stojí za to nebát se smrti, protože pak se člověk neumí bát ničeho. Chvíle uvědomění si vlastní smrtelnosti nám pomůže prohloubit vjemy ze všeho krásného, co bychom mohli za jiných okolností přehlížet. Získejte tedy další cestovatelské ostruhy na místě, které vám na první pohled nemusí zapadat do původních představ o vaší dovolené. A věřte, že účinek na vaši duši bude veskrze pozitivní.

Chtěla bych vás přivítat v klatovských katakombách. Ty se nachází pod kostelem neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce na náměstí v Klatovech. Kostel byl budovaný v druhé polovině 17. století a již při jeho budování bylo rozhodnuto o tom, že se pod ním bude pohřbívat, jak bylo v době baroka zvykem. Kostel byl proto plně vybaven určitou klimatizací nebo ventilací z dnešního pohledu, kdy byly vybudovány horizontální a vertikální průduchy, které zabezpečily proudění vzduchu a díky tomu došlo k velmi rychlému vyschnutí zde uložených těl.

V roce 2011 proběhla rozsáhlá rekonstrukce, kdy byly zpřístupněny téměř všechny krypty, které se pod kostelem nalézají. Byla zde nově otevřena výstava, která se zabývá významem, vznikem, působením jezuitského řádu nejen tady v Klatovsku, ale všude ve světě. Dům, kostel, tak jak byl vystavěn na základech renesančních domů. A právě při té rekonstrukci jsme zjistili, že se tady nalézají zbytky, které pravděpodobně byly využívány jako krypta. Konkrétně tahle ta krypta byla věnována kocům z Dobrše, což je nižší šlechtický rod tady z nedalekého okolí, kteří ovšem byli hlavními donátory stavby kostela.

Od roku 1673 do roku 1773, kdy bylo pohřbívání pod kostelem zakázáno, zde bylo pohřbeno více než 200 neboštíků. Jejich těla díky působení vzduchu velmi rychle vyschla, říká se, že během asi 3 měsíců, a rychle

Vyrostla na hmotnost asi tak do těch 10 kg, 7 až 10 kg. Bohužel ve 30. letech došlo k zasypání průduchů, které vedly až na střechu kostela, a došlo teda k porušení této ventilace a z těch 200 těl většina jich byla zničena. Byly pohřbeny v blízkém kostele a v současné době zde máme pouze 38 těl. Takovou naší hlavní a nejznámější a nejoblíbenější mumií je pana Anežka Příchovská z Příchovic. Je to z toho důvodu, že známe její původ, jako jedna z mála se nám zachovala destička na rakvi, že víme, o koho šlo. A v roce 2011 jsme ji a ještě několik dalších těl podrobili CT vyšetření. A na základě tohoto vyšetření jsme zjistili, na co zemřeli, a u Anežky jsme udělali model její lebky a v kriminalistickém muzeu nám udělali vlastně její hlavu tak, jak Anežka vypadala, než zemřela. Takže dneska se tady můžete setkat jak s mumií, tak i s Anežkou životní velikosti v šatech, které má v té rakvi měla na sobě.

nechceme, aby naše expozice byla jenom turistickou atrakcí s lákadlem na mumie. Snažíme se o propojení mezi životem a smrtí s odkazem na takovéto mementy mori, co jsme byli my, budete i vy, co jste vy, byli jsme i my.

příště nashledanou třeba i se sluncem, vodou a vzduchem, zkrátka tam, kam vás letos zavede další dokument o cílech letošního ročníku soutěže Kompas, pořádané regionálním operačním programem Jihozápad.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners, tradice zavazuje.

Lesníkem také chtěl jsem být. Počítat kubíky dřeva, les křížem krážem prochodit a čekat na tetřeva. Srnečky hlídat na louce a měřit smrky duby.

0: V roce 1967 jako lesník na Polesí Vřesná a vydržel jsem tady vlastně až do odchodu do důchodu. To bylo v roce 2010, 30. června. Měsíc jsem si užíval důchodu a pak mě požádal majitel firmy Farma Milná, pan inženýr Valenta, jestli bych nešel se starat o jeho lesy. A takže nastoupil jsem prakticky 1. srpna na farmu Milné jako odborný lesní hospodář.
1: Lesy na území farmy Milná jsou díky Janu Mertlovi a citlivému přístupu vedení firmy v dobré kondici. Dřevo z nich slouží farmě na stavební činnost v rámci jejich areálů, ale těžba je jen třešničkou na dortu a drobnou odměnou za veškerou práci, která je do této oblasti vložena.
0: Tak farma Milná vlastní celkem 27 hektarů lesa. Není to ucelený komplex, je to taková částečně, taková roztržená držba, od Černý v Pošumaví, dá se říct, až k Vyššímu Brodu.
2: Jaké lesy jsou tady?
0: Tak je to různý, většina, nebo větší část je smrková, část borovice má zastoupení, jsou zastoupeny i buk a další dřeviny.
2: Já vím o tom, že pastviny trpí nálety, že jo? Vy se snažíte to odstraňovat, to se asi v rámci hospodaření dělá běžně. Kolik vlastně nových pastvin takhle ročně vytvoříte?
0: Tak v průměru se jedná o 3 až 4 hektary vyřezaných ploch, které se vrací zemědělským užívání.
2: Já si ještě pamatuju doby, kdy takové klestí a výřezy byl v podstatě bezcenný odpad, často se pálil v lese a dnes je to strategická komodita. V podstatě jak s tím to nakládá farma Milná?
0: No je to tak, farma Milná vlastní pozemky, kdy vlivem sukcese došlo k náletu plevelných dřevin, většinou osika, bříza, další dřeviny a ty zemědělské, původně zemědělské plochy vlastně zarostly a snahou farmy Milná je vracet tyto plochy zemědělskému užívání. Takový příklad je za námi, kdy náletové dřeviny se vyřežou, připraví se na hromadu, zeštěpkují a ta štěpka je dneska vlastně velmi žádaná věc, protože je to jedna z alternativ topení, vyhřívání.
2: Jaká je technologie, co se musí udělat, aby vznikla znovu zemědělská půda?
0: Tak ta plocha většinou se jedná o zamokřelý plochy, to znamená, pokud tam je vysoká hladina spodní vody, musí se udělat úprava vodního režimu, dělají se příkopy a další věc je potom s odstupem zhruba 1 roku, se provádí frézování pařezů, pak ta plocha je připravená, odvodněná k dalšímu zemědělskému využívání, buď to k pastvě, anebo ke sklizení sem.
2: Jaký kout máte nejradši tady?
0: Tak nejradši, nejvíce mi líbí Malšínsko, kolem Malšína.
2: My jsme mluvili o kácení, ale hospodaření v lese znamená také vytvořit, vysadit nový les. Jak se toto projevuje u vás?
0: No tak my jsme v těchto případech, kdy se provedla těžba, vznikla jakási menší holina, velký holiny jsme nedělali nikdy, tak ze zákona je povinnost do 2 let zalesnit, to jsme vždycky dodrželi, nakoupili se sazenice, provedlo se zalesnění, výsadba, no a pak následující práce, protože ty stromky jsou malý, ohrožuje buřeň, zvěř, tak se samozřejmě musí provést ochrana

0: tu dobu, co tady působíte, nejenom na Milné, i předtím, na co nejraději vzpomínáte?
1: Tak těch vzpomínek je spousta. Samozřejmě nejradši člověk má, když za sebou vidí nějakou práci. Já si vzpomínám, když jsem jako lesník začínal v roce 67 a dělali jsme za lesní.

znění, tak s odstupem 50 let už je vidět, že nějaký les roste, a to myslím, že pro každého lesáka je takovým zadostiučiněním, když vytvoří nový les.

0: Nedílnou součástí hospodaření v přírodě je i myslivost. Farma Vilna, na jejím území se vyskytují dvě honitby a jednu z nich má na starosti pan Václav Behenský. Dobrý den. Představte nám tu vaši honitbu.
1: Tak honitba Kozlí vrch má 1051 hektarů. Je to tvořen převážně lesem a pastvinami. Máme 19 hektarů vodní plochy, to je velký a malý kozí rybník. Tak, ze zvěře, která se tu vyskytuje, tak srnčí poměrně v takovým stálým stavu. 20 kusů je kmenový stav, tak to se dodržuje tak nějak, ale už postupem času to srnčí taky nějak ubejvá. Je to zřejmě tím, že máme ty komunikace tady v revíru a dost těch kusů je sražených motorovými vozidly.
0: Za to ale v celé republice přibývá černé zvěře, jak jste na to vy?
1: Černou zvěř tady máme pochopitelně taky, to je hlavní odlov tady těch myslivců. Střílíme těch 20-30 kusů, což je poměrně na tuhle honitbu dost. Letos je střeleno 34 kusů už černé zvěře.
0: Oni se dokážou pěkně podepsat na těch pastvinách, že?
1: No, tak na pastvinách dělají škody velký, ale zase lesáci v lese mají rádi, že jim dělají přípravu půdy, no.
0: Vy na tom vašem území máte taky, ona už to není pro vás rarita, ale vyskytují se tu losy.
1: Tak los tu přechází z té zvěře, takový vzácnější. Tu máme toho losa, který se drží tady dole, se drží poměrně dost často. Pak se tu objevil rys, který přecházel a tady v té zadní části revíru na Blatnej se občas vyskytne i vysoká zvěř.
0: Kousek od Milné je tady v lese jedna taková malá raritka. Nevím, jestli jste z ní úplně nadšení, ale my jsme na území, které ovládají bobři. Kdy se tu objevili a kolik je jich tady vlastně?
1: No, je to v honitbě Kozlí vrch a tady u Lukavického potoka jsou tu asi 2 roky, co tu postavili tu hráz, ale ten počet nevím, myslím tak 4, že jsou tady ty bobři.
0: Ale jsou velmi pracovitý, jak vidíme tady kolem. Co to znamená pro přírodu zdejší?
1: No tak zatím tady kácely jenom ty plevelní dřeviny, které ohlodávají, že jo? Ale udělají tady škodu, protože zatopili tady jehličnaté stromy, které potom uschly.
0: Oni vyvíjí tu aktivitu hlavně v noci, že jo?
1: No, tak ve dne ho tady zatím nikdo neviděl, takže musí pracovat určitě jenom v noci, no. Já jsem tady čekal večery nebo brzy ráno na rozednění a neviděl jsem ho, toho bobra.
0: Jak se to stane, odkud bobři přijdou vlastně a usadí se na nějakém území?
1: Asi hledají poměrně dobrý podmínky, které tady jsou vytvořené a na přítoku u Černý zřejmě byli taky, protože Černáci to hlásili, Černácká společnost. A další bobry máme ještě na rybníku Kozák, na Velkým Kozáku, tam se bude.

0: druhou hnitbu na území farmy Milná má na starosti pan Václav Baštář. Já vás zdravím, my jsme tady v lese nedaleko Malšína. Představte nám ten váš revír, odkud se co zahrnuje.
1: Tak revír, nebo respektive honitba Malšín, je společenstevní honitba. Jejím držitelem je honemní společenstvo Malšín. Výměrou 2184 hektarů se řadí mezi jedny z těch větších honiteb. V podstatě rozkládá se v nadmořské výšce cirka od 700 do 850 metrů nad mořem. No a jak jste mohli poznat, pokud projíždíte tímhletím územím, jedná se o velice hezký členitý terén, který je vhodný teda pro chov srnčí zvěře.
0: Kolik vás je myslivců?
1: Celkem je nás 16, samozřejmě, ale leží to na bedrech, v podstatě taková ta pracovní činnost leží v podstatě na bedrech všech našich členů, kdy s vlastními prostředky teda, nebo vlastními silami provádíme výstavbu zařízení mysliveckých, ať jsou to krmelce, posedy, kazatelny. No a samozřejmě potom některá výstavba těch zařízení se provádí v součinnosti s farmou Milná, využitím jejich mechanizace.
0: V takhle velké honitbě těch drobných staveb i těch větších musí být spousta, to člověk na jednom konci začne, na druhém by pokračoval znova.
1: No v podstatě každý rok začíná stejně, že z jara přejdeme stav těch zařízení, určí se, který zařízení bude určen k demolici, výstavbě novýho, a nebo některých, který se opraví. Samozřejmě pokud vemu třeba jenom krmelce pro srnčí zvěř, tak těch máme v honitbě 28 a celkově kazatelen a posedů máme 54.
0: Jak jsem se dozvěděl, vaše honitba je výjimečná už třeba i způsobem lovu?
1: No, dá se to tak říci, protože my dneska v současné době vidíte, že je zvýšený tlak na odlov černé zvěře. Ať je to ze strany státní veterinární správy, tak i ze strany zkrátka držitelů pozemků, zemědělců. My jsme upustili od naháněk na černou zvěř jako jeden ze způsobů lovu a skutečně dneska jsme se specializovali na konání celonoční čekan na černou zvěř a zvěř škodící myslivosti, to znamená lišky, kuny a tak dále. Když jsme v roce 2010 s tímto způsobem lovu začínali, tak jsme střelili a považovali jsme to za velký úspěch 7 lišek. Postupně samozřejmě se ten lov přenesl i na lov černé zvěře a můžu říct, že rekordní úlovek byl loňského roku v měsíci lednu, kdy bylo uloveno 27 prasat, 19 lišek a 4 kuny. To si myslím, že byl úspěch. A v poslední 3 roky jsme konali tyto čekan, nebo jsme dělali tyto čekan dvakrát do roka. Je to období prosince, ledna až února. Využíváme zkrátka v fáze měsíce, když je v úplňku. A ideální je, pokud je sněhová pokrývka, aby byl ten kontrast. No a sedí se, v podstatě čekáme na těch kazatelnách celou noc, od 5 od večera do 7 do rána, čili je to velice náročný na lovce, který zkrátka loví, ale výsledek bych řekl, že je velice, velice dobrý a že je to daleko efektivnější než způsob naháněk.
2: Dlouhé hodiny by se dalo mluvit o lesnictví a myslivosti. O příbězích lovců a o neutuchající práci mnoha mužů a žen ve prospěch naší přírody. O tom ale v jiných filmech a seriálech. Zde jsme vám chtěli ukázat, že i v tomto směru vyznává farma Milná komplexnost a nezůstává přírodě nic dlužna, tak, jak jsme si na to již zvykli i v jiných oblastech jejího podnikání.

0: Dobrý den, vítám vás u prvního dílu magazínu Školy Libera Nova z Českého Krumlova.
1: Budeme vás seznamovat se zajímavostmi z našeho školního života a také se dozvíte mnoho zajímavostí o alternativním školství.
2: Nejprve vám ale představíme naší školu. Já poprosím režii, aby nám pustila krátkou reportáž o tom, kdo jsme.

Tak já jsem původem z Polska a žila jsem 15 let v Anglii a pracovala jsem jako učitelka na státních školách. A viděla jsem tam takové věci, které bych ráda upravila nebo kterých jsem se ponaučila.

Zdejší škola Liberanova má hodně společného s celou mou letitou praxí, kdy jsem od roku 90 začínal s waldorfskou pedagogikou. A teď, když jsem skončil a jsem v důchodu, tak jsem se šel podívat sem do té Liberanova školy a zjistil jsem, že má hodně společného s tou alternativou. Výhodou je této školy, že vlastně shrnuje domácí vzdělávání pod jednu střechu, takže my tady připravujeme děti pro přijímačky na to, ale zároveň sem chodí děti, které měly problémy na klasické škole, ať už s klasickou výukou, šikanou, všem možným. A mi se tady líbí, že je tady prostor pro to, co na těch běžných školách není.

tak to je asi nejvíc naplňující práce, kterou jsem v životě dělala. Je to nejvíc, myslím, i nejtěžší výzva, kterou jsem si vzala na sebe, ale je tam obrovská odměna. Každý ráno přicházíte, děti jsou šťastné, děti nechcou jít domů, rodiče jsou spokojení a konečně jako v podstatě oni se těší a to vzdělání je pro ně něco, co vidí, že je to součást života, takže tam už nechodí se vzdělávat, oni žijou tím vzděláním.

0: Děti nechcou domů, nechcou prázdniny, nechcou víkendy, nechcou v létě prázdniny. To teď nevím, jak vyřešíme, protože řekli, že to je strašně dlouhý čas, že by se neviděli. Takže pokud děti nechcou letní prázdniny, přemýšlíme nad otevřením letní školy ještě. To je taková ještě vize tam někde vzadu. Uvidíme, jestli to zvládneme.
1: Celou reportáž si pak můžete pustit na webu televize na adrese, kterou vidíte na obrazovce.
2: Já jsem Lucka a v mediálním týmu jsem redaktorka.
3: Ahoj, já jsem Petr, jsem redaktor v mediálním týmu a taky pracuji ve studiu.
4: Ahoj, já jsem Adri a v mediálním týmu jsem redaktorka.
5: Já jsem Vojta a v mediálním týmu jsem kameraman.
6: Já jsem Barča a v mediálním týmu jsem redaktorka.
7: Ahoj, já jsem Karel a v mediálním týmu pracuji s kamerou a jsem scénárista.
8: Nyní přivítáme ve studiu ředitelku školy Annu Marii Matuševskou, abychom si popovídali o aktuálním tématu.
9: Naše škola se neustále vyvíjí. Co je právě teď důležité, aby se ten vývoj nezastavil?
10: No, momentálně pro nás nejdůležitější bude zdigitalizovat školu trošku víc, jak doteď. Děti potřebují pracovat na mezinárodních aplikacích, vzdělávat se rychleji. Tvoříme portfolia, pracujeme v Canvě, potřebujeme se naučit dovednosti jako psaní životopisu, komunikace se světem a k tomu potřebujeme notebooky.
9: To ale není levná záležitost. Jak bude škola nové notebooky financovat?
10: My jsme malá komunitní škola, která staví všechno sama od základu a nemáme žádnou podporu od státu. Takže jsme se rozhodli, že zkusíme poprosit širokou veřejnost o spoluúčast ve tvoření té školy.
9: Kde lidé kromě našeho pořadu najdou informace o sbírce?
10: Informace o sbírce jsou veřejně přístupné na Facebooku Liberanova, taky na Instagramu a na našem webu liberanova.cz.
9: Děkujeme za odpovědi a s vámi se těšíme u dalšího tématu za měsíc.
1: Ahoj, já jsem Týna a v mediálním týmu jsem redaktorka.
11: Já jsem David a v mediálním týmu pracuji jako kameraman.
12: Já jsem Maruška a v mediálním týmu jsem redaktorka.
13: Ahoj, já jsem Míša a jsem kameraman.
14: Já jsem Elenka a jsem redaktorka.
15: Naše škola se zúčastnila akce Kouzelný Krumlov.
16: Jaké to tam bylo, to vám ukážeme v následující reportáži.
17: Dobrý den, plníme náš slib. Vítáme vás na Kouzelném Krumlově a tohle je náš stánek.

0: a za město Český Krumlov vás teď na úvod našeho dnešního zdejšího programu přichází, dámy a pánové, děti, také pozdravit starosta města, pan Alexandr Nogrády. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne všem. Vítám vás, nebo zdravím vás v našem kouzelném Krumlově.

0: Pneu servis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILE Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon, to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň.
1: Jsou místa, kde člověk zpomalí hned po příjezdu. Lešná, penzion ve Zlíně Štípě je přesně takovým místem. Stylové, moderně zrekonstruované ubytování v těsné blízkosti zoo Zlín, kde vás čeká pohodlí, klid a atmosféra, do které se budete rádi vracet. Vyberte si z komfortních pokojů pro 2, 3 i 4 hosty a dopřejte si odpočinek po dni plném výletů, zážitků nebo pracovních setkání. Součástí penzionu je také restaurace a kavárna, kde se potkává poctivá česká kuchyně s chutí Itálie, dobrá káva, dezerty a posezení s rodinou nebo přáteli. Lešná penzion je ideálním místem pro víkend ve dvou, rodinný pobyt, oslavu i firemní akci. Lešná penzion, stylové ubytování v blízkosti zoo Zlín.
2: Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. Agnet. Internet pro každého.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, ale báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s tornádem. Můj dnešní host je půvabná dáma, která dělala ředitelku v Coca-Cola a dnes bude ředitelovat základní škole v Borovanech. Jana Kalačová, ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, ahoj, těší mě moc.
0: Já mám hrozně rád příběhy, které jsou něčím ozvláštněné. U tebe bychom toho mohli vyprávět spoustu, ale navážu na to, čím jsem uvedl to naše povídání. Ty jsi z Jižních Čech utekla do Prahy, aby se zase do Jižních Čech vrátila. Mm-hmm. Jaký to je utéct z Jižních Čech do Prahy? Tím bych začal.
1: Tak já jsem Jihočeška, já pocházím ze Studené, což je u Jindřichova Hradce. Ale...
0: Dobrý papání se tam.
1: Ano, ano, masokombinát. Ale studovat jsem šla chemii, Vysokou školu chemicko-technologickou do Prahy. Ale moji oba rodiče byli učitelé. Učitelé na základní škole, takže u nás to vždycky žilo tím kantorstvím a možná proto ty moji rodiče nechtěli, abych šla studovat jenom pedák, ale říkali, udělej si chemii, k tomu pedák, ať má širší možnosti.
0: Takže jak v těch hereckých rodinách.
1: Takže mě o toho tak jako trošku drželi. No, já jsem šla do Prahy, tam jsem studovala, potkala jsem tam svého budoucího manžela, který byl z Českých Budějovic a pořád jsem chtěla žít v Budějovicích. A osud tomu chtěl, že jsme zůstali v Praze, byli jsme tam 30 let. A já jsem si říkala, že až budu moc z té Prahy odejít do Jižních Čech, tak se tak stane. A stalo se tak teď vlastně od druhého pololetí, kdy jsem se vrátila. Bydlím v Borovanech a učím na kraji Budějovic na základní škole.
0: Tak a teď se vrátíme zase chvilku do té Prahy.
1: Aha.
0: To mě vysvětlí teda, když člověk dělá chemickou školu, tak jak se pak dostane do korporátu, kde funguje tolik let, ještě do korporátu se zvučným názvem, já to řeknu, že to je Coca-Cola. To by člověka úplně nenapadlo, jako tam bych čekal nějaký business management, něco takového.
1: No ono, i v té nadnárodní společnosti nepotřebuješ jenom ty, co prodávají ty výrobky, ale potřebuješ ty, co je vyrábějí. A ty, co je kontrolujou. A já jsem byla šéfka kontroly vlastně kvality, to znamená, že lidi z mýho týmu, kterých bylo 30 skoro, vlastně dennodenně kontrolovali to, aby ty výrobky, které vyrobíme, které jdou na trh a ctí tu značku, tak aby byly v pořádku. Je to spousta mravenčí práce a je to taková práce, která není vidět. Je to jako, když doma uklízíš, tak si toho nevšimneš a když bys přestal uklízet, tak si toho najednou všimneš. Takže ty moji lidé vlastně z toho mýho týmu byli velmi pečliví, kontrolovali a já jsem jim spíš dávala ten směr a snažila se řešit jejich potřeby a nebo i reklamace

0: od zákazníků.
1: Já si představu, že sedí a takhle pijou ty
0: Ty vzorečky, no, součástí je i senzorická kontrola, určitě, určitě, protože lidský smysly jsou úžasný a jsou
1: tak
0: lidi,
1: ono se to asi
0: kteří,
1: nedá moc
0: ač,
1: obejít,
0: jo,
1: jo.
0: ačkoliv pijou kafíčko anebo kouří, tak někdo má ten dar od Pána Boha a umí vlastně poznat ty různé příchutě a přípachy líp než
1: Mám pár
0: jakákoliv
1: takových
0: technika.
1: kamarádů a živí se tím, ti mají úplně pohádkovou profesi, oni
0: Ano.
1: pijou furt víno, ještě za to dostávají zaplaceno.
0: Jo, jo, jo, jo, je to tak.
1: To znamená, že v korporátu člověk přistane, má tam nějaký kariérní růst. Jaký to je dělat v takhle velkým korporátu?
0: Mně to moc vyhovovalo, protože já mám ráda pravidla a ty tam jsou nastaveny procesy velmi dobře, víš, komu reportuješ, víš, co máš za úkoly, máš prostě nastaveny nějaký hranice a to já mám ráda. Na druhou stranu jsem měla obrovský štěstí na svý šéfy. Já jsem potkala skvělou vedoucí, i první, i další a ty mi ukázali, že i v tom korporátu jsou důležitý vztahy mezi lidma a že záleží na tom, jak si nastavíš tu spolupráci nejenom v tom svém oddělení s těma 30 lidma, ale i s těma ostatníma odděleníma, protože ty musíš spolupracovat s údržbou, musíš spolupracovat s plánováním, s nákupem. A mě hrozně bavilo poznávat i tu práci těch jiných oddělení, takže nemít jenom takhle klapky a starat se o tu kvalitu, ale vlastně vědět, co třeba za trable mají holky z call centra, jak tam na ně řvou ty lidi, někteří oškliví, co je důležitýho v nákupu, jak je někdy důležitý, že nemáme kamiony, který by odvezli to zboží, jak vlastně je to komplexní systém a my jsme jenom část toho systému. Tak to mě hrozně bavilo.
1: No mě tam právě jako přišel trošku rozpor v tom korporátu a v tom, jak jsem si s tebou povídal, že jsem si říkal, teď to musí být hrozný. Co mám kamarády, co se v tom živí. Říkali tam, to je jako super, takhle je to nějakým způsobem, je to dobře zaplacený, je to zajímavá práce, většinou i prestižní. A říkali, tam je problém, že tam máš ten svůj šuplík. A teď jsi jako součástí celé řady šuplíků a vlastně nikdy nic nedoděláš úplně jako finálně a jsi jenom součástí, jsi kolečko. Což se dá pochopit, když člověk jako jde do práce někam na linku. A když jsi jako vrcholový manažer, tak být kolečkem je komplikovaný pro spoustu lidí, kteří jsou tvůrčí. Já jsem říkal, jak tahle tvůrčí ženská může být v tom šuplíčku, tak teď jsi mi to asi trošku vysvětlila, že se z toho dá jako, jeli šance, možnost a chuť to takhle žít, takže se z toho dá vyběhnout. Není ten korporát takovej, že by člověk...
0: Není. A já navíc měla to štěstí, že jsem dělala v oddělení, který dělalo audity. A ty, když máš auditovat,
1: takže musíš
0: tak
1: vlastně
0: poznat trošku, jak to tam chodí. A to bylo skvělé. A navíc ta firma opravdu podporuje to, že ty lidi můžou i střídat ta oddělení. Že třeba, když projevíš zájem, že by si chtěl zkusit, nevím, plánování nebo nákup nebo tak, tak ta firma tě v tom vlastně podporuje, což si myslím, že je hodně důležitý, že není tak úplně rigidní.
1: No tak to musím říct. A vybrala jsi asi dobře, že to není korporát, který by člověka uplácel do nějakého tvaru a tam ho prostě 30 let mordoval
0: tak,
1: a pak ho vystřelil. No dobře, tak člověk se to nějak jako zaběhne, zažije si to, z toho vypadne. To je taky asi docela jako rána do vazu.
0: Jo, je to dlouhý rozhodování. Je to dlouhý rozhodování opustit Prahu a opustit vlastně fakt skvělý tým lidí a velkou firmu, kterou znám, ale já mám ráda zkoušet nové věci. A vždycky byl můj sen se vrátit k té kantořině, kterou jsem dělala vlastně na začátku mýho života. Po té vysoké škole jsem učila na střední škole a potom i na vysoké škole jsem pracovala s vysokoškolákama, s lidma. A já jsem si říkala, hele, jestli já v něco věřím, tak je to vrátit se k té kantořině, protože tam mají ty lidi šanci ovlivnit tu novou generaci, ty naše děti a to je něco, v co
1: vidíš
0: já...
1: Vidíš za sebou ten reálný výstup té práce,
0: jo. V co já jako věřím. Takže já i s těma laborantama svýma jsem se snažila pracovat tak, že jsem je brala jako lidi, nejenom jako prostě čísla nebo jako nějaký prostě kusy, ale vždycky mě zajímaly ty jejich příběhy, jak jim můžu pomoct, v čem jsou třeba dobrý, na čem můžem stavět, nebo s čím by potřebovali rozvoj nějaký nebo pomoc. Takže já jsem se vždycky jako snažila kombinovat to svoji technické myšlení s tím zájmem o ty lidi, ať jsou to dětičky anebo dospěláci.
1: No ale stejně, když člověk jako vyskočí z té z té všeobjímající náruče toho korporátu, tak to musí být trošku pocit, jako když najednou seš někde v mrazivém větru sama, ne?
0: Nebylo? Je to tak. Já bych

0: šla nikdy jako do soukromého podnikání. To je třeba pro mě hrozně riziková oblast. Já
1: to
0: jsem
1: je, no.
0: ráda vždycky součástí nějaký instituce.
1: Jo.
0: A takže proto jsem, když jsem hledala, kam půjdu, tak když na mě vyskočil ten inzerát, že hledají učitelku a zrovna matematika, chemie, což jsou moje milované vlastně předměty, tak jsem si řekla, jo, tak to je přesně to, co chci.
1: A první matikářka, z kterou si dobře vyprávím, mě všichni nenáviděli.
0: Já vím, že dcery moje mi říkali, že mami ví, že jsi vybrala to nejhorší a probaci.
1: já jsem fakt byl úplně odstrašující, já jsem komedian, že jo? Mm-hmm. A to prostě bylo strašný, to nefungovalo, to bylo zcela nekompatibilní k sobě.
0: Jo.
1: Matika, fyzika, chemie, fyzika ještě jo, ještě tam jsem trochu. Si to dokázal jako nějak jako natvarovat. Tak vidíš to, tak existují jako příjemné matikářky, to je dobrý.
0: Kolem nás. Já teď se snažím devíťákům, osmákům to vysvětlovat tak, aby věděli, jak
1: je
0: moc
1: to o Kantorovi. Je to o Kantorovi. Já jsem to nenáviděl, ale musím říct, dej pánbu dobrý nebe. Fakt jako to bylo zoufalství. To byla úča. Fakt. Musím to říct se vším respektem, to prostě nefungovalo. A pak se mi to táhlo ještě na střední škole, že jsem to tam měl jako zamražený od ty sedmičky a nebylo to příjemný. Takže souhlasím a vím, že jsou kantoři, kteří dokážou i jelitům, jako jsem já, tu matematiku zpříjemnit, takže že s tím aspoň člověk proklopítá a nepřipadá si jako úplná lama. Jo. Ale to se mi teda jako vyhlo, bohužel. Tak pro mě příjemné zjištění, že jsou milí matikáři, to je dobře vědět. No takže začala dělat to, co si přála dělat, ale ještě k tomu jsem zjistil, že se spustila do vlastně takové novější disciplíny, dnes je to velmi trendy a je to dobře. A děláš coaching, to je zajímavý a není to lehký, člověk musí mít jako velký rozhled, velký zkušenosti, protože je spousta lidí, zažil jsem to, že jsou lidi, kteří radí druhým a sami mají v životě pardon bordel. A ty jsou teda nejhorší a nejčastěji radí, jo. A pak jsou lidi, kteří tomu fakt jako rozumí a pomůžou tomu, aby si člověk uvědomoval třeba věci, v kterých se plácá. A můžou pomoct velmi zásadně, aby někdo třeba z toho nezblbnul, nebo nevyhořel, nebo něco. A to mě úplně zaujalo, jak to je asi dobrý, protože ty tam jako skládáš ty zkušenosti z různých profesí. To byl ten důvod?
0: Jo, a já celý život miluju psychologii, baví mě zkoumat to, jak vlastně fungujeme a co můžeme udělat pro to, aby nám bylo v životě dobře. Já jsem ráda, když můžu svůj život mít trochu ve svých rukou a nemám ráda, když se pořád na něco vymlouváme. Mám tu těžký, špatný šéf, manžel je takovej, děti jsou takový, práce je taková a pořád hledáme vně. A já mám ráda, když se podíváme trošku, co s tím můžu udělat já. Já jsem se rozhodla být v tomhle manželství nebo být v téhle práci. Takže to já dělám dlouho a to koučování mě přišlo skvělý v tom, že dobrý kouč ti nesmí radit a jenom tě dobrýma otázkama se ptá a vlastně tě přiměje k tomu, aby jsi na to přišel sám. A každý jsme tak jedinečný, že stejně univerzální rady nefungují. A když si na to přijdem sám, na tu změnu, kterou chcem udělat, byť je to jenom maličký krůček, tak to má úžasný
1: to
0: výsledky.
1: Posun.
0: A je to takový, tak mě to hezky hraje u srdce, když někdo přijde a řekne, hele, já jsem to vyzkoušel a ono to funguje.
1: A to začalo jak? K tomuhle ses dostala jak?
0: Já jsem se k tomu dostala tak, že jsem před dvěma lety si říkala, už by to chtělo něco novýho. Už jsem v tom korporátu 12 let a už to jako by chtělo něčím trošku zase okořenit, něčím novým, nebo už je to skoro 3 roky vlastně. Takže jsem se přihlásila do kurzu, teď už dělám vlastně další level mezinárodní certifikaci a jdu dál a dál a baví mě to koučovat jak skupiny, protože je velmi zajímavý, jak se dá třeba pracovat s týmem, tak vlastně takhle jeden na jednoho.
1: No z tebe to úplně jako jde, zase, až budu potřebovat kouče, tak přesně vím, komu zavolám, protože všiml jsem si, jak moc lidí se pod to schovává a jak to vlastně, je to podobné, jako když si byli léčitelé a pak to skončilo u Pavla Zednička v Básnicích, který točil tou spirálou, jo, a vlastně to úplně schodil a pak i ty dobrý, který mohli pomoct, vlastně byli k ničemu.
0: Víkendovej rychlokurs.
1: Ano, taková
0: Na to je třeba života, si dát pozor, no, to
1: takže,
0: je.
1: Takže vidím, že tam ty ses jako, když mluvíš o mezinárodních certifikacích a tak, tak to je úplně teda jupí potom, ne?
0: Jo, je to fajn. A dává to zase nějakou známku kvality. A já mám kvalitu ráda.
1: Jak se to přenáší do takového toho vnitřního osobního života člověka? Protože přece jenom, já to i vidím tady při tými práci, potkávám se s lidskými příběhy, s lidskými osudy a ono to na člověka nějak jako

0: dopadne, v dobrém či špatném ulpíto. Tohle přece musí u toho coachingu fungovat úplně stejně, že si to jako nabereš si to, ono to rozšiřuje obzory. Někdy to samozřejmě člověka může malinko jako pochroumat asi. Jak to působí?
1: Hele, obrovsky ti to, já jsem vlastně jeden z důvodů, proč jsem to začala dělat, byl i můj sebe rozvoj další. Protože ty, když se naučíš vlastně další věci, jak ten mozek funguje a ta naše mysl, tak třeba pro mě úplně aha efekt byl, jak moc vlastně tím, co říkám, ovlivňuju ten svůj život. Opravdu. Kolikrát ve dne řekneme vlastně negativní prognózy, nebo něco, toto zase špatně dopadne, nebo to se mi určitě nepovede, ani to nebudu zkoušet. Jo, nebo takový ty vlastně negativismy, který posíláme do toho vesmíru a oni se třeba potom nám nějakým způsobem vrací. To je na každým, jak, v co věří. Ale já jsem zjistila sama u sebe, jak ty soudy a tyhle ty negativní prognózy vlastně jsou součástí toho týmy komunikace a toho mýho života. Až když jsem se vlastně na to ptala těch ostatních lidí a od skvělých koučů, u kterých se snažím inspirovat, jsem třeba najednou slyšela otázku, a co kdyby to tak nebylo? Jak by to mohlo být jinak? A já jsem si řekla, aha, teď je to pravda. Třeba to může být úplně jinak, třeba to nemusí dopadnout špatně. Takže tohle mě určitě obrovským způsobem ovlivnilo. A potom to, že hledáme více cest, že my tam máme toho kritika vnitřního, velmi hodně moc lidí to tam má, který na všechny ty nápady skočí a řekne, to nebude fungovat. To už si zkoušel, jo, a jak vlastně s ním třeba pracovat, jak si uvědomit, že ho tam vůbec mám, ať už výchovou nebo různýma dalšíma věcma. Brzdíčky. A jak ho třeba, ne úplně vymazat, to jde málo kdy, ale jak ho třeba trošičku zmenšit, anebo si uvědomit, že vlastně on mi to tam škrtá trošku a jak to dělat jinak.
0: Myslíš, že jsem divnej, když ho tam moc nemám, když jsem takový jako super, hysterický buď optimista.
1: Buď za to šťastný, protože je to velmi svazující, když tam máme naprogramovaný.
0: Vím. Ono to zase naopak někdy je trošku komplikovaný pro okolí, protože všechny štvu. Ale uvědomuji si, že to je jako, já jsem se o to teda nijak nepřičinil, to tady nebudu machrovat, to tak jako je to daný a jsem tomu rád, ale všímám si a uvědomuji si, jak spoustu věcí mi to pomohlo udělat, zvládnout, anebo že jsme se pustili do věcí, do kterých řada lidí říkala, že to nepůjde. Konec konců televize přesně fungovala v režimu, že všechno to okolí dřív, ti lidi, kteří jako na to koukali, říkali, že to nejde, že to nepůjde.
1: Ano.
0: A ono to samozřejmě jde, jak když si pravil klasik, kde je vůle, je i cesta.
1: Ano.
0: No a teď jako přejdeme k té škole v Borovanech. To je jako dobrý nápad, že si tě tam jako vzali jako ředitelku, protože nemůžu si pomoct, ale takhle, jak to poslouchám, tak myslím, že tam teda jako spoustu věcí dokážeš nastartovat a rozjet takovým tím svým optimistickým, příjemným způsobem. To je dobrý level, to je dobrá výzva, že jo?
1: Je to pro mě taková kombinace té lásky k těm dětem a té víry, že to má smysl, že fakt to učitelování je poslání. Poslání a bohužel málo lidí to vidí. Jak moc
0: spousta kantorů to má tak jako, že...
1: Což to, ale to i ta veřejnost si myslím, že jako neoceňuje to, jak dobrou práci třeba někteří ty lidi, ti učitelé dělají. Ale je
0: že
1: to,
0: ty blbý jsou vidět víc.
1: Ale je to vlastně kombinace s tou mojí touhou něco jakoby vést, někomu trošku dávat směr a tu moji vizi a to moje nadšení a možná idealistický představy, ale je to něco, v co já věřím, jak se to dá dělat.
0: To musí být trošku idealista, jo. No by to jinak nešlo.
1: Je to prostě nějaká kombinace práce s dětma a té touhy to prostě směřovat. Takže když se to stalo a osud mi to poslal, že jsem se nastěhovala do Borovan a pár dní na to vyšlo to výběrko, tak jsem si řekla, že to zkusím. Že bych si to neodpustila, kdybych to nesmyslela.
0: Asi to tak mělo být. Jako ta náhoda, že se trefíš just do Borovan.
1: Přesně tak,
0: se
1: to vypíše, už není náhoda. Jako,
0: ano, to není náhoda. Já ti velmi rozumím z toho důvodu, že moje maminka je dlouholetá kantorka. A dělala ve velmi jako i velmi vysokých funkcích, dělala školní inspektorku a dělala to školení kantorů a takové ty věci, které jako přesně měly za cíl z toho zašedlého průměru těch učitelů, který prostě byli takový, zase škola a zase ty smráďata a zase tam musí mezi ně. Tak vlastně já jsem byl účasten, protože

když to dělala tyhle školení, tak mě volávala, hele, přijď nám něco natočit. A tak já jsem tam viděl desítky takových těch nadšených učitelů, kteří tam byli a oni je nutili jako, nebo

0: za záda. Kyselý pozadí.
1: Ano.
0: Jo? A takže jsem pochopil, že to je asi cesta, že když ten kantor bude dobrý, tak a teď si to násobí geometricky. 30 dětí, který, nebo 25 dětí, který budou šťastný, když bude dobrý kantor. A těch 25 dětí nebude 25 zapšklých blbečků, ale bude 25 veselých, milých lidí, který budou rozvíjet svoje talenty. Tak mi to přijde jako dobrý. Takže ti rozumím v tom, jako, že když člověk má tu chuť a ten entuziasmus to rozdávat, takže to musí být hrozně jako silný. Konec konců máme společné to, že jsme oba milovníci dětských táborů. Tam je to vlastně dětský tábor je taková škola v divokém prostředí. A tam se ukáže, kdo na to má.
1: Tam se to ukáže a je to krásný se dívat právě na ten letitej vývoj, protože já už jezdím 25 let a ty děti, co jsem si vypiplala od těch 6 let, tak už teď ten tábor prakticky vedou. A tím, že tam mají to srdíčko, hrozně moc důležitý je v tomhle typu té práce tam mít srdce, jo, a nesoustředit se jenom na to, že ty děti naučíme hichikiri, ditiny a nebo násobilku, ale to, že vlastně tím svým vzorem, nadšením, postojem k životu jim vlastně fakt můžeme dát mnohem víc. A vidím to i na tom táboře. Za ty 2 týdny, kolik práce oni s nima udělají, ty oddíláci, fakt klobouk dolů.
0: A moc bych děti, si přála, kolikrát jako úplně ano, jsou nedotčený.
1: Moc bych si přála, aby i v té škole prostě ti učitelé, kteří mají chuť to dělat, ještě s tím srdíčkem a třeba i trochu jinak, než je ten standard vyběhaný, tak aby tu možnost měli, aby to prostě dělali. Já nejsem moc kreativní člověk, ale proto mám tým kreativců, kdy se staví ta celotáborová hra, takže věřím, že i v tom školství potkám spoustu skvělých lidí, kteří mají třeba nápady, jak by to chtěli dělat a dáme tomu nějaký jenom trošku rámec.
0: Co myslíš, proč je tam v té profesi tolik lidí, kteří jsou jakoby takový jako unavený? Je to třeba daný tím, že je tam málo chlapů, že to je nepoměrný a že tam jako ta genderová nevyváženost, jak se dneska říká, že by tam jako to chtělo větší podíl mužského elementu, ne protože je lepší, ale že by to bylo pestrý a že by se tam trošku jako
1: nakřísilo. Určitě by to bylo pestřejší, já si myslím, že by to bylo skvělý, ale je to jak to je, musíme s tím pracovat. Hele, asi nemám tuhle odpověď, je to u každého, to může být jinak. Někdy je to třeba nějaký sešněrování systém. Někdy je to nějaký pocit toho, co musím, a třeba ty lidi trošku zapomenou na to, jak by to chtěli, nebo jak to chtěli na začátku.
0: Ano, když šli na ten pedák, takže třeba to bylo jiné.
1: Myslím si, že je i trošku špatně v českém školství, že ti lidé vlastně nedostanou vůbec možnost dělat něco jiného. Aspoň chvíli zkusit si nějakou profesi nebo nějakou praxi, že oni vlastně ze školy jdou většina z nich rovnou učit.
0: Takže, a pak tam zůstanu až do duchu.
1: Jo, může to být. Já třeba nejlepšího kantora z průmyslovky si pamatuju člověka, který určitou dobu pracoval normálně ve firmě a pak se vrátil a učil nás elektroniku a fyziku a takový. A bylo to skvělý, protože měl příklady z praxe, opravdu v reálu a takový věci. Takže to by třeba pomohlo, ale bohužel v reálu je to tak, že ti lidé té praxe mají maličko na tom pedáku.
0: Jani, jaká bude Borovanská škola za rok, za 5 let? Jakou máš vizi? Jak se ti to? Ty jsi to určitě někde jako prezentoval, jo, tak to mi nejde, jo. Ale tvoje vnitřní přání, pocity, touhy, jak bys to ráda viděla za nějakou?
1: Já bych moc chtěla, aby byla pozitivní, aby byla otevřená, aby tam děti chodili rádi a rodiče byli rádi, že jejich děti chodí zrovna do Borovan. Já se chystám ty rodiče trošku zaangažovat, zkusit jim říct, hele, byl byste ochotný, aby jsme se třeba přišli podívat s osmákama do vaší firmičky nebo do vaší dílny, aby ty děti viděli, co jsou to řemesla, aby uměli třeba, protože my jsme to tak měli, když jsme byli děti, my jsme se chodili do těch lokálních podniků podívat a takový. Spousta rodičů je fakt aktivních a nabízí různý kroužky, různý věci. Takže já se na to moc těším, že těm rodičům, že je trošku do toho vtahnu a musím je poprosit o nějakou pomoc, protože když to poteče ta energie mezi těma rodičema a tou školou, tak to je velmi důležitý, si myslím. No a chtěla bych, aby učitelé chodili rádi do práce, aby tam byli spokojení, aby ten tým fungoval, protože když v tým funguje a rád jdeš do práce, tak tam nejdeš samozřejmě jenom pro peníze, ale i pro nějakou energii a sounáležitost.
0: Třeba se těšit, aby se člověk potkal s kolegama.
1: A potom to ty děti nasajou, děti hrozně vnímají ty vztahy mezi i na tom táboře, já jim to říkám, oni poznají, jestli spolu blbnete a komunikujete.

0: jestli se jeden od druhého učíte, anebo jestli jste na sebe naštvaný
1: Hmm.
0: a vymračujete se na sebe. Děti jsou takový radary a tak jako nás nasávají doma, tak to nasávají určitě i v té škole. Takže to bych si přála, ale potřebuju trošku čas. Bojím se trošku toho, že to budou očekávat lidi hrozně rychle a je to velká organizace, takže nějakou dobu to samozřejmě bude trvat, ale já věřím, že to půjde.
1: Já musím říct za sebe, že teda o tebe fakt nemám strach, jo. Popřeju ti, aby to očekávání se naplnilo velmi rychle. Myslím si, že to tak bude. Můžu ti slíbit, že kdybys chtěla zavolat, že potřebuješ nějakou exkurzi, tak rodičem taky, byť moje dítě do Borova nechodí, tak samozřejmě rádi děti televizí provedem.
0: Tak
1: A
0: děkuju.
1: budu se těšit na samé dobré zprávy z borovanské školy, protože když je v tak dobrých rukou, tak se vůbec nebojím, že by to nebylo dokonalý.
0: Tak děkuju moc, to mě těší.
1: Milí
0: Děkuju.
1: diváci, jestli jste tohle naše povídání neviděli od začátku, tady pod námi, jako vždycky, sociální sítě, tak si to tam můžete pustit od začátku do konce, od konce do začátku. A mým dnešním hostem byla Jana Kalačová. Děkuji ti za návštěvu ve studiu.
0: Já tobě.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Vodnická hymna. Písnička, která nám uvedla dnešní díl pořadu Hvězdy jihu. Sem chodí lidé, kteří jsou spjati většinou s muzikou a mají tak nějak blízko k jihočeskému kraji. Někdo je tady jednou a někdo tady pak může být kdykoliv, protože má k tomu všechno dohromady k dispozici jako ty správné důvody. A ten ideální důvod je ten, že se po 4 letech setkáváme v magazínu Hvězdy jihu na Ječeničce s Jirkou Krškou a s kapelou Rybníkáři, která nám hezky uvedla začátek toho dnešního dílu. Vítej, Jirko.
1: Já přeju krásný den tobě i všem divákům.
0: Vidím, že oblečení stylové.
1: Ano, ano, to je třeba.
0: Já se tě rovnou zeptám, protože kapela Rybníkáři. Já když vidím, jak se oblíkají rybníkáři jako takový, tak mají takový ty gumové boty, ne? Ty gumové kalhoty z lac

0: kotlem, nějaký mikiny, teplo, na hlavě něco. A vy jste jako jinak oblečení.
1: My jsme jako vodníci, protože rybníkáři, to je vodnická kapela, která už funguje vlastně 38 let.
0: 38 let od roku 1988.
1: Ano.
0: No, tak to už je moc hezká chvilka. Moc hezká chvilka, ale vy nemáte jenom tohleto výročí.
1: My máme hlavně výročí našeho festivalu, který je pro rodiny s dětmi a je to festival Pohádkový chlum a ne Vodnický splav. No a tam máme 25 let.
0: To je pravda, protože to je ten důvod, proč my se tady setkáváme a nejen teda kvůli 25. výročí toho báječného chlumu, nebo jak se to přesně jmenuje celé?
1: Celé se to jmenuje Pohádkový chlum u Třeboně.
0: Tím jsme zavírali naše povídání před 4 lety.
1: Ano, přesně tak.
0: A protože těch 25 let je setsakramensky úctyhodná chvilka, tak teď tím začneme. Letos to bude po 25. Kdy to bude?
1: Letos to bude po 25. a bude to poslední týden v červenci a my vždycky začínáme v pondělí a končíme v pátek, takže to bude od 27. července do 31. července 2026.
0: Takhle to bude. No, abychom ale byli, jak se říká, naprosto otevření, seznámíme diváky i s fotkama, jak to tam vlastně všechno probíhá a tím pádem můžeme probrat, co se vlastně zase odehraje na tomhle krásném místě v Chlumu u Třeboně. Tak.
1: Určitě. My začínáme vždycky průvodem vodníků. Ale před tím průvodem, aby se sešli všichni návštěvníci, tak tam máme pohádku. Ta bude v 18 hodin na náměstí v Chlumu u Třeboně.
0: Právě toho 27. července.
1: Právě toho 27. července. Já tady mám třeba takový nástin, jak vypadá úplně ten úvod, kdy se sejdou vlastně všichni vodníci, vemou nástroje a zaspívají právě tu vodnickou hymnu, kterou jsme před chviličkou slyšeli.
0: Na první fotce můžeme vidět stany a všechno krytí, kdyby náhodou sprchlo nebo bylo nebezpečné slunce.
1: Ano, nám vodníkům samozřejmě trošku vody nevadí, ale pro vás, suchozemce, jsme připravili právě takovéhle stany.
0: To naprosto chápu. No a pak po té pohádce, jak to tak bývá, to už je taková tradice, ten průvod?
1: Ten průvod je tradice, ano. My jsme začali průvod asi od druhého ročníku, protože jsme si říkali, chce to něco takového, aby lidi věděli, že se vodníci opět po roce do Chlumu u Třeboně vrátili.
0: A jak vypadá takový průvod? Podíváme se?
1: Podíváme se tady na fotku. Tak průvod zahajujou koně, na kterých jedou dvě vodnice. No a potom je tam, jak vidíš, parta muzikantů. Prostě všichni vodníci, co mají nástroje, tak vemou své nástroje do průvodu. Zpíváme vodnické písničky. Že tady máme i takové krásné transparenty ve tvaru ryby samozřejmě.
0: No,
1: a tam jsou názvy vodnických rodů, kteří se zúčastnili právě toho vodnického splavu.
0: Kudy tak chodíte?
1: Tak my jdeme z náměstí Chlumu u Třeboně na hráz rybníka Hejtman a potom obcházíme rybník Hejtman po jeho pravém břehu, takže jdeme kolem toho největšího kempu, který se jmenuje Hejtman Jich a dojdeme až na kemp Kapřík. My jdeme v průvodu tak přibližně 30-40 minut.
0: Ty jsi zmínil Chlum u Třeboně. Jak jste se ocitli v Chlumu u Třeboně?
1: No tak to je otázka spíš na to, jak jsme došli k tomuhle festivalu. My jsme se v roce 2000 potkali s kamarádem Jirkou Tibitanclem, s hercem, který je písecký rodák, ale v tu dobu sídlil v Havířově a měl tam svůj festival pro děti pohádkový, který se jmenoval Minitátro. No a my jsme byli na Čochtanově Třeboni, kde jsme byli přizváni a jako vodnická kapela, to byly vlastně naše vodnické začátky. A tam jsme se s tímhle člověkem seznámili. A slovo dalo slovo a já jsem tenkrát pořádal festival jihočeské zpívání a tak jsme si řekli, že by byl dobrý nápad dát to dohromady a udělat festival divadla a muziky.
0: To jihočeské zpívání bylo v Trocnově.
1: V Trocnově,
0: pokud paměť sahá tak daleko. Že
1: přesně tak.
0: Už nějakou dobu nefunguje. A takže se to v podstatě tak trošičku proměnilo, to jihočeské zpívání, v tu formu tady tohoto báječného vodnického festivalu.
1: Ono se to trošku prolnulo.
0: Prolnulo.
1: A my jsme tenkrát hledali místo, kde tenhle festival udělat.
0: A jsme u toho.
1: Jirka Tybitansu říkal, já jsem písecký rodák, chtělo by to v Písku.
0: No, jak je to možný, že ten písečák, víte, lokální patriot, všechno by chtěl...
1: Potom jsme měli nápad Bechyně.
0: Ano.
1: A další nápad byla Zlatá koruna. On říkal, oni jedou ty vodáci a oni nám přijedou na to místo. A já jsem tenkrát, asi rok předtím, byl na Slovensku na nějakém festivalu, už nevím, jak se jmenoval, a přijeli jsme tam do kempu. Ten festival byl v kempu. Já jsem si říkal, to je úžasný, dělat festival tam, kde ty lidi se můžou ubytovat, kde tam stráví celou tu dobu festivalu, protože když jsem dělal to jihočeské zpívání, tak to bylo krásné místo, ale to místo jsme navštívili jenom jednou v roce. Takže nebylo tam, kde ty lidi ubytovat, museli jsme udělat stanový tábor pro ně, všechno tam dovést.
0: Když to v Klumu je to hotový. Tam je to připravený všechno.
1: A právě ten nápad byl o tom, že lidi přijedou s náma trávit celou dovolenou.
0: A je to tam.
1: A je to tam.
0: A je to tam. Ty jsi zmínil dva rybníky. Kapřík a Hejtman.
1: Já jsem zmínil rybník Hejtman, Kapřík je kemp.
0: Jo, Kapřík
1: je tam
0: je
1: potom
0: kemp.
1: Ještě velký rybník Staňkovský, vedle Staňkova, a tam taky kolem toho děláme programy.
0: Já už si myslím, že všechno je rybník normálně. Díky tomu, že vidím rybníkáře a ty řekneš něco ohledně vodnického festivalu, tak já všechno mám za rybníky. Kapřík je teda kemp.
1: Kapřík je kemp.
0: Kemp, tak to se omlouvám.
1: A právě tak jsme došli do toho Chlumu, protože já jsem třeboňský rodák a to Třeboňsko znám hodně a tam je nejvíc rybníků a hlavně v létě je tam nejvíc lidí. A Chlum je právě to místo, kde se těch lidí dá vejít úplně nejvíc. Tam je nejvíc kempů, je tam spoustu chatek, spoustu kempů, místa pro stany. Takže to je ideální místo na setkání vodníků.
0: A tak jste tím průvodem prošli všema tyhle těma kouskama tohletoho místa a až jste se ocitli na loďkách. A tady vidím právě něco, co by možná bylo dobrý popsat, protože to je hodně zajímavá fotka.
1: My to nazýváme zvaní po hladině rybníka. Takže jak tadyhle vidíš, vodníci nasednou do pramic, aby jsme byli krásně vidět. Vezmeme sebou nástroje a plujeme si tak po hladině rybníka. Ono se krásně stmívá, západá nám slunce a ta muzika, ty písničky se po hladině krásně nesou.
0: Jo, takže všichni si můžou už dopředu ujasňovat, jak budou trávit další dny ve spojení právě s tady s tou pozvánkou.
1: Přesně tak. Lidi stojí na břehu, zpívají s vodníkama nebo nám mávají. Je to úžasná chvíle a my vlastně vyplouváme z toho kempu Kapřík a doplujeme až do toho kempu jich.
0: Ano.
1: Takže
0: ano.
1: Zpíváme a nese se to po celém rybníku.
0: A je jasně, že je jedno, jestli prší nebo neprší, protože vodníkům voda nevadí.
1: Přesně tak.
0: No a teď pojď se teď zaměřit, jak vypadá takový ten běžný den, protože to už teda po tom průvodu všichni očekávají, že od rána se něco bude dít.
1: My máme od rána vždycky pohádku. To znamená, už v úterý v 10 hodin dopoledne začíná pohádka. A to je pohádka, která je na nejkrásnější scéně, kterou v Chlumu máme, a to je ostrov.
0: Podíváme se.
1: Je to ostrov, který se jmenuje Markéta, je to ostrov, který je v rybníku Hejtman. No ale vy suchozemci se samozřejmě nemusíte bát, protože na ten ostrov není třeba doplavat, i když je to samozřejmě taky možné, ale máme tam lávku. Lávka jde z kempu Hejtman jich a tak se dostanete na ostrov. Ostrov je dost velký na to, aby se tam vešlo, jak vidíš, dost publika.
0: No publikum
1: tady
0: teda...
1: Tady máme pohádku.
0: Ty, tam to musí být docela i milý, když je třeba teplo, že ty stromy udělají dobrou atmosféru stínovou.
1: Je to tam krásný pod těma stromama, hlavně kolem všude je slyšet ta voda, to, ty vlnky, prostě všecko si to tam ševelí a... Na ty pohádky je tam taky nádherně ticho, protože nás neruší ten ruch těch okolních silnic.
0: Maximálně větří kvit, ty ano, větvičky ano, a tak podobně. Ano.
1: A na téhle scéně my děláme pohádku vždycky dopoledne a potom jsou tam občas i odpolední večerní pohádky.
0: Dobře, a obědvá se?
1: No samozřejmě, samozřejmě.
0: Necháte.
1: I vodníci, i suchozemci obědvají, ano, ano, ano.
0: Já se bál, že se furt něco, jakoby, oběd normálně je a po obědě zase...
1: My tam máme i delší pauzičku, ta pohádka je od té 10. hodiny do 11.
0: Hodinku. Pak takový nadechnutí před obědem.
1: Přesně tak. A pak nám začíná odpolední program.
0: To je samozřejmě po poledním klidu, ale. Že ten je potřebný, to je jasný, protože potom až do večera nenecháte frekventantům vydechnout. Je to tak?
1: Je to tak.
0: Je to tak.
1: A kolem 3 hodiny nám začíná buď pohádka, nebo pohádkový les. A to bych tady zmínil právě na další fotografii.
0: Ano.
1: Jak vidíš, že tady máme děti, co si užívají tady zrovna takových barevných šlápor, kde musí přejít louku.
0: Aha.
1: A my tam máme pohádkový les, který v posledních letech startujeme z náměstí Flumu Třeboně a jdeme na louky, které jsou za náměstím. A máme tam 10 úžasných stanovišť. Je tam spoustu pohádkových postav a děti si tam můžou každý rok vyzkoušet úplně jiné disciplíny.
0: Zmínil jsi spoustu pohádkových postav a tak podobně. Kolik lidí se stará o ten celý festival vodnický?
1: Je to něco kolem 50 lidí.
0: 50 lidí. A jak dáváte ty lidi dohromady?
1: No, ty lidi se dali dohromady postupně za těch 25 let festivalu, protože jsme zjistili, když jednou ten festival navštívíš, tak tě to, když tě to uhrane, tak už nemůžeš to nechat bejt a staneš se členem týmu. No a tak vlastně se sestavil, když tady takhle ukážu úplně tu první fotku, co jsme měli tu zvací, tak tady je vlastně ten náš hlavní vodnický tým, těch většina vodníků a členů divadel. Takže už za tu dobu jsou divadla, která pravidelně navštěvují ten náš festival a
0: takže
1: už
0: tady,
1: bez nich se nemůžeme obejít.
0: Tady je vidět na té fotce samozřejmě, oč se jedná, kdy to bude, kde se to i najde.
1: Vodnici.eu.
0: EU. No a vidím, že celá vodnická rodinka tam je nachystána, připravena a
1: já tady ukazuju tady na jedno místo, kde stojí náš vodnický král, Pepa Vošplouch první. My máme samozřejmě svého vodnického krále, který byl zvolen v prvním ročníku pohádkového chlumu, takže letos už bude královat 25 let. A pak tam máme ještě dva ministry, ministryni vodoobrany, to je vodnice Krnda.
0: Neříkej, že máš taky nějakou funkci.
1: A já jsem ministr vodokultury. A mám upevňovat dobré vztahy mezi lidmi a vodníky.
0: Tak to teda, ty jsi ministr?
1: No, já jsem dokonce ministr dvakrát, protože kromě toho, že jsem ministr vodokultury v naší vodnické společnosti Pohádkový chlum Vodnický splav, tak jsem taky ministrem pro vodníky, tady má osobní
0: to je
1: vizitka.
0: V Pohádkovém království,
1: ano.
0: Jirko, uvažuješ, že by si časem byl i ministr?
1: Ne. Vím, kam směřovala otázka. Dvě ministerská křesla mě úplně stačí.
0: Jako, teď tam máme dost unikátní lidi, takže by si možná je pěkně smáznul všechny, ale
1: ne,
0: to je jiná věc. Každopádně teda, všechno se koná, Jirko, venku.
1: Všecko se koná venku. My jsme měli k dispozici prvních 19 ročníků, jsme měli k dispozici i kulturní dům, který jsme mohli využívat. A potom se stala taková věc, že přišel ten covid,
0: který
1: známe. No a ono nás to jako vyhnalo všechno do venkovních cen.
0: A nakonec je to spíš pozitivní.
1: A my už jsme tam zůstali.
0: A vy jste tam zůstali.
1: A jsme tam rádi.
0: Co se odehrává venku, kromě těch věcí, které jsme říkali, pohádky, pohádkový les, průvody, písničky, hraní, ještě určitě něco dalšího bychom mohli se teď jako podívat na.
1: Přesně tak, my tam máme dílničky pro děti. My tam máme takový jeden den, který se věnuje dílničkám. Tady třeba vidíš, jak vodník Ivan na svém keramickém kruhu vysvětluje, že není vůbec lehké si vytočit takový vodnický hrníček.
0: Ano, ano.
1: Máme tam potom dílnu
0: vodník Ivan.
1: S kovářem, pak tam máme drátenické dílny a spoustu dílniček, kde si děti můžou něco vyrobit. Třeba takovouhle vodnickou kokardu, kde se můžou ozdobit na náš průvod.
0: A oni si to vyrobí a můžou si to nechat.
1: No samozřejmě.
0: Jo, samozřejmě. To je nádhera.
1: A protože máme letos 25. ročník, tak jsme si tam pozvali i další divadla jako takovou zdravici, kterou udělají v letošním pohádkovém chlumu. Ale tam, kde budou ty dílničky, jsme si si pozvali výborného kuchaře Petra Stupku, který nám taky ukáže, jak on zpracovává ty ryby, protože když vodníci, tak ryby, to je...
0: No to já to vím, sobě takže se může blízko. Každý těšit na kaviárové hody.
1: Nebo, no uvidíme, co nám Petr představí a čím nás překvapí.
0: Nebo snad osmažené šproty z konzervy.
1: To necháme na něm. Tohle proběhne ve čtvrtek 30. července odpoledne právě na náměstí toho městy se klubou Třeboně.
0: Jak třeba vodníci sledují třeba nějaké talenty dětské nebo nějakým způsobem, jestli se jim věnujete v tom smyslu, aby taky něco předvedli, aby nebyly jenom ty pasivní koukači na něco nebo manuálně vyráběcí něco pro sebe.

0: Existuje ještě něco, jak se děti můžou nějak díky vám prezentovat?
1: Jedno existuje a to je naše pěvecká soutěž, která se jmenuje Zpívající žába. A je podle hesla Žabičky a žabáci nejlepší jsou zpěváci. Tady třeba máme jednu účastnici, dokonce finalistku naší soutěže Zpívající žába, protože my máme ve středu takový výběrový program, kde se může kdokoliv přihlásit z dětí. Vybere si svoji písničku, my s rybníkářema s nima tu písničku secvičíme a za doprovodu pravé vodnické kapely si tu písničku můžou potom na pódiu zaspívat. A my nedáváme body, ale dáváme žáby. Každý vodník má možnost dát 5 žab.
0: Takže
1: Takže celkový zisk, máme tam 3 vodníky a celkový zisk je 15 žab. A kdo dostane nejvíc žab, ta postupuje právě, jak tady vidíš na pódium v kempu, tady je vidět to pódium, do pátečního finále, kde se zjistí, kdo dostane titul zpívající žáby.
0: Skvělý. To znamená, že to jsou kromě toho všeho dalšího ještě koncerty, hudební večery. Vy hrajete pro všechny?
1: My hrajeme pro všechny, hrajeme pro děti, hrajeme pro dospělí.
0: Jirko, vy nejen, že hrajete takhle jako vodníci, jako muzikanti, ale já mám pocit, že si můžou i děti nebo rodiče vaše písničky odnést.
1: Přesně tak a to máme tady nové CDčko, to jsme před 4 lety ještě tady neměli a to je CDčko Pohádkový orchestrion. A tam jsou písničky z našich pohádek, ale nejen z našich pohádek, jsou to písničky, které my hrajeme na našich programech pro děti a dospělé. A jak už vidíš, že tady vidíš čarodějku, tady vidíš čertici, tady vidíš vodníka, loupežníka.
0: Takže všechny vaše převleky v podstatě v jednom obraze.
1: Všechny naše tváře v jednom obraze.
0: Já jsem řekl převleky, vlastně vy jste to vy, to jsou opravdu tváře. To znamená, že mokré písničky mají...
1: Mokré písničky mají dalšího bratřička nebo sestřičku.
0: Přesně tak. A dokonce i Jiskra v kouři pořád funguje?
1: Ano, ano. Jardo, ještě tam máme takovou specialitu na tom CDčku. Já to nebudu přímo tohle ukazovat, ale jenom to řeknu. V tom CDčku je takzvaný QR kód. Protože jsme zjistili, že spoustu vás suchozemců už dneska nemá, kde si to přehrát. A tak stačí, když si ten QR kód pěkně nasnímáte na svůj mobilní telefon a stáhnete si rybníkáře k sobě, abyste si nás mohli nosit pořád sebou a poslouchat naše písničky.
0: Ta představa, že namířím telefon a stáhnu si rybníkáře, je úplně člověče pohádková. Protože vy jste hudebně pohádková kapela, která se tomuhle tomu věnuje. Jirko, ten festival má svůj začátek a má své finále. V tom finále se pak taky něco určitě odehrává tak dobrého, že ty lidi si to pak pamatují celý rok a chtějí přijet zase.
1: Přesně tak. My ten festival začínáme průvodem a končíme taky průvodem. Ale ten průvod, který je na konci, je, když se setmí, je to průvod lampionovej. Takže my tam máme dokonce pro děti, jak tady vidíš na té fotografii připraveny, lampiony. Máme si své vodnické koupací oděvy.
0: Vodnické koupací oděvy? Co to je za...
1: To jsou třeba ty klasické pruhované plavky z první republiky.
0: Ano, ano, ano.
1: Koupací klobouk.
0: Ano, ano, ano.
1: A odebereme se z kempu jich, kde nám skončí to finále soutěže Zpívající žába. Tam vyhlásíme taky termín dalšího ročníku pohádkového chlumu a odebereme se na hráz rybníka Hejtman, kde se vodníci zanoří za zpěvu lidových písniček do vod Hejtmanu.
0: Tady je vidět to loučení z vodníky patrně.
1: Tady je vidět loučení z vodníky. Nejsou tam sice vidět děti s pláčem, kteří to obrečí, že vodníci ano, z chlumu ano. Odplouvají, ale zase dobrá zpráva v tom, že se vodníci opět za rok do chlumu u Třeboně vrátí.
0: Vy dodáváte takovéhle jistoty. To je velká jistota, protože pochopitelně ten pohádkový chlum je teda místem tradičním už dneska a místem návratu.
1: Ano, to jsme rádi, že se nám vrací spoustu lidí. A úžasný je, že v prvních ročnících, co jsme tam měli návštěvníky jako děti, tak se nám teď vrací jako rodiče se svým potěrem, se svými dětmi. A vrací se za vodníky a to si myslím, že je úplně ta největší odměna pro nás.
0: Jirko, naše těžiště povídání je 25. ročník této báječné akce a jsem rád, že jsme tomu mohli věnovat tento prostor a určitě bude stát za to pozvat lidi na vodnický chlum nebo pohádkový chlum. Je to